0: To bude o 14:30, ale teď tu mám pro vás reprízu pořadu Bible Guide. Pořadu, ve kterém mapujeme obsah celé Bible. Aktuálně jsme ve 3. kapitole knihy proroka Joela.
1: Bible Guide. Váš průvodce Biblí.
2: Joel, 3. kapitola. Tato krátká kapitola je známá díky tomu, že Petr z ní cituje při svém prvním kázání o letnicích, po vylití Ducha Svatého na učedníky. Na všechny lidi pak vylijí svého ducha a vaši synové i dcery budou prorokovat. Vaši starci budou mívat sny a vaši mladíci vídat vidění. Ano, i na otroky a otrokyně vylijí svého ducha v oněch dnech. Ukážu zázraky na nebi i na zemi. Krev, oheň a stoupající dým. Slunce zakryje tma a měsíc krev, než přijde ten veliký a hrozný Hospodinův den. Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn. Petr říká, že k předpovězenému vylití ducha došlo při vzniku církve. V této předpovědi ale čteme o zázracích na nebi i na zemi, slunci zakrytém tmou a měsíci v barvě krve, než přijde veliký a hrozný Hospodinův den. A to se jistě o letnicích nestalo. Ukazuje to spíš na události, které jsou teprve před námi. Události označované jako Hospodinův den. Petr sám také nedokončil 5. verz Joela. Předpověď totiž pokračuje. Nahoře Sion, v Jeruzalémě vyvázne, jak Hospodin slíbil, hrstka přeživších, které povolal Hospodin. A k ničemu takovému už vůbec v době vzniku církve nedošlo. Petr zde udělal podobnou věc s nedokončením verše, jako Ježíš při svém prohlášení se Mesiášem. O tom čteme ve 4. kapitole Lukáše. Podali mu knihu proroka Izajáše a když ji otevřel, nalezl místo, kde bylo napsáno Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mne pomazal nést evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto Hospodinovy milosti. Potom knihu zavřel. Text z Izajáše ovšem pokračuje a den pomsty našeho Boha. Ježíš tím ukázal, že v jednom verši může být popis dvou časově velmi vzdálených epoch. V tomto případě to byl první a druhý příchod Krista. Při prvním příchodu vyhlásil svobodu od hříchů. Při svém druhém příchodu vyhlásí soud nad hříchem. Podobně Petr vynechal část verše z Joela, jelikož se týká jiné epochy. Proroctvím o duchu tedy Joel předpověděl dobu církve. Nicméně předpověď je širší. Mluví nejen o vylití ducha, ale také o velikém a hrozném Hospodinově dni, kdy každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn a bude to hrstka přeživších v Jeruzalémě, které povolal Hospodin. Vylití ducha na den letnic je tak pouze součástí událostí, ne jejich vyvrcholením. Proroctví totiž končí záchranou těch, kteří zůstali v Jeruzalémě. Zatímco duch na den letnic začal éru milosti, kdy žijeme v Hospodinově létu milosti a každý, kdo by vzýval jméno Pána, bude spasen, jak toto místo cituje i Pavel, tak krev, oheň, stoupající dým, zatmění slunce i měsíce ukazují na konec doby milosti a Boží soud, který je připraven pro poslední časy. Vylití ducha na Izrael předpovídají i další proroci. Izajáš ho spojuje i s oživením přírody. Až se však na nás vylije z hůry duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. A jinde, vylij svého ducha na tvé símě, své požehnání na tvé potomky. V knize proroka Ezechiele je vylití ducha na Izrael spojeno s návratem Izraelců do své země. Znovu je shromáždím do vlasti. Už před nimi nebudu skrývat svoji tvář. Neboť na dům Izraele vylijí svého ducha, praví panovník Hospodin. V Zachariáši je vylití ducha na Izrael spojeno s obléháním Jeruzaléma. V onen den budu chtít zničit všechny národy, které přitáhly proti Jeruzalému. Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ale vylijí ducha milosti a modliteb a tehdy pohlédnou na mě, jehož probodli. Budou ho oplakávat, jako se oplakává jediný syn. Budou nad ním hořce truchlit, jako když umře prvorozený. A nemůžeme zapomenout na předpověď, že právě duch je potvrzením a naplněním smlouvy s Bohem. A toto bude má smlouva s nimi, praví Hospodin. Můj duch se nevzdálí od tvých úst ani od úst tvých potomků, praví Hospodin, od nynějška až na věky. Vylití ducha na církev byl teprve začátek.

Poznávat Bibli a její poselství můžete s Jiřím Zdráhalem v pořadu Bible Guide každý všední den v 8 a 18 hodin.

tak ako obnovuješ každé ráno ku mne svoju lásku, tak každé ráno ti chcem znovu patriť, Pane. Tu na tomto svete a na veky, Pane, až na veky.

0: Dary z rukou mistra.
1: Jsou různé dary, ale tentýž duch.
2: Jsou různé služby, ale tentýž pán.
3: Jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh.

Vítejte u poslechu pořadu Dary z rukou mistra, milí přátelé. Mnohokrát jsem přemýšlela, jestli bych mohla přežít některé těžké situace, kterými jsem procházela bez přítomnosti Ducha Svatého. On je opravdu tím největším darem církvi. Oslavuje Božího Syna, přimlouvá se, když to my neumíme, je velmi tichým společníkem, i když se ne vždy jeho společnosti všimneme. A zároveň umí být velice hlasitý, když se řítíme na cestí. Jedním z lidí, se kterými jsem se povídala a uslyšíte ho v druhé části pořadu, Petr, mi vyprávil o svém zážitku v Jeruzalémě. Nemá rád horko a v tu dobu, kdy stál u zdinářků, aby se modlil, bylo vedro opravdu veliké. Po chvíli v tom prašném, suchém místě pocítil, jako by se zvedl vánek. Otevřel oči a zjistil, že není jediný, kdo si tohoto zvláštního úkazu všiml. Ostatní lidé se začali jeden na druhého usmívat a tleskat. Všichni věděli, že to byl Duch Svatý. Toto občerstvení nebo vanutí, chcete-li, trvalo asi 4 minuty. Boží krátká navštívení jsou, myslím si, pro věřícího člověka neopakovatelná a nádherná. Jsou to chvíle, ve kterých nám proběhne tak. A tohle už chci prožívat každý den a Pane, už tě nepustím. Jenže my nežijeme prožíváním, ale vírou, že Bůh je s námi. V prvním listu Jana je napsáno, kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Že v nás zůstává, poznáváme podle ducha, kterého nám dal. Jeho přikázání známe. Vidíte, miluji Boha celým srdcem a miluji bližního svého jako sám sebe. Z dary Ducha Svatého a s jejich používáním musíme mít toto stále na paměti. Jestliže sloužíme jakýmkoliv darem, který od Pána z jeho milosti máme, musíme milovat. Jak Pána, tak člověka, kterému tím darem sloužíme. Možná proto jsou někteří pohoršení, protože se setkali se zneužíváním darů, ale o tom někdy příště. Když jsem 9 let dělala kadeřnici, pořád jsem pozorovala, jaké účesy ženy nosí, jak jsou ostříhané, jaká barva by jim slušela, jaký střih, a přiznám se, že celou tu dobu, co pracuju na pořadu Dary z rukou mistra, dělám to samé. Pozoruju, jak lidé slouží, ze zvědavosti nebo z touhy se něco chci od nich naučit, přiučit, a tak i když jsem byla v brněnské redakci, mi to nedalo, abych se některých mých kolegů nezeptala na jejich zkušenosti s Božím působením. V kratičkých vstupech uslyšíte z rušné kanceláře Štěpána, Lídu a Lucii.

0: Lidu, v Efeským 4.8 je napsáno, že Pán Ježíš Kristus dal dary lidem. Víš o nějakém daru, který dal tobě?
1: Různí lidé různě chápou pojem dar evangelizace. My většinou máme představu, že to jsou ti kazatelé na těch velikých stadionech a já věřím, že mě Pán Bůh dal dar evangelizace a poznávám to podle toho, že je pro mě úplně strašně moc důležité být na místě, být u toho, kde se zvěstuje evangelium, být tím, kdo k lidem přichází a krom toho různého pěstování vztahů a blízkosti a nějaké pomoci, tak já mám takový ten vnitřní tlak na to lidem přímo říci a pozvat je, že i ty se můžeš stát Božím dítětem a konfrontovat, je to slovo zní agresivně, ale mně se mockrát osvědčilo, že můžu s lidmi mluvit, dokonce jim dát výzvu a když ještě nejsou připravení, tak řeknu fajn, jedeme dál v tom vztahu, v tom kontaktu, ale opakovaně jsou okamžiky, kdy řeknu celé evangelium, celou podstatu toho, co to znamená stát se Božím dítětem a pozvu někoho z těch mých blízkých. A také se to prý poznává podle nějaké efektivity. To já ti, Jiřinko, nepovím úplně statistiky, ale vím, že se Pán Bůh k těmhle rozhovorům přiznává a někdy to zjišťuji třeba zpětně. Když dovolíš, tak jednu úplně malou zkušenost, vzpomínku. Když jsme dělávali English campy pro mládežníky, tak tam jsem měla samozřejmě spoustu rozhovorů s mladými lidmi, protože to na to bylo nadizajnované. Ale před pár lety jsem dostala e-mail z naprosto neznámé adresy a ta paní mě psala, že dělala na kempu uklízečku nebo kuchařku, nějaký pomocný personál a že pro ní bylo zlomové, že jsem s ní seděla někde u potoka a říkala jsem jí o Bohu a o Ježíši Kristu a že ho následuje. Že ho našla nějakým způsobem a že chtěla, abych to věděla. Tak to byla ta chvíle, kdy mě Pán Bůh dovolil zahlédnout ovoce dokonce takového, řekla bych, mimovolného zvěstování. A zdá se mi, že tohle je ukazatel duchovních darů, že ty věci jdou tak přirozeně, že si toho ani nevšímáš. Já někdy mám takový vykřičník, když někdo strašně moc potřebuje říct, že má ten dar proroctví. A mnohem relevantnější a blíž tomu Božímu obrazu jsou lidé, kteří já najednou zjistím a oni zjišťují, že trousí proroctví, trousí něco od Pána Boha a přitom nad tím nepřemýšlejí. Jde to úplně z nich, úplně přirozeně, aniž by předtím musela být tará, velká fanfára předtím a tará, velká fanfára zatím.
0: Vzpomeneš si na úplně tvoje první oslovení člověka? Měla jsi strach?
1: Myslím, že ne.
0: Si, že musíš.
1: Ne, myslím, že ne. Tak ono to asi známe všichni a tam se asi láme ten pojem dar evangelizace nebo to obdarování a to přirozené. Já si myslím, že ve chvíli, kdy člověk uvěří, tak většinou jsme naprosto horliví, je to přirozené a o strachu není možné mluvit. Ale je tu ten moment, kdy si zvykneme, párkrát dostaneme přes prsty, protože lidi jsou nepříjemní a agresivní. A někdy žel i v církvi nás přibrzdí a začnou nám říkat hlavně svět životem a nesmíme ty lidi tak moc konfrontovat a tak dále. A najednou z těch spousty různých důvodů se zarazíš a tam myslím, že nastupuje ten dar. Ale nedovedu si úplně přesně vybavit chvíli, kdybych váhala. Já to tak asi prostě nemám. Možná i to je ten projev toho daru, že mě to nepůsobí problémy. Mně to přijde totiž takové, že když mě lidé sdílejí ty svoje příběhy a klidně mluví o horoskopu nebo o meditaci nebo o józe, tak proč bych já se měla rozpakovat mluvit o tom, co mě život naplňuje?
0: Štěpane, máš nějakou zkušenost, takovou nějakou nadpřirozenou s Duchem Svatým?
2: Vzpomínám si na jednu zkušenost, když mi bylo asi 15 let, byli jsme na společném mládežnickém výjezdu a takhle při večerním shromáždění chválili jsme Boha hudbou a podobně, modlili jsme se, tak mi přišel, do té doby jsem to ještě nikdy nezažil, a přišel mi takový obraz. V Bibli se to popisuje jako vidění nebo nějaká vize. No a v té chvíli jsem viděl, jak kdyby celou tu naši místnost, kde jsme byli, tak prozářilo obrovské světlo. Já jsem v tu chvíli vůbec nevěděl, co to je, a dokonce mi k tomu přišel i výklad. A tehdy už vím, že to bylo působení Ducha Svatého v mém životě. A nebyla to jenom zkušenost, která by byla založena úplně na emocích, ale opravdu jsem cítil, že mě změnila vnitřně a provázela mě potom několik let ještě poté a pamatuju si až do dnešního dne.
0: Ježíš dal dary lidem, to znamená i tobě, nějaký dar, víš o nějakém daru, který ti dal?
2: Dar jazyku, ten jsem přijal, si pamatuju, když jsme se jednou na besíce na nedělní škole modlili, bylo mi asi 10 let a náš vedoucí přišel a vyjádřil touhu, že bychom se modlili za dar Ducha Svatého, dar jazyku. A opravdu všichni, co tam byli tehdy přítomní, tak tento dar přijali, takže tohle je dar, o kterém já vím, že ho mám a používám ho a modlím se.
0: Dar, kterým můžeš sloužit ve svém sboru nebo lidem, které máš okolo sebe?
2: Řekl bych možná dar služby. Rád dělám lidem radost, rád sloužím, rád se obětuju pro ostatní, tak možná to bych popsal jako jeden takový dar.
0: A jak může člověk začít?
2: Já myslím, že to není omezené úplně na církev nebo na nějakou instituci, na konkrétní situace, ale je to o těch všedních chvilkách, kterýma člověk prochází, protože i tehdy může Duch Svatý skrze člověka působit, když třeba jdeme po ulici a něco nám takzvaně trkne, něco nás trkne a přijde nám nějaká myšlenka nebo nám přijde touha za někým jít, promluvit si s ním nebo udělat nějaký skutek. Tak to si myslím, že všechno je jednání Ducha Svatého, že to není omezeno jenom na církev, na dar služby, na dar vize, dar jazyků a podobně, ale že to je v každodenních situacích, kdy člověk může očekávat na Ducha Svatého, že skrze něho bude jednat. A tam si myslím, že může začít úplně každý.
0: Lucie, Pán Ježíš Kristus dal dary lidem. Víš o nějakém daru, který dal tobě?
3: Myslím si, že mi dal dar služby. Takové to ochotné srdce sloužit druhým lidem, vnímat jejich potřeby a snažit se je naplňovat.
0: Kdy jsi poprvé začala vnímat, že to je ten dar, kterým chceš a můžeš sloužit?
3: Já si myslím, že vlastně ještě o jednom jsem věděla dřív, protože vím, že jsem dostala dar mluvit a už od podstatě svého obrácení jsem věděla, že ho mám používat a mám několik chvil, kdy mě Pán Bůh zastavil a vyloženě mi ukázal, že tohle je to, co je moje místo a můj úkol, ke kterému mě volá. A úplně si pamatuju, když jsem jednou četla z Petrova listu takové to, kdo má dar mluvit, ať káže slovo Boží. A takhle je to v překladu, který používají katolíci při bohoslužbách. A úplně si pamatuju, že mě to tenkrát zasáhlo a že jsem věděla, že je to to, co se týká mě, že nemáme mlčet a že nemáme mlčet o tom, jaký je Bůh, kdo je, jak miluje člověka. A vím, že tím hlavně konkrétně povolali do práce v rádiu. A s tou službou to je taková vtipná historka, protože si pamatuju, když tady byl jednou v rádiu na návštěvě Petr Hůšť a nevím, chystala se mu snídaně nebo něco a on se tak na mě podíval a říkal, Lucie, ty máš dar služby. A mě to nikdy v životě nenapadlo, ale vlastně ve chvíli, kdy on to řekl, tak mě to dalo ohromnou svobodu. Do té doby někdy jsem měla takové chvíle, kdy jsem si říkala, tak já tady běhám a nikdo si toho nevšímá. Ale najednou mi došlo, že to je to, co mi Bůh do srdce dal a že můžu takhle být k dispozici lidem a že i kdyby si toho lidi nevšimli, tak o tom ví Bůh a že to stačí. A je pravda, že tohle, k téhleté chvíli se hodně často vracím, když jsou chvíle, kdy se cítím unaveně nebo tak, tak si říkám, ne, tohle je něco, co mi Bůh dal a je dobré, abych to dělala.
0: V rozhovoru, který uslyšíme, zní, že služba není tak oblíbená v církvi. Máš taky ten dojem?
3: Já třeba chodím do církve, do sboru, kde je naopak služba úplně na prvním místě. Někdy se bojím, že i nad Pánem Bohem, že nad láskou k němu, že právě proto, že je to něco, co je viditelné, tak bývá služba hodně zdůrazňovaná. A někdy se toho bojím, protože mi přijde, že pokud člověk nemiluje Boha celým srdcem, pokud ho nezná, pokud netouží, aby mu pro něj hořelo srdce, tak nemůže žádný dar používat, protože je všecko jenom nálepka a je všecko jenom moje snaha do něčeho se vpravit. A přijde mi, že s tou službou je to tak úplně, že pokud nebudu milovat Boha a on nebude ten důvod, proč to dělám, tak je to úplně jedno, že pokud nebudu brát z toho zdroje, který mám u něj, tak nemůžu nic, protože to bude jenom na oko, jenom jako, ale on je ten zdroj toho. A na druhou stranu je pravda, že tohle je věc, že služba je taková, která není vidět. Hodně jsem na to myslela, když jsem jednou vařila na kurzu Alfa, protože jsem si říkala, ty lidi, kteří tam sedí nahoře, my máme kuchyni v suterénu ve sboru, tak jsem si říkala, ti lidi, kteří sedí nahoře u těch stolů a povídají si s těmi návštěvníky, tak dělají něco, co je vidět. A já tady umyju nádobí a půjdu domů a to je všecko. Ale kdyby tam ta večeře nebyla, tak by to bylo taky poznat. A tohle je něco, co mi dává často sílu, že služba se týká hodně často těch věcí, které jsou nenápadné, ale kdyby nebyly, tak hodně chybí. A víš co, spousta lidí vykládá příběh o Marii a Martě, jakože Marta byla ta špatná, Marie si vybrala dobrý úděl, ale Marta to udělala špatně ne proto, že sloužila, ale protože chtěla pohnout Ježíšem, aby nějak posunul Marii. Ona nedělala samo o sobě špatnou věc, protože tohle bylo potřeba. A Ježíš nebránil ženám, které ho podporovali. Ale tohle je to. Pořád znát ty kořeny toho, proč sloužím, co je tím důvodem, odkud beru sílu.

Dary z rukou mistra, pořad, který na Rádiu 7 posloucháte v premiéře každou středu v 11.15, má povzbudit vás, posluchači, kteří Pánu Ježíši a jeho církvi sloužíte, ale taky každého, kdo se teprve ke službě odhodlává. Chci vás povzbudit, není to tak těžké. Pane Bože, jestli je mezi posluchači i jeden, který by ti rád sloužil a neví, jak začít, prosím tě, pomoz mu. Ty jsi ten zdroj, ty jsi ta skála, ta, která zůstává na věky. Děkuji ti, Pane Ježíši, že jsi nám dal Ducha Svatého, abychom tu na zemi nebyli opuštění, bezradní a bezmocní. Děkuji ti, že nám skrze svého ducha otvíráš oči i srdce při čtení písma. Děkuji ti, že právě díky němu můžeme sloužit lidem okolo nás.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Dary z rukou mistra. O Duchu svatém jsem si povídala i s Petrem Plaňanským, pastorem křesťanského společenství v Nymburku. Navštívil nás v našem novém domečku v Úvalně a byl to moc hezký čas. Strávený u oběda, na procházce, kde nám Petr nadšeně povídal o tom, které stromy, květy mají včeličky rády. Petr je totiž také vášnivý včelař. Od jeho návštěvy také vím, že heřmánek, který roste na loukce u lesa, není ten heřmánek, o kterém jsem si myslela, že heřmánek je. Tak, a teď už část rozhovoru. Petře, kdy poprvé ti bylo jasné, že bez Ducha svatého je život křesťana těžší?
1: Obávám se, že už si na to ani nevzpomenu. Jo? Přeci jenom věřím přes 30 let, ale nějak už ze začátku, když jsem četl Bibli, tak Pán Ježíš tam říká, že nám pošle nebo dá Ducha svatého jednak jako přímluvce, ale jednak slibuje příchod Ducha svatého jako toho, který nám připomene to, co nám všecko říkal. A nějak tak jsem vytušil, že je pro život nutný, protože kdo jiný než Duch svatý mi má připomínat to, co se nějak učím z písma.
0: Může křesťan obstát bez Ducha svatého?
1: Myslím si, že to úplně nepřísluší, abych to hodnotil, to si rozhodne Pán Bůh.
0: A jaká je především jeho úloha na zemi? Ty jsi něco zmínil, ale co ještě?
1: Určitě je přímluvcem v tom smyslu, že je naším advokátem, určitě tím, kdo nám připomíná, určitě je to ten hlas tichý a jemný, který vevnitř v nás nějakým způsobem pracuje, říká nám, co je dobré, kterým směrem jít a co už nepřekročit. Je tím, kdo nám jaksi dává ty dobré myšlenky nebo to, kam zaměřit svou pozornost. Ale především já ho skutečně vnímám jako někoho, kdo přichází, aniž bych věděl, odkud vané, aniž bych ho nějak mohl ovládnout, protože je jaksi svébytný, vykoná to, co v mém životě vykonat má a pak stejně jako přišel nějakým způsobem odejde, ale přesto se mnou zůstává. Pomáhá mi překonávat určité věci, pomáhá mi porozumět věcem, pomáhá mi nějak vhlédnout do života těch druhých, ale zároveň vidět ve vlastním životě věci, které je potřeba dávat do pořádku. Možná je to mnohem komplexnější, ale takhle nějak vnímám jeho působení ve svém životě.
0: A jak poznáš, že to je on?
1: No, to je hodně těžká otázka, ale v podstatě mám taková dvě měřítka. Tím jedním měřítkem je, že je vždycky v souladu s Božím slovem. Duch Boží z principu přeci nemůže popírat to, co je dáno Bohem, protože to je Duch Boží, Duch svatý. A druhé měřítko je, jestli ten výsledek, ke kterému vede, je skutečně to, co říká Pán Bůh, mé smýšlení s vámi je smýšlení o dobru a o pokoji. Jestliže to působí rozvrat, jestliže to působí svár, tak tam se mi rozsvěcí červená kontrolka.
0: Vyučujete ve vašem sboru v Nymburku o duchovních darech?
1: Vyučujeme, ale ne tak, jak by si člověk představoval, že to je nějaký seminář, ale snažím se v rámci kázání nějakým způsobem zmínit, jak Duch Boží, třeba Duch svatý působí v těchto věcech, jak ho můžeme vnímat v té konkrétní aplikaci. Snažím se vždycky ta kázání aplikovat na praktické věci v našem životě, ale není to soustavné, jak jsme se kdysi mnozí dostali k té knížce Reinharda Ulonsky duchovní dary, tak tímto způsobem ne.
0: Které dary se ve vašem společenství nejvíce objevují a které bys rád viděl?
1: No, já bych rád viděl komplexně všechny a tak jako apoštol Pavel říká, že by rád viděl, aby všichni prorokovali, ale vlastně to není úplně účelem. Byl bych rád, kdyby ti, kteří jsou obdarovaní, a o některých to vím, se nebáli nějakým způsobem se nechat použít a ty dary používali ve svém životě, kdyby našli tu odvahu. A jaké tam máme? Tak určitým způsobem je tam dar vyučování u několika lidí. Mohu si troufnout říct, že tam mám dvě sestry, které mají jedna vysloveně dar proroctví a výkladu proroctví a pak je tam druhá sestra, která má spíš takový vhled a prorocké modlitby. Jo? Tak když se modlí, tak někdy ta modlitba je velmi zvláštní, ale uvědomuju si, že se modlí s určitým zaměřením, které se později projeví v životě toho člověka nebo v nějaké situaci. A řada těch dalších, jako je vidět na těch lidech, že obdarování mají různá, jak říkám, bojí se je možná někdy využít. To, co jsme zažili, ale to byly mimořádné situace, to bylo zázračné uzdravení v několika případech. V několika případech to bylo na přímluvu toho společenství, že se uzdravili lidi, u kterých to nikdo ani nepředpokládal a nebyli součástí našeho společenství. Nějakým zázračným způsobem po těžké autonehodě, kde měli poškozený mozek třeba, tak se vrátili do normálního života. Tak tyhle prožitky tam máme, ale já to nějak vnímám tak, jako to dělal Ježíš, on nepotřeboval k těm věcem publicitu. Jo, šel, vykonal to, co měl, a já si myslím, že to je přesně to poslání těch lidí, kteří jsou napojeni na Ducha Svatého a na jeho jednání, nechat se použít, vykonat, co vykonat mám, a ostatní nechat Pánu Bohu. Jo, nepotřebujeme to nějak propagovat.
0: Některé dary jsou preferované, třeba ten dar proroctví, mm-hmm, nebo jazyky, ale jsou některé i takové opomíjené. Zmíním možná ty mocné činy. Proč se u nás v Česku tak jako nedějí? Je to nějaký boží záměr?
1: Mám k tomu dvě otázky, odpovím otázkami. Ano. Ta první otázka, skutečně to, co se k nám dostává ze zahraničí, je 100% plnohodnotná pravda? To, co my jako slyšíme, že se někde událo, nevím. Přál bych se, aby to tak bylo, ale nejsem si úplně 100% jist. Druhá věc, opravdu se u nás ty věci nedějí. Není to tak, že my některé věci jenom prostě přehlížíme, nebo není to podle naší představy, podle naší kategorizace, tudíž si to tam nezařadíme. Já nevím. Ale domnívám se, že někdy máme problém vidět úžasný, nebo přehlížet úžasné věci, které se dějou, a neoznačíme to tímto označením. A ty, které jsou opomíjené, no dneska je to třeba ten dar služby, jako být tu pro druhého v takových těch úplně obyčejných věcech. A když se podívám do té škály duchovních darů, tam jich je opravdu hodně. A podle mě se zbytečně preferujou, akcentují některé věci, jako je proroctví, jako je mluvení v jazyku. Oni jsou všecky důležité. A myslím si, že si nemůžeme vybírat jako na švédském stolu a vždycky máme přijímat to, co nám Pán Bůh nějakým způsobem buď nás obdaruje, anebo nám to dá jako vybavení pro tu konkrétní věc, kterou máme vykonat.
0: Ty jsi zmínil toho bratra Ulonska. Taky se ta knížka ke mně dostala, taky jsem ji četla. On tam říká, nebo dává tomu takové jako rozdělení, něco jsou projevy, něco jsou ty dary milosti. A to stejné říká apoštol Pavel. Máš to taky tak nějak rozdělené, nebo ty říkáš, že třeba služba je opomíjená, ale je to stejný projev třeba jako, já nevím, třeba to proroctví?
1: No svým způsobem ano, u člověka, který byl třeba do té doby, než uvěřil, schopen pouze přijímat, byl soběstředný, všecko směřuje ke mně, já jsem středem pozornosti. A což pak to není projev Ducha Svatého, když právě takovýhle člověk najednou vyjde z té soběstřednosti a zaměří se na druhý lidi. Podle mě to je jasný působení obdarování Duchem Svatým. Jo. Je to něco neobvyklého a něco, co jako voní a je to příjemný těm lidem okolo. A právě tohle to přitahuje ty druhý a řeknou si, s tím člověkem se stala zásadní změna, my to vidíme. Jo. Když tohle to působí Duch Svatý, proměňuje naše životy tak, aby byly příjemný pro ty druhý lidi. Ale zároveň platí to, co říká apoštol Pavel, pro některý jsme vůní k životu a pro některý ne. Pro některý jsme vůní ke smrti, je to tak?
0: Setkal se ve svém životě s něčím, co tě ohledně duchovních darů úplně přesáhlo? Máš nějakou takovou zkušenost?
1: Sám jsem na sobě prožil uzdravení úplně nepochopitelným způsobem a sám jsem prožil, že jsem se s někým spojil v modlitbě za někoho a ty lidi, ať už prožili uzdravení skoro nevysvětlitelný, nebo na jednu změnu situace, nebo takový jako mocný zásah do jejich života, který byl v komplikované situaci a najednou se to jako úplně zvláštním způsobem k který si nedokázejí představit ani oni, ani my, pokud jsme o té situaci mluvili, tak se skutečně ten život proměnil. A tam jsem si uvědomil, že stojím před něčím, kde můžu jenom mlčet a říct si, pane Bože, jsem ti vděčný za to, že takhle jednáš, protože já bych to líp nevymyslel. A vím, že jednáš ty, protože těm lidem to bylo k dobrýmu, bylo jim to k životu.

Mým hostem byl Petr Plaňanský. Milí posluchači, jestli vám tento pořad byl aspoň trošku inspirací, pak neváhejte a napište mi, co vás povzbudilo, nebo naopak trochu rozechvělo. A nebo možná máte nějakou otázku. Ráda se jí budu zabývat v některých z dalších pořadů Dary z rukou mistra. Tady je adresa studio@radio7.cz a do předmětu napište duchovní dary. Mějte se moc krásně a za týden naslyšenou. Loučí se Jiřina Džina Čunková.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Byly 3 hodiny, je pondělí 12. října, posloucháte Rádio 7 a u mikrofonu je spolu s vámi Kateřina Hodecová. Následující hodinka programu Rádia 7 bude patřit čtení na pokračování a repríze předposlední části čtení z knihy Evy a Pavla Dolejších Plavčík Žán. To bude ale za necelou 15 minut a do té doby si samozřejmě budeme pouštět nejrůznější písně. Teď je tu Crowder.

0: of Jesus.
1: Co vše zvládli Ježíšovi ruce, kolik zázraků a dobrých věcí, unesli i hřeby do nich zatloukané, unesou i tvé břímě a zlomené srdce. Hands of Jesus, to byla píseň v podání Crowder. A teď je tu skupina Blue Tree v noční vysílání Rádia 7.

pravidelném čase vás teď zvu k poslechu další části čtení na pokračování. Konkrétně předposlední části čtení z knihy Evy a Pavla Dolejších Plavčík Žán. Žán a Patricie na palubě lodi sledovali ptáky, kteří jsou neklamným znamením blízkosti pevniny. Tak romanticky začínal minulý díl čtení z knihy manželů Dolejších Plavčík Žán. Oba spolu vedou hluboké rozhovory o víře, životě i budoucnosti. A stejně tak celá posádka lodi debatuje o budoucnosti poté, co skončí plavba. V podpalubí skupina nespokojených námořníků domlouvá další vzpouru, než loď dorazí ke břehům. A kapitán Bicarat a de la Salle na velitelském můstku pociťují sílící vítr a nebezpečné pobřežní proudy. Čte Pavel Hromádka.

0: 15. kapitola. Srpen, léta páně, 1676. Pobřeží. Mario se namáhavě zvedal ze země a několikrát přitom potřásl svou velkou hlavou s dlouhými prameny kudrnatých jako uhel černých vlasů, za něž by mu leckterý versajský dvořan zaplatil nemalou sumičku. Paruky byly stále v módě a sehnat na jejich výrobu opravdu kvalitní materiál nebylo nijak snadné. Momentálně mu však jeho mohutná hříva pravděpodobně zachránila život. Husté vlasy přece jenom poněkud stlumily úder, od něhož ho teď nesnesitelně bolela hlava. Pociťoval rovněž slabou nevolnost, kterou se snažil překonat několikerým nadechnutím. Lodník znovu jakoby na zkoušku zakroutil krkem a rukou se opatrně dotkl zátylku. Nahmatal pořádnou bouli, ale žádnou krev. Což o to, lebku mám tvrdou jako kokosovej vořech, konstatoval spokojeně. Ale kdo měl pro pána Jána zájem zkusit mi ji prorazit? Ve 2 hodiny ráno převzal od ospalého Lasalleho službu u kormidla. Moře bylo poměrně klidné, na lodi panoval hluboký mír a on si krátil čas vším možným, aby neusnul. Zrovna ve chvíli, kdy si představoval talíř plný zeleniny a polikal zbíhající se sliny v ústech, zaslechl tlumené kroky. Ohlédl se a v ten moment měl pocit, že mu v hlavě explodoval celý sud střelného prachu. Tím jeho vzpomínky končily. Někdo mě chtěl zabít, uvědomoval si, jak se postupně probíral z otupělosti, kterou způsobilo omráčení. Ale proč? Rázem byl na nohou, zavrávoral, avšak i přes prudký nával slabosti zůstal stát s hluboko sehnutou hlavou opřený o kormidelnické kolo. Žaludek mu stoupal a klesal v pravidelných intervalech. Mám asi otřes mozku, uvědomoval si, když začal úporně zvracet, což mu docela obstojně ulevilo. Jediné, čeho se stále nemohl zbavit, bylo jakési nepříjemné dunění v uších. Rozhlédl se kolem sebe. Zaregistroval počínající svítání a jakýsi předmět ležící nedaleko něho. Byl si 100% jistý, že když nastupoval službu, nic podobného se v těch místech nevyskytovalo. Podíval se ještě jednou a lépe. Lidské tělo s rozhozenýma rukama a nohama. Takže všechno začíná na novo. Nepříjemné dunění v jeho uších zesílilo. Sevřel boltce dlaněmi a zrak mu přitom padl na moře. V tu chvíli jeho smysly zapnuly naplno. Zděšeně třeštil oči do šera a lehké mlhy rodícího se dne a cítil, jak mu hrůzou naskakuje husí kůže po těle. Pak se jeho strachem strnulé tělo rozhýbalo, on uchopil kormidelnické kolo a začal jím zběsile otáčet doleva.
1: Na palubu! Všichni na palubu! Ven!
0: Rozkřičel se přeskakujícím hlasem a snažil se nevnímat bolestivě pulzující krev ve spáncích. Řval, až mu nabíhaly žíly na krku a s úzkostí sledoval obrovské

pravěké nestvůry, číhající bez pohybu na svou kořist. Ne, ne, ne! Vyrážel ze sebe Mario, aniž by si to uvědomoval, když viděl lodní přijít namířenou přesně na střed nelítostné hmoty. Bože, bože můj! A znovu nalehl plnou váhou na kormidlo, které odmítalo poslušnost. Dole, pod dnem lodi, musel být nesmírně silný proud, který si s Jitřenkou přes všechnu jeho snahu dělal, co chtěl. Konečně koutkem oka zahlédl, jak z kajuty vybíhá bikarat, dopínající si spěšně knoflíky u kalhot. Hned za ním se na velitelský můstek přiřítil de la Salle s Jeanem, následování Levasseurem a pak i mnohými dalšími. Člověče, co zdělal? Přiskočil bikarat k námahou funícímu lodníkovi. Tohle jsi musel přece vidět už dávno, a když ne vidět, tak slyšet určitě. Spal jsem jako nemluvně, supěl Mario. Výborně, sevřel bikarat Arty. A co hlídka? Uvědomil si. Copak jste všichni oslepli a ohluchli najednou? Někdo nás uspal do bezvědomí, křičel lodník, aby přehlušil rámu z příboje. Tuším, že tamhle ten na tom taky nebude nejlíp. Mávl rukou k ležící postavě. Kdo to byl? Nevím, vyrážel ze sebe lodník. Praštil mě ze zadu. Dávejte pozor, vy dva, okřikl Lasalleho s Jeanem. Takhle akorát urvete táhlo.

kotvy! Vzpamatoval se konečně Bikarat. Ihned schoďte kotvy, i když už je stejně pozdě, dodal potichu a s tupou odevzdaností sledoval, jak prostor před lodí stále více vyplňuje tmavá vlhká skála. Držte se, křikl znovu. Chyťte se pro Bůh všeho, co je po ruce! A ty dvě bláznivé ženské, ať zapadnou zpátky do kajuty! Zrudl vsteky, když si všiml Patricie s Elizabeth Gosnoldovou, jak stojí ve dveřích a obě bez dechu sledují hrůznou podívanou. Tak tohle jsou ty útesy, které jsem chtěla Žánovi ukázat, prolétlo dívce hlavou. Místo, kde hnízdí tisíce bílých racků a rybáků s červenými zobáky. Pomalu, pomalu, chlapci, cedil mezi zuby Levasseur. Kormidlo se nesmí za žádnou cenu zlomit, rozumíte? Jestli vyskočí z čepu nebo praskne řetěz, zbyde z celý lodi jenom hromádka třísek. Tak, správně, ještě kousek, ale opatrně, opatrně, vydával tiché příkazy, zatímco okolo stojící muži svírali křečovitě konce lan. V té chvíli Mario ucítil, jak mu kormidlo v rukou přestalo klást odpor. Tak jsme dojeli, pomyslel si a rezignovaně povolil tah. Drž, pro všechno na světě, drž, prosil očima i hlasem spocený Levasseur. To nás pustil proud a jestli... Nedopověděl. Jitřenka se totiž v jediném okamžiku položila prudce na bok, zatímco spodní stranou drhla s příšerným skřípotem o příbojem vymletou skalní stěnu. Máriovi se přitom v jakémsi chaotickém sledu míhali před očima světlo a stín s naprosto jasnými detaily mechu a jakési drobné trávy rostoucí nad čarou přílivu. A pak klid. Jediné, co vzalo za své, byl kus lodního zábradlí, jak se Jitřenka zhoupla zpět. Všiml sis? Naklonil se Mario k Levasseurovi. Rostly tam nějaký kytky. Já neviděl nic, přiznal kormidelník. Zavřel jsem oči. Seš machr, Levasseure, machr, provolával Bikarat nadšeně. Doopravdickej umělec, vsadím se, že něco podobného by druhej po tobě nesved. Zapomínal v návalu nadšení na svou vždy spisovnou

0: svou francouzštinu. Ještě je na jásání brzo nepouštěl z ruky kormidelnické kolo Levasseur. Musíme se s tímhle krámem dostat zpátky na volné moře. Tak na co čekáte? Obořil se Bikarat na vyjevenou posádku. Řekl jsem spustit kotvu! Někdo by se taky měl postavit s olovnicí napříč. Připomněl lodník a sám se hnal se skupinou mužů ke kotevnímu řetězu. Jitřenka plula doposud značnou rychlostí, poháněna pobřežními proudy a svěžím pasátem vanoucím k blízké pevnině. Musíme ji co nejrychleji zastavit, popoháněl Bikarat námořníky. Pod vodou bude docela jistě víc skal než nad ní. Kapitán chtěl ještě něco dodat, ale už nedodal. Jakási nesmírná síla, provázená ohlušujícím rachotem, jej nejprve vyhodila do vzduchu a pak jím mrštila do dálky. Všude okolo něho se něco řítilo, bortilo a padalo, takže nemělo cenu uhýbat. V jednu chvíli pocítil jakousi tupou bolest v pravém boku a pak už jen nevěřícně zíral, jak z jeho vlastního těla trčí silný odštěpek dřeva. Poslední, co stačil zahlédnout, než ztratil vědomí, bylo několik mužů letících z lodní přídě přímo nad mořskou hladinu, kam je vymrštil mohutný zpětný náraz. Jsou tam žraloci, pomyslil si ještě, než ho obklopilo ticho a tma.
1: Stěžeň! Pozor! Padá stěžeň!
0: Ječel čísi hlas do bolestných výkřiků a sténání. Mario si držel oběma rukama hlavu, která se dnes již podruhé stala terčem nepředvídaného útoku. Stalo se ti něco? Zachytil Žánův starostlivý pohled. Zavrtěl hlavou a navlhčil jazykem oschlé rty. Je po všem, prohlásil. Přistáli jsme.

0: Je to zlý, vzdychl Felipe. Moc zlý, opakoval sklesle a otřel si hřbetem ruky kapičky na čele. Na to jsem prostě krátkej, ukázal hlavou na obrovskou třísku v Bikaratově boku. Ne, se potvora. A kdybych víc zatáhl, rozkýval smutně tlustý podbradek, podtrhující tragický výraz jeho tváře. Kapitán Bikarat ležel již přes půl hodiny v hlubokém bezvědomí na svém lůžku. Jedinou známkou toho, že doposud žije, byl mělký slabý dech a jakési zimničné chvění probíhající v pravidelných intervalech jeho tělem. Kuchař měl dojem, že mu roztříštěný odštěpek padajícího stožáru prorazil a roztrhl játra, což bylo v dané situaci samozřejmě smrtelné zranění. Krom Felipeho, který se již vzdal všech pokusů na kapitánovu záchranu, stáli u Bikaratova lůžka ještě de la Salle, Mario a Jean. Pokud zemře, pak to rozhodně nebude tvoje vina, tlouštíku, poplácal za všechny povzbudivě kuchaře po zádech Mario. Každej z nás viděl, že zdělal, co smoh. Půjdu pomoct slečince na palubu, zvedl se od raněného neúspěšný felčar. Myslím, že tam má práce víc, než stačí zvládnout, ale šikovná to tedy je, potřásl s uznáním hlavou. Venku to vypadá jako po boji, zvedl oči od postele de la Salle, který se před malou chvílí vrátil z obhlídky. Zranění nebo po smrti jsou všichni, co stáli na přídi, nebo střední palubě, která to odnesla nejvíc. Jo, a abych nezapomněl, vrhl la Salle krátký pohled na Felipeho, stojícího ještě mezi dveřmi. Mezi mrtvými je taky starý Bertrand, jenomže tomu rozbili hlavu ti dva, co utíkali v noci z lodi. Včera říkal, že se pokusí nachytat nějaký ryby, vysvětloval zbytečně kuchař a pak se plačtivě obrátil na lodníka. Vidíš, a to dělal, jako by se jeho nic netýkalo. První si Bikaratových otevřených očí všiml de la Salle. Sklonil se nad ním a chvíli pozoroval jeho průsvitně bledou tvář.
1: To jste vy, kavelíre, poznal ho raněný a skřivil přitom tvář do grimasy, která snad měla být úsměvem. Moc slavně to se mnou nevypadá, co?
0: Ne, uhnul la Salle pohledem.
1: Vidíte, já vám říkal už tenkrát, že mám u téhle cesty divné tušení. Pamatujete? Tehdy v tom hostinci. Jak se to tam jenom... Aha, už vím. U krásné Izabely. Jenomže ona vůbec krásná nebyla, vidíte. Jak je to všechno nesmírně dávno.
0: Pouhé 4 měsíce, kapitáne.
1: Celou věčnost, kavelíre. Celou věčnost. Ale teď mi řekněte, jak je na tom loď?
0: Sedí pevně na nějaké podmořské skále. Náraz jí utrhl značný kus přídě, který teď visí pouze na několika bronzových sponách. Ve dně je pochopitelně obrovská díra, doplnil informace prvního důstojníka lodník. Spodní nákladový prostor voda zalila úplně. Na suchu zůstala pouze horní část, kde byly zásoby jídla a prachárna.
1: V tom případě se vás ptám, co tady ještě děláte, pánové?
0: Moře je prozatím docela klidný a tak není žádnej spěch.
1: Pane de la Salle, i vy, pane de Conti?
0: Ignoroval Bikarat Mariu v pohled na věc.
1: Jako velitel této lodi dávám rozkaz spustit ihned záchranné čluny a ponechat vrak jeho osudu.

0: Jsou zde ranění, kteří potřebují nejprve ošetřit, namítl de La Salle.
1: Na břehu jako tady.
0: Nadzvedl se na loktech Bikarat.
1: Nezapomeňte, že až lodí pohne příliv, nestačíte už udělat vůbec nic. Jak daleko je ke břehu?
0: Podle odhadu na nejvýš 3-4 míle.
1: Dobrá, nejpozději do 2 hodin opustí všichni tento prokletý vrak. Je to rozkaz, pánové.
0: Klesl Bikarat zpět na podušky. Nestačíme ani pohřbít mrtvé.
1: Myslete na živé.
0: Zavřel Bikarat oči a když je opět otevřel, vyhledal pohledem Žána.
1: Pane de Conti, chci, abyste věděl, že z tohoto světa odcházím smířen se svým stvořitelem, protože je to do značné míry vaší zásluhou. Ne, ne, jen mlčte, prosím.
0: Udělal netrpělivé gesto, když si všiml, že mladík hodlá protestovat.
1: Protože je to tedy do značné míry vaší zásluhou. Dovolte mi, abych vám vyjádřil svůj dík. Víte, Conti,
0: uchopil Bikarat Žána za ruku.
1: Poslední dny jsem se modlil za to, abych nemusel dovést zbraně na Tortugu. Prosil jsem Boha, aby všechny ty krámy skončily na mořském dně. Volal jsem k němu s touhou, aby mé jméno nemuselo být nikdy spojováno s válkou a špinavými politickými cíly mocných. A Bůh moji modlitbu vyslyšel. Tahle loď již nedopluje nikam. Potopí se při prvním přílivu. I s tím svinstvem v podpalubí. Neboj roztříští vlnopití.
0: Bikarat mluvil a přitom křečovitě tiskl Žánovu ruku. Nakonec se usmál.
1: Mám radost, že se vám nic nestalo. A doufám, že slečna Gosnoldová je též v pořádku.
2: Ano, pane.
1: Máte před sebou krásný a bohatý život, pane hrabě. Zůstaňte v něm za každé situace tím, čím jste byl na této lodi. Světlem pro mnohé i pro mne. Ale teď, pánové, chci ven. Podepřete mne, prosím, abych se ještě jednou podíval na moře.
0: 3 muži uchopili opatrně kapitánovo tělo a pomalým krokem jej vynesli do modrého letního rána.
1: Tam!
0: Nevěnoval Bikarat jediný pohled hroznému obrazu zkázy, který jej obklopoval, a ukázal hlavou k převalujícímu se množství vody.
1: Je moje láska.
0: Hleděl na moře dychtivýma očima.
1: Jen Bůh ví, jak jsem ho miloval. Kavelíre, příteli, ať je vaše cesta po něm vždy šťastná. Ta moje už pomalu končí, ale já si nenaříkám, vždyť.
0: Žán, který podepíral Bikarata v podpaždí, ucítil, jak pod kapitánem náhle podklesla kolena. A to bylo vše. Zemřel, smekl klobouk de La Salle a ostatní její mlčky následovali.

Poslouchali jste předposlední část čtení na pokračování z knihy Evy a Pavla Dolejších Plavčík Žán, kterou v roce 2024 vydalo nakladatelství Daniel knihy. Četl Pavel Hromádka, o hudební doprovod se postaral Tomáš Najbrt. No a dnes ve 12 hodin a 15 minut je připravená závěrečná část čtení z této knihy, tak si to nenechte ujít.

Posloucháte vysílání Rádia 7, kterým vás dnes v pondělí 12. října provází Kateřina Hodecová. Dobrý poslech.

0: Hodiny ukazují čtvrtou raní a vy si teď ve společnosti Rádia 7 můžete vyrazit za obzor, konkrétně do rakouského Salzburku.
1: Za obzor. Cestovatelský týdeník Rádia 7.

0: Dnešní cestovatelský magazín začneme mojí vlastní zkušeností a vzpomínkou, to když jsem dané město musela probíhat v doprovodu mých amerických přátel a jejich hlavní titulek byl Sound of Music, muzikál za zvuku hudby, který já jsem popravdě v té době vůbec neznala. Ale oni potřebovali vidět každé místo z tohohle filmu. Nejsem si vlastně ani jistá, jestli jsem do dneška ten film celý viděla, ale to není tak podstatné. Ze cestovatelského magazínu Za obzor vás od mikrofonu zdraví Lída Matušková. A teď pozor, na dálku se spojujeme s Norskem a v Norsku je můj host Johanka Havlíčková, která ale z Norska bude vyprávět o Rakousku. A pokud ještě teď máte velký otazník, o jakém městě, že se mluví, jaké město, že je spojeno s muzikálem Sound of Music, neboli Za zvuku hudby, tak se společně vypravíme do Salzburgu. Johanko, děkuji, že jsi přijala pozvání dneska.
1: Já děkuji moc za pozvání, zdravím posluchače.
0: Co je pro tebe v tuhle chvíli taková první signální, když se řekne Salzburg? Co tě napadne?
1: Tak první mě napadnou určitě ty krásné hory, co jsou okolo. Vůbec Salzburg je takový spojení historického města, kde je spoustu krásných kostelů, katedrál a samozřejmě i úžasných lidí, který jsem tam poznala, ale i těch hor, které jsou okolo. Takže to je takový první, co uvidíte, i když tam budete.
0: Když nás zazoomuješ, o jaké hory se jedná?
1: Tak jsou to samozřejmě Alpy a nebo se tomu taky říká to Tesgebirge, takže Mrtvé hory.
0: Rakouské Alpy, konkrétně ta část Alp, protože ten alpský masiv je obrovský, to Tesgebirge. Jak ses do tohohle místa dostala?
1: Nebylo to plánovaný náhodou, jelikož jsem po maturitě se nedostala na vysokou školu, kterou jsem chtěla, tak jsem přemýšlela, co budu dělat a od malička jsme s rodinou hodně cestovali a já jsem na Gimplu studovala němčinu, tak jsem se v ní chtěla zdokonalit, tak jsem přemýšlela, že bych jela někam do Rakouska, Německa, Švýcarska, kde bych si zlepšila němčinu. A jelikož můj tatínek žil v Rakousku, právě v Salzburgu 10 let, tak tam měl nějaké kontakty a zajistil mi tam právě takovou stáž u doktora v ordinaci, u praktického doktora, kde jsem měla možnost pracovat. Nejdřív to bylo teda plánované jenom na 14 dní. Nakonec jsem tam teda zůstala půl roku. A bylo to teda super, že jsem se takhle dostala do zdravotnického prostředí, kde jsem předtím nikdy nepracovala a mohla jsem si vyzkoušet, jestli by mě to vůbec bavilo. A bylo to víceméně ze dne na den jsem tam odjela, kde mě tam prostě vzali a řekli, že vlastně potřebuju někoho tam na pomoc a takže takhle jsem se tam dostala.
0: A mohlo ti, co se týče té pracovní zkušenosti, rakouské zdravotnictví nějak napovědět směrem i k českému zdravotnictví? Může ta zkušenost být jako přenosná pro tebe?
1: Určitě. Já teďka studuju právě všeobecnou sestru a no, jako je to stejný, jako je to Evropa a ty používáme stejné pomůcky a ty vůbec věci, co se dělají, ty taktiky, je to víceméně stejné, jenom ten jazyk je jiný, takže to je jediný, co je rozdílný.
0: Takže ten kulturní kontext pomáhá, dovedeš si sama představit sebe, že někde děláš medicínu v Africe, v Ázii? Přemýšlíš o tom vůbec, když máš to cestovatelské střevo, jak se říká?
1: No, jako o Africe jsem možná přemýšlela, Asii úplně nevím, ale nebo takhle úplně vzdálená země. Asi bych musela ještě mít víc těch zkušeností, kde, protože tam jsou úplně jiné nemoci, úplně jiný problémy a zatím se teda necítím, že bych zvládla s mýma zkušenostma pomoct lidem tam, možná nějak na nějaký nižší úrovni, a kdyby jsem měla nějaký dobrý tým, ale jako určitě bych ráda chtěla takhle někam vyjet.
0: Takže úplnou změnu, nějaký kulturní šok si neprožila a jestli tomu dobře rozumím, tak si měla spoustu setkání s lidmi, protože v takové ordinaci se člověk setkává s jednotlivci, tak možná to naše dnešní putování bude blíže rakouskému člověku, protože přeci to není to též jako česká duše, abych tak řekla. Ale předpokládám, že na cestování také dojde a že i takový turistický posluchač si přijde na své. Kde byla umístěna ta ordinace, potažmo, kde jsi byla ubytovaná v Salzburgu?
1: Tak já jsem bydlela víceméně v centru úplně. Bydlela jsem u Mirabel Garden, jestli znají lidi Salzburg, tak víceméně v centru. A z okna jsem měla výhled na Salzburg a na Untersberg a Geisberg, na ty hory, což bylo krásný. A ordinace, ta byla vzdálenější trošku, byla blízko pivovaru Štík, většina lidí asi zná, takže tam to bylo, tam jsem jezdila na kole i v zimě, je to nejrychlejší dopravní prostředek po Salzburgu, než je tam, protože v Salzburg je plný semaforu a když se chcete někam dostat, tak furt stojíte na červený, takže nejrychlejší je se někam dostat je na kole.
0: Jak je to s parkováním v Salzburgu, když tady mluvíme o autech?
1: Ano, já jsem tam teda nejezdila autem, ale je tam i míst jako spousta na parkování, není to složitý.
0: Tak ještě, když jsi říkala výhled na okolní hory, jak je vlastně Salzburg položený? Je pod horami nebo je samo to město v kopcích?
1: Salzburg je víceméně v údolí, podél řeky Salzach a kolem něj jsou právě ty hory, takže není to jako vysoko, ale je to právě, že v tom údolí.
0: Mirabel Garten je, ty jsi říkala, to je možná známé místo, je to i turisticky známé místo. A co tam je k vidění nebo k prožití?
1: To je zahrada velká, kde je i park a různé fontány. Záleží, v jakém ročním období se tam vydáte, ale je tam i oranžerie, což je skleník s krásnými rostlinami, které tam můžete vidět, a jinak je to prostě zahrada s růžovou zahradou a s několika květinami.
0: Takže když bude mít člověk už dost památek a kostelů, tak může zažít takovou oázičku uprostřed města, může být?
1: Ano. A je to hned vedle zámku Mirabel, takže můžete i dovnitř zámku.
0: Tak nás vezmi do zámku. Byla jsi tam a co na tebe zapůsobilo nejvíc v zámku Mirabel?
1: Zapůsobilo na mě, jak jste ji říkali, především vzpomínky z Sound of Music a z různých filmů. Je to takový, není to úplně jakoby honosný zámek jako Versailles nebo něco, ale takový jednoduchý a přitom pěkný.
0: Jak se člověk dostane do zámku? Je tam i průvodce, mám si představovat jako naše zámky, Orlík, Hluboká, Lednice?
1: Ano, je to víceméně podobný jako takovýhle zámky, ale já jsem tam teda šla bez průvodce, jenom jsem měla takovýho audio průvodce, kde si posloucháte, co tam vidíte různě.
0: Tak která další místa, které další dominanty v Salzburgu bys doporučila, aby je člověk nevynechal, když už se do tohoto města dostane?
1: Já jsem často chodila na kopec Kapucínersberg, což taky je blízko, kde je. Jsem často chodila nahoru, kde je klášter Kapucínu, kde je nádherný výhled na to město taky. A právě skoro každé ráno jsem tam šla a viděla jsem ten výhled na to město, takže tam je taky, je tam křížová cesta, takže se tam můžete taky zamyslet a moc hezký.
0: Bratři Kapucíni tam stále působí, je tam třeba nějaký uzavřený prostor, kde mají vlastně tu svoji klauzuru takzvanou?
1: Ano. Tam se nedostanou turisti, ale je to tam.
0: Janko, jaké pro tebe bylo, sama si řekla, že se může člověk zamyslet, procházet křížovou cestu. Já vím, že to nepatří úplně možná k našemu, řekla bych, křesťanskému prožívání. Na druhou stranu, když je člověk v zahraničí, tak k němu promluvají věci, které třeba doma by míjel bez velkého povšimnutí.
1: No, mě vůbec tady ten pobyt v Rakousku hodně přiblížil k Bohu, jelikož jsem konečně po dlouhé době byla sama, víceméně, že jsem měla spoustu volného času, spoustu času se zaměřit na, nebo měla jsem i čas číst Bibli a přiblížit se k Bohu, modlit se, a neměla jsem nějaké jiné vzruchy, co by mě táhly pryč, takže to bylo určitě taky krásný. A i když vidíte tu krásnou přírodu, ty památky, tak to vás taky jak přiblíží k tomu, co Bůh stvořil všechno, tak to určitě.
0: Tak absolvování takové cesty po ukončení střední školy, protože středoškolský život, pak přijde maturita a pak najednou nastane to, když z prostředí toho společenství, toho třídního kolektivu a toho všeho najednou člověk zůstane sám, tak si musí sáhnout na různé věci nově a jinak a vlastně asi sám za sebe. Proveď nás po Salzburgu a k místům, která třeba pro tebe byla až příliš turistická, že jsi říkala, ano, tady musí každý být, ale na mě je to trochu moc.
1: No, tak já jsem zprvu vůbec nechodila na ty turistická místa. Asi až tak po 2 měsících jsem si řekla a pak jsem se tam vrátila i za rok a prošla nějaký ty hlavní turistická místa, protože ze začátku jsem se snažila být spíš s těma lidma, který jsem tam poznala a nechtěla jsem moc být ten turista. Ale jako místa, jelikož ze Salzburgu je Wolfgang Amadeus Mozart, tak jeho dům a tady ta hlavní prostě ulička, kde jsou všechny ty krásné domy, tak tam je spoustu turistů a slyšíte hlavně angličtinu a jako ty místa jsou opravdu krásná, ale asi chcete taky víc zažít něco jiného než turisty, no.
0: A ty jsi měla příležitost mluvit s místními. Jsou hrdí na svého rodáka Wolfganga Amadea Mozarta?
1: Jsou určitě. Je tam i Univerzita Mozarteum, což je jedna z nejslavnějších univerzit hudby a vůbec Rakušani bych řekla, že jsou docela hodně hrdí na Rakousko a na svoji zemi. A já jsem chodila tam do sboru a na mládež a na spoustu setkání, takže s místními jsem se hodně viděla a takže jsem se s nima seznámila a no.
0: A mluvili jsme o tom, že podobný kulturní kontext, ale byly třeba věci, které si pozorovala, že dělají jinak. Měla jsi nějaké setkání, že jsi říkala, takhle by běžný Čech nereagoval?
1: No určitě, v něčem, jako si říkáme, jo, Rakousko, Česko, že to je stejné, ale vlastně to není tak úplně stejný. Ty kultury jsou odlišný, řekla bych, že ti lidé jsou v něčem uzavřenější, že trvá chvíli, než si vybudujete s někým vztah, jsou, než se vám jakoby plně otevřou, tak jsou dlouho takový, že mají takovou masku a jakože trvá, než vám ukážu to pravé. Já také jsou hodně precizní a na čas a si, no, u nás to taky se snažíme, ale určitě to není tak, že je to normální chodit pozdě a u nich to není normální.
0: Ani mezi mladými?
1: I mezi mladými, no.
0: Je to přísnější než u nás, protože u nás to tak opravdu je, že leckdy půl hodina žádná míra.
1: Jasně, u nich jako, když někdo přijde, jako začne se bez nich prostě, nečeká se a je to takový, že si na ně koukneš potom, že když přijdou prostě později. No, potom hodně ta jejich hrdost, což není tolik u mladých, ale u starších lidí, kteří jsou fakt takový ti hrdí Rakušané, tak to je taková, bych řekla, spíš negativní vlastnost, že nejsou moc jako otevření ostatním lidem a kulturám, že když třeba někdo nemluví německy a v Rakousku je hodně přistěhovalců, hodně cizinců, tak nejsou k ním moc přátelští. Nejsou, že by se, i když třeba mluví anglicky, tak nechtějí s nima mluvit anglicky. A nejsou moc otevření k tomu, že tady mají ty cizince. A no, což mi nepřijde moc jako fajn. A i k Čechům některým. Já jsem jako, jelikož jsem už mluvila německy, tak jsem takový problém tolik nepocitovala, ale hodně některým lidem furt mají Čechy uzavřený trošku jako nějaký chudý národ, který se snaží prostě jít do Rakouska si tam jako pomoct, přivydělat, přitom třeba to vzdělání je u nás v něčem i lepší některý, nebo je to na stejno. Není to nějaký rozdíl, je to prostě stejné a oni si myslí, že oni jsou prostě líp a že do Česka jezdí na ty levné nákupy a no.
0: Takže s takovou dávkou přezíravosti ses i potkala a byla to tvoje zkušenost. A já jsem se vlastně chtěla zeptat i na cizince. A trochu si mi odpověděla, co třeba Ty jsi nebyla na studiích, ale v rámci mladých lidí z cizích zemí. Potkala se s nimi třeba v tom křesťanském sboru, kam jsi chodila, odkud byli a jak jim se integrovalo do společnosti?
1: No, já jsem bydlela na sdíleném bytě s holkou, která byla z Japonska a která právě studovala na té univerzitě hudby. A potom ještě jsem se tam bavila s jednou holkou, která byla z Filipín, křesťanka taky, a oni už teda mluvili německy, už tady žili díl a studovali v němčině, ale taky právě pociťovali ten kulturní rozdíl, kdy prostě byli Rakušani a potom cizinci a moc nerozlišovali, odkud z jaký země pak jste. A ta integrace byla těžká. Ale jelikož já jsem byla především v křesťanském prostředí, tak to je úplně jiné prostředí než jako světské prostředí, takže ti křesťané jsou vždycky hodnější, nebo jak bych řekla, určitě jsou vstřícnější k ním a snaží se nedělat rozdíly a přijmout všechny. Takže to bylo krásné, že takhle se mohla být mezi nimi.
0: Takže výborně, máme tady i vlastně společenskou sondu a teď následuje písnička a po písničce se vypravíme na výpravy, protože si nezůstala jenom na jednom místě, ale podnikali jste nebo tvoji možná přátelé ti chtěli dopřát, abys viděla ještě něco víc z téhle oblasti Rakouska. Tak s námi zůstaňte v cestovatelském magazínu Za obzor. Jsme tentokrát nevěli na druhou polokouli, ale zůstali jsme u našich sousedů, kde ale je opravdu co zažít. Posuďte sami.

Toteské Birgem, dalo by se přeložit jako mrtvé pohoří, je pohoří, které se nachází v Rakousku, v severní části spolkové země Štýrsko a na jižním okraji Horního Rakouska. A Toteské Birge je tvořeno především vápencovou náhorní plání. Průměrná nadmořská výška je prý mezi 16 a 18 metry. A nás v dnešním cestovatelském magazínu do téhle oblasti, já si říkám, že takhle na poslech to nezní vůbec lákavě. A přitom můj dnešní host Johanka Havlíčková vypráví o tom místě s nadšením a se zápalem. Takže máme důvod vypravit se do Salzburgu.

0: s mládeží a bylo to v Kirchdorf am Tyrol a to bylo opravdu nádherný víkend a víceméně jsme chodili po horách a ty masivy horské, které tam můžete vidět, nevím, jestli jste byli někdy v Tyrolsku, tak to jsou úplně jiný typ hor, než jsou Krkonoše třeba. Ty hory jsou takové ostré a takové majestátné, že máte z nich úplně respekt a je to nádhera. Trvá to dlouho, než tam vyjdete, ale stojí to za to.
1: Jak vypadá procházka? Jsou to obyčejné chodničky nebo tam i jsou takové ty řetězové, jak si představíš, opravdu horské výstupy?
0: Tak my jsme, jelikož jsme byli větší skupina a byli tam i začátečníci, i zkušenější, tak jsme šli na víceméně jednodušší trasy, ne ty s těmi řetězy a žebříky, takže dá se tam mít i normální trasy, nemusíte mít žádnou výbavu.
1: Mám si v alpské prohlídce nebo vycházce představit i nějaká jezera? Podařilo se vám se k ním dostat?
0: Určitě. Vůbec blízko i Salzburku je jezero Wolfgangse nebo Monze, což jsou nádherná jezera. Když vidíte tu barvu, jak je to krásně modré, čisté a okolo ty hory, tak to je taky nádhera. A můžete si tam půjčit loďku a vydat se na ní. Nebo se taky můžete vydat, jelikož Salzburg je i blízko německých hranic, tak hned kousek je i Königse, což už je teda v Německu, ale to je taky nádherné jezero a to určitě stojí za návštěvu.
1: Když nebudu mít v Salzburku auto, je možné se do těchto destinací dostat nějak hromadnou dopravou?
0: Určitě. Já jsem tam neměla auto a jezdila jsem autobusem víceméně a nebo jsem byla právě s partou těch kamarádů, kteří to auto měli, takže buďte si můžete domluvit s někým a ale i autobusem nebo vlakem. Vlak je tady opravdu hodně propojený, takže vlakem se dá taky hodně dostat.
1: Cestují domorodci? Nebo je to více turistická záležitost?
0: No místní cestují víceméně na svém území, hlavně po Rakousku hodně. Někteří jsou opravdu experti v tom chození po těch horách, oni teda běhají spíš, to už není chození. Tak přímo vedle toho města Salzburg je hora Untersberg, na kterou právě místní si jen tak odpoledne vyběhnou. Mě to trvalo víceméně 4 hodiny vyjít. ale oni to vyběhnou a pak se běhnou dolů. Viděla jsem několik lidí, kteří šli bosky a jsou to prostě extrémisti už, no.
1: Jak jsou na tom třeba s letními dovolenými, tak jako my Češi hromadně okupujeme jich Evropy?
0: No, tak jakože oni cestují hodně do Španělska a na Malorku, takže na, hodně na jih a na ostrovy různě, ale taky zůstávají i v Rakousku hodně. A milují lyžování, což je teda zimní dovolená, ale spousta z nich opravdu jako je lyžování jich. Oni lyžují i v létě, že si jedou na ledovec někam a tam lyžují. Takže spousta z nich, lyžování je prostě koníček číslo 1.
1: Já jsem někde slyšela, že holandské miminka se asi narodí přímo už na kole a z těch alpských států zase, že se narodí s lyžema na nohách. Tak ani jedno bych mamince nepřála, ale něco to o té kultuře vypovídá. Udělali z tebe Rakušani milovníka klasické hudby?
0: Já jsem nějak klasickou hudbu ráda už předtím.
1: Měla jsi příležitosti dostat se na koncert do nějaké třeba mimořádně krásné koncertní síně?
0: No, byla jsem jenom v jedné, jelikož jsem bydlela blízko opery, tak tam jsem byla na jednom koncertě a bylo to opravdu krásné. Oni, ty lístky jsou docela drahé a já jako student jsem neměla tolik možností vidět všechno, ale opravdu je tady spoustu možností poslechnout si kvalitní klasickou hudbu, takže pokud jste milovník, určitě jeďte do Salzburku.
1: Ano, pochopila jsem, že sdílené bydlení nebylo úplně typický život rakouské rodiny, ale protože jsi byla v lékařské praxi, dá se říct, že mají nějaká specifika v tom, jak třeba prožívají den oproti českým poměrům a už jsme se třeba zmínili o

0: dovolené, třeba jiné druhy sportu, nebo jak vlastně tráví čas jako rodina spolu pohromadě?
1: No, v Rakousku je typické hodně, že když bych to vzala, tak už když jim je 18, když mají děti, které už převrší věk 18, tak už se odstěhují většinou od rodičů, i když ještě jsou na škole a bydlí sami. Takže o víkendech se nebo v pátek se často mají rodinné setkávání, kde se setkávají s těmi dětmi a víceméně mají takový, sobota třeba je celá, kdy mají oběd nebo takový brunch, už snídaně, oběd a zůstávají spolu, pak mají nějaký výlety anebo grilování taky často. Takže hodně víkendy jsou takové rodinné.
0: O turistických atrakcích se dá dočíst na internetu a najít, co ale nemůže žádný průvodce a žádný internetový server zprostředkovat, je setkání s lidmi. No a ty, Johanko, si měla ještě speciální skupinu lidí, totiž místních křesťanů. A tak co kdybys nás vzala do církve, které jsi se stala na několik měsíců součástí?
1: Já jsem chodila teda do křesťanského sboru. Tady jsem chodila kvůli tomu, že ten doktor, kde jsem pracovala, tam právě byl jedním ze starších toho sboru, takže mě tam pozval. A ten sbor bych popsala docela podobný i sborům v Česku, ale tomu, kam chodím já, což je v Píšelích, tak tenhle je trošku konzervativnější, bych řekla, v něčem moc ženy nemají tady slovo, což bych neřekla, že je úplně dobré, ale většinu slov tam mají muži, modlí se hlavně muži, ale ženy zase mají na starosti hudbu a další věci. Ale jinak sbor byl, se mi líbil v tom, že byl hodně biblicky orientovaný, že všichni tam byli velice vzdělaní, co se týče Bible, a i děti, i dospělí, že přijde mi, že v dnešní době se hodně upouští od toho číst tu Bibli, nebo neklade se na to takový důraz, že by se mělo číst, že hlavně poznat hlavně Ježíše a potom, potom už jim nechávají volný průběh. Ale,
0: a na prožitky je důraz?
1: Ano, ale je potřeba určitě i znát tu Bibli trošku, aspoň. A u nich to určitě nechybělo hodně i na mládežích, na biblických hodinách, na studentských setkáních, kde jsem byla, i na setkání s nevěřícími a s cizinci, tak tam na všech se četla Bible a probíralo se hodně to slovo.
0: Zmínila jsi akce pro lidi, kteří k církvi nepatří, pro nevěřící. Mluvila jsi s nimi nebo víš, jakou mají zkušenost s ateistickou nebo jinak orientovanou populací? Jaké vlastně jako má reputaci křesťanství a v našem případě míněno evangelikální křesťanství, ne římskokatolické?
1: No, já hned při příjezdu jsem byla pozvaná na setkání právě nevěřících nebo lidí, co poznávají teprv a měla jsem za úkol tam říct svoje svědectví v němčině. A s mojí celkem špatnou němčinou to byl docela šok, že jsem se to musela připravit hned první den a docela jsem měla strach. A byli to víceméně lidé, kteří se zajímali o víru, ale nechtěli ji přijmout ještě plně. A jinak víra se tady víceméně je určitě Rakousko víc křesťanské než Česko, že to je takový normálnější otevřít víru a křesťanství v běžném rozhovoru i třeba mezi pacienty v ordinaci. Mm-hmm. Se mi moc líbilo, že ten doktor, jelikož byl věřící, tak on všem pacientům při odchodu třeba nabízel různé letáčky s verši biblickými nebo s nějakým biblickým textem, takže to bylo určitě inspirace i pro mě, pro budoucnost, jak může fungovat nějaká křesťanská klinika nebo něco, takže to bylo krásné.
0: Jak dlouho jsi v Rakousku byla, možná už to zmiňovala?
1: Byla jsem tam od září do prosince, do Vánoc, takže 4 měsíce.

0: jsi zmínila, že jsi vládla němčinou a že jsi vybírala mezi rakouskem a německém, švýcarském. Třeba konkrétně ve Švýcarsku, kdyby se dostala k místnímu dialektu, tak by to bylo docela náročné. Jak to bylo s dialektem vlastně tady v Horních Rakousích?
1: No i tenhle dialekt byl pro mě dost těžký. Já jsem nemluvila nějak úplně dobře, takže naštěstí spousta lidí, když tak zachraňovala s angličtinou, ale taky ne vždycky byli ochotní. Takže z začátku mi přišlo, že to je úplně jiný jazyk, tato jejich němčina. Jak ty slova zkracují a občas použijí jiný slovo, tak jsem občas jsem prostě byla úplně ztracená. Ale asi po 2 týdnech jsem si na to nějak zvykla a začala jsem to chytat. A určitě doporučuji, jestli se chcete naučit německy, vyjet takhle někam a určitě vám to pomůže.
0: Pamatuješ si nějaký špek, nějaké třeba slovo, kde jsou spolikané hlásky natolik, že by jaksi běžná němčina, kterou se naučíme ve škole, nám vlastně nepomohla?
1: No, tak třeba slovo gar nicht, to znamená gar nicht, ale oni řekli jenom gar nicht, což vůbec nic je v překladu. Takže, když třeba se tady zeptáš, bolí vás něco, oni gar nicht.
0: Návrat ze Salzburgu tě zavedl ale do jiné německy mluvící země.
1: No, po návratu z Rakouska jsem měla ještě půl roku čas, takže jsem ho strávila potom v Německu, konkrétně na jihu, v Bádensku-Wittenbergsku, blízko Stuttgartu ve vesnici nebo městě Bad Dürrheim, kde jsem pracovala jako au pair a také jsem tam chodila do místního sboru.
0: Co je pozoruhodného v téhle oblasti Stuttgartu? Pro turistu?
1: Tahle oblast asi není tak atraktivní pro turisty jako Salzburg. Je to víceméně Schwarzwald, takže což tam zajímavé, je tam ten Černý les. Nevím, asi to není národní park, ale...
0: A je to pohoří podobné spíše třeba Šumavě, tak bych to mohla představit.
1: Ano, ano, podobné jako Šumava. Takže takové hezké lesy, hezké pohoří i ne moc vysoké, ale přesto takový hezký, klidný život a to se mi líbilo. My s tou rodinou, kde jsem bydlela, jsme jezdili celkem často do Stuttgartu a navštívili jsme třeba zámek Schloss Solitude, což je rokokový zámek, nebo jsme taky byli v muzeu Mercedes-Benz, odkud právě pochází tady ta automobilka.
0: Kdybys porovnal, jak jsme se bavili o němčině a také porovnání takové nějaké národní nátury, viděla jsi rozdíly mezi touhle oblastí a Salzburgem, kde jsi strávila tedy delší časový úsek?
1: No tak ta němčina především byla mnohem jednodušší. Najednou mi přišlo, že tady mluví nějak čistě, jako kdyby vám sundali špunty z uší a najednou si řeknete, já rozumím, tohle je úplně jiný jazyk.
0: Tohle je němčina.
1: Tohle je němčina vlastně. No, takže konečně rozumíte. A s tím chováním, Němci bych řekla, jsou trošku pokornější, nejsou tak pyšní v něčem. Spíš bych řekla, že je Česko podobné víc Německu než Rakousko-Německu v něčem. No. Mm.
0: A když jsi pracovala jako au pair, tak jsi taky byla svědkem výchovy a zacházení s dětmi. Viděla jsi v tomhle nějaký rozdíl dokladného, že tě to inspirovalo, nebo naopak do toho, že jsi říkala ještě, že jsem vyrostla v Česku?
1: No, výchova je taková nevýchova, skoro bych řekla. Já jsem vyrůstala v docela přísné rodině, bych řekla, kde jsme měli pravidla, která se musela dodržovat a když se nedodržela, tak byl problém. Ale tady, když se nedodržela, tak víceméně se to neřešilo. Děti měly docela velkou svobodu. Já jsem se teda starala o 1-2letou holčičku a oni potom měli ještě 2 starší děti, kterým bylo 16 a 14. A těch mi bylo docela líto, jelikož žili víceméně volně a nikdo se moc o ně nestaral. Takže právě ty neměly moc nějakou výchovu, takže docela jsem ráda, že vyrůstala v Německu.
0: Jo, takže závěr je, že ti bylo příjemnější radši řád a někdy postihy, což si každý dovedem představit, jak asi mohly vypadat, než takový ten, je to možná trošku, jestli jsem ti dobře porozuměla, takové jako rostlistem, jak dříví v lese, dělej si, co chceš.
1: Ano. Něčem, jo.
0: Jo. Jak ta rodina žije zase, co se týče toho pracovního týdne, toho životního rytmu, scházejí se, nebo scházeli se konkrétně ta tvoje rodina třeba k pravidelně k večeřím, že aspoň tam byli pohromadě, jak trávili víkendy, tady jsi měla vlastně větší příležitost být v konkrétním domově.
1: Jo. Tady jsem právě žila přímo v rodině, takže jsem mohla vidět, jak žijí. Ta rodina nebyla úplně dokonalá, asi bych řekla, ten tatínek žil jako pracoval jako pilot, takže moc doma nebyl a ta maminka byla často taky pryč kvůli práci, takže jsem tam byla často já s nimi jako máma a vařila jsem jim i někdy, protože sice to nebyl můj úkol jako vařit jim, ale bylo mi jich líto, že nemají často teplou večeři nebo teplý jídlo za den. Ale víceméně neděle byla takový den, kdy byla vždycky společná snídaně a to se právě vždycky sešli a museli všichni vstát a sejít dolů a i děti, které by normálně chtěli spát nebo být na televizi, na mobilu, tak museli si vždycky sejít na společné snídaní v neděli.
0: Když pomalunku vytáhneme kotvy z tohohle německého jazykového prostředí, s jakým dojmem ta místa opouštíš? Jak budeš na tenhle ten rok svého života vzpomínat?
1: No, určitě bych řekla, že to je jeden z nejlepších roků mýho života. Určitě jsem ráda, že jsem ho zažila, i když nebyl plánovaný, i když jsem nejdřív vůbec nechtěla ani jet a chtěla jsem normálně jít na vysokou a pokračovat dál, ale jsem za něj moc vděčná, že mi Bůh takovou cestu připravil, že jsem mohla právě poznat křesťany i v jiných zemích, jelikož je úžasné, jak právě Boží rodina funguje, že můžete jet do jakékoliv země na světě a vždycky vás tam přijmou, najdete si tam, když najdete křesťany, tak máte tam někoho, s kým se vždycky můžete seznámit. A když bych nebyla křesťanka, nevěděla bych, jak bych si našla jinak jako kamarády nebo někoho blízkého, takže je krásné si najít takhle blízké, jak v Německu, v Rakousku, tak teď i v Norsku, tak v různých zemích.
0: A to je dobrý závěr, protože až se tvůj čas v Norsku uzavře, tak se třeba sejdeme a ty nám povyprávíš, co jsi zažila na severu u našich dalších, jaksi vzdálenějších evropských spoluobyvatel. Mým hostem v cestovatelském magazínu Za obzor byla v současné době studentka medicíny Johana Havlíčková. Děkuji za návštěvu.
1: Děkuji moc. Naslyšenou.

Z cest za obzor dnes konkrétně do rakouského Salzburku se pomalu vracíme do české kotliny. Poslouchali jste pořad, který připravila Lída Matušková.

0: Minula pátá hodina raní, je pondělí 12. října. Pokud vstáváte a chystáte se do práce nebo za jinými svými povinnostmi, kéž se vám dnes daří. Od mikrofonu vám vše dobré, i to dobré ráno přeje Kateřina Hodecová. Tuhle hodinku programu Rádia 7 začneme relací Základy. Úvahou na téma Proč Kristus a ne někdo jiný začne Marek Šuba.
1: Základy. Základy. Tento svět je plný nezodpovězených otázek. Každý obor, každé lidské odvětví má své otázky a lidé na ně hledají odpovědi. Stejně tak i víra v Boha má své otázky a my se snažíme spolu s vámi hledat na tyto otázky odpovědi. Jedna z těchto otázek zní, proč Kristus a ne někdo jiný? Spokojným srdcem bych mohl odpovědět třeba toto. Nevím, proč Kristus a ne někdo jiný. Ale zpomalme trochu. Na co se vlastně ptáme? Co nás zajímá? Například, proč bych se o něho měl zajímat? Proč bych měl věřit tomu, co se o něm říká? Proč bych ho měl brát vážně? Nebo snad i respektovat to, o čem tady na zemi mluvil? Nebo ho snad dokonce uznat za svého Boha? Mám se před ním sklonit? Proč? Na tuhle otázku se dá podívat z mnoha úhlů pohledu a pokud nebudete chtít v upřímné pokoře poznat pravdu, vždy najdete mnoho argumentů, proč ne Ježíš Kristus. Když Ježíš před 2000 lety chodil po této zemi, tehdejší duchovní špičky ho striktně odmítali. Odmítali ho tak vehementně, že ho raději poslali na smrt, než aby si na tuto otázku odpověděli. Oni tu pokornou touhu po poznání pravdy ve svých srdcích neměli a proto řekli, tento Ježíš není Kristus. A tak to tu bude fungovat vždy, až do jeho návratu. V Matouši 5.8 můžeme číst, blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Bůh se nedá vypočítat, ani jinak dokázat. Proto jsme nazváni věřícími. On sám tomu tak chtěl. On sám skryl svou tvář před tímto světem a dá se nalézt jen těm, kteří ho hledají s čistým a pokorným srdcem. Možná si teď říkáte, že jsem se uchýlil k jakýmsi náboženským frázím a pojmům proto, abych zamluvil srozumitelnou odpověď na otázku již dříve položenou. Pravda je ale to, že vám tu nepředkládám náboženské fráze. Ale jedinou cestu k poznání a odpovědi právě na tuto otázku. Proč Kristus a ne někdo jiný? Asi byste čekali polemiku na téma, proč ne třeba Buddha nebo Krišna. Určitě bychom nalezli ještě další. Víte, Ježíš sám o sobě prohlásil, že je to on. A bylo mu to vyčítáno. Říkali mu, ty svědčíš sám o sobě a proto tvé svědectví není věrohodné. A v skutku bylo to odvážné tvrzení. Ale víte, co vám povím? Ježíš věděl, co říká a já mu to věřím. Proč? Nejen, že to už před 2000 lety dokázal svým zápasem v Getsemane, který dovršil smrtí na Golgotském kříži, ale hlavně to dokazuje denně v mém životě. Dokazuje to každodenní péčí o mě a moji rodinu, každodenní výchovou a napomínáním. Toho si obzvláště cením, jelikož tím dokazuje svou lásku ke mně. Když si připravuji tato slova, musím se přiznat, že se mi trochu rozmazává pohled na klávesnici počítače, jelikož se mi do očí hrnou slzy. On nás tolik miluje a to tušíme jen zlomek. Pro mne osobně otázka, proč Kristus a ne někdo jiný, dnes již ztratila smysl. Já vím, že Kristus a ne někdo jiný. Opět ale musím říci, že z kazatelny jsem se to nedozvěděl. Pouze vaše osobní zkušenost s ním samotným vás utvrdí v tom, že to nemůže být nikdo jiný. A není to těžké. Co k tomu potřebujete? Jak už jsem se zmínil před chvílí, potřebujete srdce, které bude ochotné pokorně přijmout vše, co mu bude zjeveno. A o tom nerozhoduje nikdo jiný, než každý z nás osobně. Pokud budou tyto podmínky naplněny, nic nebrání Bohu v tom, aby vám zjevil pravdu o svém synu. A věřte mi, že on touží potom to udělat. Tak, asi jste ode mne čekali mnoho teologických důkazů o jedinečnosti a prvenství Ježíše Krista. A opravdu, mohl jsem tento čas vyplnit proroctvími napsanými v Bibli, moudrostí starého i nového zákona. Opomenul bych tím ale to nejdůležitější. Mám na mysli skutečnost, že pravdu o Božím synu může zjevit jen Bůh Otec. Toto si ponechal plně ve své moci. Ježíš se jednou zeptal svých učedníků, jak se můžeme dočíst v Matouši 16:13. Za koho lidé pokládají syna člověka? Oni řekli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo jednoho z proroků. Řekl jim, a za koho mne pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.
0: Poslouchali jste třetí část z celkem 16-dílné série Základů, úvahu na téma Proč Kristus a ne někdo jiný z pera Marka Šuby. Premiéru dalšího dílu nabídneme zítra v 9 hodin a 30 minut a tentokrát se úvahy budou točit okolo spasení a jeho významu. Be

Je tu podzim. Sluníčko odchází ze scény, ale Rádio 7 je s vámi stále.

Mária Škovierová a Žalm 18. Z další písní je to teď Martin Smith a bude zpívat o rozhodnutí nevnímat druhé jako nepřátele, ale jako svoje bližní.

Úspěch sebou může kromě dobrého pocitu přinášet i nebezpečí. A to spočívá v tom, že zapomeneme na Boha a na ty, kteří jsou součástí našeho úspěchu. Jak dobře vést sám sebe, abychom měli dost sil a prostoru vést druhé, hovoří v pořadu 3D Talk Vojta Baroc, Lucí Mesároš, už po následující písni.

0: 3D Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
1: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí Lucie Mesároš, která pracuje v Křesťanské akademii mladých, kde má na starosti vzdělávání misionářů a sama pochází z města Zubatých Žab. Luci, vítám tě.
2: Ahoj.
1: Dneska budeme mluvit spolu o self-leadershipu. Než se k tomu dostaneme, řekni mi něco o těch Zubatých Žabách.
2: No, tak já jsem z Bruntálu a kdo jste neviděli comeback, tak doporučuji si pustit aspoň jeden díl právě o Bruntálu, kde pražský studio si vymyslelo krásnou legendu, že Bruntál je drsný kraj a jsou tam zubaté žáby, střílíme tam medvědy na ulici a jako musím říct, že je to dobrý icebreaker, že když se mě lidi ptají, odkud jsem a já řeknu Bruntál, tak většina té mojí generace a ještě nějaká ta mladší Gen Z se chytne na to, že jo, to je to město zubatých žab. Takže mně se líbí, jak se k tomu město postavilo, že z toho udělalo PR a nezastydělo se, nebylo uražené, ale postavili vlastně na tom celý marketing toho města.
1: A vlastně to pochází z toho, že je to drsný kraj.
2: Přesně tak.
1: Je to něco, co tebe nějak formovalo, že pocházíš z drsného kraje, jsi sama drsná nebo?
2: Myslím si, že to určitě mělo na mě nějaký vliv. Ona se říká, že Bruntaláci jsou docela tvrdí a že jim trvá, než si někoho pustí jako k tělu. Takže si myslím, že ta kultura toho města mě určitě nějak ovlivnila, ale neřekla bych o sobě, že jsem drsná. Mám muže ze Slovenska, já si dělám srandu, že je mafiánek, takže si myslím, že tu drsnou stránku do našeho života přináší on a já jsem ta něžná květinka.
1: Hezky. Dnes budeme mluvit, jak jsem říkal, o self-leadershipu, tedy o tom, jak vést sám sebe. Co to pro tebe vlastně znamená? Co je pro tebe osobně nejtěžší na vedení sama sebe?
2: Já myslím, že já sama, protože to, co dokážu u druhých lidí jako pojmenovat a dokážu s tímto lidi konfrontovat, tak u sebe já mám spoustu výmluv. Proč to nedělat? Proč si jít odpočinout? Je vlastně se mnou docela těžký podle mě občas zápasit a vyhrát tu argumentaci z té pozice, hele, teď opravdu potřebujeme disciplinovaně něco dodržet versus no ale já jsem vlastně teďka jakoby docela vyhořela nebo jsem unavená, tak to teď dělat nebudem. Takže myslím si, že na tom vést samu sebe je nejtěžší to, že jsem to já, protože tam nemáš kam uhnout a zároveň, co pro mě znamená self-leadership nebo nějaký vedení. A mě to přesně to, že vedu sama sebe do toho, kde vnímám, že mě Pán Bůh chce, že nějak si společně chystáme tu cestu, jak se tam dostat. A je to nějaký dodržování disciplín, nějaký time management, nějaký následování mojí osobní vize. Já říkám, že chci žít život tak, abych na něj měla nějaký grip, jako nějaký ownership vlastnictví, aby mi neproteklo jenom mezi prsty. Já myslím si, že to je velká součást self-leadershipu, že člověk dojde do bodu, kdy si řekne, tyjo, ale já si ten život jako chci nějak korigovat, nechci, aby mě jenom tak jakoby propul mezi prsty a já vlastně se jenom svezl na té vlně. Chci být součástí svého vlastního života a tím, že jsem autor, miluju psaní, tak i takový to, jako chci psát svůj vlastní příběh spolu s Pánem Bohem, ale myslím si, že nemůžeme všechno házet jenom na Pána Boha, že my máme vlastní zodpovědnost za to, jak vedeme naše životy. Takže asi tak bych nějak zhrnula velmi obecně self-leadership.
1: Byla ve tvém životě nějaká chvíle, kdy jsi uvědomila, že pokud se nezměníš nebo nezměníš něco v sobě, tak nemůžeš dál zdravě vést to druhé?
2: Já jsem dva takové klíčové momenty. Ten první byl, když jsem byla ve svém, já tomu říkám, rebelském období, kdy já jsem se přestěhovala do Brna z toho Bruntálu a ten střet vlastně toho malého města a velkého města, kde v tom velkém městě člověk má 1000 možností, co může dělat, tak já jsem furt tvrdila, že jakože věřím a furt jsem věřila v Pána Boha, ale vlastně ten život tomu vůbec neodpovídal. Já jsem žila studentský život docela naplno a byla jsem zapojená ve spoustě projektů, byla jsem hodně busy, hodně zaneprázněná, to se tehdy docela nosilo. A myslím si, že pořád tu kulturu máme, že jako když je člověk zaneprázněný, tak to vlastně ukazuje na to, že je dobrý. Já jsem potom tam došla do momentu, kdy jsem si řekla, že pokud to s Bohem myslím vážně, tak něco potřebuji opravdu změnit, protože nedělám Pánu Bohu dobrou vizitku tím, jak se chovám a tvrdím, že jsem věřící, ale věděla jsem, že to je tak velká změna, kterou já sama nejsem schopná udělat, takže mě to dohnalo na kolena a fakt jsem Pánu Bohu plakala a říkala jsem, že potřebuju, aby do té situace vstoupil a aby mě z ní vytáhl. Pán Bůh přišel, změnil ty okolnosti a vlastně mě dohnal zpátky do církve, zpátky jako do jeho náruče a já jsem mohla nastoupit do toho procesu jako uzdravování a budování zdravých vztahů a pochopit, že následování Pána Boha za to fakt stojí a že on je to nejlepší rozhodnutí mého života, nehledě na to, jakou kariéru budu nebo nebudu dělat. Takže to byl první moment. A ten druhý moment přišel, že už jsem byla ve svojí nynější církvi v City Houseu a byla jsem pozvaná do jedné služby, která byla pódiová a já jsem byla samozřejmě nadšená, ale měla jsem tu hodnotu posunutou mimo. A neviděla jsem to v té době a uviděl to můj pastor. A uviděl to můj pastor a přišel a z té služby mě vlastně odstavil. A já jsem si to teda trošku vzala osobně, ale když jsem se jakoby s tím poprala, s tím nějakým jako egíčkem a tady tím, tak zpětně vidím, že to bylo to nejlepší, co mohl udělat, protože já jsem opravdu nesloužila ze zdraví hodnoty a kdyby to neudělal, tak já se neuzdravím a pořád bych byla v nějaký službě, která je pódiová a sloužila bych jako pro nějaké svoje uznání, pro nějaké moje ego, a ne z toho, že chci lidi přivádět k Pánu Bohu a že chci, aby Pán Bůh byl proslavený. Takže to byly dva takové klíčové momenty, kdy jeden jsem viděla sama a druhý uviděl nějaký vedoucí nade mnou. A myslím si, že to bylo hrozně klíčové a myslím si, že to je jedna z nejklíčovějších rolí, co jako vedoucí máme. Že potřebujeme u lidí vidět, z jaký pozice slouží. Jestli slouží pro sebe, pro vlastní jméno, pro vlastní slávu, anebo slouží opravdu z lásky k lidem a z lásky k Pánu Bohu.
1: Jak může člověk poznat ten rozdíl mezi takovou vlastně zdravou ambicí, zdravou hodnotou a ambicí, která už pak začíná řídit tebe?
2: Já myslím, že ze začátku to jde docela těžko, hlavně v dnešní době v naší společnosti, kdy ze všech stran slyšíš a makej na sobě a jdi si za svými sny a jdi za svým srdcem a naplánuj si ty cíle. Já si myslím, že mě strašně pomohlo mít jako klíčový lidi blízko sebe, kteří vidí do mýho života a vidí tu motivaci, vidí tu ambici. A byli schopni to uvidět dřív než já, protože my jako lidi si dokážeme spoustu věcí nalhávat, dokážeme si to ospravedlnit a říkat, no ale jako Bůh se přece na tom oslaví, ale vnitřně, když opravdu pustíme Pána Boha do našeho srdce, tak Duch Svatý je ten, který řekne, hele, ale tohle vůbec nebylo kvůli mně. Tohle jako je jenom o tobě a to je těžký, pokud nemáme ten prvotní jako impuls. A pro mě vždycky takový to nejzákladnější rozlišení je jednak pro koho to dělám a potom ta druhá otázka, která je podle mě těžší, je, koho tím chci oslavit, na koho tím chci ukázat. A pokud je odpověď já, tak víš, že je to blbý. A neříkám, že není správný dělat věci, které jako tobě dělají radost, ale myslím si, jak je v Bibli napsané, jako všechno, co děláte, dělejte tak, abyste oslavili Boha. A myslím si, že pokud ta odpověď naší ambice je, abych já byla víc vidět, abych já měla slavný jméno, tak jsme někde ujeli a jsme mimo. A v momentě, kdy je to jako, ale já chci lidem ukázat na Boha, já chci, aby Bůh tady tímhletím byl oslaven. A jasně, pokud jako je to něco, kde seš vidět, tak tvoje jméno se tam taky dostane. Ale nemělo by to být ta prvotní motivace, proč to chceš dělat.
1: Když už poznáš ten rozdíl mezi tou zdravou ambicí a tou, která není úplně zdravá, může se stát, že i v té zdravé můžeš začít být úspěšná. Co s člověkem může udělat úspěch? A může to být někdy nebezpečnější než neúspěch?
2: Já si myslím, že úspěch nás může vést, pokud je špatně jako pojat do nezávislosti na Bohu. A to je to největší nebezpečí, protože a je to velké rozcestí, kdy se jako rozhodujeme, komu ten úspěch patří. A jsou lidi, kteří, když se jim daří, tak na Boha zapomenou. A když se mají špatně, tak jdou za Bohem. A jsou lidi, kteří to mají úplně naopak. Takže myslím si, že nějaká jako obecná rada, jak pracovat s úspěchem, jako neexistuje. Podle mě je důležité si uvědomit, jako kdy chodím za Bohem. Když je mi špatně, nebo když je mi dobře. Lidi, co to mají nastavený když je mě dobře a slavím úspěch, jdu za Bohem, tak to mají o něco jednodušší, protože to nebezpečí toho, že propadnou nějakému tomu úspěchu a strhne se to na ně, tak mají mnohem nižší, než lidi, co to mají naopak. Lidi, co mají nastavený to, že když se jim daří, tak na Boha zapomínají, můžou právě skrze úspěch dojít do toho rozcestí, že OK, ale já Boha nepotřebuji, já to zvládnu sám. Já jsem dost dobrý, já jsem dost šikovná a jde mi mluvení, umím mluvit jako s lidma, umím se jim věnovat, umím vést a vlastně zapomenou na Boha a dostanou se do té nezávislosti na Bohu. A myslím si, že to, když se dostanou do nezávislosti na Pánu Bohu, tak je největší nebezpečí úspěchu. Největší nebezpečí neúspěchu podle mě je to, že přestaneme věřit, že Bůh je dobrý. Obě ty cesty jsou náročné. S neúspěchem podle mě umíme lépe pracovat jako lidi, protože jsme na to víc zvyklí, víc jsme zvyklí dělat chyby a hlavně v Česku se úspěch strašně těžce odpouští ve společnosti. A neúspěch je takový to, co vás spojí jako tu komunitu. Jo, já jsem to taky zažil. Pojďme v tom hledat Pána Boha. S tím úspěchem je to, no kdo ví, co jsi udělal, že jsi tak úspěšný. Jo? Že je to takový, jako ta česká natura fakt úspěch moc nepřeje, ať už se bavíme jako o církvi nebo o normálním, jako sekulárním světě, tak pořád jako jsou takový divný otazníky kolem toho úspěchu a my umíme s tím moc jako Češi pracovat, mi přijde.
1: Když dáme úspěch stranou, ať jsi úspěšná nebo neúspěšná, když jsi sama s Bohem, v tvém osobním životě s Bohem, tak to vlastně nikdo nevidí. Jak vypadá tvůj osobní život s Bohem, když nejsi zrovna na pódiu, když nevedeš lidi, když tě nikdo nevidí?
2: Docela různě a hodně se to proměňovalo za ty roky. A čím jsem starší, tím víc na sobě vidím, že vyhledávám tichu, samotu a přírodu. Což já jsem jako, mně přijde, že jsem docela přišla jako z extroverta na introverta, co jsem si vzala svého introvertního muže. Ale já si myslím, že to je tím, že mě dal pocit bezpečí a že můžu být tím, kým jsem a já jsem objevila, že jsem introvert. A fakt jako čím jsem starší, tím víc vnímám, jak hrozně moc potřebuju samotu a slyšet Boha jako sama. Bez toho davu, bez té církve, ale jenom sama si zažít Pána Boha. A byla jsem loni na Velikonoce v klášteře na 4 dny v tichu v samotě a bylo to nejlepší, co jsem podle mě za poslední roky udělala, protože já jsem fakt neměla žádný očekávání a Pán Bůh mluvil a jenom se mnou byl a je to skvělý a já prostě miluju s Bohem chodit na randíčka do kavárny v Brně, takže tady těch možností, kam jít na kafičko je spousta a miluju to, že můžu s Bohem být jen tak, že nepotřebuju mít jako žádnou agendu, nepotřebuju s ním řešit biznis, ale že to je to, co já dělám v práci, to je to, co já dělám ve službě, ale potřebuju hrozně moc se jako držet ty malý momenty, ty normálnosti a ty dětský lidsky, která si jenom s Pánem Bohem zatancuje, nebo si zaspívá, nebo si přečte na nějakou knížku. Jakoby čím jsem starší, tím víc na sobě vidím, že mám momenty, kdy se mi fakt nechce číst Bible, a pak mám momenty, kdy jako skoro až fakt hladovím potom, aby mě Pán Bůh skrze Bible něco řekl a já se strašně těším na ten čas, kdy si otevřu tu Bible a něco si přečtu. A je to přesně to, jak Pán Bůh jako ve mně různě pracuje a zapíná různý jako spínače toho, jak mě stvořil. Ale můj nejoblíbenější moment nebo způsob, jak s Pánem Bohem jako trávit čas, tak je psaní. Já to neumím jako moc popsat. Jo? Já když píšu, tak jsem ve flow a hrozně to je takový stav, jako kdy zapomeneš na čas a nevnímáš okolí. A já miluji, když mě Pán Bůh jako skrze obrazy ukazuje věci o sobě a já to pak můžu napsat do knihy a předat to dalším lidem, aby si zažili Pána Boha jako trošku jinak. A to je asi můj nejoblíbenější jako moment, protože vím, že to je něco, co mám jenom já s Pánem Bohem. Nikdo mě to nemůže naučit a je to něco, co fakt jako mě učí jenom Pán Bůh a je to nejkrásnější, nejkreativnější a vlastně čas, u kterého já se neunavím. Protože mě to tak baví a je to něco, k čemu mě Pán Bůh stvořil. Věřím tomu a vnímám to od něj, takže já se toho neunavím. Mě to jako nabije energii. Myslím si, že jako tohle je ten nejkrásnější způsob, když člověk objeví to, jak ho Pán Bůh stvořil a jde s Pánem Bohem trávit čas přesně do toho jako obdarování, do toho, jak jej Bůh stvořil, protože to je Já říkám, to je srdce srdci. To je jako moje srdce promlouvá s Božím srdcem a jsme ve stejném tempu, jsme ve stejné frekvenci, protože je to to, kde se jako potkává to jeho stvoření s ním samotným.
1: S tímto se s vámi loučím. Já Vojta.
2: Hamlucka.

Tohle byl pořad 3D Talk. Pokračování rozhovoru Vojty Barota a Lucie Mesároš můžete poslouchat i v příštím pořadu.

Tohle je má modlitba, ať se ve mně děje tvá vůle. To znělo ve skladbě Maverick City Music a to bych vám také ráda od mikrofonu na závěr nočního vysílání Rádia 7 popřála. Ať se ve vás děje Boží vůle. Ať máte srdce otevřené a nastražené na Boží jednání ve vás i okolo vás. Přeju vám oči otevřené, abyste vnímali ty podstatné věci a uměli je odlišit od toho nepodstatného. Od mikrofonu Rádia 7 se v tuto chvíli loučí Kateřina Hodecová. Přeji vám krásný a klidný den a těším se někdy příště naslyšenou.

Společně se Znělkou jsme překročili práh 6. hodiny. Je pondělí 12. října 2026. Klidné ráno vám z brněnského studia Rádia 7 přeje Kuba Lofítek, průvodce ranním vysíláním. Svátek v dnešním dni slaví všichni Marcelové. Blahopřejeme. Pojďme začít společný čas nahlédnutím do programu nejbližších hodin.

Ranní vysílání zahájí ve 6:45 tichý čas. Kousek Božího slova a modlitba. Rychlá řešení, to je tlak dnešní doby. Co není rychlé a okamžitě nefunguje, není dobré. Jenomže životní zkušenost nás přece učí něco úplně jiného. Zpomalit. Pak zjistíme, o co skutečně jde. A k tomu zve i biblické zamyšlení Petra Plaňanského od 6:45. Vašimi ohlasy projdeme v pravidelné listárně po 7. hodině. Slavkovskou iniciativu smíření 2026 představí ranní telefonát o 7:30. I v poslední kapitole Joelova proroctví pokračuje předpověď budoucích událostí. Připojte se k výkladu pastora Jiřího Zdráhala v relaci Bible Guide v 8 hodin. Víra je dialog, říká Antonín Haspel, jehož povídání o cestě k Bohu zazní v pořadu Stopy. V mládí byl úspěšným léčitelem s neuvěřitelnými schopnostmi. Co ho přimělo, že prosil Boha, aby mu odhalil pravdu? A jaká změna přišla do jeho života, když jej Bohu otevřel? To uslyšíme v 8:30. C.S. Lewis kdysi napsal, že naše představy o Bohu musí být čas od času roztříštěny, aby uvolnili místo něčemu opravdovému. V závěrečném dílu série Lepší pochyby v pořadu a podcastu Překročit hranice se podíváme na to, proč je tato božská demolice ve skutečnosti projevem boží lásky. Poslouchejte od 9:30. V životě zažije asi každý jeden nebo dva zásadní obraty v životě. O tom posledním, který s manželkou zažili a který změnil jejich životy zcela zásadně, bude od 10 hodin v dalším Fortepianu hovořit Pavel Kostomlacký. Zavítáme do Barmy, ale nebude to idylická dovolená. Takový je program pro dnešní ranní vysílání. Budete-li trávit následující minuty či hodiny s námi, přeji dobré ráno.

Podkladem pro přemýšlení v rámci tichého času bude novozákonní druhá epištola apoštola Pavla Korinským, 5. kapitola. Ještě předtím baptisté z Prahy a skladba Jak vzácná milost Otcova.

Otevírám Nový zákon, druhou epištolu apoštola Pavla Korinským, 5. kapitolu, budu číst od 11. verše. Víme, co je bázeň před Hospodinem, a proto přivádíme lidi k víře. Bohu je zřejmé, kdo jsme, a doufám, že je to zřejmé i vašemu svědomí. Nechceme se před vámi znovu chválit, ale chceme vám dát příležitost chlubit se námi, abyste měli co odpovědět těm, kdo se mohou pochlubit zevnějškem, ale ne srdcem. Jsme-li bez sebe, je to kvůli Bohu. Jsme-li rozvážní, je to kvůli vám. Kristova láska nás zavazuje. Jsme totiž přesvědčeni, že jeden zemřel za všechny, a tak zemřeli všichni. On zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za ně zemřel a vstal z mrtvých. Od nynějška již proto nikoho neposuzujeme tělesně. I na Krista jsme kdysi měli tělesný názor. Teď už ho ale známe jinak. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo, hle, je tu nové. A to všechno je z Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Bůh v Kristu uzavřel se světem mír, přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh. Smiřte se s Bohem. On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.

Pane Ježíši Kriste, i v tomto textu, který hovoří o tobě, můžeme číst evangelium, tu dobrou zprávu o tom, že ty jsi přišel na tuto zem, o tom, že v tobě Bůh uzavřel se světem mír. Četli jsme o tom, že ty, ač jsi byl bez hříchu, byl jsi učiněn hříchem kvůli nám, abychom se my v tobě mohli stát Boží spravedlností. Ty jsi zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe, ale pro tebe, pro toho, který za ně zemřel a vstal z mrtvých. Děkuji, Pane Ježíši Kriste, že ten, kdo přichází k tobě, kdo skládá u tebe to břemeno svých vin, hříchů, může přijímat nový život. Děkuji ti za to, že kdo je v tobě, je nové stvoření. Že staré věci pomíjí a přichází ty nové. Děkuji ti za to, že nabídka záchrany, nabídka věčného života je tady i dnes. Děkuji za to, že jsi přišel, aby si zachránil, aby si dal naději. Děkuji za to, že zachraňuješ i dnes. Amen.

Autorem skladby Už nehladám je Andrej Velebír. Ze slovenštiny teď přejdeme do polštiny. Čeká nás skladba, která oslavuje Boží stvoření.

Bohaté tabule života, kterou pro své vyvolené připravil Boží syn Ježíš, si všimneme v biblické úvaze Petra Plaňanského. Biblické pasáže bude číst Kateřina Hodecová. Poslouchejte po písni Blízko kapely Ajonet.

0: Bedlivě dodržujte každý příkaz, který ti dnes přikazuji, abyste zůstali naživu, rozmnožili se a obsadili zemi, kterou přísežně přislíbil Hospodin vašim otcům. Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po 40 let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání či nikoli. Pokořoval tě a nechal tě hladovět. Potom ti dával jíst manu, kterou si neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Po těch 40 let tvůj šat na tobě nezvetšel a noha ti neotekla. 5. Mojžíšova, 8. kapitola, 1. až 4. verš. Řekli mu, jak máme jednat, abychom konali skutky Boží? Ježíš jim odpověděl, toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho on poslal. Řekli mu, jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti, co dokážeš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno, dal jim jíst chléb z nebe. Ježíš jim řekl, amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš, pravý chléb z nebe vám dává můj otec. Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu. Řekli mu, pane, dávej nám ten chléb stále. Ježíš řekl, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět. A kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Ale řekl jsem vám, viděli jste mě a přece nevěříte. Všichni, které mi otec dává, přijdou ke mně. A kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. A jeho vůle jest, abych nestratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého otce, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný. A já jej vzkřísím v poslední den. Janovo evangelium, 6. kapitola, 28. až 40. verš.
1: Před několika dny jsem si díky jednomu rozhovoru uvědomil, v jak zvláštní době žijeme. Neuvěřitelné vize a sny, o kterých spisovatelé před 40 či 50 letech psali, se naplnili. Máme účinné léky na řadu nemocí. Létáme do vesmíru. Můžeme se s kýmkoliv na světě během 3 vteřin spojit pomocí mobilního telefonu. Do 12 hodin je možné se, díky letecké dopravě, ocitnout na druhé straně země koule. V našich notebookcích si na dovolenou můžeme vzít kompletní knihovnu, filmotéku či příručního překladatele. Umíme geneticky upravovat plodiny, abychom měli vyšší výnosy. Průmyslová výroba pro nás učinila dostupnou řadu výrobků, které byly dříve výsadou bohatých. Zde v Čechách patříme k těm šťastnějším 10% obyvatel planety Země, neboť žijeme v relativním blahobytu a více než 60-letém míru. A přeci, přes bohatství a možnosti, které máme, nejsme nasyceni. Přes všechen zmíněný pokrok a úspěchy zůstává naše planeta pro 90% jejich obyvatel údolím stínů. A mnohdy je i údolím stínů pro nás samotné. Uteklo nám totiž několik maličkostí. Neumíme přelstít smrt. Nedokážeme zastavit lidské utrpení. A neumíme ani účinně zabránit lidskému hříchu. Mnohdy ani tomu vlastnímu. Když už se zdá rozumný život mnohých na dosah, vždycky se někde něco zvrtne v systému, v nás lidech samotných, a pak se místo dobra pro všechny na scéně objeví několik jedinců, kteří v zájmu vyšších cílů chtějí nejvíc urvat sami pro sebe a vše kolem sebe bezohledně ničí a do záhuby strhnou mnohé. Díky onomu zmíněnému rozhovoru jsem si znovu připomněl, jak moudrou knihou je Bible, protože nabízí nejenom důležité otázky, které se týkají našich životů, nýbrž přináší i odpovědi. Jedním z míst, které nabízí odpověď na bídu světa, je i text, který zazněl. Tento text je součástí většího celku. Předchází mu zázračné nasycení 5000 a poněkud neobvyklý noční přesun učedníků a Ježíše na druhý břeh Tiberiackého jezera. Můžeme se také dočíst, že pro mnohé z přítomných Ježíšových posluchačů a učedníků byly tyto skutky atributy, které měly provázet Božího proroka. Ježíš je pro mnohý přitažlivý tím, jaký je, tím, co říká, i tím, jaké skutky koná. Bylo tomu tak v době, kdy v těle působil v židovském národě stejně, jako je tomu i dnes. O žádné jiné osobnosti se nikdy v dějinách lidstva nevedlo více rozhovorů, disputací, sporů, nenapsalo více úvah a knih, nespívalo písniček, nenamalovalo obrazů a nepadlo zmínek ve filmech. To samozřejmě vyvolává otázky, čím byl Ježíš kdysi a čím je dnes přitažlivý. Proč se právě k němu mnozí utíkali s prosbou o zázračné uzdravení, pomoc, radu, nasycení. Nebo jinak řečeno, se svými touhami, bolestmi a zápasy. A proč se k němu kvůli témuž obracejí lidé i dnes? Odpověď je skrytá v té části rozhovoru, která v našem textu nezazněla a kde Ježíš říká: Amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný. Ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec Bůh vtiskl svou pečeť. Víme, že mnozí z posluchačů Ježíše jim byli skutečně fascinováni a proto je jejich otázka, jak máme jednat, abychom činili skutky Boží, jistě upřímná. Ale přesto všechno oni chtějí především záruku. Nechtějí se vydat v šanc falešnému proroku, kterých v té době bylo v Izraeli plno. Jaký skutek nám ukážeš, abychom ti uvěřili? Naši otcové jedli chléb z nebe. Co dokážeš? Co nabízíš ty? Když to vyslovují, jistě mají na mysli příběh, který se vyprávěním přenášel z generace na generaci. Příběh o výjití z Egypta, kdy byli Izraelci na poušti syceni nebeskou manou. Co víc jim může nabídnout Ježíš? Mám za to, že od doby tohoto rozhovoru s námi lidmi k žádné zvláštní proměně nedošlo. A pokud ano, pak spíše k horšímu, k větší skepsi. Naše požadavky zdá se jsou stejné jako tehdejších posluchačů. I my chceme záruky. A nejen od našich nevěřících příbuzných a přátel, ale i někdy v rodinách křesťanů slýcháváme, když Ježíši uvěřím, když mu vydám v šanc svůj život, když na něj vsadím celý svůj život, jakou záruku mi poskytne? Jak poznám, že jsem se rozhodl správně? Může mi Ježíš nabídnout víc, než mi nabízí tenhle ten svět? Někdy nás takové otázky zaskočí, či dokonce vyděsí a zraní. A přesto jsou to otázky legitimní a můžeme jim rozumět. Nikdo, kdo má nějakou životní zkušenost, či alespoň historickou paměť, nechce být napálen. Vždyť přeci zaznělo tolik jalových slibů od politiků a zastupitelů, od těch, kteří nám měli pomáhat a zklamali. A žel mnohdy i od našich blízkých, na které jsme se marně obraceli s důvěrou. Nikdo z nás nemá sílu být neustále zrazován, podváděn, ubíjen, zraňován. Rozumní lidé, kteří nechtějí být taháni za nos, se přeci tedy ptají. A Ježíš odpovídá, ne to, co si myslíte, že vás sytí, vám dává život. Ten skutečný, boží chléb dává život světu. A jsem to já, kdo tě nasytí sám sebou. Umím utěšit tvůj hlad i žízeň. My, kdo jsme byli takto nasyceni, můžeme potvrdit, že Ježíš umí a chce nasytit tvou potřebu, být přijat a milován. Tvou touhu po odpuštění, tvou touhu po někom blízkém, kdo se neptá, a přesto je ochoten nést břemena tvého života spolu s tebou. Ježíš byl poslán proto, aby nasytil každého, kdo k němu přijde. A každého, koho mu Otec dává, nevyžené a nestratí, je tu pro tebe. To je tedy ta dobrá zpráva, která by měla zaznít v každé obci naší země, mezi našimi přáteli. Už není potřeba si dokazovat, že nejsme přeci tak hrozní, či že jsme lepší a schopnější než ti druzí, nebo že na něco máme. Dokonce ani není potřeba se snažit zalíbit se Bohu. Ze slov Ježíše Krista totiž vyplývá jediné. Stačí uvěřit jemu samotnému. Jednoduše k Bohu přijít a přijmout tu skutečnost, že jednou provždy za nás, za tebe i za mě, bylo zaplaceno. Zaplaceno drahou krví Božího Syna. Jedenkrát a jednou provždy. Že není potřeba více, neboť k té oběti nemohu ze své síly a vůle víc přidat. Že jsem Bohem Otcem z milosti přijat a že od této chvíle jsem milovaným synem nebo dcerou Boží. A právě pro očišťující moc Kristovy krve mohu k Bohu přijít, sytit se jeho slovem, tedy jím samotným, jeho přítomností ve svém životě, jeho svatostí, milostí a láskou. Mohu se sytit jeho vůlí pro svůj život, abych naplnil to, čemu jsem byl do tohoto života, této země a tohoto města postaven. Vyhlížím čas, kdy Boží lid v našem městě i celé naší zemi na přímý záda zvedne hlavu a pozvedne svůj hlas. Vyhlížím čas, kdy zapomeneme alespoň na chvíli na to, že jsme byli mnohokrát odmítnuti a zesměšněni. Odložíme svůj strach a řekneme lidem okolo sebe, že jsme poznali lék na lidskou bídu, nespravedlnost, zlobu, lakotnost, ale i násilí, závislost, beznaděj, zbabělost, lhostejnost a osamění. Vyhlížím čas, kdy se přestaneme bát říci světu, že tím lékem a také jediným chlebem, po kterém jsou zahnány všechny naše hlady a naplněny všechny naše touhy, je živý Bůh zjevený v Kristu. A náš vztah s ním a jeho každodenní přítomnost v našem životě. Drazí, před Bohem nejsme víc než žebráci, kterým se dostalo milosti, když byli přijati, očištěni a nasyceni. Dostalo se nám víc, než jsme čekali a než jsme si zasloužili. Byli jsme povoláni za Boží syny a dcery. Nezamlčme tedy nic, ať chudým či bohatým, o našem bohatém hostiteli, našem nebeském Otci. Sami jsme kdysi byli pozváni na svatbu Beránkovu. Staňme se tedy dnes těmi, kdo druhé zvou k bohaté tabuli, kterou pro své vyvolené připravil Boží Syn. Amen.

Bylo 7 hodin, posloucháte pondělní ranní vysílání Rádia 7 s datem 12. října. Za mikrofonem stále Kuba Lofítek. S biblickou úvahou Petra Plenianského se setkáme ještě v odpoledním vysílání v 15 hodin a 15 minut. Zítra v 6.45 bude o poctivém hledači hovořit Josef Hurta. Na 7 hodinu 30. minutu je připraven ranní telefonát věnovaný Slavkovské iniciativě Smíření 2026. V úvodu nové 60-minutovky je tady listárna.

Vítejte u poslechu další říjnové listárny, pořadu, ve kterém listujeme vašimi dopisy, zprávami a reakcemi. Někdy jich přijde víc, někdy méně, ale pokaždé máme radost, když se nám ozvete. Nebereme to jako samozřejmost. Každá zpráva je pro nás malým nahlédnutím na druhou stranu vysílání, k vám, kteří posloucháte. A pokud vám psaní zrovna není blízké, klidně nám můžete poslat i hlasovou zprávu. Nemusí být dlouhá ani nějak připravená, stačí pár vět. My už si ji případně přepíšeme. Teď už ale pojďme k tomu, co k nám přišlo v tomto týdnu. Vždycky máme velkou radost, když se nám ozvete i ze zahraničí. Často nám píšete, že právě Rádio 7 je pro vás jedním z mála spojení s českým křesťanským prostředím, někdy dokonce jediným pravidelným kontaktem s církví v Česku. A jeden takový pozdrav k nám tentokrát dorazil z Německa. Martin nám napsal: velmi rád poslouchám vaše rádio, zvlášť svědectví lidí o tom, jak se jim daří kráčet s Pánem. Na cestách, v těžkostech i při službě potřebným. Kdykoliv mám alespoň chvilku času a můžu si Rádio 7 pustit, neváhám a hned zapínám aplikaci. Chtěl bych vám všem v rádiu poděkovat za to, co pro nás posluchače děláte. Opravdu si toho velmi vážím. Srdečně vás všechny zdravím a přeji mnoho božího požehnání. Martin. Máme radost také z naší nové hudební redaktorky Kristýny. Je nejen skvělá zpěvačka, ale postupně se zabydluje i v moderátorské roli a vede si moc dobře. Hudba je ostatně téma, které umí spojovat, ale někdy také trochu rozdělovat. Není snadné trefit se do vkusu každého. A tak jsme rádi, že můžeme na Rádiu 7 nabízet různé hudební žánry a oslovovat posluchače napříč generacemi. Velkému zájmu se těší také hudební pořad Pohovka. Stačí se obrazně posadit, dát si něco dobrého a nechat si rozšířit obzory tím, co je na hudební scéně nového nebo zajímavého. A právě na jednu z posledních Pohovek reagoval Pavel. Dobrý den do Rádia 7. Ve středu večer jsem poslouchal Pohovku s Lidií Zoubkovou. Nádherný rozhovor a spousta jejich krásných písní. Je úžasná zpěvačka i textařka. A navíc pracuje na očním oddělení. Moc hezké, ale určitě i náročné povolání. Moc zdravím Kristýnu a děkuji jí za krásný rozhovor, který vedla. A srdečně zdravím také Lidii. Všechny zdravím do Rádia 7. Pavel.

A když už jsme u hudby, poměrně často nám také píšete s prosbou o název písničky, která vás zaujala, ale nestihli jste zachytit interpreta nebo název písničky. Na našem webu proto najdete playlist, kde si můžete dohledat všechny písně, které jsme během daného dne odvysílali. Stačí navštívit webovou stránku www.radio7.cz/playlist. A pokud se vám přece jen některou skladbu dohledat nepodaří, třeba proto, že zazněla už před delší dobou, klidně nám napište. Zkusíme ji najít společně. Další ohlas přišel od Dany. Milé Rádio 7, zdravím vás všechny. Poslouchám vás denně. Raduji se z vašich pořadů, doporučuji vás známým a modlím se za vás. Moc oceňuji pestrost vašeho vysílání. Skutečně si v něm může najít každý něco pro sebe. Je těžké vyzdvihnout některé pořady před ostatními, ale mě zvlášť oslovují modlitby podle Bible, Séla, Překročit hranice, Řeka života, Hláska, Klika a mnohé další. Děkuji také za četbu na pokračování. Vždycky vyberete hezkou knihu a já se ráda zaposlouchám. A jsem moc vděčná, že pokračujete také s pořadem Světem Bible. Chtěla bych vás poprosit, zda by bylo možné poslat mi nový rozpis vysílání ve dvojím vyhotovení. Předem moc děkuji a všem vám přeji hojné boží požehnání. Přeji vám, ať se vám daří ve všech oblastech vaší služby i v oslovování nových posluchačů a podporovatelů. Dana. A právě na prosbu o programové schéma můžeme rovnou navázat. Pokud byste ho chtěli také, stačí nám napsat a rádi vám ho pošleme. Nové programové schéma bude zároveň součástí podzimního čísla našeho zpravodaje Anténa, který by měl už v tomto týdnu zamířit do tisku. Věříme, že vás potěší. Najdete v něm opět malé nahlédnutí pod pokličku Rádia 7, střípky z redakce, fotografie, ale třeba také článek o tom, jak pracovat s trémou. A když už jsme u Antény, pokud vás napadá něco, co vám v našem zpravodaji chybí, nebo o čem byste si rádi přečetli, napište nám nebo zavolejte. Za vaše tipy budeme moc rádi.

Dana také zmínila četbu na pokračování. Právě na ní nám v poslední době přichází opravdu hodně milých ohlasů. V těchto dnech vysíláme knihu Plavčík Žán od Evy a Pavla Dolejších, kterou skvěle načetl herec Pavel Hromádka. A jsme moc rádi, že mezi našimi spolupracovníky máme tak výborné herce, kteří dokážou příběh opravdu oživit. Četba na pokračování má zkrátka své kouzlo. Člověk se může na chvíli zastavit, zaposlouchat se a nechat se příběhem přenést úplně jinam. A jsme rádi, že si k ní nacházíte cestu i vy. A tím se pomalu dostáváme až na samotný konec dnešní listárny. Času, ve kterém se s vámi můžeme podělit o radost, kterou nám dělají vaše zprávy, dopisy a ohlasy přicházející do redakce Rádia 7. Nezbývá než poděkovat za to, že posloucháte, že se ozýváte a že nám dáváte vědět, co vám vysílání Rádia 7 přináší. Pište nám dál, kontakt s vámi je pro nás opravdu vzácný a jsme za něj moc vděční. A úplnou tečku za dnešní listárnou udělá ještě jeden krátký vzkaz, který k nám dorazil prostřednictvím registračního formuláře. Rádio 7 poslouchám přes internet, nejčastěji z mobilu. Nejoblíbenější je pro mě čtení na pokračování nebo za obzor. Jsem vděčná také za odvysílané pořady, protože si je můžu kdykoliv poslechnout. Marta. A za tuhle možnost jsme rádi i my, že naše vysílání nemusí skončit ve chvíli, kdy zazní v éteru. Ale můžete se k němu vracet prostřednictvím audioarchivu a podcastů tehdy, kdy vám to vyhovuje.

A ještě než se rozloučíme, připomenu, že nám nemusíte jen psát. Pokud je pro vás jednodušší něco rovnou říct, klidně nám pošlete hlasovou zprávu, třeba jen pár vět. My si ji v redakci rádi poslechneme a případně přepíšeme. Kontakty, na kterých nás můžete zastihnout, zůstávají stejné. Psát můžete na adresu radio7@radio7.cz, komentovat můžete na Facebooku a Instagramu, kde jsme pod názvem radio7.cz, nebo se nám můžete ozvat přes WhatsApp na čísle 608 566 773. Své oblíbené pořady můžete poslouchat nejen v proudovém vysílání, ale také na podcastových platformách. Stačí zadat jejich název. Vybrané pořady najdete také na YouTube kanále Rádia 7. A na našem webu www.radio7.cz najdete audioarchiv, zprávy z redakce, přehled pořadů i možnost Rádio 7 podpořit. Listárnu pro vás připravila Andrea Audová, od mikrofonu se loučí Kuba Lofítek. A protože byla řeč o písničkách Lídie Zoubkové, poslechneme si jednu z nich.

Nikdy tě neopustím, nenechám tě čekat, protože to jsem já, který čekal na tebe. To je část textu skladby Enclosed by You, Joshe Whitea, která zněla vysíláním Rádia 7. Z angličtiny zpět do češtiny, Křesťané Ostrava Music a skladba Úžasný, nádherný králi. Poté ještě několik dalších písniček a v 7.30 ranní telefonát s doktorem Karolem Friedrichem o 31. ročníku Slavkovské iniciativy smíření.

Než zazní ranní telefonát, je tady ještě Mio s písní Origami z posledního aktuálního alba s názvem Hlas Up.

Splývám v tobě, si hladina světa. Každá moje myšlenka a každá moje věta zvedá se k tobě jako vůně uctívání. Kromě tvý oběti mě nic jinýho nezachrání. Všechno, co mě trápí, všechno, co mě svazuje, názory.

0: pro tebe.
1: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
2: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
1: Ranní telefonát Rádia 7.
3: Slavkovská iniciativa Smíření 2026 chystá na 17. října v Heršpicích u Slavkova své 31. setkání. Naším telefonickým hostem je organizátor této ekumenické akce dr. Karol Fridrich. Dobré ráno, vítejte ve vysílání Rádia 7.
4: Krásné dobré ráno vám i posluchačům.
3: Jak byste tuto akci představil někomu, kdo o ní slyší úplně poprvé?
4: Slavkovská iniciativa Smíření je mezikulturní a mezináboženský projekt, který de facto vznikl v roce 1996 ve Slavkově u Brna s cílem podporovat dialog, vzájemné porozumění a smíření mezi národy, církvemi a kulturami. Ekumenická iniciativa vznikla z přesvědčení, že smíření není jednorázový akt, ale de facto dlouhodobá cesta, na které se učíme překonávat předsudky, hledat společný jazyk a budovat dobré vztahy. Z vlastní empirie bych rád připomněl, že každoroční setkání není de facto jen připomínkou minulosti, ale především živým prostorem pro setkání lidí, a to napříč obcemi, církvemi i generacemi. Letos se uskuteční již 31. ročník, což samo o sobě svědčí o tom, že myšlenka smíření a společného dobra má stále co nabídnout.
3: Jde tedy už o tradiční setkání, které nese hlavní myšlenku smíření a na kterém se podílí celá řada partnerů. Jsou to za ta léta pořád ti stejní nebo se v průběhu času mění?
4: Řekl bych, že někteří partneři jsou s iniciativou spojeni dlouhodobě a tvoří její stabilní základ. To je například zapsaný spolek Slavkovská iniciativa smíření nebo vojenský a špitální řád svatého Lázara Jeruzalémského Malsko-Pařížské obedience či dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví. Za zmínku určitě stojí, že iniciativa se koná v různých obcích mikroregionu Slavkovska. Letos se bude konat, jak jste správně v úvodu zmínil, ve Heršpicích u Slavkova, proto se na pořádání bude podílet obec Heršpice a místní evangelíci. Současně se ale iniciativa průběžně proměňuje a otevírá novým lidem i organizacím. Každá obec, která de facto hostí setkání, přináší vlastní zkušenost a vlastní pohled na to, jak rozvíjet dobré vztahy a službu veřejnosti. A právě tato otevřenost je jedním z důvodů, proč vlastně iniciativa zůstává živá i po více než těch 30 letech.
3: Letošní ročník nese název Den pokoje a společného dobra v Heršpicích. Proč zrovna tento název?
4: Název velmi přesně vystihuje poslání letošního setkání. Co je to pokoj? To je de facto filozofická otázka na samostatný pořad. Pokoj na iniciativě není chápán pouze jako absence konfliktu, ale jako aktivní úsilí o dobré vztahy mezi lidmi, různými generacemi, církvemi a celou společností. A společné dobro připomíná, že každý z nás nese odpovědnost za prostředí, ve kterém žije. V době, kdy se často setkáváme s polarizací, nedůvěrou, napětím, chceme společně hledat cesty, jak dobro, respekt a porozumění uvádět do každodenního života.
3: Pojďme teď k programu samotnému. Co návštěvníky v Heršpicích čeká?
4: Program začne ve 13 hodin v kostele Českobratrské církve evangelické, a to přednáškou Davida Rafaela, předsedy spolku Moravští bratři. Tématem bude osobnost Jana Amose Komenského, respektive akcentace jeho neúnavného hledání pokoje a nápravy lidských vztahů. Ve 14:30 bude následovat ekumenická bohoslužba, kterou povede brněnský reverend Jaroslav Kratka. Poté jsou všichni účastníci vzváni na společné agapé na faře místního evangelického sboru. Od 16.30 vyvrcholí program koncertem souboru Dionea Ludens pod vedením Tamary Bláhové. Malá poznámka. Tamara vystudovala klavír na hudební fakultě JAMU a nyní je doktorantkou Ústavu hudební vědy v Olomouci. Ansámbl přednese hudbu z historických kodexů, renesanční skladby i předbělohorské bratrské písně, které vlastně hodně doplní duchovní i kulturní rozměr celého dne. Na koncertu tedy zazní zopsové flétny, zpěv Šalmaj, což je de facto předchůdce hoboje a anglického rohu, dále fagot, perkuse, psalterium, což je starobylý drngací nástroj a varhany.
3: Věřím, že pro Heršpice to bude speciální den. Jaké máte zkušenosti z minulých let? Zmínili jsme, že je to 31. setkání, takže svou tradici to má. Jakým způsobem vy vnímáte zájem o tuto ekumenickou akci? Ať už třeba z toho místa, kde je akce pořádána, nebo z prostředí mezicírkevního?
4: Zájem o setkání bývá dlouhodobě velmi pozbudivý. Řekl bych, že nejde o masovou akci v běžném slova smyslu, ale o událost, která pravidelně oslovuje lidi hledající hlubší zamyšlení, otevřený dialog a inspirativní setkání. Záleží též na atraktivitě protagonistů. Loni nám například přednášela Marie Korkovácha a zájem byl tak velký, že se návštěvníci nedostali ani dovnitř Rubensova sálu Slavkovského zámku. Z minulých ročníků víme, že návštěvníci oceňují především přátelskou atmosféru, možnost osobních rozhovorů a propojení duchovního, společenského i kulturního rozměru programu. Určitě nezajímavé není, že často zde vznikají nová přátelství a spolupráce, které přesahují samotný den konání akce.
3: V jedné z předchozích odpovědí jste krásně rozvedl to téma pokoje, že je to vlastně filozofická otázka, co to je pokoj a že to není jenom ta absence nějakého konfliktu. Kromě toho, že lidé mohou přemýšlet nad tím, jak třeba téma pokoje uchopit sami pro sebe, co byste byl rád, aby si účastníci setkání sebou odnesli?
4: Určitě bych si přál, aby odjížděli s vědomím, že pokoj a smíření nejsou jen vznešené ideály, ale konkrétní úkol pro každého z nás. A tohle bych opravdu akcentoval. Aby si odnesli povzbuzení k tomu, že i malé skutky dobra mají smysl, že změna společnosti začíná ve vztazích, které vytváříme ve své rodině, obci či společenství. Byl bych rád, kdyby v nich zazněla také inspirace Komenského odkazem nepřestávat hledat cestu k porozumění, i když doba kolem nás není jednoduchá. To víme všichni.
3: Slavkovská iniciativa smíření 2026 se tedy uskuteční v sobotu 17. října. Program startuje ve 13 hodin v kostele Českobraterské církve evangelické v Heršpicích u Slavkova. Mám ještě závěrečnou otázku, kde najdou případní zájemci podrobnější informace o akci.
4: Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví. Mimochodem pozvání dostali všichni starostové tohoto svazku. Plakáty dále visí na mnoha místech slavkovského mikroregionu. Především bych ale chtěl všechny opravdu srdečně pozvat. Program je určen široké veřejnosti bez ohledu na věk, vyznání či životní zkušenosti. Na závěr bych rád řekl, že každý chce trávit den v atmosféře vzájemné úcty, otevřenosti a hledání společného dobra, bude v Heršpicích srdečně vítán.
3: Říká Karol Friedrich ze Slavkovské iniciativy smíření. Pane doktore, děkuji vám za všechny informace, za vhledy jednak do tohoto setkání samotného i do tématu pokoje. Přeji hodně sil ještě do finiše příprav a ať to setkání je povzbuzením pro všechny, kteří na něj zamíří.
4: Děkuji za pozvání, přeji krásný den a radost v srdci.

Toto byl Philips a skladba Děkuju. Teď je před námi píseň I'm Gonna Sing od Tate Batze. Celý svůj život budu zpívat Pánu. Chválu tomu jedinému. S ním dokážu všechno. Jestli mohou volat kameny, chci být ještě hlasitější. Z vrcholu hory budu volat o tvé slávě a moci.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

0: Je krátce po 8 hodině. Z brněnského studia Rádia 7 vám přeje příjemné pondělní ráno s datem 12. října. Kuba Lofítek. Zaposlouchejme se nyní do poselství Bible. Slovo předávám pastoru církve ICF Brno Jiřímu Zdráhalovi.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Joel 4. kapitola. Předpověď budoucích událostí pokračuje i v této poslední kapitole. Čteme zde. Hle, v tom čase a v ty dny, kdy úděl Judy a Jeruzaléma obrátím, shromáždím všechny národy do Jošafatského údolí a budu se tam s nimi soudit o Izrael, můj lid a mé dědictví, které rozptýlili mezi pohany. Jošafatské údolí lze také přeložit jako údolí, kde Bůh soudí. Okolní národy tehdy povstanou a Bůh je bude soudit. Dál čteme. Jen ať se národy probudí a přitáhnou do Jošafatského údolí, neboť se tam posadím, abych soudil všechny národy v okolí. Název Jošafatské údolí nám připomíná zbožného judského krále Jošafata. V jehož době Bůh zasáhl a sám porazil ohromnou armádu nepřátel. Izraelci byli tehdy napadeni armádou, která byla nad jejich síly. Spolehli se na Boha, modlili se a postili. Do čela svého vojska pak postavili zpěváky, kteří zpívali Chvála Hospodinu, jeho sláva trvá na věky. Bůh pak obrátil nepřátele jedny proti druhým a tak se sami porazili. Výsledkem bylo toto, když se všechna okolní království doslechla, jak Hospodin bojoval proti nepřátelům Izraele, padla na ně hrůza z Boha. Jošafatovo království pak žilo v míru, protože jeho Bůh mu dopřál odpočinutí ze všech stran. Tento příběh prorockým názvem Jošafatovo údolí symbolicky ukazuje, že i tato budoucí konečná bitva bude rozhodnuta přímo Bohem. Výsledkem pak bude boží odpočinutí, nový věk pokoje. Joel pokračuje. Uchopte srp, sklizeň dozrála, šlapejte hrozny, lis už je plný, káť už přetéká, jejich hanebnost je veliká. Boží vítězství jako za času dávného Jošafata a soud národů nám také popisuje kniha Zjevení. Najdeme tu srp, sklizeň, hrozny i lis. A hle, spatřil jsem bílý oblak a na tom oblaku seděl jakoby syn člověka. Na hlavě měl zlatou korunu a v ruce ostrý srp. Mrštil svůj srp na zem a země byla sklizena. Napřáhni svůj ostrý srp a skliď hrozny vinice země, neboť její hrozny dozrály. Tehdy sklidil víno země a vhodil je do velikého lisu božího hněvu a z lisu tekla krev. Dál pak v Joelovi čteme. Davy a davy jsou v údolí rozsudku. Hospodinův den blízko je, v údolí rozsudku. Slunce a měsíc zatmí se a zmizí záře hvězd. Hospodin bude ze Sionu řvát, burácet bude z Jeruzaléma, nebe i země se budou třást. Hospodin bude útočištěm pro svůj lid, pro syny Izraele bude pevností. Toto místo cituje Ježíš, když mluví o konci světa a svém příchodu. Hned po soužení o něch dnů slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí. Při čtení této boží záchrany Izraele si můžeme vzpomenout také na Pavlův popis spasení Izraele. Část Izraele se zatvrdila, ale jen dokud se nenaplní počet pohanů. Nakonec však bude spasen celý Izrael, jak je psáno, vysvoboditel přijde ze Sionu, aby od Jákoba odňal bezbožnost. Toto pak bude má smlouva s nimi, jakmile odstraním jejich hřích. Také Joel popisuje smíření Izraele s Bohem. A tehdy poznáte, že já jsem Hospodin váš Bůh, jenž bydlí na své svaté hoře Sionu. Jeruzalém pak znovu bude svatý a nevpadnou už do něj cizáci. V ten den budou hory oplývat vínem, kopce přetékat budou mlékem a každou judskou roklí voda poteče. Z Hospodinova domu pramen vyrazí a zavlaží akátové údolí. Juda bude trvat na věky a Jeruzalém po všechna pokolení. To zní jako naplnění smlouvy mezi Bohem a Izraelem. Zmínka o pramenu vytékajícím z Hospodinova domu nám také tento obraz spojuje s Ezechielovým viděním řeky, která vytéká z Božího chrámu a oživí mrtvé moře. Akátové údolí zde symbolizuje pustinu nebo poušť, kterou pramen vyvěrající z chrámu oživí. Tak jako v Ezechielovi řeka oživuje mrtvé moře. Kniha Joel tedy předpovídá záchranu Izraele, ke které dojde za těžkých podmínek. Vrací nám tak do Božích plánů opět fyzické potomky Abrahama. Apoštol Pavel nás učí, že Bůh na ně ani po odmítnutí Krista nezapomněl. Vrátí se k nim, aby splnil svůj slib, kdysi daný Abrahamovi. Budou ve své zemi, Bůh bude jejich Bohem a oni budou jeho lidem. Pavel o tom napsal. Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy, jak nepopsatelné jsou jeho cesty.

Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide od pondělí do pátku, vždy v 8 a v 18 hodin. Pořad připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF Brno. Díly, které už byly odvysílány, si můžete zpětně poslechnout v našem audioarchivu na webu Rádia 7 nebo si pořad můžete pod názvem vyhledat na podcastových platformách.

Prostor aktuální 60-minutovky vyplní ve vysílání Rádia 7 kromě relace Bible Guide také pořad Stopy, ve kterém nahlédneme do života Antonína Haspla. Poslouchejte v 8.30. Do té doby pohled do kalendáře, kalendária, no a celé to dohromady bude spojovat hudba. Teď kapela Azimut s písní Odčítá.

Podíváme-li se do kalendáře, zjistíme, že 12. října slaví svůj svátkový den všichni nositelé jména Marcel. Toto jméno pochází z latinského Marcellus, což je vlastně zdrobnělina jména Marcus. Jazykovědci toto jméno překládají jako malý bojovník. Na 12. října připadá také Světový den boje proti artritidě.

0: Kalendárium.
1: Několik událostí a také osobností si připomeneme v dnešním kalendáriu s datem 12. října.

Janovský mořeplavec Krištof Kolumbus objevil při hledání cesty do Indie Ameriku, a to 12. října roku 1492. Od španělského královského páru Izabely a Ferdinanda získal Kolumbus dvě malé karavely, Pinta a Niña, a jednu větší loď Santa Maria, která sloužila jako zásobovací. S těmito třemi loděmi a s posádkou asi 90 mužů se 3. srpna 1492 vydal na cestu. Po dlouhé a velice náročné plavbě přistál 12. října 1492 u ostrova, kterému dal jméno San Salvador.

Pokud by vás zajímalo, kdy britský vynálezce Charles McIntosh začal prodávat první nepromokavé pláště do deště, bylo to 12. října 1823. Filozofka a řeholnice Editha Stein se narodila 12. října 1891. Byla židovského původu, odmítala ovšem ortodoxní praktiky svých rodičů. Po studiích patřila k nejužšímu kroužku spolupracovníků zakladatele fenomenologie Edmunda Husserla, našla cestu k Bohu. V roce 1922 byla pokřtěna, později vstoupila do karmelitánského kláštera. Umučena byla pro svůj židovský původ. Zemřela v Osvětimi. Jaroslav Šimsa, historik, filozof, iniciátor hnutí IMKA u nás, se narodil 12. října roku 1900. Důvěra v boží pomoc je jádro, z něhož roste víra. V našem zintelektualizovaném prostředí není zbytečné zdůraznit toto spoléhání na Boha jako základ všeho. Víra není něco jako poznání. Je zcela něco jiného. Odevzdat se vším, co jsme, a se vším, co máme, do božího vlastnictví. V každé době u něho hledat útočiště. Vědět o tomto laskavém božím vedení, o němž se v sebehorší hodině svého života vždy znovu přesvědčujeme. To jsou předpoklady života v Bohu. Napsal z vězení muž, který v dobách první republiky aktivně působil ve veřejném životě a výrazně se zasazoval v práci křesťanské mládežnické organizace IMKA. Víry se chopil jako motivu k životu. Vždy se snažil pomáhat těm, kdo to nejvíce potřebovali. I v lágru připravoval kázání pro své spoluvězně a psal dlouhé dopisy rodině. Zatčen byl krátce po začátku války a nedlouho před jejím koncem podlehl 5letému vězení. Český spisovatel Vladimír Kerner se narodil 12. října 1939. Jeho nejznámějším dílem je zřejmě román Údolí včel, který sfilmoval František Vláčil. Takové je kalendárium s datem 12. října. Hanenu Adonai, Hanenu, Kiral Savannah.

0: S 8 hodinou 30 minutou přichází čas pro další ze našich pořadů, ve kterém zaznívají svědectví o Božím jednání v životě člověka.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Pořad se snaží zachytit v životech hostů okamžiky, které změnily jejich směřování směrem k Bohu a Ježíši Kristu. Dnes uslyšíme příběh Antonína Haspla, kterého se doptávala Lenka Malinová. Dobrý poslech vám přeje za tým Rádia 7 Milan Remeš.
10: Narodil jsem se do dobré rodiny, měl jsem hezké dětství, i když taky zasáhla nemoc, bylo to těžké. Potom byla revoluce a začalo léčitelské hnutí, tak to mě zajímalo, že pokaždý, když v té rodině jsme nevěřili v duchovní svět ani v Boha, tak jsem měl pochybnosti o tom, a takže to léčitelství jsem se chytnul. Tak jsem s tím jako 12-letý experimentoval a rodiče si mysleli, že to je takový jako zábava jenom do té chvíle, kdy jsem tvrdil, že v naprosté tmě vidím i dovnitř lidí. A samozřejmě, že teta to chtěla vyzkoušet jako nevěřící. A já jsem odhalil její těhotenství a to jí jako zamrazilo, jak to prozradila. A oni říkali, no něco na tom bylo. Začali jsme chodit do takové skupiny léčitelské, kde se hodně experimentovalo s léčitelstvím. Měli jsme úspěchy s diagnostikou i s uzdravením, například astma, bolesti zad, problémy se srdcem. A lidi byli překvapení, že to, co neřekli, tak to jsme třeba řekli. Například žena, která měla kuličku vápníku v plicích, následek po tuberkulóze, nic neřekla, jsem říkala, to vidím jako kuličku na plicích. A takhle to probíhalo. Takže postupem času, to byly, uběhly 3 roky, tak se potom už tolik nedařilo a lidi měli takový zvláštní potíže, že třeba říkali, že jim běhali po zahradě zelený mužíci jako mimozemšťani a že prováděli nějaký lékařský zásahy, pokusy, a další zase říkal, že měl problémy s démony, že ho prej s autem vyhodili ze silnice a klíče mu schovali, a to už jsou takové psychické anomálie. A to jsem si říkal, něco je špatně, to by bylo 15 let. Pak jsem se modlil, věřili jsme v Boha, tak jsem říkal, Bože, ukaž mi pravdu, ať je jakákoliv. Takže 3 měsíce to nějak takhle trvalo. Dokonce 2 sbory křesťanský se za mě usilovně modlili, do kterých jsme se byli podívat. A 3 měsíce jsem prostě přijal, že Bůh je ten křesťanský a že lidi se rodí jednou umírají, není reinkarnace, a takhle jsem uvěřil. Tak jsme začali chodit do křesťanského sboru, který byl taky velmi charismatický. I ta doba byla charismatická, křesťanská, 90. léta, já říkám, že to bylo velmi akční. Takže takhle probíhalo to uvěření a nový křesťanský život. Ta doba takhle plynula a pro mě to bylo velké vysvobození, protože jsem byl zvyklý z toho, že duchovní svět má moc. Když jsem uvěřil v někoho ještě mocnějšího, tak bylo pro mě samozřejmostí, že teď všichni duchové musí umlknout a umlkli. Neslyšel jsem hlasy, slyšel jsem je v myšlenkách. A když křesťané říkali, jak jim ďábel něco provedl, našeptával, tak já jsem tomu nevěřil nikdy. Já jsem pořád věřil tomu, co jsem přijal. Zepřete se ďáblu a uteče od vás. A pak začal rok 2000, už se začalo charismatické hnutí chladnout a v křesťanství mým přicházely pochybnosti, ale pro Boha pochybnost není pochybnost, je to otázka a Bůh mluví v našich srdcích a víra je dialog.
1: Mm-hmm.
11: Můžu se tě zeptat, když jsi mluvil o tom, že jsi měl takový vhled, jako kdyby do toho duchovního světa, že jsi viděl věci, které jsi nemohl vědět, ale najednou si je věděl. Když jsi potom se setkal s živou vírou, že jsi opravdu svůj život odevzdal Pánu Ježíši Kristu, zmizelo to?
10: Zmizelo to tak, že jsem to přestal používat, takže tu dovednost už jsem nikdy nepoužil, takže to zmizelo.
11: A jaká z toho vedla cesta úplně ven? Ty jsi říkal, že jsi byl potom svobodný. Jak to vypadalo v praxi? Protože když člověk dělá tady tyhle věci, říká se tomu okultismus, že obecně tam patří mnoho věcí, které jsou Pánem Bohem zakázány a nelíbí se mu, abychom takové věci provozovali, tak co jsi s tím potom dělal? Modlil se někdo s tebou za to, nebo viděl jsi, že je to špatné?
10: Zvláštní bylo to, že předtím jsem viděl tu duchovní moc, z dnešního pohledu tu ďábelskou moc, a v okamžiku, kdy jsem začal hledat, tak aniž bych to viděl, tak se ty křesťanský sbory dva za mě modlili, a to jsem zažil, že ďábel nebyl schopný vůbec nic udělat, a to byla taková ďábelská bezmoc. Já si myslím, že to hledání a ty modlitby, že to ďábla úplně zastavilo a byl ode mě izolovaný, i když jsem ještě neuvěřil.
11: A potom, když jsi uvěřil, mě zajímá ten okamžik. Jedna věc je, že se za tebe hodně lidí modlilo, a druhá věc je, co je na člověku, aby udělal, aby se přiblížil k Bohu a vzdálil se vlastně těm věcem, které se Pánu Bohu nelíbí. Co bylo na tobě? Jaký krok si ty musel udělat?
10: Uvěřit tomu, že Bůh je absolutní láska, nekonečná láska, a to je to, co ďáblovo působení hodně rychle vyplo. Je to moje zkušenost a není možný z toho dělat návod pro každého.
11: A když se tě zeptám na to, jak jsi vnímal slovo hřích, když jsi přišel do církve, protože v dnešní době, když se řekne hřích člověku, který nežije mezi křesťany, nečte Bibli, tak si pod tím může představit cokoliv, ale když se člověk přiblíží k Bohu, tak to potom dostane konkrétnější obrysy a přijde většinou okamžik, kdy si musíme uvědomit, že jsme se nějakým způsobem provinili proti Bohu a prosíme ho za odpuštění. Měl jsi takový okamžik ve svém životě?
10: Jo, za to byl léčitelský působení, tak to jsem se Bohu omluvil, prosil jsem o odpuštění a aby to všechno anulovalo, co jsem prováděl, a několika lidem se ty nemoce dokonce i vrátily.
11: Co přineslo do tvého života za změnu, když jsi opravdu otevřel svůj život Pánu Bohu oproti tomu, jak jsi žil předtím?
10: To vypnutí toho temného duchovního světa okamžitý, a jak jsem říkal, že člověk uvěří a boží hlas musí znít, a nejsou to žádný super proroctví, je to to, že to srdce obživne v člověku a rozumí božímu slovu dřív, než jsem si ho přečet. Takové ty základní věci, jako ďábel od vás uteče, když se mu zepřete, a Bůh je milující a je ochotný pro vás udělat maximum znova a znova.
11: Když jsi začal číst Bibli, co jsi objevil? Jaký je Pán Bůh pro tebe?
10: Začal jsem číst Evangelia Matouše a ten Ježíšův příběh, jak uzdravoval a teď ty zákonníky usvědčoval z jejich hříchu a jeho oběť. A konec znovu zrození, to, že to dobrý vždycky vítězí. Taková zkušenost, že nevítězí ty silný, ale vítězí ty dobří.
11: A když by se tě někdo zeptal, co ti to dává, že věříš v Boha, proč vlastně věříš v Boha, co bys mu řekl?
10: No, dává mi to smysl života, víru, pochybnosti a že Bůh vítězí v mém srdci nad pochybnosti. Je to dialog, pochybnost je otázka pro mě a Bůh je to odpovědí.
9: I když Antonín Haspel nevěřil v duchovní svět, poznal, že je skutečný. I když napřed objevil jeho odvrácenou stranu, hledání odpovědí jej nakonec přivedlo k Bohu a Ježíši Kristu, který jej vysvobodil i z moci toho zlého. Ježíš říká, že ten, kdo skutečně hledá, ten nachází, tak bych rád povzbudil k hledání smyslu života a pravdy i vás. Jak dnes zaznělo, víra je dialog, pochybnosti jsou otázkami a Bůh je tou odpovědí. Pokud byste měli jakékoliv dotazy ohledně víry, napište nám prosím na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Děkujeme, že jste u dnešního vyprávění byli s námi. Pokud byste se chtěli vrátit k aktuální nebo některým předešlým epizodám, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Od mikrofonu z Rádia 7 se pro dnešek loučí Milan Remeš s Lenkou Malinovou a těší se na slyšenou zase příště.

Vyprávění Antonína Haspla, které pro Rádio 7 a pořad Stopy natočila Lenka Malinová. Odvysíláme ještě ve středu v 19 hodin 45 minut. Kromě pořadu Stopy si můžete naladit také pořad s Bohem, který rovněž přináší životní příběhy lidí o setkání s Bohem a o tom, jaké to je chodit, žít vírou, žít s Bohem. Tento pořad má svůj premiérový čas v pátek v 11.15. Kolega Milan Remeš zmínil také e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Na tu nám můžete psát i v případě, pokud byste se vy sami chtěli podělit se svým příběhem o setkání s Bohem, o novém životě v Kristu.

Poslední skladbou aktuální 60-minutovky bude píseň The Kingdom kapely Starfield, ve které se zpívá: Přišli jsme, abychom dosvědčili, že náš Bůh je skutečně veliký. Jeho láska je jako široká řeka. Ať tedy všichni pod jeho nebem zvednou hlas a zpívají.

Minula 9. hodina, ladíte ranní vysílání Rádia 7 s datem 12. října. Posloucháte rádio, které nemyslí za vás? Nechceme předávat laciné odpovědi a instantní návody na život? Chceme probudit srdce i mysl posluchačů k promýšlení biblické zprávy o naději a záchraně v Ježíši Kristu. To dělá Rádio 7 už od počátku své existence. Tato práce stojí na modlitbách a finančních darech podporovatelů. A my jsme vděční za každého nového i stávajícího dárce či modlitebníka. I vás zveme k této formě spolupráce. Podrobnosti o možnostech podpory najdete na našich webových stránkách www.radio7.cz, kde jsou také informace o stále probíhající kampani s názvem 500 statečných. Stále hledáme nové statečné dárce, kteří se připojí k podpoře Rádia 7 pravidelnou podporou 1000 korun měsíčně. Jsme si vědomi toho, že to je vysoká částka a proto veřejně hlásáme, že na to nemusíte být sami, ale klidně se můžete s někým spojit a být stateční společně. 9:30 bude čas pro relaci Překročit hranice a 6. tedy závěrečný díl seriálu pastora Lukáše Targoše s názvem Lepší pochyby. Do té doby hudba a také několik pozvánek. Příjemné chvíle nejen u poslechu Rádia 7 přeje Kuba Lofítek.

16. října od 18 hodin proběhne v Praze v Ústředí křesťanských společenství na Žertvách představení knihy Dana Drápala s názvem Život pod dohledem Božím a STB. Autor se podělí o své zkušenosti vikáře v době komunistického režimu. Zajímavé ukázky z knihy přečte herec Ladislav Matějček. Představení knihy Život pod dohledem Božím a STB 16. října od 18 hodin Ústředí křesťanských společenství na Žertvách 23, Praha 8.

Povstaň k zápasu za své město, za lidi ve svém sousedství, za místo, na které tě Bůh postavil. Tato slova zní od organizátorů akce s názvem Postav se za své město, která proběhne 17. října, a to v Ústí nad Labem v hotelu Clarion. Organizátoři připojují, chceme pozvat především lidi z našeho regionu ke společnému modlitebnímu zápasu za naše města na severu Čech. Toužíme se společně postavit za místa, kde žijeme, modlit se za jejich obnovu a hledat Boha pro to, co chce v našem regionu dělat. Pro tuto akci jsme přijali jako klíčový text slova z Nehemiáše 2. kapitoly, verše 17 a 18. Výzvu znovu povstat, začít stavět a nenechat naše města ležet v troskách. Za akcí Postav se za své město stojí iniciativa Kristus pro každého a slovenská kapela Timothy.

Lidské příběhy z přední linie. Tak zní název přednáška o pomoci zasaženým válkou, o humanitární situaci na Ukrajině a o cestách pomoci. Přednášet bude Petr Hůšť, a to 18. října 2026 od 17 hodin v Praze v prostorách modlitebny Církve bratrské v Horních Počernicích. Přednáška Lidské příběhy z přední linie 18. října od 17 hodin Praha, Církev bratrská, Horní Počernice. Více informací můžete najít na webových stránkách www.naukrajine.cz.

kteří bojují za vlast a rodinu. Blízko těm, kdo jsou zranění na těle i duši. Buď blízko těm,

V 9 hodin 30 minut nás čeká relace Překročit hranice a závěrečný šestý díl pastora Lukáše Targoše v seriálu Lepší pochyby. Ještě předtím Sarah Reeves se skladbou Fall Fresh. Je to síla tvé přítomnosti, která nás mění. Tvá sláva je všude kolem nás. Duchu svatý, znovu naplň toto srdce. Hoř uvnitř jako oheň.

0: Každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Začíná závěrečná část série vyučování Lukáše Targoše, pastora církve Element z Hradce Králové, s názvem Lepší pochyby. Vrátíme se ke čtyřem fázím víry, které vedou ke skutečné zralosti a které jsme podrobně procházeli v minulé části. Jednoduchost, komplexita, zamotanost, harmonie.
2: Cíl víry, která se projevuje láskou, patří pro lidi, kteří pochybují a spochybňují a jsou perplexováni a zamotaní. A cíl víry, která se projevuje láskou, je přirozený pro lidi, kteří jsou v harmonii. Je to cíl pro celou církev. V každém bodě naší fáze, každé fázi naší víry můžeme mít tenhle ten cíl. Ať už jsme černobílí, ať už myslíme kriticky, ať už myslíme pragmaticky, ať už myslíme spojovatelsky, naším cílem by měla být víra, která se projevuje láskou. Hledáme něco, co nám pomůže se stavět na nové základy, abychom mohli ten cíl, kterým je víra, která se projevuje láskou, praktikovat ve své komunitě v naší církvi. První je, že se učíme, jak číst Bibli a nejak se jí šprtat. To je hrozně důležitá věc. Já jsem vyrostl v prostředí, které dávalo strašně velký důraz na to, že všichni máme číst Bibli. Jako děti jsme byli pozbuzováni k tomu, abychom se šprtali co nejvíc Bible a pak dělali různé soutěže, takzvané biblické kvízy a různé vychytávky a různé detaily, abychom je znali. My se snažíme naše děti v momentu nevést tomu, že se mají šprtat Bibli, ale že mají z Bible chápat, co je důležité. A proto, když naše děti čas od času se zúčastní nějaké biblické soutěže, kterou organizuje naše dominace, my vždycky prohrajeme. Že my se nešprtáme Bibli. Pro nás není důležité, jestli všichni vědí, kolik chytil přesně Ježíš ryb, tehdy, když řekl Petrovi, ať jde znovu spustit sítě, bylo to 153 mimo jiné, ale nemusíte to znát, není to důležitý detail. Důležitější je, kdo je Ježíš, ne kolik ryb chytil. Rozumíte mi? To je důležitá věc. Proto my přistupujeme k Bibli, že to není učebnice biologie, dějepisu, antropologie, ale že to je především velký příběh, že to je narrativ, že to je příběh, který nám ukazuje něco o Bohu a něco o nás. A chceme, aby lidé se netrápili nad tím, jestli všemu rozumí, ale aby to četli jako literaturu, která jim ukáže něco o nich a něco o Bohu. Židé třeba mimochodem měli takovýhle přístup k Biblii. Oni se s Biblií často hádali, s vlastním písmem se hádali, protože to brali jako živé slovo, které k ním promlouvá. A my Biblii někdy čteme velice doslovně, analyticky, ale možná bychom měli pochopit, že ji můžeme taky číst mysticky, duchovně a že nemusíme se snažit to vidět takhle černobíle, jak to někdy lidé v té jednoduché fázi podávají. My věříme tomu, že naše křesťanská víra je zakořeněná, je to jako strom, který je zakořeněný v té půdě, kterým je písmo, ale strom a ta půda není totéž. Ten strom nepřežije, když ho vyndáme z té půdy, když Bibli odstraníme, tak nepřežijeme, ale zároveň je to jiná věc. Ten strom a ta půda jsou jiné věci. Ta půda napájí ten strom, ale ten strom je něco jiného než ta půda. A proto třeba jedna z věcí, co děláme, a děláme to pravidelně a v příštím roce znovu budeme mít takovýhle kurz, je, že učíme lidi, jak číst Bibli. Ne, že ji mají číst, ale jak ji číst. Jak ji číst tak, aby tomu porozuměl, jak ji číst tak, aby vnímali ty různé niance a ty různé detaily, jak číst tak, aby pochopili, proč Bible často protiřečí, proč různí autoři píšou různé o stejných věcech různě, protože jsou třeba z různého období. To všechno učíme lidi, jak číst Bibli. A to je věc, kterou se snažíme dlouhodobě udělat. Nejenom, abychom lidem říkali, čti Bibli, ale jak ji číst, kde začít, jak ji číst, jak pokračovat a tak dále. Takže to je první věc. Druhá věc je, že učíme se, jak může být modlitba vztah a ne manipulativní žádost k Bohu. Mnozí křesťané mluví o modlitbě, jako by to byla nějaká magie, jak od Boha dostat něco, co potřebujeme, jako bychom Boha ukecali, zmanipulovali, ale modlitba v křesťanské zralé víře není nákupní seznam, kde odškrtáváme položky, co všechno nám Bůh má udělat. Já si dělám nákupní seznam, kde mi třeba řekne, hele, běž do obchodu a kup mi nějaký nákup, pošle mi to SMS-kou, abych na to nezapomněl, a já si to překopíruju do svého takového programu, kde si udělám skutečně jednotlivé body a jenom odškrtávám, když jsem v obchodě, jestli to prostě mám všechno. A takhle nyní přistupujeme k modlitbě. Že se modlíme za všechny kolonky, aby byly pokryté. Ale takhle nefunguje na normální vztah. Pokud takhle přistupujete ve vztahu jeden k druhému, že se potkáte se svojí manželkou a řeknete jí, vytáhnete si seznam a řeknete, chtěl jsem ti, že tě mám rád, taky ti to dneska sluší a prosím, jo, tak se na vás podívá, řekne, co blbneš. Tohle není vztah, to je nějaká umělotina. Ale vztah je, že s tím člověkem mluvíme, mluvíme, že se s ním sdílíme. Mně se líbí, co máme napsáno na tom baneru u modlitebního stolu v předsálí. Máme potřebu svěřit se Bohu. To je modlitba. Máme potřebu svěřit se Bohu. Modlitba není s nákupním stolem. Je to naše potřeba svěřit se Bohu. Pak je třetí věc, kterou děláme, a to je, že učíme se vycházet jako církev společně v důvěře a ne v manipulacích, pomluvách a nečistotě. My jsme od začátku existence elementu vyhlásili, že říkáme jasné, tvrdé ne manipulaci, pomluvám. A říkáme, že jestli máme jako komunita fungovat společně, tak je to jenom ve fázi důvěry. Jestli chceme být komunitou, která vede všechny k uzdravení, potřebujeme si důvěřovat. A to je jeden z důvodů, proč tvrdě potíráme všechno, co vzájemnou lásku ničí. Protože pokud naším cílem je víra, která se projevuje láskou, pomluvy, nepřátelství, nedůvěra nemůžou mít svoje místo mezi námi. Nikdy nebudeme zdravou komunitou, když umožníme vzájemnou nedůvěru, nepřátelství a pomluvy. A pak čtvrtá věc, kterou děláme, učíme se sloužit a být v církvi ne kvůli statusu nebo přijetí. Naše služba, kterou děláme pro Boha, je naše vyjádření lásky, kterou máme k Bohu a kterou máme k lidem. A učíme se, že služba není o tom, že dosahujeme nějakého statusu, že něco znamenáme, že někde můžeme se dostat, ale že je to projev víry, která se projevuje láskou. A to je pár věcí, které se snažíme, a možná bych mohl dát dohromady víc, ale to je pár věcí, které se vám chtěl říct, které se snažíme v elementu dělat, abychom vytvořili komunitu s cílem v mysli a víra, která se projevuje láskou. Pochybnosti, které máme na naší cestě, jsou přirozené dekonstrukce v mnoha ohledech našich představ o Bohu, naší teologie je nutná a rekonstrukce je strašně naplňující. Každý, kdo dodělá něco, když dorekonstruuje něco a podívá se na ten výsledek, kde se dá žít dobře, tak si řekne, tady se mi žije dobře, tohle je skvělá věc, je to něco, co všichni potřebujeme. A je to normální. Pochybnosti nejsou opakem víry, není to náš nepřítel, je to průvodce na naší cestě víry. A mě se líbí, co řekl pastor Austin Fisher, řekl takovou hrozně hezkou věc. Říká, když se nakonec postavíme před ten velký bílý trůn, takhle mluví někteří bibličtí autoři o posledním soudu, že to se postavíme před velký bílý trůn, na kterém sedí Bůh. Když se nakonec postavíme před ten velký bílý trůn, otázka nebude znít, pochyboval jsi? Otázka bude znít, miloval jsi? Víra totiž není absence pochyb. Víra je přítomnost lásky.
1: Tolik závěrečná část vyučování Lukáše Targoše v sérii Lepší pochyby. Máme už jen pár minut na to, abychom si ještě chvíli povídali. Můžeš to, Lukáši, vlastně celé to téma nějak shrnout? Proč je pro nás dobré, když Bůh rozbíjí ty naše vlastní představy o něm?
3: Na jednom místě apoštol Pavel říká, že Bůh otřásá celým světem, aby zůstalo pouze jeho neotřesitelné království. A myslím si, že pro církev, pro nás osobně je důležité, aby Bůh otřásal někdy tím vším, co si postavíme okolo Krista. A my někdy okolo Krista stavíme dobré věci, naše poznání, naše zkušenosti, ale někdy potřebujeme s tím zatřást, protože nás to vždycky vede k tomu, abychom Boha hledali nově, abychom ho neměli ochočeného. Líbí se mi jedna píseň, kterou jsem slyšel nedávno, která se jmenuje Kaleidoskop Jesus a je to písnička o tom, že Ježíš je jako takový ten kaleidoskop, jak jsme měli jako děti. Ten pootočíme a je tam úplně jiný obrázek. A ta zpěvačka v té písni se zpívala, že vždycky, když už si myslí, že má Ježíše vychytaného, tak oni pootočí ten kaleidoskop a zase ho musí hledat na novo. A mi se to hrozně líbí, protože to je přesně ono. Bůh někdy schválně otáčí tím naším poznáním a mění ho tak, abychom byli pořád nuceni ho hledat nově, abychom neustrnuli v tom, co už víme, protože když ustrneme v tom, co víme, tak kolem toho postavíme sektářství, dogmata, která vlastně nerostou s naší vírou a stávají se břemenem, kdežto když neustále hledáme toho Boha, který s námi má dynamický vztah, který se k nám přibližuje, když my se přibližujeme k němu, tak je to cesta opravdové živé víry a myslím, že je jeden z důvodů, proč Bůh nás vede tím procesem dekonstrukce a takového někdy chaosu a třesení, je právě, abychom ho hledali nově, protože chce otočit ten náš kaleidoskop, abychom viděli nový obraz.
1: A co se změní v našem praktickém životě, když na tohle přistoupíme? Že Boha opravdu neznáme. Pořád ho potřebujeme hledat. Pořád ho potřebujeme.
3: Je to rozhodně zábavnější život, bych řekl. Protože člověk, který neustrne a který jako neustále hledá, tak je to něco, co mu přináší určitou kreativitu nebo náplň, že konec konců, kdybychom to přirovnali k manželství, což není jako špatný příklad, protože i Bibli je vztah Boha a jeho lidu připodobený k manželství. Když manželství ti dva ustrnou a už nehledají nic nového, už se nesnaží si udělat nově radost a nezkoumají, jako jak se posouvají v životě, tak se z toho stane nuda. A lidé zcela instinktivně tuší, že nudné manželství je manželství před krachem. Kdy je to prostě nebaví, kdy jako hledají nějaké jiné povyražení. Oni nehledají povyražení, protože nutně potřebují, ale protože jsou znudění v tom vztahu, který mají. A nudné náboženství, nudná církev, není nic, s čím by byl Bůh spokojený.
1: Říká Lukáš Targoš, autor série Lepší pochyby, kterou jsme poslouchali v pořadu Překročit hranice. Od mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecová. Mějte se pěkně a za týden jsme tu s novým tématem.

Tolik aktuální vydání pořadu Překročit hranice. V pondělí v 9 hodin 30 minut nás čeká nový seriál. K aktuálnímu dílu se můžete vrátit ještě ve středu 16 hodin a v sobotu ve 23 hodin. V životě zažije až si každý člověk jeden nebo dva zásadní obraty v životě. O tom posledním, který s manželkou zažili a který změnil jejich životy zcela zásadně, bude od 10 hodin v dalším Fortepiánu hovořit Pavel Kostomlacký. Zavítáme do Barmy, ale nebude to idylická dovolená. Z brněnského studia Rádia 7 se pro tuto chvíli loučí Kuba Lofítek. Moderátorskou štafetu pro další hodiny vysílání převezme Kristýna Exnerová. Buďte s Bohem.

Láska nezná strach. Dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, ten nedošel dokonalosti v lásce.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: fortepiano. Příběhy v dur i v mol.
1: V životě zažijeme několik okamžiků, které změní zásadně náš životní směr a možná i náplň našeho života. Mohli bychom jmenovat výběr školy, vstup do manželství a tak dále. O jednom takovém bodu obratu si budeme dnes povídat s Pavlem Kostomladským, kterého vítám u mikrofonu. Vítej, Pavle.
2: Dobrý den.
1: Začíná pořad Fortepiano s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Nejprve tě musíme, Pavle, představit, odkud jsi přijel.
2: Jsem z Chrasti u Chrudimi.
1: Takže chacha.
2: Chrast u Chrudimi.
1: Ano. Chrast u Chrudimi. A co děláš?
2: Podnikám v oblečením pro motorkáře. Děláme distribuci do motoshopu, máme e-shop a kamenný obchod.
1: Tak máme tady motorkáře, ale na motorce si nepřijel, že?
2: Ne, už je zima.
1: Už je zima. Něco o své rodině pověz. Máš manželku?
2: Mám manželku, vyženil jsem dvě děti, dvě dcery. Jedna dcerka zůstala s tatínkem, teď už je ale velká, už je to přece jenom 15 let. Druhý je 17, teďka ve třeťáku, manželka, máme psa, máme asi 4 kočky. Máme dům, nahoře bydlíme, dole je obchod, takže v pantoflích do práce.
1: Takhle to máte. Tak my dneska nahlédneme do tvého života trochu hlouběji a budeme se bavit o velké změně, která přišla do tvého, do vašeho života. Ale když budeme mluvit o té velké změně, tak se musím nejprve zeptat na ty zásadní okamžiky, které změnily tvůj život, směr před tím, životní směr před tímto, o kterém budeme hovořit. Mám na mysli setkání s Pánem Bohem, protože teď tady sedíš jako člověk, který věří v Pána Boha, který je křesťan, ale asi tomu tak nebylo vždycky.
2: Vyrostl jsem v církvi bratrské. Jako dítě církve jsem byl víceméně přesvědčen o tom, že Bůh je celý život.
1: No tak vidíš.
2: Takže vlastně celý život jsem byl křesťanem, dá se říct. Nicméně v 16 letech jsem se obrátil k Pánu Ježíši, odevzdal jsem mu svůj život, což bylo vlastně v nauce církve, ale v 19 letech jsem církev opustil a šel jsem do světa.
1: A proč pak?
2: Protože v 16 letech se člověk začne tak nějak víceméně měnit a v 17 letech po pubertě zjistíte, že vlastně ne to všechno, v čem vlastně vyrůstáte, vám vyhovuje. Je to dobrý základ, co se týká křesťanství pro váš život, ale jsou tam asi u každého jedince zvlášť, jsou tam věci, které ne všechny vám vyhovujou. A když potom zjistíte, že v Bibli jsou verše, který mluví o vlažném křesťanství a takových věcech, který vlastně vám jsou interpretovány jako věci, které vám jakoby zásadně vadí, což je například to, že slušné chování je nad vztah s Bohem a podobné věci, tak zjistíte, že hledáte vlastně pravdu a že ji nenecházíte. A když potom se vám stane to, že uvěříte v Ježíše, přijmete ho do svého srdce, do svého života, odevzdáte mu život a zjistíte, že vlastně stále jste vlažným křesťanem, který hledá víc a nenachází to v té církvi nebo té denominaci, tak je ve velkém pokušení takovou denominaci opustit. A když potom do toho v tomhle věku přijde hřích, tak ten hřích, nemáte proti němu víceméně obranu, pokud žijete v nějakých náboženských představách bez vztahu k Ježíši. A odvede vás to vlastně do světa. Takže jsem byl vlastně, dejme tomu, 20 let křesťan a pak jsem odešel do světa na 20 let.
1: Páni, takže půl na půl asi tak to bylo. No, každý člověk má tu svoji cestu, kterou jde a Pán Bůh je nad tím. A je jasné, že dospívání je složité období v životě každého člověka. I ta puberta a vlastně to, než se z člověka stane dospělý člověk, je náročné a každý to prožívá jinak. Tak když si hledal vlastně tu pravdu a tu opravdovost, tam jde o ten vztah s Pánem Bohem, že jo? Protože pokud ho člověk naváže, tak se začnou měnit věci, měnit hodnoty, přijde to naplnění, takové to uspokojení. A pokud nepřijde, tak člověk hledá pořád, ty jsi hledal, že asi?
2: Ano, tam žádné uspokojení nepřišlo, protože já jsem si to vlastně výchovu v mý rodině interpretoval možná špatně, ale bylo to o tom, že slušné chování bylo na prvním místě.
1: Ta pravidla, že?
2: Ta pravidla, aby se člověk nějak oblíkal, nějak se choval, nebo spíš nechoval. Proto, aby se jiní lidé, nevěřící především, o nás něco nemysleli, když jsme ti křesťani. A víceméně o tom slušném chování se točil celý můj život, ale nikdy jsem nezažil vztah jakoby s Ježíšem přímo. Vždycky to bylo modlení se, protože bych měl nehřešit, abych se nedostal do pekla. A to přesně vlastně byl ten důvod, proč já jsem v 16 letech přijal Ježíše, abych se nedostal do pekla. A potom, když už jsem mu odevzdal ten život, tak vlastně zase nastoupila taková ta představa, tak teď to musím nějakým způsobem doklepat do konce života, abych se toho věčného života dožil. Ano, měl bych nějakým způsobem mít vztah k Ježíši a nějak se chovat a něco vykazovat, ale mně to prostě nešlo.
1: Ono bez toho živého vztahu, tak je to dřina, viď?
2: Tak je to dřina. Je to potom o výkonu a výkon je potom o odsouzení, protože nikdy nepodáte takový výkon, který po vás náboženství chce.
1: Je to tak. Je velký rozdíl mezi náboženstvím a vírou, tou pravou vírou v Pána Ježíše Krista. A mnozí si tím musí projít, mnozí tím prochází, tak ty jsi zrovna ten příklad, že jsi měl takovouhle startovní čáru v tom svém životě a musel se s tím nějakým způsobem vypořádat. A trvalo to celých 20 let. Co jsi zjistil za tu dobu? To je dlouhá doba.
2: Ono totiž dopadlo to tak, že já jsem vlastně v 19 letech jsem byl velice frustrovaný člověk jako křesťan, protože já vlastně jsem sice odevzdal Ježíši život, abych se nedostal do pekla a měl věčný život a měl tu jistotu spasení, ale jak jsem říkal, ta moje interpretace byla taková, že vlastně to nebylo o milosti, protože to nebylo o tom vztahu. A náboženství vlastně mě... Tak jsem to vnímal, učilo, že když za hřích je smrt, tak to znamená, že i smrt pro křesťana, protože hříšník nemůže přijít do nebe. A pokud se jedná o pokání, tak pokání jsem vnímal jako, že musíš litovat, musíš mít ten pocit lítosti, jenže když pak hřešíte velice často, tak vy do sebe tu lítost už nedostanete. A zvlášť, když nemáte vztah k Ježíši, jako koho vás má být líto, čeho? A kvůli komu? To, že slyšíte od malička tisíckrát, že Ježíš za vás zemřel, tak potom si řeknete, no a co? Nic to s vámi neudělá.
1: Jasně.
2: Jo? A už tam zůstává jenom ta pachuť toho, že žijete, že jste spasený, jako že jste odevzdali život Ježíši, ale vlastně žijete v hříchu, takže vlastně,
1: vám to nedává, že jo?
2: Takže vlastně spasený nejste a stejně jdete do pekla. Takže moje rozhodnutí v 19 letech bylo, tak když nemůžu být pořádný křesťan, tak nebudu žádný. A v tu chvíli jsem vlastně šel do světa a věděl jsem, že když umřu, tak půjdu do pekla. A moje vlastně rozhodnutí provázela moje vlastně poslední modlitba k Bohu. A to bylo to, aby pokud bych měl zemřít, tak ať nezemřu rychle, abych měl možnost prosit o odpuštění abych se do toho nebe dostal.
1: No vidíš to. Tak nějaké vědomí tam bylo, že Pán Bůh někde je a že bys ani jako moc nechtěl do toho pekla, viď?
2: Rozhodně.
1: A co se stalo zásadního, že jsi změnil tady ten svůj názor?
2: No 20 let je dlouhá doba.
1: No to je?
2: Nejdřív to bylo ze začátku ten první rok, dva, že jsem se trápil se svědomím. Ale to člověk pak otupí, když žije ve světě, protože potom přišly vlastně věci, které svět nabízí, a to v plný parádě. To znamená, že když se ohlídnu zpátky, tak musím říct, že spoustu věcí jsem nemusel přežít, ale vždycky mě k tomu, abych to nepřehnal například s drogama, tak mě vždycky drželo to, že je tady prostě nějaký konec a já to nesmím přepísknout, abych se na ten konec nedostal, protože bych se už nemusel dostat zpátky.
1: Já jsem slyšela už mnoho životních příběhů a mimo jiné také jsem slyšela od lidí, kteří měli podobný ten proces ve svém životě, že odešli od Pána Boha, že byli vychováni nějak v křesťanském prostředí, odešli od Pána Boha, jako kdyby nemohli úplně naplno hřešit, jo? Že tam pořád to vědomí, že je Pán Bůh, pořád vlastně to, čemu od malička byli vystaveni, co slyšeli, tak pořád tam nějak bylo a to jim dávalo nějakou jako kdyby záklopku nebo nějakou bariéru, aby úplně do všeho vletěli. To asi byl taky tvůj případ, že jo?
2: Můj případ byl spíš takový jakože reakční. Mm-hmm. To znamená, že já jsem reagoval na tady tu záklopku tím, že jsem furt posouval hranice. Kam až to šlo.
1: Jsi takový trochu divoký, že?
2: Asi.
1: Nebo byl jsi. Já nevím, jestli ještě
2: jsi. Je to spíš o povaze toho, že člověk hledá pravdu a když je nějakým způsobem zraněný, protože to, co mu bylo podáváno jako pravda, bere jako pokrytectví, tak je ve vzpouře a ta vzpoura vás dělá divokým. A proto jsem rád, že jsem to přežil.
1: No, já jsem taky ráda, že jsi to přežila, že tady teď můžeš být. Ale samozřejmě, kdybychom měli o těch 20 letech mluvit, byli bychom tady dlouho a možná bychom se nedostali k tomu, o čem si chceme dneska povídat. Ale něco se v tvém životě událo. Co vedlo k tomu, že jsi tady teď jako člověk, který věří, který ví, čemu věří, ví, komu uvěřil?
2: Stalo se to, že jsem v nějakých 39 letech brouzdal po internetu, byl jsem na nějaký seznamce a našel jsem tam jednu slečnu, která se mě moc líbila, začali jsme si psát a abych to zkrátil, tak s tou slečnou jsme se seznámili, začali jsme spolu žít. Ona měla právě to dvouletý dítě s tím, že se rozváděla. To druhé dítě zůstalo právě, jak jsem už zmínil, u táty. To byla vlastně moje nastávající. Ona pocházela nebo pochází z nevěřící rodiny, ale je velice citlivá. A já, když jsem si s ní povídal vlastně o své minulosti a mluvili jsme o Bohu a o církvi a o tady těch věcech, tak ona byla velice vnímavá a zjistila, že vlastně si s Bohem povídá. A to mě docela zaujalo a když bych měl říct zkráceně to, co se stalo, tak bylo to, že vlastně ona, jak byla vnímavá, tak ji Bůh jednoho dne přivedl do církve. V Chrudimi, kde já jsem vyrůstal, ona tam byla vlastně cizí a přivedl ji k jedním dveřím a to byla církev bratrská, z které já jsem utekl. A takhle si ji Pán pěkně přivedl a ona potom přivedla zpátky ke Kristu mě. Akorát byl teda takový zvláštní paradox, že zrovna do církve, z které jsem utekl. To znamená, že my jsme začali chodit do církve bratrské, potom, co jsem Pána Ježíše přijmul vlastně zpět, s tím, že mě bylo jasný, že do této církve chodit nechci a hledal jsem jinou.
1: A našli moje rádcové, našli?
2: Našli jsme jeden charismatický sbor, který v té době byl velice pro nás zajímavý, protože se tam prorokovalo, skládali se ruce na nemocné.
1: A žilo to tam.
2: Žilo to tam a mě to připomnělo buď to skutky apoštolské, anebo začátek 90. let, kdy vlastně vznikaly charismatické církve v České republice, kdy tyhle všechny věci se vlastně tam děly. Ale v té době já jsem ještě chodil právě do církve bratrské, která vlastně tyhle ty věci jako odsuzovala. Nicméně mě už to v té době zaujalo, takže já jsem se vlastně měl kam vrátit.
1: Ještě se tě zeptám tady k tomuto jednu otázku. Co se změnilo ve tvém vztahu s Pánem Bohem? Protože už si tady vykreslil, jak to bylo předtím, jak si to vnímal, musíš, nesmíš. Co se změnilo?
2: Nejdřív řeknu, jak se to změnilo.
1: Ano.
2: Když jsme si jednou povídali s mojí nastávající, v té době to byla ještě nenastávající, to ještě bylo, jsme byli, měli dlouhou cestu ke svatbě, tak jmenuje se Radka a tady ta slečna vlastně, jak byla vnímavá, citlivá, tak najednou mě začala říkat věci, které jí Bůh dává, aby mě řekla, a byly to věci, které ona netušila a mě to rozčílilo, protože byly pravda. A otevřeli mě oči a já jsem vlastně zjistil, že mě Bůh skrze ní volá zpátky, že o mě stojí. Takže já jsem to vzal vážně a šel jsem se vlastně jednou projít na Vánoce, byl to Štědrý večer se psem. A na té procházce vlastně jsem si začal mluvit, povídat po mnoha letech s Ježíšem a řekl jsem mu, že vnímám, že mě chce zpátky, ale že do toho chci vstoupit. Ale rozhodně chci žít s ním ve vztahu a nechci mít nic společného s náboženstvím, s nějakou strukturou, s nějakým musíš, nesmíš, nebo, ale že chci, aby to bylo opravdu o té jeho lásce a že chci vidět přesně ty věci, které se dějou ve skutcích, ty zázraky, to, že on je živý, že jedná skrze mě, že jedná se mnou a že ho můžu prostě vnímat opravdu živě. A to vlastně nás potom dovedlo k tomu, že jsme se i s Radkou vzali, že jsme začali chodit do tohohle charismatického prostředí a my jsme tam vlastně začali přijímat různá proroctví a ten život opravdu začal být pestrej. Ne nudnej, ne vlažnej, ale byl horkej. A to je přesně to, co jsem vlastně už jako dítě hledal a nenacházel.

Začátek i konec si věčný. Ve všem chci ti být vděčný. Jsi jediný Bůh, počátek i konec si věčný.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Fortepiano, ve kterém mým hostem je dnes Pavel Kostomlacký a u mikrofonu je také jako obvykle Lenka Malinová. Dnes máme téma bod obratu, ale my jsme si ještě před pořadem říkali, že by se stejně dobře to naše povídání mohlo nazvat To nevymyslíš. Jak uslyšíte za chvilku, tak by to byl příhodný název pro to, o čem si budeme ještě dál povídat. Zastavili jsme se v momentu, kdy Pán Bůh vyslyšel tvoji modlitbu, že jsi chtěl živý vztah s ním, že jsi ho chtěl vidět jako živého, jako všemohoucího Boha, to ti splnil. A tak přišla taková ta horlivost, první láska a všechno. Ale takový vztah je potřeba udržovat, aby zůstal horlivý. A je to pro nás, pro všechny výzva, protože Pán Ježíš je cesta a my potřebujeme pořád jít a pořád potřebujeme usilovat o něco. A tak se může stát, že se dostaneme do bodu, kdy už tak trošičku jako se usadíme. Já myslím, že něco takového se stalo i vám, protože když se budeme bavit o bodu obratu, tak dostali jste se do věku 50 let, kdy už ten život je takový usazený. No, a co se stalo?
1: No, ještě se vrátím k té první lásce.
0: Ano.
1: To, že Pán se mnou začal jednat, že vlastně nám ukázal sbor, do kterého budeme chodit, kde to bylo živý a kde se děli víceméně na dnešní dobu divy a zázraky. Tak to nebylo o první lásce. Já jsem to vnímal jako, že vyslyšenou modlitbu, ale pořád tam bylo vlastně zakořeněný to náboženství.
0: Toho je docela těžké se zbavit, že?
1: No, já bych řekl, že nemožné.
0: Mm-hmm.
1: Z vlastní síly určitě nemožné a pokud člověk opravdu potom nejde a nechce to změnit, nebo mu to přestane vadit, což naštěstí nebyl můj případ, tak jakoby člověk furt hledá víc a víc, ale ta první láska, o který se píše v Bibli, ta prostě neproběhla. A já jsem to ani nějak jako neřešil, že to je potřeba. Ani nevím, jestli to je potřeba. V každém případě ten vztah s Ježíšem je obrovsky důležitý, protože vás pak Pán může na

0: Mě pán, ten způsob myšlení,
1: no,
0: že?
1: No, že mě pán nachytal a říká mě, a těšíš se na Ježíše? A já jsem mu řekl, ne, netěším, mě to je jedno, jestli tam bude.
0: Jaj.
1: A úplně jsem se chytil za nos a říkám si, tady je něco špatně. Já se těším do nebe, že nejdu do pekla a jestli mě, tam je Ježíš, je mě jedno. A v tu chvíli jsem musel vlastně se začít modlit, pane, prosím tě o to, ukaž mi Ježíše. Nebo Ježíši, ukaž se mě, jak opravdu vypadáš, protože já jsem sice tebou používán, ty se mě ukazuješ, ale tam neexistuje žádná první láska, ani žádná druhá láska tím pádem. Jo? A já jsem najednou zjistil, že potřebuju mít vztah s Ježíšem, protože potom to má nějakou hodnotu.
0: To je zajímavé, jo,
1: no,
0: že,
1: bylo to zajímavý,
0: že
1: no.
0: Po nějaký době, kdy už si jako vydal svůj život, ano. Tak ten vztah tam úplně nebyl.
1: Nebyl. Nebyl. A já mnohdy měl potíže, nevěděl jsem, jestli se mám modlit k Otci, k Duchu Svatému, k Ježíši, v jakých situacích a tak dále. Ale to teď není podstatný. Teď je podstatný to, na co jsi se ptala. A to je to, že vlastně i přesto, že jsme viděli různá proroctví v našem sboru, tak ten sbor se začal měnit. Myslím si, že každý charismatický sbor nebo jakýkoliv jiný sbor, který například zažije probuzení, že třeba přijdou lidi z ulice do toho sboru a teď to začne žít, po několika letech, víceméně 10, 12, 30, já nevím, 40 let, najednou jde do vlažnosti. A je to takový přirozený proces. A teď to lidi chtějí oživit a tak dále. A najednou člověk zjistí, že ty lidi noví nepřicházejí, že noví lidi se tam rodějí a najednou se z toho stává tradiční církev a má to velice blízko k náboženství.
0: No a co s tím?
1: A to se přesně stalo nám. A já jsem zjistil, že já už nemůžu být vlažný křesťan, protože z vlažného křesťanství jsem utek do světa. A bylo mě 50 a říkám, pane, mně je 50 a já nemůžu jít zpátky do světa, nemůžu jít zpátky do vlažného křesťanství, ale tam jiná alternativa už není. Můžeš mě, prosím tě, ukázat smysl mýho života? Protože já jsem ho do té doby vlastně neznal. Já jsem nějakým způsobem žil s pánem, nějaká služba tady byla, misie tady nějaký byly, podpora misie. Jako z toho pohledu lidského jsem byl spokojený. Dům byl, pes byl, manželka, zvířata, spokojenost finanční. Byla možnost i dávat z přebytků. Ale ten vnitřek byl, to v tom srdci byl prázdnej. Možná proto, že tam nebyl právě ten vztah s Ježíšem, bylo to v to přesně to náboženství, měl bys dělat toto, když to budeš dělat, méně bude to horší, když to budeš dělat víc, bude tě to naplňovat, ale to nejde dělat roky. Jo? A stalo se to, že já jsem vlastně zase začal chodit s kamarádama na pivo, místo toho, abych chodil do sboru, tak jsem radši koukal na jiný kazatele na YouTubeku, protože mě to už u nás nebavilo. A najednou jsem došel na konec. A to byl ten bod zlomu, kde já jsem seděl na kanapě a říkám pánu, pane, já nemůžu dál, ukaž mi smysl mýho života. Protože já jsem na konci. Tam není nic jiného než smrt už. A to se potom po roce stalo, ale předcházelo tomu to, že vlastně moje manželka mě začala vyprávět, jak chodí s Ježíšem k vodopádům, k jednomu krásnému velkému stromu, jak tam sedí, povídá si s ním, že stačí, když zavře dveře a je tam. Musí mít samozřejmě na to ten čas a klid. A že má takovýhle představy, protože moje manželka je citlivá na tyhle ty věci. A ona mě říkala, kdybych ti to uměla namalovat, tak bych ti ten strom namalovala. Ty vodopády jsou tady přede mnou, tady nad tím stromem lítají ptáci, tady zapadá slunce a je to nádherný.

0: To bylo zhruba od nějakého října, listopadu, před 3 lety. Potom jsme jeli do Thajska a tam jsme byli na nějakým výletě a z toho výletu, to byly rafty, jsme potom přespávali v kempu a nedaleko od toho kempu byly nějaký vodopády. My jsme tam nikdy nebyli. A my jsme k těm vodopádům přišli. A ona byla úplně opařená. A já říkám, co se stalo? A ona říká, to jsou ty vodopády.
1: Teď přestaneme a necháme posluchače chvilku v napětí.

0: Na Rádiu 7 probíhá pořad Fortepiano, přehoupli jsme se do druhé poloviny. Pokud chcete, můžete se ozvat, napsat třeba e-mail na adresu studio@radio7.cz nebo SMS-ku na číslo 608 566 773. Můžete také volat na číslo 515 535 485. Dnes s Pavlem Kostomlackým mluvíme tak jako obvykle v tomto pořadu o jeho životě, o tom, co Pán Bůh udělal v jeho životě konkrétně, ale také v jeho manželství, protože toho všeho se týká to, co už jsme nakousli před písničkou. Když Pán Bůh promluví nějakým způsobem, tak se začnou dít věci. Souhlasíš?
1: Ano.
0: Tak Pán Bůh promluvil opravdu zvláštním způsobem do vašeho života. Pán Bůh ti poslal takovou manželku, která je citlivá na to, aby vnímala ten duchovní svět, ten boží svět. A tak i skrze ní to přišlo k tobě. Co to v tobě začalo dělat? Protože ty jsi pořád toužil po tom živém vztahu, mít ten živý vztah, vymanit se z toho paradigmatu, z toho myšlení náboženského a pořád si to hledal a já čekám na ten okamžik, kdy to přišlo.
1: Myslím si, že to přišlo u těch vodopádů. Co to ve mně vybudilo? Vybudilo to ve mně bouři. Bouři, protože do té doby se vlastně nedělo nic, co by mě zaujalo. A i přesto, že mnoho lidí z mýho okolí bylo některými věcmi zasaženo a nadšeno, jak Duch Svatý jedná nadpřirozeně a tak dále, tak v mým životě nejednal nijak nadpřirozeně. To, že vám někdo prorokuje proroctví typu vidím vás, máte spoustu dětí okolo sebe, spoustu psů, bydlíte na horách, máte velký dům, tak si říkáte, no, já žiju v chrasti, děti mít nemůžeme, protože jsme o dvě přišli a tím pádem víte, že ani žádný nebudou. A když vám tyhle ty lidi vlastně prorokujou, a není to jeden člověk, ale mnoho, že vlastně vidí mnoho dětí, tak vás to spíš zraňuje a radši si to dáváte někam na poličku, co kdyby náhodou, ale nevěříte tomu moc. Ale potom se stane to, když vám teda manželka začne vyprávět o nějakých vodopádech a vy po půl roce k těm vodopádům přijdete a ona ve své představivosti s Ježíšem chodí k vodopádům, které jsou reální v Thajsku. A ona vám řekne, já jsem tady doma. Tak to vás nenechá klidným, protože...
0: To je síla.
1: Protože já jsem v tu chvíli byl konfrontovaný vlastně Duchem Svatým zase skrze moji manželku a musel jsem to zase řešit. Stejně jako když jsem se k němu vracel. A byl večer a byli jsme v tom kempu u těch vodopádů. Manželka se v klidu usnula a já jsem se celou noc převracel a řešil jsem s Pánem, co se vůbec děje. Jaký vodopády? Jaký, že jsem tady doma? A já mu říkám, manželka je tady doma. No ale já jsem doma v chrasti, tam máme podnikání 20 let. Já nemůžu tam něco zabalit a být doma někde u vodopádu. Pane, tak mě řekni, co to jako má znamenat. Přece ty nechceš rozvod, aby jsme byli bez sebe. Ty nás chceš mít společně. A v tu chvíli byl to rozhovor myšlenek. Byla tma, byl klid. A v tu chvíli mě Pán odpověděl velice rychle, což dělá velice často od té doby. A řekl mi, vzpomínáš si před rokem, když jsi mě prosil, když ti bylo 50, seděl jsi na tom gauči a já říkám, no jasně, já jsem chtěl, abys mě ukázal smysl života. A on říká, tak je to tady, dívej se. A stalo se to, že jsem mu řekl, pane, tyjo, tohleto je otevřená brána a já nevidím ani na krok za. A stojím o to, aby si mě do toho přivedl. Já chci vidět, co pro mě máš připravenýho. A pán mi řekl, že měl bych vědět jednu věc, že on ví, v jakém jsem stavu a že ví, že chci jít za ním na 100%, protože jsem byl fakt nešťastný. A on mi řekl, ale musíš vědět, že máš možnost na výběr, buď to odmítneš, anebo to přijmeš. A pokud to přijmeš, tak se o všechno postarám. Ale pokud to odmítneš, tak potom nechoď za bratrama, aby na tebe vkládali ruce a modlili se, že máš starosti, že máš problémy, že nevíš, co se životem, protože jsi minul. A říkám, pane, díky, ale já tohleto mi dohod nechci. Já prostě tohleto chci, ať je to cokoliv. No a to byl první krok.
0: Když tě tak poslouchám, tak to zní docela jednoduše, že prostě ty si povídáš s Pánem Bohem, on ti odpovídá, ale možná mnoho lidí takovou zkušenost nemá a když se řekne, Bůh mi řekl a já jsem mu řekl a Bůh mi odpověděl, tak si řeknou, a jak se to dělá?
1: Tyhle ty pochybnosti, když už teda člověk se dostane do stavu, kdy si s Bohem povídá, není to tak, že bych ho slyšel, bylo to opravdu jenom myšlenkový.
0: V myšlenkách.
1: A samozřejmě, když je to nějaká jednorázovka, na něco se zeptáte, myšlenka vám přijde a říkáte si, no tak jo, tak je to ze mě. Protože takhle si umím odpovědět taky, protože vím, co se dělá, co se nedělá, co je dobře, co je špatně. Nicméně, když ten rozhovor pak pokračuje a vy se ptáte dál, tak najednou zjistíte, že už si to nevymýšlíte. Že to je prostě rozhovor. A to je přesně to, co jsem řekl. To prostě nevymyslíte. A to je výsledek pouze toho, že já jsem byl na dně. Nebo jsem se k tomu dnu blížil. A pokud člověk chce slyšet Pána, tak si myslím, že tohle je velice dobrá pozice k tomu, aby ho začal slyšet, protože je zoufalej. Do té doby, dokud je člověku dobře, má prachy, má všechno, co chce, tak Boha vlastně nepotřebuje. V tomhle životě, tady v tom světě se s penězma dá docela dobře zacházet, aby člověk byl nějakým způsobem spokojený, občas i šťastný. Ale když jste pak prázdný a zjistíte, že ta prázdnota vás pohlcuje, i přesto, že vlastně si můžete všechno dovolit, takže to ostatní jsou vlastně záplaty, tak vlastně vás to, tato okolnost donutí k tomu s Bohem vlastně začít komunikovat a hledat ho.
0: Já si myslím, že pro ty, kteří nemají tu zkušenost, je to povzbuzení, aby to hledali, protože když se člověk v tom svém nitru tak jako kdyby sklidní a stiší a nemá žádné ty rušivé věci, tak Pán Bůh opravdu mluví, protože on je živý. To je právě ta zkušenost, která je těžko předatelná a kterou si musí člověk vyzkoušet sám, že jo? Že Pán Bůh je živý a opravdu mluví.
1: Ano. A je nádherný to, že vlastně v tomhletom příběhu nejsem jenom já, protože Bůh začal mluvit k mý ženě, začal k nám mluvit skrze proroctví už 8 let předem a dopadlo to tak, že vlastně na tomhletom, v tomhletom tajském pobytu, když bych to takhle řekl, tak my jsme tam navštěvovali různá místa. A to už bylo vlastně v božím plánu, že to byly církevní místa a zažívali jsme různé věci, kde nám vlastně Pán začal ukazovat, že nás chce mít v Thajsku. Že nás chce mít na tom místě, kde je barmská hranice, nedaleko, kde se v Barmě válčí, je tam spousta sirotků díky tomu, že se tam válčí, protože tam je vlastně válka mezi vojenskou chuntou vládnoucí, která udělala puč na demokraticky zvolenou premiérku, a lidi, kteří vlastně ji volili z mnoha procent, více jak 90% tam volilo demokracii po mnoha letech chunty, tak vlastně po tomhletom puči lidi vlastně začali bojovat. A rodiče vlastně umírají a mají za sebou děti a ty děti vlastně utíkají se sousedama, s dědečkama, babičkama, se staršíma sourozencema do Tajska, většinou přes řeku, jako ilegálové. A těch sirotků je tam mnoho. A vlastně nás pán vedl k tomu, aby my jsme v Tajsku koupili pozemek, koupili auto a na tom pozemku postavili sirotčinec. A k tomu jsou vlastně, k tomu se vážou různá svědectví. To bychom tady byli ale 2 hodiny, na to není čas, když bych měl mluvit o všech, ale drtivá většina z těch svědectví jsou vyloženě nadpřirozená, kdy vám pán nedá šanci pochybovat o jeho plánu s váma. A s tím, že vám vlastně dal odpověď na tu modlitbu, ukaž mi smysl mýho života.
0: My když si tady teď povídáme, tak mě tanou na mysli mnohé příklady i z toho mého života. A je to pravda, že pán Bůh připravuje tu životní cestu hodně dopředu a někdy nás upozorňuje nebo nám říká nějaké věci, kterým třeba v tu chvíli nerozumíme a nevíme, co to je. Až potom, když nastane ten okamžik a začne se to dít, tak se nám rozsvítí a vzpomeneme si, že je to tak?
1: Ano, přesně tak. My, když jsme se vrátili z Tajska domů, tak jsme věděli, že se něco děje. Manželka v tom měla jasno. Jo, to je prostě doma v Tajsku, u vodopádu. Ty proroctví o spoustě dětí, tak ty se začaly vyplňovat. Nicméně já jsem potřeboval od Boha potvrzení a to potvrzení jsem dostal až doma. Když jsme si přivezli nějaký věci, konkrétně tajský čaj, barmský čaje vlastně, a ty čaje jsme si rozdělali a byl tam jeden vzorkovník nějakého asi ovocného nápoje v tom balíku s těmi čaji. A my jsme předtím už řešili to, že vlastně je tam v Tajsku takový pozemek, na který byla zaplacena záloha nějakými křesťany a že by tam byl ideální sirotčinec a škola. A my jsme na tom pozemku byli a bylo tam potřeba do roka doplatit 500 tisíc tajských bátů. To je na naše asi 350 tisíc.
0: To není malá částka.
1: Není. A to už jsme věděli, že v Tajsku, ano, budeme mít něco společného se sirotčincem. A na tom pozemku jsme byli, všechno tohle jsme řešili a když jsme přijeli domů, tak já jsem ten ovocný nápoj vysypal, že si vysypu do skleničky ten prášek a rozmíchám, napiju, že to bude určitě dobrý. Ale ona z toho vypadla taková složená bankovka. A ta bankovka, když jsem ji rozložil, tak doplnila všechna ta proroctví o muži v klobouku, o dětech, který okolo něj jsou, o tom, že na té barmské bankovce byla 500, což je na naše asi 650, ale ta 500 to bylo těch 500 tisíc. A v tu chvíli mě vlastně bylo úplně jasný, že my jsme ty, který ten pozemek zaplatí, koupíme to auto a o ty děti se postaráme.
0: Tak já myslím, že by to bylo možná i na knihu, možná, že k tomu někdy dojde, jestli pán dá, musíme říkat. Ten příběh je opravdu dechberoucí, jak pán Bůh jedná, jak je úžasný režisér, jak dovede dávat věci dohromady, aby zapadaly jedna do druhé. To je tak. Je fakt, že máme ještě pár minut, jo? Tak aspoň jeden nějaký zázračný příklad, řekni, tak s těma penězma.
1: S těma penězma to bylo jasný. Ještě když jsme tam byli, tak 2 dny nebo 3 dny před odletem jsme tam byli na nějaký na nějakým nákupu na tržnici, nakupovali se tam nějaký pastelky pro děti a tak dále, protože děti tam mají už jeden siročinec 150 kiláků tady toho místa a mají tam kostelík a školu a tyhle věci, je tam asi 250 a tak si jim nakupovali nějaký pastelky a tyhle ty omalovánky a tak dále. No a my s Radkou, s manželkou jsme tam vlastně seděli venku před tím obchodem, protože vlastně jsme tam nebyli sami, tak ti druzí tam nakupovali a my jsme vlastně tam zkoušeli nějaký klobouk. A to byl klobouk, který Radka říkala, to je hezký kovbojský klobouk, tady máš takovýhle bílej, to si zkus. A říkám, ne, já si zkusím černý, protože je tady horko, je tady spousta špíny, bílej by vypadal hrozně, takže jsem si zkusil ten černý. A manželka, ne, to není ono, prostě to musí být bílej kovbojský klobouk, ten by ti slušel. No, odjeli jsme do toho kostelíka za těma dětma, tam byly chvály, byly velice bouřliví. A do toho přišla jedna sestra, která chtěla mluvit s mojí manželkou a říká jí, prosím tě, tamhle to je tvůj manžel? Ona říká, ano. Mně se před dvěma měsíci se mě o něm zdál sen. On přijel velkým autem, vystoupil z něho, měl na hlavě bílej kovbojský klobouk. Já jsem měla okolo sebe spoustu dětí a řekla jsem mu, nevím, co s nima. A on řekl, dáme je do auta, pojedeme do hor, oni se nestarej, já se o ně postarám.
0: Tak to je teda...
1: Takovýhle indicie to byly.
0: Ano.
1: A bylo jich poměrně dost.
0: Bylo jich poměrně dost, tak v jakém stádiu je ta práce v současné době, kdy spolu mluvíme?
1: Ano, v takovém stádiu, že vlastně pozemek jsme koupili, auto jsme koupili a... Mě pán skrze jednoho proroka ještě k tomu řekl, že mě čekají velký změny a ať o nich mluvím. On vůbec nevěděl, že je nějaký Tajsko. A vlastně proto jsem i teď tady v rádiu, abych o nich mluvil. To znamená, se jedná o finance, o modlitby a otevřená srdce, která lidi mají. Jedná se o to, že my si na svůj život v Tajsku vyděláme. Vyděláme si na letenky, máme tady firmu. Všechny naše potřeby si platíme sami a jsme za to rádi. A veškerý dary, veškeré finance a modlitby by měly směřovat k tomu, jaký děti tam budou, jak bude vypadat siročinec a tak dále a tak dále. Všechno to jde prostě na tu službu. To znamená, my jsme tam z daru postavili silnici k tomu pozemku, 100 metrů asi betonovky, 5 metrů na šířku, postavili jsme oplocení, srovnali jsme terén a teď je to připravený na stavbu.
0: Tak já se budu těšit, že budeme ve spojení a že za nějaký čas se třeba zase spolu můžeme setkat a budu zvědavá na další zázraky, které pán Bůh dělá. A možná na samý závěr můžeme i povzbudit naše posluchače, pokud je chytl tenhle příběh za srdce, takže se můžou ozvat a my vás propojíme s Pavlem Kostomlackým. Já ti děkuju moc za to, že jsi přijel vyprávět, i když by to bylo nadlouho, ale aspoň takovou tu kostru, takové to zásadní, co pán Bůh udělal a dělá ve tvém životě a ve vašem s manželkou, protože nejsi v tom sám, tak to si nám tady předestřel a já jsem za to velmi ráda, že jsme zase mohli slyšet to, že pán Bůh jedná. A povzbudit třeba ty, kteří také hledají ten smysl života, proč tady jsou, kteří hledají, co by měli dělat a jestli vůbec je pro ně něco, kam je pán Bůh volá. Takže je to možné.
1: Určitě, určitě.
0: Od mikrofonu se loučí taky Lenka Malinová, další pořad Fortepiano s dalšími hosty nás čeká zase za týden, tak si můžete poslechnout. Děkuji ti, Pavle, že jsi tady byl.
1: Děkuji, ahoj.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Krásné dopoledne, znělka Rádia 7 ohlásila 11. hodinu. Za mikrofon jsem usedla já, Kristýna Exnerová, a všechny, kdo posloucháte, srdečně zdravím. Máme pondělí 12. září, víkend za námi, ale co je jisté, že vysílání je připravené každý den 24 hodin, 7 dní v týdnu, takže i dnes. A dneska jsou připravené tyto pořady. Co nám v dnešní době říká přikázání z desatera, která má za cíl chránit život? Nad tím přemýšlí v pořadu No Filter Milan a Tom Michalkovi společně s Lukášem Křížkem. Křížkem. Ve čtení na pokračování nás dnes čeká závěr první části knihy Evy a Pavla Dolejších Plavčík Žán. Plavba lodí Jitřenka končí tragicky. Poslouchejte od 12.15. Každý věřící je má, ale každý je umí dobře používat. Řeč je o duchovních darech, jakési výbavě pro celý duchovní život. V době, která hodně mluví o spirituální inteligenci, je to téma nanejvýš důležité a vlastně nezbytné. Jaké dary tedy máme k dispozici a jak je správně používat, o tom bude klíčové slovo s Kateřinou Hodecovou. Pozvání k rozhovoru přijal Josef Knoflíček, dlouholetý člen a pracovník armády Spásy. Nalaďte si ve 13 hodin. A mezi druhou a třetí hodinou se otevírá prostor pro vaše písničková přání. Stačí napsat SMSku nebo e-mailem, kterou písničku vám máme zahrát. Tolik z programu do třetí odpoledne, nesmím zapomenout také na písně, které hrají v průběhu celého vysílání, a první z nich, kterou pustím v tomto dopoledním čase, je skladba od americké kapely For King and Country, píseň Shy, kde se zpívá: i když se mě svět snaží srazit a mou myslí prochází strach, neuvidíš mě ustupovat, už se nebudu ostýchat ve jménu lásky. Budu tím, kdo přinese změnu, půjdu až do konce.

0: Následující pořad nabídne diskuzi tří mužů a dvou generací nad přikázáním z biblického desatera, které má za cíl chránit život. Pořad No Filter, dobrý poslech.
1: Tohle je No Filter, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Váž si života i toho, který tě právě vytáčí, tak to je dnešní téma našeho podcastu. Jsem tady já, Tom Michalko, je tady můj táta Milan.
3: A
2: po delší době tu máme opět našeho milého, stálého hosta, pravidelného hosta Lukáše. Ahoj Lukáši.
3: Ahoj hříšníci a ahoj
2: Milane. Děkujem za krásné oslovení. Dneska zase online po delší době, tak možná uslyšíte trošku horší kvalitu zvuku, ale tak děláme, co můžem. Takže téma, probíráme desatero, takovou sérii o tom, co nám to může říct, co si z toho můžeme vzít. A tak snažím se na ty jednotlivé přikázání koukat i trošku jinak, ať to není jenom, že to odvyprávíme a jo, tak super, a známe to nazpaměť a tak dále, ale podívat se na to i z nějakého dalšího úhlu pohledu. A dneska se budeme dívat na přikázání, kdybys neměl zabít. Nezabiješ, respektive, když to otočíme, tak váž si života. I přesto, že třeba tě ten člověk štve, nebo obecně, prostě váž si života. Což si myslím, že je pěkné otočení celé té myšlenky, že to není jenom v tom negativním slova smyslu.
3: Asi se trošku jako k tomu přisadím, že vlastně my teďka na to koukáme obráceně, to znamená pozitivně. A já jsem už kdysi dávno přemýšlel nad tím, že to desatero je pro mě takové neúplně zkousnutelné, protože tam je všechno jako negativně vymezené. Že? A lidská mentalita, všichni marketéři to dneska ví a používá se to běžně. Nemáme rádi negativní vymezování se. A ve chvíli, něco negativně vymezené, tak vlastně to nemáme rádi a nechceme to přijmout a je to pro nás jako špatně střebatelné a priori říkáme, tohle není nic pro mě. A proto jsem si vypsal vlastně celý desatero v pozitivním vyznění. A když ho jako většinou čtu, když na to téma nějak jako mluvím, tak ono to vlastně zní, že pak ty lidi na to říkají, jo, tak to vlastně jako chci v svém životě. Jo. A to samý vlastně je i dnešní téma, mít úctu k životu, jo, nebo ctít život, nebo nedotýkat se jako života, když nemusím. A proto je to jako fajn, že vlastně to asi nebude nikdo, doufám, když generačně to může být vždycky vyostřený, jako že nikdo nebude říkat, jo, jako tak život nemám v úctě, jako není nic, co by ho mohlo překonat a podobně. Tak jenom ta úvaha je, zkuste se dívat na věci obráceně, než třeba, když je tam to ne, tak si říct, no, co znamená to ano. Jo, protože většina zákonů je dneska postavených taky jako negativně, když něco uděláš špatně, tak. Ale když si řeknete, a proč ten zákon vlastně vznikl, z jakého důvodu, co je to pozitivní, co má ochraňovat, tak vlastně si řeknete, jo, to vlastně dává smysl, s tím souhlasím.
4: No, ty jsi vlastně říkal, že to jsou vlastně ty tři věci, nezabiješ, to znamená váš si života, potom je tam teda nesesmírníš, což podle mě je taky váš si života, protože v tom kontextu, kterém to bylo napsáno, to znamenalo vlastně život pro další generace nebo nějakou. A to třetí si říkal, že vlastně je ještě...
3: To je to kradení, jo. Když se to vlastně dáš do pozitiva, tak je to, budeš mít v úctě život, budeš mít v úctě partnerství, nebo možná svoji sexualitu, kdybychom šli ještě hloubš. A pak třetí, budeš mít v úctě majetek cizího. Mm-hmm. Nebo budeš mít úctu k cizímu majetku jako takovému. Mm-hmm. A všechny ty věci jsou vlastně k životu, protože ve chvíli, kdy je porušíš, tak vlastně porušuješ nějakou zónu, která jako zároveň může kdykoliv ohrozit tebe. Mm-hmm. Říkal, že vlastně ve chvíli, kdyby neexistovaly zákony, které jsou teda negativní, ale mají za sebou tuhle tu pozitivní myšlenku, tak vlastně naším primárním úkolem je sedět ve svém domě, mít v ruce brokovnici a střílet na všechny, kteří se chtějí dotknout mě, nebo chtějí podobně zabít mě, aby se mohli zmocnit mýho majetku nebo nějakým způsobem obtěžovat mé blízké, že jo? Takže to by bylo potom jako zábavný život, kdyby jsme tady kolem sebe chodili s brokovnicí a není to tak daleko, kde to tak bylo běžně.
4: Mm-hmm. Tome, pojďme se podívat na otázku, jako měl jsi chuť někdy někoho vysloveně jako jako agrese. Já si myslím, že ty máš jako největší svaly z nás, jako jo. Že asi si k tomu nejnáchylnější v tomto slova smyslu.
2: Jako obecně jsem asi celkem mírumilovný člověk, ale pak jsou situace, kde mě fakt něco naštve, něco přepne a jakože jsou chvíle, kdy si dokážu představit, že vlastně mít u sebe třeba zbraň nebo něco, tak bych dokázal být asi nebezpečný. Nevím, nedržel jsem nikdy v ruce pistol nebo něco takového reálného, asi nějakou airsoftku a vzduchovku, jo, ale nikdy žádnou pořádnou bouchačku na střelnici jsem nebyl. Ale na druhou stranu, jakože ta dostupnost toho, jak jednoduše můžeš tímto způsobem někomu ublížit, je vlastně jako nebezpečná, jo? Že otázka je, jak bych fungoval, kdybych v tu chvíli toho naštvání měl u sebe prostě opravdu zbraň. Ale to jsou extrémní situace, jakože mě třeba vadí, když se někdo pere na ulici, tak prostě občas do toho vstoupím a vím, že to je nebezpečné a stejně do toho jdu. A občas, jo, to je na hraně, no, jakože, ale ne ve smyslu asi naštvání, jako možná při ochraně něčeho. To si dokážu představit, že by byl hodně, hodně agresivní. Asi, kdyby jako někdo šáhl na moje dcery, na moji ženu, tak to si dokážu představit, že bych si šel klidně sednout potom, no.
4: Jako to je zajímavé, já jsem nad tím přemýšlel, jakože samozřejmě nikdy jsem nebyl v té situaci, chvála Bohu, že bych musel nějak řešit, ale ty spouštěče, které tam, když si to představuju, nebo když si mám nějaké sny nebo něco, tak určitě je to jako bezpráví, jo, bezpráví, které je pro mě spouštěč agresivity. A ještě když to je bezpráví na dětech nebo nějaké jako slabší skupině, tak pro mě to je brutální spouštěč, kdy prostě někdy, jakože, když si to jenom představuju, tak prostě vnímám tu obrovskou sílu emoce. No.
2: Ale jo, jakože to je přesně ono. Něco jako chráníš, na čem ti záleží, nějaké bezpráví obecně, tak to jo, no. Ale tak jak nemám rád nějaké generalizování a házet lidi do jednoho pytle a tak, no. Tak to, čemu opravdu nerozumím, je městská policie. A doufám, že neurazím některé naše posluchače, kteří třeba budou u městské policie nebo jsou. Jako já nemám žádnou špatnou zkušenost třeba se státní policií. Jo, ani s dopravákama, vlastně kdykoliv, když jsem prostě řešil nějakou pokutu s státníma, vždycky to bylo jako milé, vlastně chápou, vysvětlí, že sice zaplatíš, ale jako nikdy to nebylo prostě arrogantní z jejich strany. Ani třeba s finančákem, ani jako vždycky se domluvíš vlastně docela v pohodě, ale pak je tady jistá instituce, a možná, že v jiných městech je to jiné. A přeju vám to, ale u nás v centru Ostravy je to opravdu někdy náročné a samozřejmě, že bych tady neřekl, že to je jako zabíjení, ale je to, rozhodně mi chybí úcta vůči ním, protože samozřejmě pokutujou primárně parkování. To ještě chápu, že prostě parkování je třeba řešit, regulovat a tak dále. Ale prostě fakt to jsou situace, my tu máme prostory naší církve vlastně přímo v centru Ostravy na ulici Střelniční, která je teďka velmi zaneprázdněná díky stavbě, která tady probíhá. Takže zaparkovat tady ani na chvíli vlastně není možné. Takže když já potřebuju jako zásobování doplnit věci, vyložit věci třeba do našich prostor, tak musím najít na chodník. Prostě není kde jinde, jinak bych zavazil té stavbě. A dělají to i ostatní firmy nebo provozovny tady na té naší ulici, takže zastavím na chodník, vykládám věci a měšťáci samozřejmě čekají na tuto příležitost, aby mi řekli, že tady nemůžu parkovat. Na to, že já se zeptám, kde mám jinde zaparkovat a tak dále, probíhá nějaká výměna názoru. Někdy to dopadne nějakou domluvou, někdy nějakou pokutou. Každopádně pár týdnů zpátky jsem viděl najednou auto městské policie, jak zaparkovalo na tomto prostoru a velmi směle si pár tady těchto strážníků šli pro jídlo do provozovny vedle naší provozovny. Šli si prostě pro oběd a já jim přeju oběd, chápu všechno, ale zaparkovali tam, kde se nesmí parkovat. Takže se něco ve mně prostě probudilo a myslel jsem si, že půjdu nejdřív jako za nima a pak jsem zbaběle jenom vyfotil, natočil a nabonzoval a chudáci asi dostali domluveno, ale volal mi jejich velitel další den ráno s omluvou, že teda, a já jsem taky samozřejmě říkal, jako já nechci bonzovat tohle, ale prostě reálně za tohle mě tady pokutujete pravidelně a já nevím, co mám dělat a teď to mám tolerovat. Takže v tuto chvíli to je příklad, kdy je nějaké bezpráví a dokonce to bylo jakože vůči mně a opravdu bylo

0: co asi jako bude potom to téma. Případně máš v úctě vlastně svůj vlastní život, jo? Protože samozřejmě i tam jako padají všechny ty věci. Určitě ta touha někoho ohrozit, okrást nebo zneužít jakýmkoliv způsobem, tak může samozřejmě mít dopad hlavně, nebo má primárně dopad hlavně na tebe, na tvoje zdraví, na tvůj život, na tvoje budoucí bytí tedy. Tak možná je to úcta k tomu životu těch ostatních a úcta k tomu mému vlastnímu životu, který jako vlastně tady mám, no. A to už se může rozšířit na spoustu zajímavých jako úhlů pohledů, no. Tak jako pro mě je úcta k životu vážit si sám sebe, vážit si svýho života, vážit si toho, co v tom životě vlastně dělám, každé vteřiny, kterou tady mám, proč mi to odtíkává. A pak u těch druhých vlastně nebýt jim překážkou k tomu, aby oni mohli mít to samé.
1: Jo. Přemýšlím vlastně nad tím, jestli vlastně to nezabiješ, není dneska pro nás ještě nějaká jiná rovina. Jo? Pravděpodobně i mezi námi hříšníky není mnoho těch, kteří by měli s tím jako osobní zkušenost, ale že ta zabíjení nebo v tom smyslu jako ta likvidace něčeho může být ještě trochu jako jinak. Nevím, jestli se na to takhle taky díváte, jakože, protože jinak mi to připadne, jak si řeknu, tak jako dobře, tak budeme si vážit života a jdem domů, že jo. Ale co to znamená to, jako vážit si života fakt, nebo nezabiješ, ale v jiném slova smyslu než likvidace fyzická?
0: No možná by pomohlo, kdybychom se podívali na to, co to vlastně znamená, že jo? Protože nezabiješ je strašně široký okruh. Když se podíváš, tak tam můžeš zařadit jako potraty, můžeš do toho zařadit jako vypnutí starého člověka od přístrojů, jo? Můžeš do toho zařadit právě sebeobranu, kdy ty sám si napadený a vlastně způsobíš smrt toho člověka, který tě napadl. A tak dál a tak dál. Takže se nám to celé jako začíná jako velmi rozostřovat a vlastně každá ta situace je vlastně posouditelná z úplně jiného úhlu pohledu. A myslím si, že právě potom je ta úcta taky jako mnohem, mnohem širší a pro každého taky jako individuální, jo? Protože samozřejmě ve chvíli, kdy je vlastně klinicky mrtvý člověk, ale je připojený na přístrojích, tak jako v tu chvíli vaše rozhodnutí ho odpojit znamená vlastně zabít. A znamená to pak jako do určité míry jako i nějaký morální dilema jako tohodle z toho, jako tak jsem ten, který tu úctu nemá, nebo jako co to vlastně znamená, že jo. Nemluví o tom, že lidé se trápí, mají bolesti, mají spoustu jako věcí, které jim omezují jako smysluplný život. No, a to pak jako vám možná úplně udělá tu širokou auru kolem tohohle toho mít v úctě život, znamená teda jako domýšlet všechny tyhle jako docela složité etické situace.
2: Plus do toho jako máme nějakou osobní zkušenost s lidma z armády, kteří jsou třeba teďka aktivní ve službě a co to znamená pro ně tady tohleto přikázání. A... No, takže to je velmi široké téma.
0: Nemluvím o tom, že máme spoustu kamarádů a blízkých na Ukrajině, kde vlastně tohle téma je denní rutinou. A tam je to vlastně pro někoho jako opravdu těžký, zvlášť jako nás, Čechy, kteří jako vlastně nejsme ohrožení, nezažíváme tu denní rutinu usmrcování, vražd, zabíjení a tak dále.
1: Já si myslím, že to má i tu rovinu v tom smyslu, jakože samozřejmě, když byla příležitost někdy někoho zabít, historicky nebo jakkoliv, tak vlastně to znamenalo, že byl vlastně slabší. Jo? Já si myslím, že vůbec jako ten postoj jako v situaci, kdy já jsem silnější a teďka buď argumentačně nebo nějak jakože materiálně nebo něco takového. Já si myslím, že pro mě to je taky jako výzva, protože pravděpodobně nikdy jako nikoho neusmrtím jako, nebo něco takového, ale vážit si i toho života, když prostě mám někoho, kdo je skutečně třeba jako slabší v něčem, jo, že to tak jako nenechám nebo prostě nepřisadím, i když mi třeba jako zavazí v cestě. Jo. Nevím, jak je to, ale určitě jako pro mě to je rozpřemýšlení, když mám někoho, a teď si představím konkrétní osobu, já jsem zaměstnance, že jo, taky někdy.
0: Člověk by radši zabil.
1: Jo, ale prostě lidi, jo, je to těžké, samozřejmě to není fyzicky, ale máš třeba nějakou autoritu a teďka si jako přisadíš. A myslím si, že jsem udělal nějaké chyby v tom, jako jo, protože jako spíš jako vedoucí, jo, že jsem třeba byl příliš rychlý v nějakém rozhodování, jako propouštění lidí nebo tak. Jo, přemýšlím spíš nahlas nad tím, jo, ale pro mě to je i tohleto, že když máš tu nějakou převahu, že to prostě nedotáhne.

0: A než aby z toho člověka jako...
1: Nějakým způsobem poškodil, nebo nějakým způsobem možná dehonestoval tu
0: Tak
1: věc.
0: nějak, možná takhle, no, to by...
1: Ale obecně nakládání jako s úctou k životu těch ostatních, že jo, tak jako otročení, které vlastně my říkáme, že už dneska není, ale v podstatě je. Máš tady sexuální otrokyně. Obecně otroci jako lidé, kteří pracují pod nějakou mzdou, nebo jsou utečenci a vlastně pracují nelegálně. Je tam ta hladina a úroveň toho, do jaké míry vlastně tyhle ty lidé mají jako právo na úctu k životu, jakou já jim jako tu úctu k životu dávám. Do jaké míry já jim ji jako beru, takže možná bychom to mohli postavit i v tomhle tomu. A pak je to docela zajímavá úvaha, jo? Jakože jak to vlastně mám, jak se k tomu stavím, co je pro mě podstatné, jak vidím toho Ukrajince, který pracuje na té stavbě, to byly jako 90. 2000, že jo. Já se mám pocit, že člověk jako je přehlížel a neviděl. Jo, stejně jako nevidím třeba bezdomovce nebo nevidím uklízečky u nás v práci, protože prostě jako jo, nemám tu úctu k tomu, že ty lidi dělají tu práci jako a dělají dobře, nebo dělají, protože to je pro ně podstatné. Tak možná jako pojďme to posunout ještě k
0: Hele,
1: tomuhle
0: a to
1: tomu a pak si
0: je
1: myslím, že to
0: dobrý.
1: hraje jako úplně jinak.
0: Je to mimochodem zajímavé, moje žena to komentuje, že ona od té doby, co má přátelé na Ukrajině nebo Ukrajince, tak zdraví každou uklízečku, každou, protože ví, že často v těchto profesích jsou třeba z doktorky, jo, nebo zdravotní sestry, jo, nebo vysoce vzdělaní lidé, kteří tady nenajdou práci, protože nemají jazyk třeba, jo, ale prostě říká, takže tohleto přátelství s nějakýma lidma, s uprchlíky třeba, jí dalo jako takovou úctu právě k tomu, že nevíš, kdo je kdo, jako jo. A možná je to dokonce blbost, jako i kdyby to byl kdokoliv, tak máš jako si vážit života, vážit si toho člověka. Ale tohle to vykontrastuje.
1: Já vám možná toho ještě dám další dva takové body, které jsem si tady jako našel z toho mýho pohledu. Dvě takové ještě krajní situace, které si myslím, že můžou dál ještě rozvířit ten pohled, a to je třeba sebevražda. To znamená téma, kdy ty sám jako sáhneš na svůj život a jakým způsobem je to úcta nebo neúcta k životu. Případně je tam třeba i justiční vražda. Můžeme mít tady třeba příklad Milady Horákové a dalších jako nespravedlně odsouzených lidí, což je vlastně historicky úplně běžný, že se to jako dělo. Jo, to znamená, že i v tomhle ohledu, že se oháníme právem, vys třeba Rusko dneska, že jo, ale jsou jako nezákonně zavíraní, možná i zavíjení lidé, což taky jako naše republika zažila třeba za komunismu. Takže celá ta škála těch jako různých typů může do toho vnést tak jako široký téma, že pak ta úcta k tomu životu nám hraje úplně jiným způsobem a myslím si, že wow, jak to vlastně budeme mít my, jak se k tomu budeme stavět.
0: Já si myslím, že celé to desatero, ještě když se to podívám, když jsme to víckrát s Tomem už jako nazvali, že to je zábradlí nad propastí, jo. A vlastně i tady toto, ty tři, nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš, jsou v podstatě jako tři zábradlí, které vlastně kdykoliv tohleto překročíš, tak seš blízko k spadnutí do propasti. Takhle je to vlastně pozitivní z toho pohledu jako Bible k životu. Jakože to není jakože v našem slova smyslu, no, původně to bylo v podstatě jako vazalská smlouva, jo, pro ně to desatero. Ale pro nás to je zábradlí, které vlastně nás chrání před přepadnutím do něčeho. Takže prostě i to vaše života je v podstatě něco, co nám může zlepšit život, jako jo, nebo zachránit před něčím takovým, no.
1: My máme společenskou dohodu u nás v republice a obecně v Evropě a v tom atlantickém prostoru, že jako tu úctu k tomu životu máme zatím a respektujeme. Je to daný i nějakou ústavou, chartou lidských práv, máme nastavený zákony, ale může se to zvrtnout, že jo, a bude to jako rychle pryč a už, jak jsem říkal, jsme to jednou zažili, jo, kdy nespravedlně budeme odsuzovat, kdy bude a děje se takováhle příkoří. Tak zkusme tady to domýšlet a možná fakt si víc vážit třeba pak systému, ve kterém žijeme. Možná toho, že právě díky křesťanství a Bibli a starému zákonu přišlo tohleto zábradlí do našich zákoníků a do našich hlav a do našich jako představ o životě. Jo? Protože dneska jako asi málo kdo bude přemýšlet o tom, že je normální zabít. To asi někoho nebude běžný. Myslím si, že trošku polemický by bylo u těch druhou dalších, jako tam, že bychom se dostali na hranu toho, že si myslím, že dneska už o tom se jako moc neuvažuje. Hlavně třeba nepokradeš je takové jako a teda co a kdy a za jakých okolností. protože bychom mohli polemizovat, kde je ta hrana toho, co už je zlodějina nebo krádež a co už není krádež. A u toho sexu si myslím, že ta revoluce po těch 60. letech už dneska přinesla do společnosti, jakože vlastně nejsou hranice. Tak jako otázka zní, co to znamená mít úctu k tomu bližnímu, ke své sexualitě, k sexualitě toho druhého, budoucího partnera nebo současného partnera. To je jako docela zajímavé, že tam si myslím, že už bychom, že u toho nezabiješ, si myslím, že se shodneme všichni, ale jako kdybychom šli do těch dalších dvou, tak tam si myslím, že už třeba naše postoje i generačně by mohly být jako hodně jiné a postoj věřícího nebo křesťana a nekřesťana může být jako diametrálně odlišný.
0: No jasně, no. Jako já bych se hrozně nedostal jako i tady jako mezi námi hříšníky do nějakého moralizování. Mně se vlastně hrozně líbí, že prostě budeš mít v úctě partnerství. Mně se to hrozně líbí, jak jsi to otočil. Jako jo. Tohle to mi připadne hrozně pozitivní, jako budeš mít v úctě partnerství.
2: Oblast, ve které já bych moralizoval, je v oblasti sociálních sítí. Myslím si, že tam, a nechci to úplně házet na tady starší generaci třeba, jo? To,
1: děkujeme, Tome.
2: Ale občas, když se člověk otevře Facebook jednou za čas, kdy musím otevřít Facebook, protože třeba tam musím nastavit nějakou kampaň nebo něco, tak člověk se nestačí divit, co hrozně milí lidé v osobním kontaktu jsou schopni vyplodit ve veřejném prostoru online. To jako fakt nerozumím tomu, jestli... A přijde mi to právě spíš u té střední generace, jak kdyby tam chyběla nějaká zábrana, a možná se pletu, jo? Že možná, že to je i u té mladší generace, ale ti za tolik nedávají komentáře, takže obecně jako tam nebude tolik toho hejtu. Ale to, co jsou lidi schopni vyplodit, a myslím si, že to je přesně to nevážení si života, to je až jako v podstatě, a opravdu, protože tam jsou občas jako vyloženě výhrušky, nebo jako ten by měl viset, tohle, a říkaj si, toto říká člověk, se kterým se normálně pobavíš o tom, že je dneska hezky, nebo že měl dobrý oběd, nebo cokoliv, jakože dáš si, je to normální člověk, který žije život, chodí do práce, většinou teda, ne asi všichni, a většinou, ale pak je schopný vyplodit takové věci, že to je fakt někdy žumpa úplně.
0: Tak, ale asi nejlepší příklad je, co to bylo, nějaká facebooková stránka, jsem křesťan.
2: Ano,
0: ne?
2: Ano, to byla největší žumpa na Facebooku, co může být.
0: Žumpa ever, jako. No, je strašné.
1: No, no, tam máme se všem nekřesťanům.
0: Ne, prosím vás, no, nechoďte ne, tam. To se podívejte, jako.
2: No, pokud se chcete...
0: Mezi námi hříšníky, jako.
2: Když se chcete naštvat, jako třeba takhle při nějakém večeru, tak se tam podívejte, ale prosím vás, nedělejte si z toho obrázek o křesťanství, protože k tomu se opravdu nehlásíme.
1: Mě mrzí, že musím tady přiznat, že ano, jako většina těch jako naštvaných lidí, kteří na sociálních sítích jako nejvíc křičejí, tak jsou lidé jako střední a vyšší generace. Což vlastně nerozumím tomu, proč, protože zažíváme jako neuvěřitelný časy, jako je nám dobře, máme jako skvělou vládu, jsme bezpečí, nemáme tady v podstatě nic z těch ohrožení, které jako kolem nás jako lítají, oproti třeba jiným státům hned vedle nás, mimo jiné třeba Ukrajina, kde je válka, že jo, nebo jiné evropské státy, kde je velký problém integrace jako lidí z různých jako náboženských skupin a podobně. A my tady jako nic takového nezažíváme, přesto jsme na sebe schopni jako štěkat jako psy, dva draví psy, kteří jako se vidějí přes to platilo. Já mám vždycky jako představu, jako, že tak by bylo super, kdybychom se s těma lidma potkali jako z očí do očí, aby mi to řekl do očí. To, co píše do toho sociálního vlákna. Já myslím, že jsme strašně moc... No právě, jo, jakože když se potkáš s člověkem, a to je vždycky, jo, jako v e-mailu, nebo někde uslyšíš nějaký názor, tak hned si uděláš takový ten negativní postoj. A vlastně jako máš v hlavě to zabití, jako nejradši bych ho zabil za to, co řekl. Ale pak se s tím člověkem najednou potkáš, najednou jako vnímáš jeho emoce, najednou vnímáš jeho mimiku, najednou vnímáš to, jako jakým způsobem tu svoji věc obhajuje a jak ji říká. A najednou vlastně tu úctu jeden k druhému můžeme jako projevit tím, že jako jo, tak jako jo, poslouchám tebe, jasně, tak křičíš, rozumím tomu, že máš nějakou frustraci a podobně. No, já ji mám třeba taky, tak se jako necítím úplně v tom dobře a ve finále zjistí, že je to vlastně strach, který jako je v těch lidech.
0: Tak asi tak můžeš, jenom... kdyby, kdyby to psal dneska, tak tam dá prostě nenapíšeš blbý hejt, jo, nebo něco takového do toho přikázání.
2: Nenapíšeš něco, co bys neřekl do očí.
0: Tak,
2: stačilo by tak, no.
0: Ale myslím si, že ještě tam je zajímavé k tomu, co říkal Tom, že ne, vlastně mám pocit, že Tome, tvoje generace a mladší už v tom jako nejede takhle, ne? Jako je to něco v těch 70. jako těch takových dětí, jako...
2: Ne, jede to jinak, jakože my třeba nepíšem komentáře, jo, že ještě mileniálové, což jsem já částečně a mladší, tak no, mileniálové ještě psali víc komentáře a i prostě na diskuze a tak. My už moc nepíšem komentáře, pokud to není nutné. Takže to je spíš asi tímhletím. Ale to neznamená, že nejsou tady tyhle ty hejtovací věci v té kultuře. To vůbec ne. Jo. Je celá škála a seznam youtuberů a reakčních kanálů, které jenom reagují na věci. To znamená, že ty si postavíš svůj obsah a svoje živobytí na tom, že točíš videa o tom, co ostatní lidi dělají. Takže ty ani nemáš tu kreativitu prostě něco vymyslet. Ty jenom komentuješ a vlastně nadáváš na to, co dělají ostatní. Tímhle se můžeš dneska živit, pokud jsi dostatečně naštvaný a nebo máš na sobě kuklu nebo něco prostě zajímavého a můžeš se živit tím. Takže ono to tam je v každé generaci, jenom je to jiným způsobem. A možná se ti lidi bojí to jako napsat, ale stotožní se s někým, kdo to řekl a budou jsou schopni hodinu poslouchat video negativity. Jenom prostě člověka, který si, pouští video někoho cizího, zastavuje si ho a vždycky komentuje, co tam je špatně v tom. Jo? Už jenom tohle to je špatně, protože reaguje na nějakou konkrétní větu, vytrženou z kontextu, místo toho, aby se koukal, no, takže, no to je jedno. To mě taky štve.
0: No, tak hele, tak nevím, jestli už jsme vyčerpali téma. Mně to přijde strašně jako dobrý, jako jak to Lukáš uchopil, jako budeš mít v úctě život, i když tě zrovna někdo vytáčí, nebo budeš mít v úctě partnerství, a budeš mít v úctě majetek blížního. Já si myslím, že to je hodně dobře jasné zábradlí, které se vlastně nás dotýká, nebo kterého si dotýkáme a máme jako varování, abychom prostě nepřelezli, jo? Protože pak to má následky, které nejsme schopni třeba potom jako ustat.
2: Jo, šlo by jít ještě do všech těch částí jako hlouběji. Myslím si, že jsme vždycky tak jako hodili na stůl nějaké téma a pak jsme ho nedokončili.
0: No, jasně.
2: A to bylo i právě
1: třeba další série.
2: Třeba i ten jako trest smrti, potraty jsme nerozebrali. Vlastně ani ty válku, ani sebevraždu jsme nerozebrali. A myslím, že u všech těch témat bychom se na to dívali trošičku jinak, tak je to škoda, že to nemůžeme rozebrat. Ale zároveň máme možná materiál do budoucna. Tak jo, díky moc Lukáši, že jsi našel čas na tohleto téma. Je to vždycky moc milé, tak doufám, že nějakou epizodku dáme i osobně zase.
1: Tak určitě.
2: Tak se mějte krásně.
1: Mějte. Čau, čau. Hezký den všem.
3: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
4: Reprízu tohoto pořadu si můžete naladit ve vysílání Rádia 7 opět ve středu v 18.30 nebo ještě v sobotu v 16 hodin. Já už teď pustím Francesku Battistelli, americkou zpěvačku a textařku, která v tomto roce vydala krásnou píseň, řekla bych chválu, s názvem He Will. Proto vzývám jeho mocné jméno a spočívám v jeho zachraňující milosti. Je jen jeden, který dokáže utišit bouři a bude věrný i teď. Stejně jako byl věrný už dřív. Pohne každou horou, rozdělí každé moře, vběhne přímo do bitvy a bude bojovat za mě.

Dospíval Štěpán Matuška, myslím, že z brněnské církve City House, a teď pustím The Neons, česká kapela z Liberce, a jejich skladba Procitnout.

0: Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. 1. Tesalonickým 2:4.
1: Je 12 hodin, pondělí 12. října, od mikrofonu Rádia 7 zdraví všechny posluchače Kristýna Exnerová. A já vás teď zvu ke společné modlitbě, která je pravidelnou součástí našeho vysílání vždycky ve 12 hodin, tak se můžete připojit ke mně. Pane Ježíši, tak jsme opravdu nedokonalí. Ty všechno o nás víš, i to, co se snažíme skrýt, ty vidíš a přesto nás miluješ. Přesto chceš trávit čas v naší blízkosti, čas s námi. Já to nechápu a kolikrát si říkám, Pane Ježíši, že opravdu vidíš do hloubky, do mých myšlenek, do mého chování doma za zavřenými dveřmi a přesto chceš být se mnou a tak ti za to strašně děkuju a chtěla bych se tak moc víc a víc podobat tobě. Chtěla bych mít srdce stejné, jako máš ty, touhy stejné, jako máš ty a jsem tak strašně daleko. Odpust mi, prosím, a buď se mnou, neopouštěj mě a vím, že mě neopustíš, že budeš stále se mnou a zároveň tě chci prosit, aby si mi ukazoval věci, které nemají zůstat v skrytu, aby si mi ukazoval, co mám změnit ve svém životě, s čím jít ven, co změnit, co proměnit, tak prosím Ježíši o tvé vedení, o tvoje pozbuzení, ale zároveň napomenutí, ať opravdu se můžu proměňovat do tvé podoby. A děkuju ti za tento den, děkuju ti za nový den, kdy můžeme vysílat, kdy můžeme říkat o tobě, mluvit o tobě, zpívat o tobě veřejně. A tak tě prosím o všechny, kdo poslouchá, aby dnes mohli přijmout nějaké pozbuzení, radost, tvoji lásku, tvoji blízkost. Amen.

To byla americká zpěvačka Therien s písní Stay, ve které zpívala, aby se stala Boží vůle. Někdy je to opravdu těžký modlit se a opravdu upřímně, aby se stala Boží vůle a ne naše, to, co chceme my. A my zůstaneme u takového soulu a gospelu, protože Dominika Jones, zpěvačka, má píseň God is control. A je to tak, Bůh má všechno pod kontrolou a jeho pokoj přesahuje moje naše chápání. Každé ráno má pro nás nové milosrdenství. Tohle tam zpívá.

15. kapitola s názvem Pobřeží uzavírá první část knihy Plavčík Jean, kterou otevíráme ve čtení na pokračování a líčí tragické ztroskotání lodi Jitřenka. Přes veškeré úsilí Jitřenka v plné rychlosti naráží na podmořské skalisko. Padající stěžeň zasáhne kapitána Bikarta a způsobí mu smrtelné zranění. Umírající kapitán Bikart v hlubokém rozhovoru s Jeanem přiznává, že je s osudem smířený. Děkuje Jeanovi za to, že mu pomohl najít cestu k Bohu a vyjadřuje úlevu, že loď se zbraněmi pro piráty skončí na dně moře.

0: 31. oznámil Mario věcně prvnímu důstojníkovi. A to samozřejmě nepočítám ty, co spadli přes palubu. Živejch nás zbylo 27, ale Felipe tvrdí, že nejméně 4 se dnešního večera nedočkají. Co s nimi uděláme? Přelétl de la Salle nejistým pohledem řadu ležících těl s přikrytými obličeji. Bejt váma, pokrčil Mario rameny. Poslechnu Bikarata. Přece je tady nenecháme jen tak. Jordan tvrdí, že nebude trvat dlouho a loď se rozpůlí, podotkl uvážlivě Jean. Ta zdvižená, ve vzduchu trčící příď vypadá skutečně hrůzostrašně. Dalším důvodem k co nejrychlejšímu odplutí jsou ranění, kteří potřebují dostatek sladké vody. Popoháněl prvního důstojníka Mario. Ta, kterou máme v sudech, už není k použití. Stejně bych nejradši. Můžeme nechat odplout člun s raněnými a sami se postarat o ostatní. Pokusil se navrhnout Jean, ale přerušil jej řezavý mužský hlas.
1: Víte, co bych vám poradil, pane de Conti? Nechte mrtvé, ať pohřbívají mrtvé své. Nebo snad cituji písmo špatně?
0: Flaubert, otočil se překvapeně de la Salle. Nebudete mi to věřit, ale úplně jsem na vás zapomněl.
1: Neměl jsem to štěstí, aby mi spadl na hlavu stožár.
0: Ušklíbl se na šlechtice bývalý důstojník. A pokud se jedná o váš problém, měl byste dát na neboštíka Bikarata. Kdyby už ničemu jinému, svému řemeslu rozuměl dobře. Pochopitelně nechci rušivě zasahovat do vaší kompetence. Zvedl proti La Sallemu své dlaně. Přišel jsem pouze požádat, abyste mi jako současný velitel lodi dovolil prohodit pár slov s hrabětem de Contim mezi čtyřma očima. Pokud o to bude stát, je to velice důležité. Obrátil se Flaubert na Jeana.
2: Skutečně, pane?
1: Ano, alespoň pro mne.
0: Dobrá, ale opravdu jen na chvíli, rozhodl Jean váhavě. Ve Flaubertově kajutě vládl tak jako všude na lodi nepopsatelný nepořádek a chaos. Snad žádná z věcí nezůstala na svém místě. Po zemi se mezi rozházenými listinami válelo rozbité nádobí i jednotlivé kusy oblečení.
1: Omlouvám se za ten nepořádek, vzal Flaubert do ruky tlustou zapečetěnou obálku. Upřímně řečeno, myslel jsem, že udeřila moje poslední hodinka. Ale teď k věci, protože čas spěchá. Zanedlouho budeme oba na pevné zemi a naše cesty se rozdělí. Vy, jak usuzují, zůstanete, zatímco já budu deportován do Quebecu. Dlouho jsem přemýšlel o tom, jak se ze své strany vypořádat s minulostí. Nakonec mě napadlo, že nejjednodušším řešením by mohl být dopis.
0: Jenomže já o žádné připomínání minulosti už nestojím. Nesouhlasně a zbytečně hlasitě reagoval Jean. Tu jsem již jednou provždy vyřešil a nemám chuť se k ní vracet.
1: V té obálce jsou informace, které by vás mohly zajímat a možná vám i určitým způsobem pomoci. Popsal jsem v něm podrobně a pravdivě všechny události.
0: Děkuji, odtušil Jean chladně.
1: Takže vy si ten dopis nevezmete?
0: Uhodl jste.
1: Myslel jsem.
0: V té chvíli ale Jeana zaskočila bleskurychlá proměna Flaubertova kamenného výrazu. V jeho tváři se zračilo zklamání, hraničící až s určitým zármutkem. Byla to pouze vteřina, ale stačila k tomu, aby mladík natáhl ruku. Vlastně, proč ne? Vzal dopis
1: a strčil jej za košili. Možná je v tom z mé strany i kus zvědavosti. Takže tím je vše vyřízeno. Povolilo ve Flaubertově tváři napětí. Myslím, že vás pan de la Salle bude naléhavě potřebovat při naloďování.
2: Mladík se bez pozdravu otočil k odchodu, zatímco ve svých zádech cítil upřený pohled muže, který tolik ovlivnil jeho život.

Jean se ještě jednou a naposledy rozhlédl po tom, co zbylo z paluby lodi, nesoucí jméno po hvězdě, která od nepaměti ukazovala směr všem odvážným plavcům mířícím přes oceán. Jitřenka, teď už na ní nebylo zhola nic hezkého. Stal se z ní politování hodný vrak, trčící naprosto bezmocně na samém vrcholku, kdo ví jak vysoké podmořské skály. Ještě před několika okamžiky se Jean nemohl dočkat, až tuhle k ničemu se už nehodící změť dřeva a třísek opustí. Ale teď, když ta chvíle přišla, stáhlo se mu hrdlo prudkým dojetím. Nezapomene. Vlastně, jak by mohl? Hlavou mu prolétla vzpomínka na jeho první výstup ke strážnímu koši za hlučného plácání větrem se nadouvajících plachet. Několikrát zamrkal, aby se zbavil nepříjemného vlhka a otočil se. Pod ním se pohupovaly tři čluny. V jednom z nich seděla dívka se záplavou mahagonově hnědých vlasů kolem hlavy a držela mu vedle sebe volné místo. S Bohem! Stiskl zuby a začal sestupovat dolů do bezpečí, odkud lehký vánek přinášel příjemně zemitou vůni. Vůni nového světa. A teď vy, Flaubere, pokynul bývalému důstojníkovi de La Salle, který jako Bikaratův nástupce měl povinnost opustit loď až poslední. Promiňte, pane, omluvil se Flaubert. Zapomněl jsem si v kajutě ještě jedno zavazadlo, které bych zde velice nerad nechával. Mrzí mě, že zdržuji. Na nějaké té sekundě už nesejde, svolil šlechtic. Ale pospěšte si. Když se Flaubert během několika vteřin objevil znovu na palubě, nesl v ruce černý kufřík, jaký se obvykle používá na ceniny a dokumenty. Mám v něm nějaké osobní věci, vysvětloval čekajícímu La Sallemu a přitom kontroloval rukou obsah zavazadla. Jsem zvědav, jestli najdu to, co hledám. Mám takový pocit, že mi právě to nejdůležitější chybí, ale ne, tady je. Flaubert vytáhl ruku a de La Salle zjistil, že se dívá přímo do černého ústí dvouhlavňové pistole. Je nabitá, upozornil voják překvapením stuhlého šlechtice svým obvyklým studeným hlasem. To víte, člověk by měl vždycky myslet na otevřená zadní vrátka. A byla by neodpustitelná nedbalost nevyužít k jejich otevření ten blázinec minulých hodin. Usmíval se ironicky. Vy jste se zřejmě pomátl. Vzpamatoval se konečně de La Salle s překvapení. To je ovšem pouze váš názor, pane. Flaubert měl opět ve tváři svůj starý neproniknutelný výraz a jeho chvilková zdvořilost byla ta tam. La Salle pochopil. Stačí, když je donutí, aby odpluli bez něho. Pak si vezme jeden ze zbývajících malých člunů a zmizí beze stopy. Nesmírně jednoduché, a šlechtic nepochyboval, že tatáž finta by se stejným úspěchem zabrala i tehdy, kdyby se měl nalodit mezi prvními. Prostě se nechali ukolébat jeho zdánlivou flegmatičností.

Vy jste vlastně geniální, Flaubere. Rozesmál se de la Salle a jakoby mimochodem přitom zajel rukou do kapsy. Ven s tou rukou, napřáhl Flaubert zbraň a slabě se pousmál, když viděl, jak šlechtic odtáhl polekaně ruce od těla. Nepleťte si mě laskavě s pitomcem Laprém. Domníváte se, že vám tohle všechno bude něco platné? Král na vás vydá zatykač. Celý život budete žít ve strachu, že vás někdo pozná. Opravdu vám tolik záleží,

Víte, prostřelím vám hlavu. Asi bych měl říct něco jako do horoucích pekel s vámi, ale jsem potomkem starého šlechtického rodu, který po generace sloužil králům na vojenském poli. Z tohoto důvodu dovedu lecos ocenit a tak vám místo proklínání patří můj upřímný obdiv. Jsem si dokonce jist, že bych se od vás mohl v bojové taktice leda s čemu přiučit. Věřte ostatním, že nestojím o žádné prolévání krve. Pokud se však pokusíte dostat mě z lodi, budu se bránit. Sledoval Flaubert napřaženou pistolí de la Salleho, který překročil palubní zábradlí. Sotva první důstojník pustil z ruky poslední příčku, přiskočil Flaubert k žebříku a vytáhl jej několika prudkými pohyby k sobě nahoru. Ten mizera, pochopil jeden z námořníků a sáhl po mušketě. Hned na to se mu však zařízl do uší Flaubertův posměšný hlas. Právě se mi podařilo nabít dělo a připravuji další. Radím vám dobře, nechte si zajít chuť, pánové. Máš u mě vroubek, zamával námořník mušketou. Kvůli Claudemu, nejradši bych tě odstřelil jako ty jeho. Posluš si, třeskl výstřel a těsně vedle člunu, kde námořník seděl, vyrazila kulka gejzír vody. Nezahrávejte si s ním, je schopnej všeho, vyskočil nervózně muž na přídi jednoho z člunů. Mám všeho pokrk a nezůstanu tady ani o vteřinu díl. Jeho nůž se několikrát zaleskl a lana, jimiž byly čluny připoutány k boku jitřenky, povolila. Osvobozené čluny se rázem ocitly několik desítek metrů od lodního trupu, jak je prudce uchopil proud směřující k pobřeží. Pak už o lehce zvlněnou hladinu začala v pravidelném rytmu pleskat vesla. Flaubert stál opřený o zbytky zdemolovaného zábradlí a sledoval rychle se vzdalující plavidla, na nichž byly dosud patrné jednotlivé postavy. Obklopilo jej náhlé ticho, rušené pouze křikem stále drzejších racků, tušících bohatou hostinu. Bývalý důstojník však, jak se zdálo, své okolí vůbec nevnímal. Jeho oči se upíraly do místa, kde v jednom ze člunů seděl muž v bílé košili. Sbohem, pane de Conti, pronesl nahlas. Pak otevřel ústa, jako by měl v úmyslu ještě něco dodat, ale místo toho mávl pouze rukou. Ať mrtví pochovávají své mrtvé. Pomalu se otočil a se dvěma nabitými pistolemi v rukou začal sestupovat do černého podpalubí.

Od okamžiku, kdy Flaubert odmítl nastoupit do člunu, cítil Jean určitou stísněnost. Takže vy si ten dopis ode mne nevezmete. Hlas tohoto muže jakoby vůbec nepatřil onomu, který stál ve vysokých botách na zámeckém nádvoří. Teď ho viděl na palubě lodi, která momentálně připomínala spíš zhluk naplaveného dřeva než někdejší honosné plavidlo. Flaubertova postava se vypínala proti modrému nebi a i když se o to Jean snažil, nemohl od ní odtrhnout oči. Proč má takový divný pocit? Jeho srdce prudce tlouklo a jednu chvíli měl dokonce chuť zakřičet vraťme se. Já jsem podle vás také člověk? Jsem člověk, Conti? Tak odpovězte ano nebo ne. Křik šíleného se postupně měnil v prosbu zoufalého. Jean cítil,

jak mu na čele vyvstávají krůpěje potu, hledající si v malých pramencích cestičku po tváři. Teď jeho postava zmizela. Několikrát těžce polkl a dál upřeně sledoval nezadržitelně se vzdalující vrak. Je pozdě. Na všechno. A v tom to přišlo. Náhle se celá ta nevzhledná hromada dřeva otřásla a v zápětí na to k nebi vyrazil vysoký sloup ohně a dýmu. O chvíli později jej do uší uhodila mohutná detonace následovaná tlakovou vlnou. Vzal si ho ďábel, pronesl kdosi otřeseně. Ne, vzpomněl si de La Salle na Flaubertova slova. Mrtvý pohřbil své mrtvé, vyhodil do povětří prachárnu. Krátce na to narazili tupé přídě člunů na písčitý břeh malé pláže, ohraničené vysokými skalisky.

Žán přeřízl nedočkavě konopný motous, jímž byla plochá obálka převázána, a rozlomil tři velké pečetě. Z balíčku vypadl do teplého písku další, pečlivě zapečetěný svazek listů. Sklonil se, aby jej zdvihl, a přitom si všiml několika řádků napsaných na růbu obalu, který držel v ruce. Posadil se a četl. Vážený pane, dopis, který jste otevřel, je určen především pro vás. Nechávám zcela na vašem uvážení, zda jej dáte k nahlédnutí ještě někomu jinému. Pod tímto věcným sdělením bylo drobným písmem připsáno. Okolnosti, za nichž jsme se my dva poznali, mne k tomu sice neopravňují, ale přesto se odvažuji napsat, buďte s Bohem, příteli. Žán držel papír v ruce a pohled upíral do prázdna. Jeho nitro se zmítalo spoustou nejrůznějších protichůdných pocitů, z nichž asi nejsilnějším byla lítost. Lítost, jakou prožíváme ve chvíli, kdy se dozvíme, že navždy odešel někdo, komu jsme zůstali cosi dlužni. Byl to také člověk, splynulo tiše z jeho rtů. Nepohnul se až do chvíle, kdy na svém rameni ucítil dotek čísi ruky. Zvedl hlavu a setkal se se soucitným pohledem lorda Gosnoulda. Už na to nemyslete, Žáne. Angličan se odmlčel, usmál a pak se před mladíkem lehce uklonil. Jako vyslanec anglického krále vás, pane hrabě de Conti, vítám jménem Karla II. Co nejsrdečněji na území Nové Anglie. Udělám vše, co bude v mých silách, abyste se zde cítil co nejlépe.

0: Líbí se vám tu, Žáne?
1: Patricie obtočila ruku kolem hrubého kmene zakrslé borovice a pokukovala přitom po svém ohromeně mlčícím společníkovi. Téměř 2 hodiny se spolu škrábali strmými, sotva znatelnými stezkami, vyšlapanými stepními zajíci a svišti na vrcholek kopce, zdvihajícího se nad samou hladinou moře. Z jedné strany spadaly příkré srázy skalní stěny hlubokou propastí až k vodám Atlantiku, zatímco druhá strana nabízela široký rozhled do okolní krajiny. Pod nohama jim ležely střechy Salemu a dál se táhly již jen nekonečné lesy až někam k Apalačskému pohoří, které se slabě rýsovalo v modravém oparu.
0: Měla jste pravdu, rozhlížel se okouzleně Žán. Je tady nádherně. Když jsem zde stála před lety sama, měla jsem trochu strach. Měřila očima Patricie hloubku skalní strže pod svýma nohama. To mě doopravdy těší, posadil se chlapec do spousty drobně kvetoucího vřesu. Na lodi jsem totiž nabyl dojmu, že se nebojíte ničeho. Vadilo by vám to hodně?
1: Ovšem, takže můžete být klidný.
0: Vážně?
1: Bojím se třeba, vzpomínala dívka, třeba pavouků.
0: Dobrá, budu vás chránit před pavouky, slíbil jí s vážnou tváří Žán, ale hned na to se rozesmál. U nás v Montreji se nesmělo pavoukům v žádném případě ublížit.
1: Jenom počkejte, až potkáte ty zdejší. Jsou velcí jako stříbrňák a mají odporně dlouhatánské chlupaté nohy.
0: Chvíli se oba mlčky těšili dalekými výhledy, přičemž Žán nezapomněl vrhnout občasný pohled na dívčin profil. Cítila, že se na ní dívá, ale neotočila se.
1: Patricie zůstala sedět dál s očima upřenýma před sebe a tváří plnou očekávání.
0: Patricie vyslovil opět něžně její jméno a sáhl přitom do kapsy.
1: Není toho mnoho, co vám mohu dát, ale otevřel dlaň, na níž se blištěl prsten s nádherně vybroušeným diamantem. Neviděla ho od chvíle, kdy jej Flaubert stáhl ze svého prstu. Ozdobil tímto skvostným šperkem její prostředník.
0: Je to pro mě příliš velký dar, zavřela oči.
1: Tak jako ty pro mě,
0: uslyšela zašeptání a pak něco měkkého a teplého přikrylo její rty.

Knihu Plavčík Žána napsali Eva a Pavel Dolejší a vydalo ji nakladatelství Daniel knihy v roce 2024. Nám ji předčítal Pavel Hromádka a hudební doprovod zajistil Tomáš Najbrt. Zítra otevřeme druhý díl knihy s názvem Sůl země.

Já jsem nedávno měla rozhovor s jednou zpěvačkou. Povídali jsme si o písničkách, o tom, že čeština je opravdu docela těžký jazyk na zpívání. Každý máme určitě jiný názor, někdo má rád to, jiný tamto a tak to určitě je. Ale já teda musím říct, že mám strašně ráda polštinu. A nedávno jsem si vzpomněla na skupinu TGD. Já ani nevím, jestli ještě pořád hraje, ale pamatuju si, že jsem seděla u rodiny v Novém Jičíně, u Jarka a Janky Bílých, a oni pustili celý videozáznam z jejich koncertu. Já jsem byla unešena. Tak mě napadlo ji pustit i vám, třeba vás zaujme. Jinak TGD je zkrátka, snad to vyslovím dobře, Trzecia godzina dňa, což znamená třetí hodina dne. Byl to, anebo je, polský křesťanský gospelový sbor, který založil hudebník a producent Piotr Nazaruk. A já pustím píseň Uviel Biamiče. Je to taková funky písnička, ve které zní: Vězňům dáváš volnost, hladovému dáváš chléb. Milujeme tě z hlouby našich srdcí, zatímco naše srdce v nás buší. Nechte píseň zaznít. A já tuhle písničku nechávám zaznít právě teď.

0: let it come, let it run free.
1: Října, pondělí a Rádio 7, kterým provází Kristýna Exnerová. Duchovní dary. To bude tématem následujícího pořadu Klíčové slovo. Kateřina Hodecová bude mluvit s Josefem Knoflíčkem. Dobrý poslech.
2: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.

0: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém vám týden co týden představujeme zajímavé hosty a doufám také zajímavá témata. To dnešní bude věnováno duchovním darům, tedy oblasti, kterou Bible různě pojmenovává, různě specifikuje. Bez darů těch duchovních vlastně jako křesťané a věřící lidé ani nemůžeme žít a sloužit. Na druhé straně mám ten pocit, že v tom občas panuje takový mírný chaos v pojmech. A právě proto bych se ráda tomu dnes věnovala. Se mnou ve studiu je Josef Knoflíček, důstojník armády spásy. Moc tě vítám.
1: Zdravím, taky.
0: Pepu jsem si sem pozvala proto, že jsme spolu už řadu rozhovorů o duchovních darech měli a vedli a vždy to byl pro mě velmi inspirující rozhovor. Tak kdybychom to vzali úplně od lesa, na co jsou vlastně důležité dary?
1: Když jsme sestupovali sem do studia, tak jsem si položil jednu otázku. Možná bych začal tou otázkou. Měl apoštol Petr poznání o duchovních darech? Hned po letnicích?
0: Myslíš to teoretické?
1: To teoretické?
0: Asi vůbec.
1: Ne. A nebránilo mu to uzdravovat, křísit mrtvé?
0: A také mít slovo poznání?
1: Ano, a moudrost. Vést. Tak to není o tom, co o tom všechno vím. Je to o tom, co Bohu dovolím, aby skrze mě dělal. Samozřejmě, protože když budeme číst list Korinským, tak zjistíme, jaký měli Korinťané chaos v těchto věcech, tak potom Pavel napsal ty listy, kde popisuje ty duchovní dary, pojmenovává je nějakým způsobem a mluví o tom, jak je také používat.
0: Když měli chaos, znamená to, že může panovat zmatení pojmů, záměna s jinými věcmi?
1: Určitě, protože když my budeme o něčem mluvit a použijeme nějaké slovo, tak pod tím slovem si každý z nás může představit něco jiného. A důležité je, když lidé spolu mluví, tak by měli mít společně pojmenovaná nebo vysvětlená ta slova. A když jsou lidé spolu delší dobu, znají se, tak jeden druhého zná a přesně ví, co tím myslí, co říká. Ale další ne. Nebo může se nám zdát, že jsme srozumitelní? Všichni jsme srozumitelní, ale ne všem. Vždycky někomu jsme srozumitelní, co říkáme, ale určitě ne všem. A abych byl srozumitelný všem, tak potřebuji to vyložit, pojmenovat nějaké věci společně.
0: O co šlo tenkrát v tom Korintu? Proč tam byl ten zmatek?
1: Můj pohled na to je, že tam lidé se viděli víc v těch darech, než v ovoci ducha. Dali upřednostňovali ty dary, to znamená, chtěli být viditelní. Něco jako je v tom vtipu křesťanovi, který modlí se k Bohu a říká, pane, uzdrav toho bratra, ale udělej to tak, aby všichni viděli, že jsem se za to modlil já. Takže myslím si, že tenhle ten problém byl v Korintu. Že se začali předhánět, že začali, možná ani nevěděli, k čemu slouží ty dary, že mají oslavovat Krista. Nejenom pomáhat člověku, ale oslavit Krista, oslavit Boha. A potom Pavel začne psát o těch duchovních darech.
0: Ty jsi to zmínil taky ovoce Ducha Svatého. Můžeme ještě právě pro pořádek v těch pojmech specifikovat, co je dar a co je ovoce?
1: Ovoce je důležitější než ten dar. Protože ovoce ducha je charakter, Kristův charakter. A pokud v nás roste Kristův charakter, kterýhož výsledkem je láska Kristova v nás, tak potom k tomu můžeme přidat ty duchovní dary, které máme a můžeme používat, protože používáme v lásce. Protože vrcholem je ovoce Kristova láska. Ta obsahuje veškeré to ovoce. A pak můžeme se modlit za uzdravení. Můžeme se modlit nebo mít prorocká slova. Ale bez toho ovoce, bez té lásky, Pavel to tam říká, že jsem jenom znějící zvon, dunící a prostě prázdnej. A jak já vždycky říkám, já můžu mít dar uzdravování a přijde za mnou někdo se zlomenou rukou, tak se budu modlit, ta ruka bude uzdravená, ale ve chvíli, kdy mě našle ten člověk, já se nedokážu ovládat, protože ovoce ducha je sebeovládání, tak mu zlomím druhou. Tak čemu je mi ten dar uzdravování? Vždycky to důležitější je ovoce, ten charakter. A pokud nemám ten charakter, tak ty dary se minou účinkem. A naopak, můžou poškodit, můžou ublížit, můžou rozbít církev.
0: Protože za nimi stojí třeba sobectví.
1: Ano, sobectví. Nebo sobecká lidská láska.
0: Je to ovoce ducha a také dary ducha. Je tedy zřejmé, že zatím stojí duch boží, duch svatý. Znamená to, že se dary ducha nebo ovoce ducha týkají jenom věřících lidí?
1: Týkají se všech, kteří mají ducha božího. Protože i pojem věřící je musím si vysvětlit, co je věřící.
0: Ano, co je věřící.
1: Protože každý americký prezident říká Bůh ženy Americe, ale neřekne, kterého Boha má na mysli. A tak každý říká, já věřím Boha, ale koho má na mysli? Těch bůžků je hodně. Může to být nějaká utkvělá představa. Prostě Boha si můžu udělat z čehokoliv a kdykoliv. Takže je třeba říct a věřit tomu. Já si myslím, že v České republice je málo skutečně nevěřících lidí. Myslím si, že většina jsou věřící. A teď jde o to, čemu věříme. Tak, Ducha svatého má, nebo by měl mít každý člověk, který vydal svůj život Kristu. Jestliže jsem vydal svůj život Kristu, tak někteří lidé byli při tom, když to činili třeba nahlas před dalším nějakým bratrem nebo sestrou, tak potom říkali, pane, a prosím tě, naplni svým duchem, nebo duchem svatým. To bylo takové typické. Někteří to neříkali, jenom uvěřili, Ježíše Krista, vydali mu životy a pak najednou zjistili, že Bůh k ním promluvá vnitřně, že najednou se něco změnilo, ale nevěděli, co to je, a teprve časem poznali, že byli naplněni duchem svatým. Pro někoho to bylo tak silné, že pro ně to je zážitek na celý život, pro někoho to bylo krok za krokem. To dělá Duch svatý a dělá to s každým člověkem jinak. Neexistuje nějaký předpis, recept, nebo jo, nejde to. A když se člověk modlí třeba o naplnění Duchem svatým za nějakého bratra, který se obrátil, tak člověk musí, mluvím za sebe, když to dělám já, když mě Bůh k tomu vede, že to mám dělat, tak věřím tomu, že ten člověk je naplněn Duchem svatým. I když nemusí nic pociťovat v té dané chvíli. Někteří vnímají, někteří ne, ale vždycky se to pozná časem. A to podle toho ovoce ducha.
0: Že se začne ten člověk proměňovat.
1: Ano, začíná to a většinou to začíná tím, že se dokáže ovládat. Takže já to beru odzadu.
0: Ano.
1: Já věřím tomu, že když roste ovoce, tak roste pomalu, krok za krokem a vyvrcholením všeho toho ovoce je ta láska Kristova. A vycházím z toho, že v Korinském, když Pavel popisuje, co je to láska, tak tam říká, že láska je trpělivá, lskavá, dobrotivá. Všemu věří, nehledá vlastní zájem, ano, prospěch. A když se podívám na ovoce ducha, tak vlastně to tam je. Takže to beru odzadu, to znamená, láska se dokáže ovládat. Láska je věrná, je laskavá, je mírná, no krotká. Láska je plná víry. Takže když někoho miluji, jak mu věřím, láska přináší pokoj. Takže ty všechny věci potom vyústí a můžu říct, ano, já mám Kristovu lásku. A v té chvíli, protože je napsáno, že Duch svatý dává těm božím dětem dary podle toho, jak sám chce, tak v té chvíli, když jsem dostal ten dar, když jsem uvěřil, protože to duchovní dar je to z Ducha svatého, a začnu ho používat, a nemusím vědět, jaký to je. To prostě praxi v životě poznám. Bůh může mi dávat, budu někde bez lékaře a někdo onemocní. Nemám šanci jinak, tak prostě říkám, tak se modlí a Bůh uzdraví. A najednou zjistím, že to funguje, že něco mám, jako prožívám přitom něco. Nebo řeším nějakou těžkou situaci a potřebuji moudrost. Pro mě musím poznat, poznání mít do té situace. a je rozbor té situace, ale boží rozbor, ne lidský, abych to viděl z vrchu božíma očima. A pak říkám, tatínku, a jak to mám vyřešit? Dej mi moudrost. A jakoby se říká, Šuberte, prosím, že dostanete moudrost. Takže je to o tom, že to je o životě. Není to o tom, jak se to naučím, jak jdou ty dary za sebou, který je důležitější nebo není. Ale je to o tom životě s Kristem a těch situacích, do kterých mě staví a najednou to ze mě vychází. A možná jsem si nikdy nemyslel, že budu mít dar proroctví, ale já budu s někým mluvit a ten člověk řekne, ty mluvíš z ducha, to ke mně mluví a potvrzuje mi to, co mi řekl Bůh. To je dar proroctví už. Většinou máme představu o toho starozákonního proroctví. Bůh mi řekl a sešleme oheň z nebe a jedno s druhým. Ne, novozákonní proroctví je jiné. Především proto, že v Novém zákoně každý věřící může přijít k Bohu a Duch Svatý k němu může mluvit. Takže když za mnou někdo přijde a chce, ptá se mě, no, neřekl ti něco Bůh? Jo, pro toho člověka, říkám, ty běž za Pánem a ptej se. Jo, volej Duchu Svatému, když teda chceš slyšet. Takže si spíš myslím, že to není o tom, může to být, jako nevylučuju to, ale ve většině případů to není o tom, že přijdu za někým a řeknu, ty máš dělat tady toto, Bůh mi řekl, že máš dělat toto, že máš takhle a takhle a takhle, ale je to spíš o tom, že Bůh chce potvrdit to, co už vložil do toho člověka. A to je důležité.
0: Tolik tedy na úvod dnešního povídání o duchovních darech. Se mnou ve studiu je Josef Knoflíček, důstojník armády spásy.
2: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
0: V dnešním pořadu máme důležité téma duchovních darů. Mým hostem ve studiu je Josef Knoflíček, důstojník armády spásy a od mikrofonu vás zdraví Kateřina Hodecová. Pepo, ty jsi tady hodně zdůrazňoval vliv a působení Ducha Svatého, když tedy mluvíme o duchovních darech, mluvili jsme také o ovoci. Ale existuje něco jako přirozené dary, nejenom ty duchovní?
1: Ano, každý má nějaký přirozený dar. A ten je také od Boha. Říká se zuhry dáno, v apatice nekoupíš. A někdo má zručnost, prostě na co šáhne, to se mu daří, to je dar. Kdyby to nebyl dar, tak se to můžu naučit nějakým způsobem získat, ale já třeba jsem to nikdy nezískal. Jo? Za co jsem šáhl, tak jsem většinou zkazil a musel to někdo opravit. Ale někdo má hlas od Pána Boha.
0: Nebo hudební sluch.
1: Hudební sluch a podobně. A teď jde o to, co ten člověk s tím udělá. Tak jako když jsem řemeslník a něco se mi daří, nebo maluju, nebo obrazy, nebo podobně, tak buď tím můžu sloužit Bohu, nebo nebudu sloužit Bohu. A samozřejmě potom, když ten člověk se rozhodne pro Boha, uvěří a má ten dar, tak Bůh to začne ještě zkvalitní, nebo to prostě zlepší. Ale hlavně do toho najednou přijde Duch Svatý. A ten dar se umocní. Ten dar se umocní, že najednou, když ten člověk začne zpívat nebo něco dělat, tak člověk ví, že tam je ještě něco jiného, jako přidaná hodnota Ducha Svatého, který ke mně promlouvá skrze to.
0: A to nejde nahradit nijak jinak? Cvičením, pílí, rozhojňováním toho talentu?
1: Já to vysvětlím. Hraju na klavír. Hraju na klavír a když vezmu sebe, tak já nemám příliš sluch, nemám rytmus, takže když něco chci tak hrát, tak se to musím tvrdě nadřít a pak mám trému, že to zkazím, jo, protože to mám nadřené. Ale můj kolega, třeba Igor Mamojka, ten si sedne ke klavíru a hraje, věci slyší třeba na chvilku a hned to hraje a má to v sobě. A takhle bych to přirovnal. Takže bez ducha, ten dar bez ducha je jako já, že to nadřu. I ten Karel Gott musel chodit opilovat ten hlas. Měl učitele, to samé Lucie Bílá. Oni přijdou do stádia, kdy když chtějí být skutečně dobří, tak musí školit ten hlas. A tak jako ten klavirista musí cvičit a cvičit. Ale když je v tom Duch Svatý, tak je to jakoby přirozené, něco takové. Tak to myslím, teď nemyslím na tyhle dary, ale mělo by to být ve všem. Když je tam Duch Svatý, tak jsme přirození, jsme normální, jsme boží. a nemusím to pitvat. Ten řekl o tom toto, ten udělal tady toto, tak je to napsané. Protože první křesťané to neměli. Oni prostě milovali člověka, milovali Krista na prvním místě a Bůh řekl, tak se za něho modli, modlili se za uzdravení a byl uzdravený nebo zkříšený. A nebo nebyl, protože to není zase o nás.
0: Pojďme tedy přímo k těm duchovním darům. Existuje v Bibli nějaký komplexní výčet darů, abychom se byli jistí, že tohle toto spadá do nějaké kategorie?
1: Duchovní dary, těch je 9, když to vezmu ten kompletní výčet, je to v listě Korinským a ve 12. kapitole, můžeme to tam číst. A pak samozřejmě můžeme nacházet různé dary během celé Bible. Za dar se počítá i to, že člověk dokáže žít sám v celibátu. Štědrost. Také duchovní dar. Lidé jsou nesmírně, kteří jako štědří, že se to nedá ani pochopit. A to také je vyprodukované Duchem Svatým. Je spoustu věcí, možná 90, bychom jich našli možná i víc v Bibli. Ale takových těch duchovních darů, o kterých dneska mluvíme, tak je 9. Ano, v té 12. kapitole Korinským. A já vždycky říkám, když se na to čtu, tak se rozdělu do 3 kategorií. První kategorie, tak to jsou takové ty moudrost poznání. Pak je tam uzdravení, zvláštní dar, protože Boží uzdravení vždycky myslí celého člověka. Není to nemoc, ale je to i vymítání. Ano, k tomu patří. Protože Bůh myslí na celého člověka. Na jeho ducha, duši a i tělo. A to patří všechno k tomu uzdravování. Samozřejmě pak tam je činění zázraků, pak je tam činění zázraků a víra, protože bez toho to nejde. Je to zvláštní, protože i víra je duchovní dar. A my si můžeme říkat, já jsem věřící, tak mám ten duchovní dar? To je něco jiného. To je víra, přes kterou nejde vlak, jak já říkám. To znamená, ta zastaví ten vlak rozjetý. Každý člověk, který uvěří, tak jako by dostal od Boha nějaký směr, který se ubírá. Někdo se modlí za uzdravení. Kolem někoho se dějí finanční zázraky. Kolem někoho se dějí, že se mění situace, atmosféra. A to je všechno postaveno na víře. To je skrze dar víry. Akorát je to nasměrované tím směrem, kterým ten člověk, kterého Bůh vede tím směrem. A často pak jsou lidé smutní a chtějí se, ten, kolem kterého se mění situace a mění se atmosféra, tak je smutný z toho, že někdo jiný se modlí za uzdravení a ten člověk je uzdravený a mu to nefunguje. Ale mu funguje to, že se mění atmosféra. A nemusí to fungovat tomu, kdo se modlí za uzdravení. Takže i toto je důležité vidět u duchovních darů, že každý člověk věřící je nasměrován trošku jiným směrem. A za to dělá Duch Svatý. Určitě my bychom chtěli být univerzální, chtěli bychom mít všechny dary. V té poslední skupině určitě potom proroctví a mluvení v jazycích a výklad jazyků. Ale je to o Bohu, co dává, je to o Duchu Svatém. Duch Svatý rozdává, jak sám chce.
0: Takže nejde si vyprosit nějaký dar?
1: Pavel říká, abychom usilovali o vyšší dary. Ale který je ten vyšší? To láska. Tam nepíše. Ale říká, ten největší je láska. A když mluvíme o lásce, tak se zase vracíme k ovoci Ducha Svatého. Ty duchovní dary, ten nástroj, který by měl křesťan používat, je to z ducha a je to pro duchovní boj. Je to o duchovním boji. Já, když je někdo nemocný, tak mu nedávám léky, ale modlím se, to je duchovní záležitost, to je duchovní boj. Modlitba je duchovní boj. A duchovní dary jsme dostali proto, abychom mohli bojovat v duchu. Abychom mohli nebojovat proti tělu a krvi, ale proti duchovním mocnostem zla. Porazit ďábla moudrostí Boží. Oslavit moudrostí církve, oslavit Boha. To je přesně o tom ty duchovní dary.
0: Já možná přečtu ten úryvek, ať tedy tady máme jakýsi základ, ze kterého vycházíme. Budu číst od 7. verše 1. listu do Korintu, to je 12. zmíněné 12. kapitoly. Tady Pavel píše, každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha, někomu zase víra v témž duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. Tak jako je tělo jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Myslím, že ten důležitý důraz u tohoto výčtu je, že jsou dány zvláštní projevy, ale ke společnému prospěchu.
1: Ano. Proto si myslím, že křesťané nemají všechny dary na jedno, jako jeden, protože by nepotřebovali ty druhé. Ale vemte si, že máme církev, seš v církvi a teď se řeší nějaký problém. Tak jeden má dar poznání, který může rozpoznat ty věci, kde ten problém je. První základní rozpoznání, jestli je to duchovní, nebo jestli je to z Boha, nebo to není z Boha. Může udělat rozbor nějaký, jak to vidí Bůh. A pak co s tím? Tak druhý má moudrost. Jako při modlitbách Bůh zjeví, co s tím, jak moudře s tím naložit, jak to udělat. Prorok, který tam je, tak to potvrdí nějakým slovem, které Bůh mu dá. Tak to funguje. Nebo by to mělo fungovat. Myslím si, že problém, který máme, je ten, že buď máme strach používat tyto dary, aby nebyly zneužité a podobně. A nebo o nich ani nevyučujeme v církvi, protože máme strach, že by se začali používat a byl by chaos a zmatek. Někdy to přináší chaos a zmatek. Ale neopravňuje nás to nevyučovat o tom, co Bůh dává. Ale když už se to vyučuje, tak by se mělo vyučovat o tom, jak je používat.
0: No, ten strach, který jsi zmínil, vlastně rozumím, protože ten zmatek a chaos ve shromáždění, kdy třeba mnoho lidí přes sebe mluví v jazycích, do toho vykřikuje někdo nějaká proroctví a podobně, to je opravdu zmatek, který v člověku, nebo alespoň ve mně, abych byla konkrétní, působí určitý neklid. Tak jak správně tady používat dary?
1: Pavel to říká, všechno má svůj řád. Jazyky, které si zmínila, že se všichni modlí v jazycích. Spoustu lidí a spoustu církví se modlí v jazycích, ale není výklad. Málo kdy je výklad. Ale jak může být výklad, když se všichni přes jeden přes druhého modlí? Je to stejné, jako by se lidé modlili v čínštině, v ruštině, v angličtině, ve francouzštině, křičeli by jeden přes druhého v těch jazycích a někdo by ti řekl, no a teď mi prosím tě řekni, za co se modlí. I kdyby si znala všechny ty jazyky, tak prostě to nedáš dohromady, protože je v tom chaos. A Pavel říká, když se někdo modlí v jazycích, vystoupí a modlí se. A jestli má někdo výklad, za co se modlí, tak prostě vystoupí a řekne ten výklad. A pak jsou tam ostatní, kteří rozlišují, jestli to bylo z Boha nebo nebylo z Boha. A to samé s proroctvím. Takže to má řád. A samozřejmě můžu se modlit v nějaké menší skupince. Všichni se můžeme modlit za něco v jazycích a my se někdy nevíme, za co se modlíme. To je dobře. Protože kdybychom věděli, za co se modlíme, tak bychom se nemodlili. Protože někdy Duch Svatý se modlí za nás a za to, aby byly odstraněné z našeho života věci, které si chceme držet. Takže my bychom se za to nemodlili, protože to chceme držet. A nebo někdo jiný. Takže jsou věci, za kterým nerozumíme, ale bude nás to vevnitř. A moje zkušenost je, že lidé, kteří věřící, kteří se modlí v jazycích, a třeba, nevím, stráví hodinu, protože v jazycích se můžu modlit celý den. To nikoho neruší, když se modlím v duchu nebo potichu. Tak ti lidé, kteří se modlí v jazycích, tak rychleji rostli než ti, kteří se nemodlili v jazycích. Duchovně rostli víc. A Pavel to tam popisuje, že ty jazyky jsou pro náš růst. Protože Duch Svatý se modlí za něco, co my nevíme. Často je to o, to, o těch našich změnách. Ale jsem opatrný na to, když se křičí jazyky a jo, ten zmatek, jak si popisovala v církvi. Někoho to může zasáhnout, protože si říká, co to je, to je nemožné, ale já dneska z těch zkušeností nechci říkat, že něco není možné, nebo není úva je všechno možné, takže ale z praxe vlastně vím, že by to mělo být tak, jestli chci, aby byl výklad jazyku, tak nemůže se modlit celý sbor a jeden přes druhého. Musí to být jeden člověk, který se modlí v jazycích a výklad bude, protože já věřím, že v církvi jsou lidé, kteří ten dar mají. A pokud dostane odvahu to říct, tak je to skvělé a naučí se to. Naučí se potom rozpoznávat, co je z ducha a co není. My se to musíme učit. Musíme naučit rozpoznávat, co je z ducha a co ne. Co je od nás.
0: A co slouží tomu společnému růstu.
1: Ano. Měli bychom to mít v sobě. Jako my se to nenaučíme, že to budeme číst a tolik a ten, že máme 9 darů a ty jsou tady tyhle a tyhle. My potřebujeme žít s Duchem Svatým a je to přirozené. Nebudu přemýšlet, teď použiju ten 9. nebo 8. a nebo tady tohle. Ne, jako je potřeba se za něco modlit nebo je třeba něco řešit, tak se budu za to modlit a najednou zjišťuju, že buď mi Bůh dává k tomu slovo nebo poznání, nebo mám vložit na někoho ruce modlit se za uzdravení. A nebo se začnou dít kolem věci, zázraky. Mění se atmosféra. Přichází finance, kde nebyly. A možné je sehnat. To patří k tomu, to je taky ten velký zázrak. A nepřemýšlím na tom, jakým darem.

0: Hostem dnešního pořadu, ve kterém si povídáme o duchovních darech, je důstojník armády spásy Josef Knoflíček. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje také Kateřina Hodecová. Teď se budeme zabývat jednotlivými těmi dary, abychom z nich dělali těžkou teologii, ale proto, abychom opravdu porozuměli, co tím apoštol Pavel mínil, když je takhle sepisoval. On píše, jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha, někomu zase víra v témž duchu. Tedy slovo moudrosti, slovo poznání. Jaký je rozdíl mezi slovem moudrosti a slovem poznání?
1: Už jsem o tom mluvil. To poznání je vidět věci božíma očima, vidět je z vrchu. A umět rozpoznat ty věci, nebo poznat ty věci, jaké jsou, o co se jedná a podobně. A dneska to je hrozně důležité. My jsme šli do studia, tak jsme se bavili o věcech politických a o volbách a podobně, ale když se na to podívám z vrchu božíma očima, najednou dokážu rozpoznávat, kdo mě tahá za nos, kdo mě lže a kdo ne, kdo slouží Bohu a kdo neslouží Bohu. To prostě je poznání, ale když to budu dělat jenom lidsky, tak mě to vytočí, dostanu hořkost, dostanu zlobu na někoho a nenese to boží ovoce. Takže poznání je o poznání situací, poznání věcí, ale božíma očima, z vrchu. Tak, jak to vidí Bůh.
0: Mně to ale tady velmi souvisí s tím slovem moudrosti. K tomu to logicky vede, ne?
1: No, ta moudrost už je o tom, co s tím udělat. Jak s tím moudře naložit. Protože když je problém nějaký, řeší se v církvi problém, řeší se v rodině problém, tak potřebuji moudrost k řešení. Nestačí mi jenom ten rozbor, nestačí mi jenom to poznání. To poznání mě samotné nevede k tomu, abych věděl, jak božím způsobem s tím naložit. Ale moudrost je dána od Boha, že vím, co mám dělat, jak to mám dělat, co mám říct. Často, když slyším od někoho moudrost boží, tak mě to zasáhne. Mám jednoho kolegu, který nestudoval nikdy, nezná cizí slova, nezná spoustu věcí, ale často dostává tu moudrost od Boha do situací. A je to viditelné, že to je od Boha, že to není z něho. Jak naložit, jak řešit věci, jak se vypořádat s věcmi a podobně. A najednou jim, ano, to je z Boha. To je z Boha. To je boží návod na to, jak mám mluvit, co mám dělat a bude to dobré.
0: Ono se to těžko popisuje, ale vlastně si taky uvědomuju řadu situací, ve kterých někdo něco řekl a všem nám přítomným bylo jasné, že to bychom prostě nevymysleli.
1: Nebo ještě jinak bych to řekl, že to poznání je umět pojmenovat věci a ta moudrost je, co s nima dělat. Nebo jak je využít.
0: Další dar, který je tu zmíněn, je dar víry. Mnoho lidí se brání, že oni ten dar nemají. Je to na Bohu, že jim ten dar nedal, je to vlastně jeho vina. Jak to je s darem víry?
1: Každý máme špetku víry.
0: Ano, ty prostě jsi mluvil o tom vlaku, který ta víra zastaví.
1: Ale jsou situace, kdy potřebujeme skutečně tuhle tu víru do těch situací, ale ta je, my bychom ji chtěli, ale nemůžeme ji mít, protože to přichází z Boha. To je ta boží víra, ano, do situací. A není o tom, že člověk, jo, bylo by skvělé, kdybychom v té víře takové té boží mohli chodit 24 hodin denně. Ano, to by se děly věci. Jo, to by nám ohřela voda kolem dřeva a všeho, jo, jako u Eliáše, jo, u oltáře. Ale my to dostáváme většinou, zase je to můj názor, jako nemusí se mnou lidé souhlasit. Dostáváme to do situací. A tak, jak jsem říkal, někdo to dostává do speciální situací. Někdo získává peníze tímhletím způsobem pro církev. A je to nadpřirozené. Je to nadpřirozené. A oni jdou ty peníze. Na co šáhne to prostě. A on tomu věří. A přijde to přesně v poslední chvíli, v poslední minutě. Jiný má tu víru od Boha danou k tomu, že jsem říkal, mění atmosféru, kamkoliv přijde. Tak se něco změní, tam prostě padnou hradby. Ano, padnou hradby v srdcích, padnou hradby v myšlení, něco se mění. A on nemusí nic říkat.

0: je to tam, to je prostě. A jiný to má, že se to promítne do uzdravování. Já jsem o tom vyprávěl už několikrát, když se mi stalo, já mám teda svoje zuby, akorát nikdy zapomenu, kam si je položím. Takže já jsem měl vždycky problém se zubama. Modlil jsem se to a lidi se za mě modlili. Vždycky tam muselo být vytržen, protože jsem měl paradentozu. A nějak jsem přestal věřit na to, že se budu modlit za zuby a budou uzdravené. A jedno se mi stalo, když jsem sloužil ještě v Ostravě, že za mnou přišla holčička z rodičí a měla nateklou pusu a prosila mě, abych se modlil za zuby její. A já jsem říkal, tatínku, ty máš smysl pro humor. Mě posíláš, za mnou posíláš děvče. Mě, za mnou, jo. Ale poslechl jsem a modlil jsem se a to děvče bylo uzdravené. Hned. Ale pak tam byla celá fronta zástupu těch lidí, kteří měli strach ze zubaře. Ale fungovalo to. Po tu dobu to tím prvním jakoby se něco nastartovalo a pak to fungovalo po celou dobu, co jsem se modlil. Ale pak už to nefungovalo zas. A já nevím proč. Tak jako je napsáno, že Bůh ty dary dává, jak sám chce, tak jakoby i on spouští v nás. Duch svatý je spouští. A ta víra je to, že vlastně přesto ten vlak nejede. Fakticky to je tak silné, že prostě člověk na to vsadí svůj život. Že se něco stane, nebo se něco uděje a podobně. Je ochoten vsadit svůj život. No to mám taky svědectví ze svého života. Nevím, jestli mohu.
1: No, jo? Poslouchám.
0: Protože jsem byl zavřený. Většinou lidi to o mě ví a seděl jsem si 9 let v kriminále. A když jsem byl naposled zavřený, to už jsem byl věřící. Byl jsem ve vazbě a protože jsem věděl jako křesťan, tak jsem všechno přiznal a říkal jsem Bohu, radši budu s tebou ve vězení, ale s tebou a budu tady kolik, třeba 10 let nebo celý život, než venku bez tebe. To bylo takové mé, čemu jsem došel. Já jsem v té vazbě četl 10 hodin denně Biblii. A ono to přišlo takovým stylem ke mně. To si nemyslím, že slova, která jsem říkal, byly jakoby má lidská, že, ale vedl to duch, často vede duch svatý naše ústa, že vyznáváme něco Bohu, nebo že mu něco slibujeme, nebo dáváme. Pak jsem byl ten soud a byl jsem odsouzený a dostal jsem tenkrát 3 roky a já jsem říkal, když jsem šel k tomu soudu, já se nebudu odvolávat. Prostě jsem vinen, všechno jsem přiznal. Prostě přijmu, jak to je. A najednou sám sebe jsem slyšel, že se odvolávám. A to bylo, jako bych se na sebe díval z boku někde a neříkal jsem to já. Jako šel to z mých úst, ale prostě neříkal jsem to já. A pak mě odvedli zpátky do cely, prostě přemýšlel, co se děje, co se stalo. A Bůh mi řekl, že mě propustí. No a uběhl nějaký čas, odešel jeden mě advokát, ten se mnou už nic nechtěl mít, tak jsem se odval, protože říkal, že to byl velmi nízký trest na to, co mám za sebou. A došlo to až k soudu, tomu odvolacímu. A Bůh mi řekl, že půjdu domů. A najednou přišla taková víra od Boha, já jsem si všechno zbalil. Těm lidem, co se mnou byli zavření tam, tak jsem řekl, toto si nechte, tady mám zvolené věci, pro mě přijde bachař, pro ty věci, já už se sem nevrátím. Bůh mi řekl, že dneska jdu domů, tak já jdu domů. A oni se smáli jako nesmysl, protože jako recivirista a ještě jsem dostal málo, tak jak bych mohl být propuštěný. Přišli jsme k tomu soudu, najednou tam byla obhajkyně, mladé děvče z apoštolské církve a říká, pane Knoflíček, no uvidíme, co bude, možná něco dají dolů, možná ne, ale když tak to budeme řešit, až budete ve vězení. Já jsem říkal, paní doktorko, ale Bůh mi řekl, že jdu dneska domů. A prostě jdu domů. Proběhl ten soud, nevím, co jsem říkal, mluvil jsem hodně nahlas, ale nevím, co jsem říkal. A když nás dali pryč, že se poradí, tak na té chodbě ta doktorka říkala, no, vypadá to dobře, nějaký měsíc by mohli sundat a pak uvidíme. Já jsem říkal, ale já jdu domů, mě Bůh řekl, že dneska jdu domů, prostě já nevím jak, ale jdu dneska domů, tady vůbec. No a přišlo vyhlášení rozsudku a ta soudkyně říkala, uznali jsme vás vinným, ale soud upouští od potrestání, jste volný. A já jsem potom, to bylo Brně, a já jsem chodil celý den potom Brně, no možná 2-3 dny jako opilý. Ale to nebyla víra moje. To prostě tam vložil Bůh do mě, Duch svatý, a já tomu říkám, že to je taková víra od Boha, že přes ní vlak nejede. Že jste, no, že jsi ochotná položit až svůj život. Nauč mě žít, nauč mě žít, bez strachu všechno opustit.

0: V dnešním pořadu se věnujeme duchovním darům a konkrétně jejich výčtu, tak jak je apoštol Pavel zapsal do 12. kapitoly 1. listu do Korintu. Rozebírám je spolu s Josefem Knoflíčkem, důstojníkem armády spásy a mým dnešním hostem v tomto pořadu. My jsme v předchozím vstupu končili darem víry. A kdybych tedy měla v tom výčtu Pavlovi pokračovat, tak následuje dar uzdravování. Tomu asi každý rozumí, že se to děje nějakým způsobem v modlitbě nebo v skládáním rukou, že ten člověk má prostě cosi tedy nadpřirozeného a zpřítomňuje boží uzdravování. Dá se to tak popsat nebo máš jinou definici?
1: Musíme si uvědomit, že uzdravování není jenom o nemocech, ale patří tam také vysvobozování, vymítání a podobně. Protože to je uzdravení člověka jako celku. Myslím si, že my máme takovou utkvělou představu, že ten, kdo má ten dar, tak musí přijít, vložit ruku a modlit se a ten člověk bude uzdravený. To tak být nemusí. Jako my často v těch duchovních darech, protože někde jsme někdo četli, někde jsme někoho viděli, jak se to dělá, tak máme tendenci si to přisvojit stejně.
0: A napodobovat to.
1: Ještě jsem neviděl, že by někdo plival na zem, dělal bahno a natřel oči slepému. To jsem ještě neviděl, ale myslím si, že kdybychom prozkoumali takové myšlení člověka, tak mnohé to napadlo určitě, když viděli slepé. My nemusíme dělat tak, jak to je. Jako to uzdravení může přijít a nemusím se nikoho dotknout. Nemusím na nikoho vkládat ruce, nemusím se modlit nahlas. Může přijít jenom tím, že do člověka přijde takové milosrdenství. Zase z Boha, milosrdenství z Ducha Svatého. A řekne, staň a choď. Nemodlil se Petr za to, řekl, to, co mám, to ti dám, staň a choď. A chromý vstal. My si vždycky děláme nějaké představy o něčem. Takže staň a choď ve jménu Ježíše Krista. On nevěděl, že má dar uzdravování. On nemluvil o daru uzdravování. On mluvil o tom, co má z Ducha, co má z Krista. A měl Krista, měl jeho Ducha a mohl říct, v jeho jménu vstaň a choď.
0: A jak se to tedy liší od následujícího daru působení mocných činů?
1: Tak mocné činy jsou rozpolcené moře u Mojžíše, zastavení řeky Jordánu, aby mohli přejít.
0: Utišení bouře.
1: Utišení bouře. A nemusí to být tak dramatické. Nám se stalo, že jsme šli evangelizovat, měli jsme plánovou evangelizaci na jednom místě a když jsme vyjížděli, tak průtrži mračen všude. A to bylo nad Ostravou, průtrži mračen. A všude to hlásili, že to bude. Ale my jsme jeli. My jsme prostě věci naložili a jeli jsme na to místo v Ostravě. A když jsme tam dojeli, tak jenom na tom místě nepršelo. Všude i nepršelo. Ale tam nepršelo. A byli tam lidi kolem. A když evangelizace skončila, když jsme se rozešli, někteří tam uvěřili, někteří přemýšleli nad tím, tak tam začalo pršet. Ale není to jenom o službě. Když jsme se vzali s manželkou a byli jsme na svatební cestě, tak jsme také zažili, že prostě bylo škaredé počasí, pršelo a my jsme se chtěli projít. Jako novou manželé, chtěli jsme se držet za ruku a projít. A jak jsme šli, tak najednou Bůh před náma rozevíral to nebe, nebo ty mraky, abychom viděli nebe a sluníčko, a za námi to zavíral. Takže Bůh dělá věci, aniž bychom třeba někdy prosili takové věc, jo, jako to jenom proto, že nám chce udělat radost.
0: To, ale to, co popisuješ, dělá Bůh, ale tady je to jako dar člověku.
1: Všechno, co dělá člověk, jakékoliv dary používá, tak to dělá Duch Svatý. A používá to, nebo dělá to skrze člověka. To je možná jedna z věcí, proč lidem věci nefungují, že si myslí, že to dělají oni. A vede to k píše, vede to... Zvláštní, každý se cítí prorokem, ale místo, aby pozbudil lidi, tak jim potom ubližuje. Bůh dělá věci.
0: A na co je vlastně takový dar působení mocných činů? Aby lidé žasli?
1: Třeba, může být. Aby byla vzdána sláva Bohu. aby bylo vidět, že tohle se mohl dělat jenom Bůh, že to je zázrak. Ne člověk, on to udělá skrze člověka. Ale proto, aby byl oslavován Bůh. A jestli si to přivlastníme, tak máme problém. Možná si to neuvědomíme, že máme problém, ale vzali jsme něco, nějakou slávu Bohu a přivlastnili jsme se. A to dělal ďábel. Kousek po kousku bral tu slávu, která patřila Bohu, bral na sebe. Proto byl svržen.
0: Pojďme k dalšímu daru, tím je proroctví. Ty už si to říkal, že proroctví pro lidi po Kristu je trochu něco jiného než před Kristem.
1: Ano, protože před Kristem Duch Svatý byl dán výjimečně někomu. Nějakým konkrétním služebníkům, králům izraelským. Ale jako křesťané, kteří vydali svůj život Kristu, tak my si to možná neuvědomujeme, máme nárok na Ducha Svatého. Máme nárok, aby v nás přebýval Duch Svatý. A pokud ho nemáme a nepřijali jsme Ducha Svatého, tak je napsáno, kdo nemá ducha, tak není Boží, není Kristův. A tak když mám Ducha Svatého, proč žádám proroctví a co se má dít ke mně? Proč bych to měl žádat? Každý z nás může prorokovat, protože máme ducha. Akorát nevím, možná to je strach, možná to je nevědomost. Možná to je neznalost toho, jak k nám Bůh promlouvá. Proto když na mě někdo přijde, jako pošlu za Duchem Svatým, pošlu ho za Kristem, ať se na to zeptá.
0: No přesto je tady o tom daru proroctví ano, řeč, tak co to znamená?
1: Co to znamená? Už jsem řekl, že jsou výjimky, kdy Bůh mu řekne, abych šel za někým a řekl toto, udělej, nebo toto a to. Ale to možná jsem, když jsem byl hodně mladý křesťan, tak jsem to dělal a zneužíval jsem. To je zneužívání toho daru a někdy manipulace. A někdy to může být skutečná pravda. Ale zase to musím rozpoznat, abych neublížil. Když dostanu slovo od Boha, potřebuji vědět, co s ním mám udělat. Možná to je proto, abych se za toho člověka modlil, ne abych za ním šel a řekl mu to. Mám vědět, kdy mám za ním jít. Má zkušenost je taková, že většinou je to slovo na pozbuzení a posilnění. Slovo, prorocké slovo by mělo pozbuzovat a posilovat církev a člověka. A když se jedná o člověka, tak většinou je to pro potvrzení toho, co Bůh nám říká. Že úplně nějaký cizí člověk přijde a řekne něco, co nám potvrdí, co už jsme slyšeli v duchu. A nás to má pozbudit. Ano, posilnit v tom rozhodnutí nebo v té cestě. To je jedna věc. Druhá věc je to, že když přijdu k člověku a nemusím říkat, Bůh mi řekl, nebo to já to nemám moc v lásce, protože když člověku řeknete a tohle co mi řekl Bůh, nebo Bůh toto říká, tak už tomu člověku nedáváte jinou šanci. Buď vám řekne ano, anebo řekne běž pryč. Ne, takhle ne. A přijdu za někým, mám něco říct. A to slovo, které říkám, v tom člověku něco uvolňuje. Boží jednání do budoucnosti. A uvolní nějaký kamínek, ze kterého se stane za 2-3 roky lavina a mění to jeho život, vstupuje do nějaké služby. Často se mi stávalo, a jsem tím známý v armádě, že prostě jsem viděl nějaké lidi, chvilku jsem s ním mluvil, a Bůh mi ukázal, že to budou služebníci farmy, že to budou důstojníci. A já jsem jim to řekl, nebo jsem to řekl někomu jinému. A oni skutečně, u někoho to trvalo 13 roku. U někoho to trvalo rok. U někoho 5 let. Ale stali se všichni důstojníky. Pro ně to bylo potom takové potvrzení, nebo pro někoho jiného to bylo potvrzení. Ano, to už jim bylo řečeno, prorokováno, že budou. A oni říkali, ne, já jdem úplně jiným směrem. 13 roku to trvalo.
0: A co se v tobě děje? To prostě najednou máš v hlavě myšlenku, kterou rozpoznáš jako Bohem danou?
1: Takhle to funguje, když se modlím v jazycích. A to může být i obraz. Nemusí to být myšlenka, může to být obraz. A funguje to podobně jako výklad. Ale co se týče proroctví, prostě dostávám slova od Boha, že je slyším. Začínalo to, když jsem chtěl, my se musíme naučit slyšet Boha, co je z Boha a co je země. A pokud nezačnu tím darem, tak se to nenaučím. Často můžu říct nesmysl, ale proto musím být opatrný, abych neublížil. Musím začít na něčem, co Bůh mi nedá něco, co bych, abych někoho skutečně poškodil hodně. Musím být velmi opatrný, protože jsem na začátku možná i někomu ublížil. Že jsem neuměl to říct, že jsem to neřekl úplně přesně a dneska jsem velmi opatrný v tom. Zaprvé neříkám, Bůh mi řekl, a říkám, že vnímám, co Bůh mluví, že vnímám, že si myslím, že je to z Boha. A většinou mi to potom ti lidé potvrdí. Pokud mám něco konkrétního a je to takové, co by člověk měl udělat nebo neměl, tak to většinou přichází k lidem, kteří mě už znají, kteří mě důvěřují, kteří už v vozovkách mé prosy mají vyzkoušené. Ale úplně k lidem, kteří jsou čerstvě v církvi nebo vůbec nemají poznání, tak člověk má být, má to přistupovat s láskou a zase se vracíme k ovoci ducha. Protože když jdu k někomu s láskou, tak je to poznat v tom slově. Samozřejmě, když je to něco, co Bůh chce někoho napomenout, což se mi nestalo mnohokrát, málo kdy, možná 5x, 6x za celý život, tak to musím vyřídit přesně tak, jak to Bůh říká.
2: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
0: Další dar, který je tu popsaný, je rozlišování duchů. Na co je to potřeba? A kdy je to potřeba?
1: To základní je, jestli je to z Boha nebo ne. Jestli je to duch Boží nebo to není. To je důležité. A když to není z Boha, tak už to dál nerozebírám, protože to duch toho a duch toho a duch toho. Proč se zabývat ďáblovými služebníky? Mám jim přikázat, aby odešli, prostě je zastavit, mě jedno, kdo to je. Někdy to člověk zjistí, většinou to rozpoznávají, když někdo byl pod manipulací, tak rozpozná ducha manipulace. Když někdo žil ve smilstvu, tak to rozpozná ducha smilstva. Ale pořád jsou to ďábelské věci. Takže to důležité je věc, co je z Boha a co není z Boha. Co je z ducha Božího a co není. A někdy to nedokážeme rozlišit. Protože ďábel se převlíká za anděla světla. On se za dobré věci. Někdy přichází s Božím slovem. Teď jako k Kristu přišel s Božím slovem. Je psáno. Jo? A nebo ne, to říká Ježíš, je psáno to, ale přichází prostě s Božím slovem. Jo, cituje tam Boží slovo. A vůči nám taky může někdy citovat Boží slovo. A my potřebujeme rozlišit, co je z Boha a co není. To je ten základ. A pak ty další věci, když to není z Boha, tak to už nechávám na každém. Jo? To záleží na tom, čím procházel ten člověk, kde to má. Ale nějak bych se tím nezabýval. Prostě to není to z Boha, tak běž pryč. Já jsem z začátku, když jsem se učil poznávat, co je Boží a co ne, tak jsem jakou modlitbu. Mně něco přišlo, nějaký nápad a podobně, někdy to používám taky, ještě dnes, tak Pane Ježíši, pokud to není z tebe, z tvého ducha, ať ta myšlenka nebo ty věci odejdou. A ty jsme u víry, protože musíte věřit tomu, za co se modlíte. A já věřím tomu, že to odejde. A také to tak funguje. Když to je z Boha, tak to zůstane. A když to není z Boha, tak to odejde.
0: Poslední dvojice. Dar mluvit ve vytržení a dar vykládat, co to znamená.
1: Dar mluvit v jazycích. To je úžasné, protože já jsem nikdy neměl dar na jazyky. Dnes neumím anglicky. Ale modlím se v jazycích. Na jiném místě potom, kdybyste se modlili jazyky andělskými, že tam je potom v 13. kapitole, a to je přesně ono, kdybyste se modlili jazyky andělskými, nebeské jazyky taky někde. A tu už jsem o tom mluvil, ty jsou dané především proto, aby když se modlíme, nevíme za co se mají, nebo jak se máme modlit, můžeme se modlit v jazycích. Spoustu věcí, často nevím, jak se modlit za situace. Tak se začnu modlit v jazycích. A někdy mi přijde právě ten obraz a najednou vím, za co se modlím. Někdy mi přijde slovo, za co se modlím. A někdy mi nepřijde nic, ale vím, že se mám modlit v jazycích dál. Ale to se modlí Duch Svatý skrze nás. Skrze naše ústa. Je to nesmysl. Normálně je to nesmysl v lidských očích. To se může vyprodukovat jenom Duch Svatý. A to mě vede k tomu ostatním těm darům. Všechno se vším souvisí tam. Stejně je to s ostatními dary. Nic já nemůžu vyprodukovat. Já si můžu myslet, že mám dar nějaký duchovní. Může něco fungovat, ale všechno to je, že to vyprodukuje Duch Svatý skrze nás. To nejsou naše dary, to jsou dary Ducha Svatého, který jedná skrze nás. A co se týče jazyku, vždycky na to upozorňuji. Tam je napsáno, že každý dává, dává Duch Svatý, jak sám chce. A na tom na začátku, když si četla ty verše, tak tam je napsáno, že jednou dal toto a jinému toto a dalšímu tady toto. Tak se vždycky stavím proti tomu, že poznám člověka, který je naplněn Duchem Svatým tím, že se modlí v jazycích. Já s tím nesouhlasím. Měl by se modlit, ale není to podmínkou. Protože jestli je někdo naplněn Duchem Svatým, poznám podle ovoce Ducha Svatého. Ne podle daru. Poznal jsem lidi, když jsem byl v církvi, uvěřil jsem v církvi, kde se běžně modlil v jazycích, kde to bylo podmínkou. Říkali, že když se nemodlím v jazycích, tak nemám Ducha Svatého. Ve dvou takových církvích jsem vyrostl, ale vím, že mnozí z těch lidí, kteří se tam modlili, ne mnozí, ale prostě byli lidé, kteří se modlili v jazycích a nemodlili se v jazycích. Oni prostě to dělali, že to je jazyk, aby prostě nevypadali blbě mezi ostatníma. Tak jsem s nima o tom mluvil. A to vede k pokrytectví lidí. A přitom to tak není napsáno v písmu. Já jsem to nikde neviděl v písmu. Ale zažil jsem se s jednou svou kolegyní, když jsme sloužili na Zelovém domě v Praze, tak já jsem se vždycky na začátku se modlil před skupinkama, před shromážděním a jsem se modlil v jazycích. A ona to nebyla schopna nikdy přijmout. A já jsem nic nevysvětloval, nic jsem neříkal. A asi po dvou měsících najednou se modlil v jazycích a říkám, to snad ne. Ona se modlila taky v jazycích. Je to na Duchu Svatém.
0: Tady apoštol Pavel vlastně v závěru té 12. kapitoly o tom i píše. Mají všichni schopnost mluvit ve vytržení rozličnými jazyky. Dovedou je všichni vykládat. Usilujte o vyšší dary. A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
1: A ještě to končí tím, že vlastně je to proroctví k ničemu potom, když uvidíme tváří tvář Krista, že všechno to k ničemu, on to všechno pomine. Ale láska vytrvá. A to je to nejdůležitější. To je to nejdůležitější. A v té lásce musíme sloužit. A znovu říkám, apoštol Petr sloužil úžasným způsobem a neměl ani ponětí o duchovních darech, dokud Pavel nezačal psát. Mít Krista v srdci, milovat Ježíše a říct mu, pane Ježíši, tu jsem a použij mě, jak ty sám chceš. A budeme se divit. Když mu to dovolíme, vždycky říkám, dovolme Duchu Svatému, aby s námi mohl dělat, co on sám chce. Uvidíme zázraky, uvidíme změny atmosféry, uvidíme dostatek financí, uvidíme obrácené lidi, uvidíme uzdravení. Je to o lásce ke Kristu a nechat se použít.
0: Říká Josef Knoflíček na závěr dnešního pořadu. Moc ti děkuju za všechno, co jsi s námi tady sdílel. Díky za tvou moudrost.
1: A rád bych říkal, že to jsou moje zkušenosti. A Bůh je originál, s náma jedná. Takže každý může mít jiné poznání a jiné zkušenosti. A říkám to, co jsem prožil.
0: Od mikrofonu se s vámi loučí také Kateřina Hodecová. Mějte se pěkně a někdy příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Reprízu pořadu o duchovních darech s Josefem Knoflíčkem si můžete znovu naladit ve středu v 10 dopoledne nebo ve čtvrtek v 21 hodin. Premiéru uslyšíte v sobotu v 8 hodin ráno, tentokrát bude hostem klíčového slova Luboš Filip. My máme pondělí 12. října, odbyla 2. hodina a vy posloucháte Rádio 7, kterým provází Kristýna Exnerová. Za malý okamžik nás čeká oblíbený pořad písničky na přání, tak už klidně můžete začít psát vaše přání, ale já ještě předtím řeknu, které další pořady můžete zachytit ve vysílání. Rychlá řešení, to je tlak dnešní doby. Co není rychlé a okamžitě nefunguje, to není dobré. Jenomže životní zkušenost nás přece učí něco úplně jiného – zpomalit. Pak zjistíme, o co skutečně jde. A k tomu zve i biblické zamyšlení Petra Plaňanského o 3:45. Pomluvy nikomu neprospívají. Jak se jim vyhnout a jak proti nim bojovat, ukazuje Jakub ve 4. kapitole svého listu, který otevíráme v 15 hodin 45 minut. Svoboda nemá místo na začátku výchovy, ale na jejím konci. Je důležitá, ale v čase, kdy není podpořená zodpovědností, přináší spíše těžkosti a problémy. Více uslyšíte v aktuální glose Tibora Máhryka od 16 hodin. Magazín naladíte v 16 hodin 30 minut a legendární nástroj Hammond pod rukama japonské hudebnice Akiko Kuruga ožije jazzovými standardy i jejími vlastními skladbami. No a my jdeme na to, já jdu číst vaše písničková přání. Připomínám, že o píseň si můžete psát na telefonní číslo 608 566 773 nebo využít naší e-mailové adresy studio@radio7.cz.

Posluchačka Iva posílá píseň vděčnosti milence, radce i dědečkovi Dovizovic k nám do rádia i vám všem, kdo posloucháte. Takže píseň vděčnosti Jiří Zmožek.

0: děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista a stále se za vás modlíme, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým, kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích. O té jste již dříve slyšeli ve slově pravdy, v evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na celý svět a nese ovoce, jako je tomu i u vás od toho dne, kdy jste uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě. Oblečte se tedy jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti. Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj, k němu jste také byli povoláni v jednom těle, a buďte vděční. Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte jedni druhé žalmy, chvalospěvy a duchovními písněmi. S vděčností zpívejte svým srdcem Pánu. A všechno, cokoliv děláte slovem nebo skutkem, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista a děkujte skrze něj Bohu a Otci.
1: Posloucháte Rádio 7, ve kterém probíhají písničky na přání, což je hodinka času, kdy můžete potěšit, povzbudit nebo jenom pozdravit někoho, koho máte rádi a poslat jim písničku. Stačí napsat jméno interpreta nebo té kapely, název písně a já ji moc ráda pustím i s vaším vzkazem. Využijte telefonní číslo 608 566 773 nebo e-mailovou adresu studio@radio7.cz. A posluchačka Milenka z Prahy posílá píseň pro kamarádky Ivu a Radku a také pro nás v rádiu a přeje nám požehnání ve službě. Milenko, děkujeme moc a tady jsou učedníci a píseň Rájem jednou chtěl bych jít.

Písničky na vaše přání jsou v plném proudu, napište si o tu svoji oblíbenou. Já bych teď ráda popřála všem Marcelům, protože mají svátek. Mimochodem jméno Marcel pochází z latinského Marcellus, což je vlastně zdrobnělina jména Marcus. Jazykovědci toto jméno překládají jako malý bojovník. A protože já znám jenom jednoho Marcela, ale ten má rád takovou hodně tvrdou muziku, tak mu posílám jednu od skupiny Strings and Hearts, skladbu I Thank God, ve které zní: od teď až do doby, kdy budu chodit po zlatých ulicích, budu zpívat o tom, jak si zachránil mou duši Ježíši. Peklo ztratilo dalšího a já jsem svobodný.

narozeninám přejí písní Zdvihni mě výš od Luboše Hlavsy. Emilko, myslíme na tebe, radujeme se, že nám Pán dal tu výsadu se na této straně nebe potkat a přejeme ti pevné zdraví a hlavně hluboký pokoj a radost od našeho Boha Otce. Přejí s celým týmem Rádia 7 Jitka a Katka.

Posloucháte písničky na přání, které vybíráte vy a děláte radost vašim přátelům, známým, blízkým, prostě všem, koho máte rádi a chcete udělat radost. A já velmi ráda splním další přání od posluchače Lukáše, ten si přeje skupinu Lift Up a píseň Svatý. Pro nás do rádia i pro vás, kdo posloucháte. Lukáši, děkujeme.

O písničku od interpreta Foresta Franka Somebody Prayed pro vás v rádiu i naše posluchače a všechny modlitebníky přeje Honza. Honzo, děkujeme a tady je písnička.

Už jen pár minutek nám zbývá do konce písniček na přání, ale stihla to ještě posluchačka Majka, která posílá Vladovi a Janičce do Hlučína písničkou Ježíš nejkrásnější ze všech men. Tak jsem vybrala jednu Čejkovice z Chola budou zpívat.

Písničky na přání jsou už u konce, už asi nestihneme další písničkové přání. Využít této hodinky, kdy písně i se vzkazy posíláte vy, můžeme zase zítra od 14:00, respektive vy můžete využít zítra od 14:00 a já pouštím poslední píseň tohoto bloku Smělou důvěru mám od Jiřiny Jenny Čunkové.

Jsou 3 hodiny odpoledne, máme pondělí 12. října, od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví Kristýna Exnerová. I dnes bych ráda věnovala krátkou modlitbu lidem na Ukrajině. Tentokrát bych ale chtěla myslet především na rodiny, které válka rozdělila. Tak kdo chce a může, připojte se ke mně. Pane Ježíši, tak tě dnes chci prosit za děti, které už dlouho neviděly své tatínky, i za mámy, který každý den čekají na zprávu, že jsou jejich blízcí v pořádku, za manžele a manželky, kteří nevědí, jestli se ještě někdy obejmou. Prosím, Pane, dej jim sílu zvládnout další den. Buď s těmi, kteří jsou na frontě, i s těmi, kteří na ně doma čekají, a prosíme tě, aby se co nejvíc rodin mohlo znovu setkat, Pane. Amen.

Bohaté tabule života, kterou pro své vyvolené připravil Boží syn Ježíš, si všimneme v biblické úvaze Petra Plaňanského a biblické pasáže čte Kateřina Hodecová.

0: Bedlivě dodržujte každý příkaz, který ti dnes přikazuji, abyste zůstali naživu, rozmnožili se a obsadili zemi, kterou přísežně přislíbil Hospodin vašim otcům. Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po 40 let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání či nikoli. Pokořoval tě a nechal tě hladovět. Potom ti dával jíst manu, kterou si neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Po těch 40 let tvůj šat na tobě nezvetšel a noha ti neotekla. 5. Mojžíšova, 8. kapitola, 1. až 4. verš. Řekli mu, jak máme jednat, abychom konali skutky Boží? Ježíš jim odpověděl, toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho on poslal. Řekli mu, jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti, co dokážeš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno, dali jim jíst chléb z nebe. Ježíš jim řekl, amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš, pravý chléb z nebe vám dává můj otec. Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu. Řekli mu, pane, dávej nám ten chléb stále. Ježíš řekl, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět. A kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Ale řekl jsem vám, viděli jste mě a přece nevěříte. Všichni, které mi otec dává, přijdou ke mně. A kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. A jeho vůle jest, abych nestratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého otce, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný. A já jej vzkřísím v poslední den. Janovo evangelium, 6. kapitola, 28. až 40. verš.
1: Před několika dny jsem si díky jednomu rozhovoru uvědomil, v jak zvláštní době žijeme. Neuvěřitelné vize a sny, o kterých spisovatelé před 40 či 50 letech psali, se naplnili. Máme účinné léky na řadu nemocí. Létáme do vesmíru. Můžeme se s kýmkoliv na světě během 3 vteřin spojit pomocí mobilního telefonu. Do 12 hodin je možné se, díky letecké dopravě, ocitnout na druhé straně země koule. V našich notebookcích si na dovolenou můžeme vzít kompletní knihovnu, filmotéku či příručního překladatele. Umíme geneticky upravovat plodiny, abychom měli vyšší výnosy. Průmyslová výroba pro nás učinila dostupnou řadu výrobků, které byly dříve výsadou bohatých. Zde v Čechách patříme k těm šťastnějším 10% obyvatel planety Země, nebo žijeme v relativním blahobytu a více než 60-letém míru. A přeci, přes bohatství a možnosti, které máme, nejsme nasyceni. Přes všechen zmíněný pokrok a úspěchy zůstává naše planeta pro 90% jejich obyvatel údolím stínů. A mnohdy je i údolím stínů pro nás samotné. Uteklo nám totiž několik maličkostí. Neumíme přelstít smrt. Nedokážeme zastavit lidské utrpení. A neumíme ani účinně zabránit lidskému hříchu. Mnohdy ani tomu vlastnímu. Když už se zdá rozumný život mnohých na dosah, vždycky se někde něco zvrtne v systému, v nás lidech samotných, a pak se místo dobra pro všechny na scéně objeví několik jedinců, kteří v zájmu vyšších cílů chtějí nejvíc urvat sami pro sebe a vše kolem sebe bezohledně ničí a do záhuby strhnou mnohé. Díky onomu zmíněnému rozhovoru jsem si znovu připomněl, jak moudrou knihou je Bible, protože nabízí nejenom důležité otázky, které se týkají našich životů, nýbrž přináší i odpovědi. Jedním z míst, které nabízí odpověď na bídu světa, je i text, který zazněl. Tento text je součástí většího celku. Předchází mu zázračné nasycení 5000 a poněkud neobvyklý noční přesun učedníků a Ježíše na druhý břeh Tiberiackého jezera. Můžeme se také dočíst, že pro mnohé z přítomných Ježíšových posluchačů a učedníků byly tyto skutky atributy, které měly provázet Božího proroka. Ježíš je pro mnohý přitažlivý tím, jaký je, tím, co říká, i tím, jaké skutky koná. Bylo tomu tak v době, kdy v těle působil v židovském národě stejně, jako je tomu i dnes. O žádné jiné osobnosti se nikdy v dějinách lidstva nevedlo více rozhovorů, disputací, sporů, nenapsalo více úvah a knih, nespívalo písniček, nenamalovalo obrazů a nepadlo zmínek ve filmech. To samozřejmě vyvolává otázky, čím byl Ježíš kdysi a čím je dnes přitažlivý. Proč se právě k němu mnozí utíkali s prosbou o zázračné uzdravení, pomoc, radu, nasycení. Nebo jinak řečeno, se svými touhami, bolestmi a zápasy. A proč se k němu kvůli témuž obracejí lidé i dnes? Odpověď je skrytá v té části rozhovoru, která v našem textu nezazněla a kde Ježíš říká: Amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný. Ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec Bůh vtiskl svou pečeť. Víme, že mnozí z posluchačů Ježíše jim byli skutečně fascinováni a proto je jejich otázka, jak máme jednat, abychom činili skutky Boží, jistě upřímná. Ale přesto všechno oni chtějí především záruku. Nechtějí se vydat v šanc falešnému proroku, kterých v té době bylo v Izraeli plno. Jaký skutek nám ukážeš, abychom ti uvěřili? Naši otcové jedli chléb z nebe. Co dokážeš? Co nabízíš ty? Když to vyslovují, jistě mají na mysli příběh, který se vyprávěním přenášel z generace na generaci. Příběh o výjití z Egypta, kdy byli Izraelci na poušti syceni nebeskou manou. Co víc jim může nabídnout Ježíš? Mám za to, že od doby tohoto rozhovoru s námi lidmi k žádné zvláštní proměně nedošlo. A pokud ano, pak spíše k horšímu, k větší skepsi. Naše požadavky zdá se jsou stejné jako tehdejších posluchačů. I my chceme záruky. A nejen od našich nevěřících příbuzných a přátel, ale i někdy v rodinách křesťanů slýcháváme, když Ježíši uvěřím, když mu vydám v šanc svůj život, když na něj vsadím celý svůj život, jakou záruku mi poskytne? Jak poznám, že jsem se rozhodl správně? Může mi Ježíš nabídnout víc, než mi nabízí tenhle ten svět? Někdy nás takové otázky zaskočí, či dokonce vyděsí a zraní. A přesto jsou to otázky legitimní a můžeme jim rozumět. Někdo, kdo má nějakou životní zkušenost, či alespoň historickou paměť, nechce být napálen. Vždyť přeci zaznělo tolik jalových slibů, od politiků a zastupitelů, od těch, kteří nám měli pomáhat a zklamali. A žel mnohdy i od našich blízkých, na které jsme se marně obraceli s důvěrou. Nikdo z nás nemá sílu být neustále zrazován, podváděn, ubíjen, zraňován. Rozumní lidé, kteří nechtějí být taháni za nos, se přeci tedy ptají. A Ježíš odpovídá, ne to, co si myslíte, že vás sytí, vám dává život. Ten skutečný, boží chléb dává život světu. A jsem to já, kdo tě nasytí sám sebou. Umím utěšit tvůj hlad i žízeň. My, kdo jsme byli takto nasyceni, můžeme potvrdit, že Ježíš umí a chce nasytit tvou potřebu být přijat a milován. Tvou touhu po odpuštění, tvou touhu po někom blízkém, kdo se neptá, a přesto je ochoten nést břemena tvého života spolu s tebou. Ježíš byl poslán proto, aby nasytil každého, kdo k němu přijde. A každého, koho mu Otec dává, nevyžené a nestratí. Je tu pro tebe. To je tedy ta dobrá zpráva, která by měla zaznít v každé obci naší země, mezi našimi přáteli. Už není potřeba si dokazovat, že nejsme přeci tak hrozní, či že jsme lepší a schopnější než ti druzí, nebo že na něco máme. Dokonce ani není potřeba se snažit zalíbit se Bohu. Ze slov Ježíše Krista totiž vyplývá jediné. Stačí uvěřit jemu samotnému. Jednoduše k Bohu přijít a přijmout tu skutečnost, že jednou provždy za nás, za tebe i za mě, bylo zaplaceno. Zaplaceno drahou krví Božího Syna. Jedenkrát a jednou provždy. Že není potřeba více, neboť k té oběti nemohu ze své síly a vůle víc přidat. Že jsem Bohem Otcem z milosti přijat a že od této chvíle jsem milovaným synem nebo dcerou Boží. A právě pro očišťující moc Kristovy krve mohu k Bohu přijít, sytit se jeho slovem, tedy jím samotným, jeho přítomností ve svém životě, jeho svatostí, milostí a láskou. Mohu se sytit jeho vůlí pro svůj život, abych naplnil to, čemu jsem byl do tohoto života, této země a tohoto města postaven. Vyhlížím čas, kdy Boží lid v našem městě i celé naší zemi na přímý záda zvedne hlavu a pozvedne svůj hlas. Vyhlížím čas, kdy zapomeneme alespoň na chvíli na to, že jsme byli mnohokrát odmítnuti a zesměšněni. Odložíme svůj strach a řekneme lidem okolo sebe, že jsme poznali lék na lidskou bídu, nespravedlnost, zlobu, lakotnost, ale i násilí, závislost, beznaděj, zbabělost, lhostejnost a osamění. Vyhlížím čas, kdy se přestaneme bát říci světu, že tím lékem a také jediným chlebem, po kterém jsou zahnány všechny naše hlady a naplněny všechny naše touhy, je živý Bůh zjevený v Kristu. A náš vztah s ním a jeho každodenní přítomnost v našem životě. Drazí, před Bohem nejsme víc než žebráci, kterým se dostalo milosti, když byli přijati, očištěni,

Další zamyšlení přineseme zase zítra ráno v 6 hodin a 45 minut. Josef Hurta bude mluvit o poctivém hledači. Jako

0: pořád.
1: Dospívala skupina On Me s písní Žít na pořád, teď už kapela VR Messengers se skladbou Keep Your Hand Up, protože možná někdo z vás se necítí úplně dobře, život je někdy složitý, bolavý, těžký a tahle píseň vede k takovému povzbuzení, že nejsi sám a že ta bolest, kterou možná prožíváš, nebude navždycky. Navíc, a to je to nejkrásnější a nejlepší, Ježíš na nás a na tebe čeká v cíli. A to je nádherné zaslíbení, které bude znít právě v téhle skladbě.

ze všech stran. Bolest, strach, spousty ran.

0: jsem, toužím být tvým obrazem.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
3: Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

A já vás teď zvu ke společnému čtení z Bible. Právě teď otevřeme Jakuba 4. kapitolu, tak se můžete přidat.

Odkud pocházejí boje a sváry mezi vámi? Nepůsobí je snad vaše choutky, které se ve vás perou? Dychtíte, ale nemáte. Vraždíte a závidíte, ale nemůžete dosáhnout. Bojujete a válčíte, ale nemáte, protože neprosíte. Prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte zle, abyste uspokojili své vlastní choutky. Nevěrníci a nevěrnice, copak nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoliv se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem. A nebo si myslíte, že písmo mluví na prázdno? Copak duch, který v nás přebývá, vede k nevraživosti? Naopak, nabízí úžasnou milost. Říká přece, Bůh se staví proti pyšným, pokorné však zahrne milosti. Poddejte se tedy Bohu. Postavte se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte své ruce, hříšníci, očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl. Dejte se do bědování, truchlete a plačte. Váš smích, ať se obrátí v nářek, a vaše radost, vzklíčenost. Pokořte se před Pánovou tváří a On vás povýší. Bratři, nepomlouvejte jedni druhé. Kdo pomlouvá nebo soudí svého bratra, pomlouvá a soudí zákon. Pokud soudíš zákon, přestal si být plnitelem zákona a stal ses jeho soudcem. Zákonodárce je ale jen jeden. On může zachránit i zničit. Kdo vůbec jsi, že soudíš druhého? A teď vy, kdo říkáte, dnes nebo zítra se vypravíme do tamtoho města. Strávíme tam rok a vyděláme si obchodem. Vy přece ani nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Nic než pára. Na chvilku se ukáže a pak mizí. Raději máte říci, dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či ono. Vy se ale chlubíte ve své namyšlenosti. Všechno takové chlubení je zlé. Umět jednat správně, ale nejednat, je hřích.

čteme z překladu Bible pro 21. století a dnes čtvrtou kapitolu Jakuba četl Luboš Veselý. Biblii společně otevíráme každý všední den ve 3:15 a zítra budeme pokračovat 5. kapitolou.

Ty jsi Bůh. V této chvíli se vzdávám práva znát na všechno odpověď a odpočívám ve tvé blízkosti. Ty jsi dobrý, ne já. To zpívala Lucy Kimball. Přátelé, pokud hrajete na nějaký nástroj, tak tu mám tip naučit se třeba novou chválu, protože kapela Adonai v roce 2025 natočila album autorských chval s názvem Vytrváme. A k tomuto albu vydala i tutoriály k jednotlivým nástrojům, které lze najít na YouTube kanále kapely. Pokud tedy hrajete třeba na akustickou kytaru, elektrickou kytaru, baskytaru, bicí nebo klavír, můžete se naučit jednotlivé skladby pomocí videí a tak si buď doma chválit s nástrojem nebo využít třeba ve vašem sboru. Ostatní materiály jako akordy a texty písní najdete na webu www.kapelaadonai.com. A teď už pustím právě jednu z nich a je to píseň Za všechno.

0: Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4. kapitola, 7. verš.
1: Pondělí 12. října vítám všechny, kdo se přidali k poslechu Rádia 7 a také samozřejmě zdravím všechny, kteří už posloucháte. Čtvrtá hodina patří glose, kterou pro dnešek připravil Tibor Máhrik a dobrý poslech přeje Kristýna Exnerová.
2: Glosa Rádia 7. Současné dění biblickou perspektivou.
3: Objevilo se nové české nebo slovenské, to je jedno, jsme si v tom podobní, národní zaklínadlo. Vyslovuje se tiše s výrazem světce, s mírným úsměvem člověka, který právě daroval chudým. Já ho nenutím, ani nutit nebudu. Krásná věta, vzdušná, moderní jako skandinávský nábytek. Zní jako svoboda, zní jako respekt, zní jako, a tady se zastavím a nastraším uši, zní jako úleva. Protože za tou větou se skrývá ještě jedna, nevyslovená, ale přítomná jako průvan. A taky za to neručím. Teď pozor. Nechci být ten mrzout, který chodí po světě a kazí lidem jejich krásná zaklínadla. Nutit lidi to skutečně nechceme. Víme, kam to vede. Dějiny nám to předvedly v několika vydáních, některá pěkně vázaná, jiná paperbacku, ale všechna stejně bolestná. Jenže jsou rodiče, a znám jich víc než dost, kteří řeknou bez mrknutí oka, nebudu ho nutit do kostela, nebudu ho nutit do besídky, do mládeže, do dorostu. A v zápětí titíž rodiče nutí totéž dítě čistit si zuby dvakrát denně s elektrickým kartáčkem, s časovačem. Nutí ho neříkat sprostá slova na veřejnosti. Nutí ho nejíst sníh ze země, ruku do ohně nedávat, z lahviček pod dřesem prostě nepít. A nikdo z toho nedělá drama svobody. Nikdo neříká, nechám ho, ať si přijde na to klučina sám, co je kyselina. Proč? No, protože tam rodič prostě ví. Ví, co chrání. Ví, co formuje. Ví, co zůstane. Ví, jaké jsou důsledky. Ale jakmile přijde řeč na duši, na to, co člověka drží pohromadě zevnitř, na společenství, na víru, na vztah k něčemu většímu, než je on sám, najednou rodič přestane vědět. Nebo se tváří, že neví. Nebo, a to je ta nejpohodlnější možnost, ví moc dobře, ale pohodlněji je dělat, že neví. Zkusme si to zahrát jako scénku. Je neděle ráno, kuchyň, hrnek kávy v jedné ruce a výčitka svědomí v druhé. Mami, já dneska do kostela nejdu. Dobře, zlato, já tě nebudu nutit. A zuby jsem si taky nečistil. Cože? Marš do koupelny. Ale já to tak necítím. To je jedno, co cítíš, jdi, prostě zuby jsou zuby. A proč teda u kostela záleží na tom, co cítím, a u zubů ne? Mami? Doje snídaní. Ta pauza po otázce dítěte, to je celá naše doba v jedné odmlce. Starý příběh, a teď hodně starý příběh. Byl jednou jeden kněz, jmenoval se Éli. Moudrý to chlap, zbožný, sloužil celý život a měl dva syny, Chofního a Pinchase. A ti synové byli, abych byl tedy diplomatický, výrazně podprůměrní, co do charakteru. Lhali, kradli, zneužívali veřejné důvěry. A Bůh přichází za Élim, ne za syny, za otcem. S jednou a krutou výtkou. Proč si jim nezabránil tom, co dělali? Eli viděl. A přesto mlčel. Byl možná příliš laskavý, příliš moderní před dobou, příliš respektující autonomii svých dětí. Verich by řekl, byl hodný, a to je taky chyba. Protože výchova, přátelé, není nátlak. Výchova je přítomnost, taková ta tvrdohlavá, láskyplná, trochu otravná přítomnost někoho, kdo prostě neodejde, i když by bylo pohodlnější odejít. Kdo řekne, takhle to v naší rodině děláme, ne protože je tyran, ale proto, že mu na tom záleží. Ono přenášet na malé dítě tíhu rozhodnutí, která dítěti ještě nenáleží, to není svoboda. To je opuštění v pěkném kabátě. Kořeny předcházejí větvím. Bez kořenů strom nepadá do svobody. Strom prostě padá. A je tu ještě jeden obraz, který mě nedá spát. Zahradník, který zasadí mladý stromek, a hned k němu přiváže kůl. Soused se diví, proč ho svazuješ? Nech ho růst, jak chce. A zahradník odpoví, právě proto ho svazuju, aby vůbec vyrostl rovně. Za 5 let kůl vytáhnu, on ho už nebude potřebovat, ale bez něj by ho první vítr položil k zemi a to by bylo poslední rozhodnutí, které by ten stromek kdy udělal sám za sebe. Svoboda totiž nepřichází na začátku výchovy. Přichází na jejím konci, jako její ovoce. Kdo dá dítěti svobodu předčasně, nedává mu dar, dává mu vítr. A ta věta, já ho nenutím, ta věta je v nejlepším případě posttraumatický reflex rodičů, kteří sami zažili výchovu jako dlouhý pochod a přísahali si, že to svým dětem neudělají. Rozumím, opravdu jim rozumím. Ale v nejhorším případě je to něco jiného. Je to pohodlná výmluva zabalená do hedvábného papíru liberální láskavosti. Narcismus přestrojený za toleranci. Já respektuji, já netlačím, já nechám být. Zatímco se potichu vzdáváme nejdůležitější věci, která nám kdy byla svěřena. Takže nutit? Ne. Vést? Ano. Ukazovat? Ano. Trvat na věcech, které mají cenu? Ano, ano a ještě jednou ano. A občas říct pevně a s láskou zároveň, což je nejtěžší kombinace na světě, možná těžší než mlčet, když vám někdo nandává boty. Takhle to děláme, protože tě mám rád dost na to, abych to nevzdal. Laskavost, která mlčí, když by měla mluvit, to není laskavost. To je jen pohodlí, výmluva s velmi dobře znějícím jménem. Nože, hezký den, přátelé, a rodičům zvláště, odvahu.

Dospívala Sima Magušinová a její skladba Zore a já už teď pouštím The Petersons skupinu s písní Where the Soul of Man Never Dies. Je to vlastně takový starý gospelový hymnus o cestě do nebe a věčném životě. Zpívá se tam o Kanánu, ale v téhle skladbě není ten Kanán míněný jen jako biblická země, ale obrazně jako nebeský domov. Protože tam už nebude smutné loučení ani pláč, temnota se promění v den a člověk bude navždycky s Bohem.

Teď si dáme jednu píseň romsky od Pavla Dirdy a spol. Je to z alba Nadarav, což znamená Nebojím se. Zpívá se tam Budu volat z celého srdce. I kdyby otec, žena, matka mne opustili, proklínali, já budu volat z celého srdce k tobě.

0: Ve středu 7. října zemřel ve věku 99 let evangelický farář, teolog a někdejší děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy Jakub Schwarz Trojan. V lednu 1969 vedl na žádost rodiny pohřeb Jana Palacha, což se stalo tichou manifestací proti okupaci Československa. Jako představitel hnutí Nová orientace přišel v roce 1974 o státní souhlas k výkonu duchovenské služby, navzdory tomu pořádal bytové semináře a stal se jedním z prvních signatářů Charty 77. Po roce 1989 se vrátil k veřejnému akademickému působení a za své zásluhy o demokracii a lidská práva obdržel v roce 1998 řád Tomáše Garrigua Masaryka. Dejme teď prostor jeho vzpomínání, jak vypadalo první setkání s Janem Palachem.
1: Oni se několikrát objevili předtím na bohoslužbách. Mě zaujala jeho tvář, to byla taková soustředěná tvář mladého muže, který poslouchal kázání. Jak si bylo vidět, jak je soustředěn. No a to bylo několik měsíců předtím, než se to stalo. Měl jsem s ním několik krátkých rozhovorů, ale úplně krátkých při vycházení z kostela, kdy farář podává ruku, že těm, kdo tam jsou, a tak pár věcí jsme spolu prohodili. Potom
2: byl ještě na pohřbu svého strýce, který se jmenoval Kostomlacký. To bylo snad den předtím, než ten svůj čin vykonal.
1: Já jsem kázal na blahoslavení, kteří trpí pro spravedlnost, tu neděli předtím, než se to stalo. A to pak jsem si říkal, jestli pak tohle toho jaksi neposílilo v tom jeho rozhodnutí, které asi zřejmě měl už dřív, že měl to všechno promyšleno, neprozradil nic a že stalo se to, myslím, v úterý nebo ve středu a v neděli byl ještě na bohoslužbách.
0: Bezprostředně po činu Jana Palacha, tedy ve čtvrtek 16. ledna 1969, začíná Jakub Trojan formulovat základní myšlenky týkající se jeho činu. Závěrečnou podobu svým úvahám dává ve spolupráci s manželkou v předvečer pohřbu, v pátek 24. ledna.
1: Vzpomenu si na to dobře, protože jsem samozřejmě musel uvažovat, jestli to byla sebevražda, jaksi ze zoufalství, a nebo jestli to byl čin, takový demonstrující čin, jímž chtěl oslovit celou společnost. A zodpověděl jsem si tu otázku, jak si odpovědí tohohle druhého typu. Prostě to, jak to provedl, že jak se na to připravil, že to bylo na Václavském náměstí nahoře, teda u muzea, to mě přivedlo k tomu, že to prostě bylo samozřejmě z jeho strany úmyslem sebeoběť a rozlišil jsem teda sebevraždu od sebeoběti. Jo? A to mě pomohlo, toto rozlišení mě pomohlo k tomu, že jsem o tom mohl jaksi kázat v tom smyslu, že nejde o toho napodobovat v tom činu, ale přiblížit se aspoň trochu k intenzitě toho činu. Že? To znamená svými postoji ve společnosti, svou odpovědností ve společnosti, abychom ho napodobovali krůček za krůčkem a nikdy nesáhli jaksi k tomu poslednímu sebevražednému úkonu, ale

0: abychom na sebe vzali to břemeno, které vlastně je rozloženo do těch jednotlivých činů, drobných činů následování Krista, které vlastně jsou také malinkými sebeoběťmi. Když si vzpomenu na ten průvod těmi pražskými ulicemi, ty obrovské zástupy lidí, že stály mlčky soustředěně, když jsme šli z Karolína, jsme šli na Václavské náměstí a odtamtud teprve ho odvezli na hřbitov. To prostě bylo něco monumentálního. To jsem ještě nikdy nezažil v životě. Jedině jsem si vzpomínal analogicky, když teda zemřel Tomáš Garrigue Masaryk. Taky to byl veřejný pohřeb pražskými ulicemi. Tak to bylo jedině srovnatelné, to obrovské množství lidí a ten dopad té Masarykové smrti na lidi. A teď, když jsem pozoroval ty tváře, já jsem šel za rakví Jana Palacha, že, tak jsem se díval na ty lidi. To bylo neuvěřitelná taková soustředěnost, hluboká smutek, jaksi, který vyzařoval z těch zástupů. A ta otázka, tak mladý člověk, a on tohle to udělal, že sáhl si na život, ne ze zoufalství, nejprve, aby nás vyzval k tomu, abychom nějak analogicky v drobných dávkách vlastní sebeoběti dostáli té velikosti toho činu. A to mě, takhle jsem to pochopil, takhle jsem kázal, že a dodnes vždycky, jak si v takových rozhodujících chvílích si na něho vzpomenu, řeknu si, tak když on položil život, jo, tak já musím také být ochoten nějakou oběť přinášet.
1: Evangelický farář Jakub Trojan svou vzpomínkou vlastně nevědomně odpověděl na otázku, kterou si klademe od počátku. Čím oběť Jana Palacha promlouvá až dodnes? Když on i já mohu nějakou oběť přinést, zaznělo tu. A toto konstatování platí i dnes. Poslední rozloučení s Jakubem Trojanem se uskuteční v pátek 23. října 2026 od 15 hodin v pražském evangelickém kostele u Salvátora. Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Před revolučnímu období se bude věnovat i následující příspěvek. Život pod dohledem Božím a STB je název nové knihy Dana Drápala, ve které vypráví o své zkušenosti vikáře v době komunistického režimu. Má spočítáno, kolik knih doposud napsal?
2: Úplně ne, protože já jsem napsal některé knihy, které byly opravdu hodně tlusté, ale také brožurky, které byly třeba jenom 25-30 stránek. Kdybych to všechno spočítal, tak je to ke 40 knížkám a brožurkám. Možná je ještě zajímavější to, že jsem přeložil 150 knih do češtiny. Naprosto většině z angličtiny a jedno také z němčiny a jedno také z francouzštiny.
3: Co bylo důvodem k sepsání té knihy, o které chceme hovořit dnes?
2: Tak kromě psaní knížek já píšu také články, které několik let se objevovaly vždycky ve čtvrtek na Křesťanu dnes a na mém webu. A na ty články lidé různým způsobem reagují a někde jsem se dotkl právě otázky spolupráce duchovních s STB a to vlastně po pronásledování s STB. A tak jsem o tom napsal článek a někdo mě řekl, to je moc stručný, musíš to napsat víc. Tak jsem napsal sérii 5 článků, jako měli dost dobrý ohlas a víc lidí mě řeklo, hele, měl bys tomu dát knižní podobu. A tak jsem se do toho pustil, takže v podstatě se jedná o rozšířené těch 5 článků o tom životu duchovních v dobách komunismu.
3: Něco málo už jsme tedy prozradili i o obsahu knihy. Je nějak členěna, nebo to skutečně bylo postaveno na těch článcích, které si sepsal a pak si to rozšířil o další příběhy?
2: Tak z té knížky to není nepatrné, že to bylo vždycky jako, že to vycházelo z nějakých článků. V podstatě to členění není úplně jednoduchý, protože pro nás hodně znamenalo, když jsme se z těch svazků STB dozvěděli spoustu věcí, které nám nebyly jasné, nebo které nás zarážely v době, kdy se dály. A tak základní kostra by měla být normálně chronologická, ale do toho právě zasahuje tady tohleto. Bych uvedl takový příklad. Někdy v 83. roce uvěřila jedna mladá rodina, kteří bydleli přímo v ulici na Maninách, o kus dál. Začali chodit do sboru, byli nesmírně nadšení a tak se brocně modlili a tak dál. A potom najednou ochladli poměrně rychle, což samo o sobě jako nebylo nic nezvyklého, že lidi třeba se jako přišli do sboru, nějakou dobu tam pobyli a potom, jak říkáme, odpadli. Ale tady nás to opravdu hodně mrzelo, protože to byly takový jako krásný mladí lidé, velice vrůzně se modlící. A potom, když jsme se dostali do těch archivů, tak jsme zjistili, že jim navštívila STB, že je prostě zpracovávali a řekli jim samozřejmě, nesmíte říct ve sboru, že jsme s váma mluvili, jo, a tak dále. A takže to vysvětlovalo jejich odpadnutí, ale teda nám to vůbec nebylo jasný. Takže v podstatě ta chronologie je trošku narušena, že tam uvádím, jak se něco vyvíjelo. A potom v záběru té knihy, řekl bych tak poslední pětina nebo čtvrtina je věnovaná takovým etickým otázkám. Jako co to znamenalo, když jako někdo udával své bratry a sestry a jak se asi pán Bůh dívá na tu církev, kdy někteří lidé, kteří měli jiné teologické názory, se rozhodli jako s pomocí STB nás jako zastavit nebo nějak nás umlčet.
3: Děkuji, že jsi to zmínil. Vím, že by to bylo nadlouho, ale dá se nějak stručně shrnout, jak období komunistického režimu ovlivnilo tvoji osobní víru?
2: No, to je jediná z těch otázek, kde mě to není úplně jasný, protože já jsem se přece narodil v 49. roce a já jsem jako kromě pár týdnů či měsíců v 68. nepoznal, co je ta svoboda. Takže pro mě ta skutečnost pádu komunistické vlády byla skutečně jedinečná. Samozřejmě, že mě to nesmírně těšilo, že člověk mohl volně vydechnout a tak. Jako kdybych uvěřil prostě někde v nějaké svobodě demokratické zemi, tak nevím, jak by to tam vypadalo, v čem by se to lišilo od toho, co jsem zapustil já.
3: Vím, že když člověk se třeba vrací k některým myšlenkám nebo když stojí před ním ta výzva nějakým způsobem to sepsat, tak při tom pohledu dozadu může některé věci objevit nově nebo staronově, některé možná pozapomněl. Objevoval jsi ty něco takového, když se zamýšlel nad svým životem za minulého režimu?
2: Jestli tu otázku můžu tak jako zjednodušit na otázku, co bych dělal jinak, jo? Tak nevím, jo. Byla jedna věc, která mě trápila tehda a kde si nejsem jistý, jestli jsem se správně rozhodl, a to byla účast na volbách. Jo. Já jsem byl poprvé na volbách, potom co mě bylo 18. volba v uvozovkách, samozřejmě to žádné volby nebyly. Ale to byly první volby za druhé normalizace a já jsem se cítil tak znečištěna, tak ponížen, že jsem si řekl, už v životě těm volbám nepůjdu. A skutečně jsem k volbám nechodil až do těch posledních, teďka nevím, jestli to bylo v roce 1988 nebo rok předtím, nebo a myslím nějak tak, prostě poslední volby pod komunistickou vládou a tam jsem šel. Protože jsem uvažoval, že kdybych tam nešel, takže mě vezmou ten státní souhlas, jo. A jako vlastně nedělal jsem to kvůli sobě, abych já měl nějaký výhody, ale abych mohl zůstat na tom sboru. Ale už tehda to pro mě bylo těžké rozhodování, protože konec konců Bůh má poslední slovo a třeba bych ten souhlas jako opravdu ztratil, nemohl bych dělat jako oficiálně vikáře. No ale to neznamená, že by ty lidé všichni ztratili víru, kteří v tom sboru uvěřili. Takže to do teďka nevím a je mně jasný, že v té církvi byly různé názory, to napětí mezi těmi duchovními, kteří ztratili souhlas a kteří se nějak jako angažovali mezi disidenty a na druhé straně to napětí synodní rada, která se snažila tu církev provést tady tímto obdobím za cenu určitých kompromisů. prostě to je něco, co je pro mě ještě pořád otevřené, a tak jsem rád, že možná ta kniha vyvolá určitou diskuzi. Výbornou předmluvu k ní napsal Miloš Šelichet, který byl jedním z těch, kteří ten souhlas ztratili. Tak jak o tom píše něco Daniel Proupad, bývalý senátor, takže vlastně se k té otázce možná ještě rozproudí určitá diskuze.
3: Už zaznělo, že jsi napsal několik desítek knih a mnoho si jich také přeložil. Proč jsi se rozhodl pro veřejné představení této knihy a jak bude ono setkání probíhat, jak je koncipováno?
2: Já bych to ještě doplnil, ten tvůj úvod, ona ta setkání budou vlastně dvě. Jedna bude ve čtvrtek od 16:00 a bude to Pováž, to je takový vtípek, bude to v Bartolomějské, ale ne v té místnosti, kam jsme chodívali na výslechy, ale bude to v kryptě kostela svatého Bartoloměje, který je kus dál v Praze ulici. A tam jsme pozvali především jako politiky a novináře, ale může tam přijít jako kdokoliv jiný. Nevyhodíme ho. A v pátek v 18:00 večer bude setkání ve sboru v KS na Palmovce a tam to bude takové setkání s veřejností, tam může přijít jako taky kdekdo a prostě na obou těch setkáních se lidé mohou ptát. A jako proč jsme to udělali? No já lituju, že jsme to neudělali z nějakou z těch předchozích knížek, to nebyl můj nápad, tohle to teďka nápad Jana Talafanta, což je pozoruhodný člověk, který hluboce zasáhl do mýho života. My jsme spolu pracovali na generaci 21, abychom se dostali nějaké ty pronásledované irácké křesťany. A Honza Talafant je perfektní organizátor, nesmírně spolehlivý člověk, vynalezavý. Víš to, já jako nejsem moc dobrý organizátor. Já, co se týče psaní, tak si o sobě nemyslím málo, ale co se týče organizace, tak jako je lepší, když to dělá někdo jiný. A tak jsem zvědavý, jaký to bude mít vliv. Myslím si, jako, že to má smysl prostě taková zhromaždění dělat.
3: Mám pro tebe ještě závěrečnou otázku. Čím bys byl rád, aby kniha oslovila ty, kteří ji budou číst?
2: No, vlastně na začátku ty se ptal, jak ta kniha vznikla. Já jsem nezmínil jednu věc, která asi je důležitá, a sice, že jsem ji psal hodně, řekl bych, jako pro své děti, nebo začnu pro generaci svých dětí. Já mám celkem 6 dětí a to politické nebo duchovní směřování je u každého úplně jiné, jo? To je pozorovatelné. Já jsem rád, že spolu vydržíme, že se nehádáme, když slavíme společně Vánoce nebo nějaké oslavy, nebo že se navštěvujeme, přestože víme, že máme jako na některé věci odlišné názory. Teďka vlastně nejvíc styku mám se synem Benem, který myslí velice socialisticky a třeba spolu dáváme otázky, na které společnost jako nenachází odpověď. Tak jsem to psal jako pro něj a pro jiné lidi, který zajímá, jaká byla tehdejší atmosféra. Je mi jasně, že se to nedá předat, jo? To je prostě nepřenosné. To se nedá vysvětlit, ale přesto se o to musíme alespoň pokusit. Vždycky mě dějiny bavily, zajímaly mě životopisy různých lidí a jako detaily prostě to, jak se dřív žilo. A tak snad ta knížka do jistý míry přispěje k tomu, aby ta generace mých dětí a potom ty následující generace si alespoň trošku, pokud to je vůbec možné, udělali obrázek o tom, jak žili jejich rodiče a prarodiče.
1: Uzavírá Dan Drápal, autor knihy Život pod dohledem božím a STB, která bude mít svá dvě představení ve čtvrtek 15. a v pátek 16. října v Praze. Vybrané pasáže z knihy přečte v rámci pátečního setkání v ústředí Církve křesťanská společenství herec Ladislav Matějček. Slavkovská iniciativa Smíření 2026 chystá na 17. října v Heršpicích u Slavkova své 31. setkání. Tuto ekumenickou akci představuje doktor Karol Friedrich.
4: Slavkovská iniciativa Smíření je mezikulturní a mezináboženský projekt, který de facto vznikl v roce 1996 ve Slavkově u Brna s cílem podporovat dialog vzájemné porozumění a smíření mezi národy, církvemi a kulturami. Ekumenická iniciativa vznikla z přesvědčení, že smíření není jednorázový akt, ale de facto dlouhodobá cesta, na které se učíme překonávat předsudky, hledat společný jazyk a budovat dobré vztahy. Z vlastní empirie bych rád připomněl, že každoroční setkání není de facto jen připomínkou minulosti, ale především živým prostorem pro setkání lidí, a to napříč obcemi, církvemi i generacemi. Letos se uskuteční již 31. ročník, což samo o sobě svědčí o tom, že myšlenka smíření a společného dobra má stále co nabídnout.
3: Jde tedy už o tradiční setkání, které nese hlavní myšlenku smíření a na kterém se podílí celá řada partnerů. Jsou to za ta léta pořád ti stejní nebo se v průběhu času mění?
4: Řekl bych, že někteří partneři jsou s iniciativou spojeni dlouhodobě a tvoří její stabilní základ. To je například zapsaný spolek Slavkovská iniciativa smíření nebo vojenský a špitální řád svatého Lázara Jeruzalémského Malsko-Pařížské obedience či dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví. Za zmínku určitě stojí, že iniciativa se koná v různých obcích mikroregionu Slavkovska. Letos se bude konat, jak jste správně v úvodu zmínil, ve Hřpicích u Slavkova, proto se na pořádání bude podílet obec Hřpice a místní evangelíci. Současně se ale iniciativa průběžně proměňuje a otevírá novým lidem i organizacím. Každá obec, která de facto hostí setkání, přináší vlastní zkušenost a vlastní pohled na to, jak rozvíjet dobré vztahy a službu veřejnosti. A právě tato otevřenost je jedním z důvodů, proč vlastně iniciativa zůstává živá i po více než těch 30 letech.
3: Letošní ročník nese název Den pokoje a společného dobra v Hřpicích. Proč zrovna tento název?
4: Název velmi přesně vystihuje poslání letošního setkání. Co je to pokoj? To je de facto filozofická otázka na samostatný pořad. Pokoj na iniciativě není chápán pouze jako absence konfliktu, ale jako aktivní úsilí o dobré vztahy mezi lidmi, různými generacemi, církvemi a celou společností. A společné dobro připomíná, že každý z nás nese odpovědnost za prostředí, ve kterém žije. V době, kdy se často setkáváme s polarizací, nedůvěrou, napětím, chceme společně hledat cesty, jak dobro, respekt a porozumění uvádět do každodenního života.
3: Pojďme teď k programu samotnému. Co návštěvníky v Hřpicích čeká?
4: Program začne ve 13 hodin v kostele Českobratrské církve evangelické, a to přednáškou Davida Rafaela, předsedy spolku Moravští bratři. Tématem bude osobnost Jana Amose Komenského, respektive akcentace jeho neúnavného hledání pokoje a nápravy lidských vztahů. Ve 14.30 bude následovat ekumenická bohoslužba, kterou povede brněnský reverend Jaroslav Kratka. Poté jsou všichni účastníci vzváni na společné agapé na faře místního evangelického sboru. Od 16.30 vyvrcholí program koncertem souboru Dionea Ludens pod vedením Tamary Bláhové. Malá poznámka, Tamara vystudovala klavír na hudební fakultě JAMU a nyní je doktorantkou Ústavu hudební vědy v Olomouci. Ansámbl přednese hudbu z historických kodexů, renesanční skladby i předbělohorské bratrské písně, které vlastně vhodně doplní duchovní i kulturní rozměr celého dne. Na koncertu tedy zazní zobcové flétny, zpěv šalmaj, což je de facto předchůdce hoboje a anglického rohu, dále fagot, perkuse, psaltérium, což je staroblý drngací nástroj a varhany.
3: Věřím, že pro Hřpice to bude speciální den. Jaké máte zkušenosti z minulých let? Zmínili jsme, že je to 31. setkání, takže svou tradici to má. Jakým způsobem vy vnímáte zájem o tuto ekumenickou akci? ať už třeba z toho místa, kde je akce pořádána, nebo z prostředí mezicírkevního?
4: Zájem o setkání bývá dlouhodobě velmi pozbudivý. Řekl bych, že nejde o masovou akci v běžném slova smyslu, ale o událost, která pravidelně oslovuje lidi hledající hlubší zamyšlení, otevřený dialog a inspirativní setkání. Záleží též na atraktivitě protagonistů. Loni nám například přednášel Marek Korkovácha a zájem byl tak velký, že se návštěvníci nedostali ani dovnitř Rubensova sálu Slavkovského zámku. Z minulých ročníků víme, že návštěvníci oceňují především přátelskou atmosféru, možnost osobních rozhovorů a propojení duchovního, společenského i kulturního rozměru programu. Určitě nezajímavé není, že často zde vznikají nová přátelství a spolupráce, které přesahují samotný den konání akce.
3: V jedné z předchozích odpovědí jste krásně rozvedl to téma pokoje, že je to vlastně filozofická otázka, co to je pokoj a že to není jenom ta absence nějakého konfliktu. Kromě toho, že lidé mohou přemýšlet nad tím, jak třeba téma pokoje uchopit sami pro sebe, co byste byl rád, aby si účastníci setkání sebou odnesli?
4: Určitě bych si přál, aby odjížděli s vědomím, že pokoj a smíření nejsou jen vznešené ideály, ale konkrétní úkol pro každého z nás. A tohle bych opravdu akcentoval. Aby si odnesli povzbuzení k tomu, že i malé skutky dobra mají smysl, že změna společnosti začíná ve vztazích, které vytváříme ve své rodině, obci či společenství. Byl bych rád, kdyby v nich zazněla také inspirace Komenského odkazem nepřestávat hledat cestu porozumění, i když doba kolem nás není jednoduchá. To víme všichni.
3: Slavkovská iniciativa smíření 2026 se tedy uskuteční v sobotu 17. října. Program startuje ve 13 hodin v kostele Českobraterské církve evangelické v Heršpicích u Slavkova. Mám ještě závěrečnou otázku, kde najdou případní zájemci podrobnější informace o akci.
4: Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách Dobrovolného svazku obcí Žďánický les a Politaví. Mimochodem pozvání dostali všichni starostové tohoto svazku. Plakáty dále visí na mnoha místech slavkovského mikroregionu. Především bych ale chtěl všechny opravdu srdečně pozvat. Program je určen široké veřejnosti bez ohledu na věk, vyznání či životní zkušenosti. Na závěr bych rád řekl, že každý chce trávit den v atmosféře vzájemné úcty, otevřenosti a hledání společného dobra, bude ve Heršpicích srdečně vítán.
1: Říká doktor Karol Friedrich o 31. ročníku Slavkovské iniciativy smíření, která se uskuteční v sobotu 17. října v jihomoravských Heršpicích u Slavkova. První magazín nového týdne se uzavírá, další vydání bude připraveno za necelých 24 hodin a od mikrofonu Rádia 7 se loučím i já, Kristýna Exnerová, a všem moc přeji krásný a pokojný zbytek dne.

0: Jazzový klub na Rádiu 7.
1: Buďte vítáni v našem pravidelném hudebním pořadu Jazzový klub. Ten dnešní díl bude takový černobílý. A může to být klidně i tak, že v hudbě budete cítit vlivy té doby, kdy se fotívalo černobíle. Jestli to přijde, tak se tomu vůbec nebraňme. Ale také to může být ve smyslu bílých a černých klapek poskládaných vedle sebe do dvou řad nad sebou. Přesně tak, jak to mají Hammondky mít, velmi výraznou a uznávanou hudební osobností, která je s tímto nástrojem spojená, byla japonská umělkyně Akiko Tsuruga. Z její diskografie jsem nám vybral album Equal Time z roku 2019. Pořad pro vás připravil Antonín Strnad a přeji vám příjemný poslech.

Akiko Tsuruga žila v letech 1967 až 2025. Narodila se ve městě Osaka a byla nejstarším ze tří sourozenců. Když jí byly 3 roky, dostala od svých rodičů malé varhany. A třeba to zní hodně šíleně, ale začala se hned učit hrát jazzové standardy. Hudebníci, kteří hráli na hamontky, ti ji doslova uchvátili. A tak v roce 1988 absolvovala na Osaka College of Music a v roce 2001 se pak přestěhovala do New Yorku, kde začala brát lekce u Lonnieho Smitha.

Akiko Tsuruga – hemontky, Jeff Hamilton – bicí a Graham Dector – kytara. To je nástrojové obsazení na album Equal Time. Bubeník Jeff Hamilton hrál s umělci, jako byli například Ella Fitzgerald nebo Count Basie. Když byl s Dianou Krall na japonském turné, tak právě tam objevil místní hráčky na hemontky Etsuko Asimoto a Akiko Tsuruga. Oblíbil si jejich hru a s Akiko pak navázal spojení ve studiové i koncertní spolupráci. Mezi jeho spoluhráči v jiných projektech býval právě také kytarista Graham Dector, kterého přivedl i k této nahrávce.

Posloucháte jazzový klub Rádia 7. Album Equal Time je dílem japonské hráčky na harmonky Ekiko Tsuruga. Tento nástroj je vůbec docela důležitým komponentem hudební historii a možná by stálo za to, abychom si o jeho vzniku taky něco málo pověděli. Hammondky vynalezl v roce 1934 Lawrence Hammond a měla to být především taková dostupnější alternativa ke kostelním píšťalovým varhanám. Dostupnější cenově, ale také samozřejmě rozměrově, váhově. Ton se tam netvoří tak, že by do píšťal proudil vzduch jako u kostelních varhan. Uvnitř nástroje tam rotují ozubené kotouče a v bezprostřední blízkosti těch ozubených kol jsou umístěné elektromagnetické snímače, ve kterých se z té rotace generuje zvukový signál. Hráč si pak ještě může pomocí ovládacích táhel vybírat, které harmonické složky zvýrazní anebo které zeslamí. Tím si může měnit výsledné zvukové zabarvení nástroje. No a k tomu, aby elektrický nástroj mohl vůbec znít, je samozřejmě zapotřebí, abyste měli reproduktor. Hammondky jsou neodmyslitelně sepnuté s bednou, kterou sestrojil a vynalezl Donald Leslie. A jeho jméno ta skříň také nese. Tomu pánovi se totiž zvuk Hammondek moc nelíbil. Ve zvuku mu chyběl ten prostorový vrjem, které mívají kostelní varhany. A tak k reproduktorům ve svých bednách vymyslel zvukovody, které uvnitř bedny rotují. Zvuk se pak vlní podle toho, jak rychle se zvukovody otáčí. No a to je přesně to, co zvuk Hammondek charakterizuje. A jak už to někdy bývá, tak Lawrence Hammond bedny Leslie zpočátku nejprve odmítal a dokonce svým prodejcům zakazoval, aby je k nástroji přidávali. Jenomže kombinace těchto dvou zařízení byla mezi hudebníky tak oblíbená, že nakonec musel podlehnout a společnost Leslie v 70. letech dokonce sám odkoupil. Ikonické spojení Hammondek s bednami Leslie časem ale vůbec nezmizelo. V tom původním provedení jsou k vidění dodnes. A také současné syntezátory mají ve svých zvukových bankách běžně k dispozici simulaci této nerozlučné dvojice.

Album Equal Time bylo hudební kritikou přijaté velmi kladně. V podstatě shodně byla oceněna poctivá věrnost ke tradici složení jazzového orgán tria. Velmi precizní rytmika a v neposlední řadě také basové linky, které Akiko hraje levou rukou, a velmi lyrické a silné fráze na její druhé ruce.

Děkuji, že jste s námi byli v jazzovém klubu Rádia 7 a já doufám, že čas strávený s japonskou hráčkou na hamonky Akiko Tsuruga jste si mohli v klidu užít. Budu se těšit na naše společné příští hudební setkání. Loučí se s vámi Antonín Strnad, mějte krásné a požehnané dny.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Příjemný večer s Rádiem 7 vám s 18. hodinou přeje Broňa Procházková, a to v pondělí 12. října. Večerní vysílání začne, jako vždy, večer v 18 hodin pořadem Bible Guide. Slovo dostává Jiří Zdráhal.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Joel 4. kapitola. Předpověď budoucích událostí pokračuje i v této poslední kapitole. Čteme zde. Hle, v tom čase a v ty dny, kdy úděl Judy a Jeruzaléma obrátím, shromáždím všechny národy do Jošafatského údolí a budu se tam s nimi soudit o Izrael, můj lid a mé dědictví, které rozptýlili mezi pohany. Jošafatské údolí lze také přeložit jako údolí, kde Bůh soudí. Okolní národy tehdy povstanou a Bůh je bude soudit. Dál čteme. Jen ať se národy probudí a přitáhnou do Jošafatského údolí, neboť se tam posadím, abych soudil všechny národy v okolí. Název Jošafatské údolí nám připomíná zbožného judského krále Jošafata. V jehož době Bůh zasáhl a sám porazil ohromnou armádu nepřátel. Izraelci byli tehdy napadeni armádou, která byla nad jejich síly. Spolehli se na Boha, modlili se a postili. Do čela svého vojska pak postavili zpěváky, kteří zpívali chvála Hospodinu, jeho sláva trvá na věky. Bůh pak obrátil nepřátele jedny proti druhým a tak se sami porazili. Výsledkem bylo toto, když se všechna okolní království doslechla, jak Hospodin bojoval proti nepřátelům Izraele, padla na ně hrůza z Boha. Jošafatovo království pak žilo v míru, protože jeho Bůh mu dopřál odpočinutí ze všech stran. Tento příběh prorockým názvem Jošafatovo údolí symbolicky ukazuje, že i tato budoucí konečná bitva bude rozhodnuta přímo Bohem. Výsledkem pak bude Boží odpočinutí, nový věk pokoje. Joel pokračuje. Uchopte srp, sklizeň dozrála, šlapejte hrozny, lis už je plný, káť už přetéká, jejich hanebnost je veliká. Boží vítězství jako za času dávného Jošafata a soud národů nám také popisuje kniha Zjevení. Najdeme tu srp, sklizeň, hrozny i lis. A hle, spatřil jsem bílý oblak a na tom oblaku seděl jakoby syn člověka. Na hlavě měl zlatou korunu a v ruce ostrý srp. Mrštil svůj srp na zem a země byla sklizena. Napřáhni svůj ostrý srp a skliď hrozny vinice země, neboť její hrozny dozrály. Tehdy sklidil víno země a vhodil je do velikého lisu Božího hněvu a z lisu tekla krev. Dál pak v Joelovi čteme. Davy a davy jsou v údolí rozsudku. Hospodinův den blízko je, v údolí rozsudku. Slunce a měsíc zatmí se a zmizí záře hvězd. Hospodin bude ze Sionu řvát, burácet bude z Jeruzaléma, nebe i země se budou třást, Hospodin bude útočištěm pro svůj lid, pro syny Izraele bude pevností. Toto místo cituje Ježíš, když mluví o konci světa a svém příchodu. Hned po soužení o něch dnů slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí. Při čtení této boží záchrany Izraele si můžeme vzpomenout také na Pavlův popis spasení Izraele. Část Izraele se zatvrdila, ale jen dokud se nenaplní počet pohanů. Nakonec však bude spasen celý Izrael, jak je psáno, vysvoboditel přijde ze Sionu, aby od Jákoba odňal bezbožnost. Toto pak bude má smlouva s nimi, jakmile odstraním jejich hřích. Také Joel popisuje smíření Izraele s Bohem. A tehdy poznáte, že já jsem Hospodin váš Bůh, jenž bydlí na své svaté hoře Sionu. Jeruzalém pak znovu bude svatý a nevpadnou už do něj cizáci. V ten den budou hory oplývat vínem, kopce přetékat budou mlékem a každou judskou roklí voda poteče. Z Hospodinova domu pramen vyrazí a zavlaží akátové údolí. Juda bude trvat na věky a Jeruzalém po všechna pokolení. To zní jako naplnění smlouvy mezi Bohem a Izraelem. Zmínka o pramenu vytékajícím z Hospodinova domu nám také tento obraz spojuje s Ezechielovým viděním řeky, která vytéká z Božího chrámu a oživí mrtvé moře. Akátové údolí zde symbolizuje pustinu nebo poušť, kterou pramen vyvěrající z chrámu oživí. Tak jako v Ezechielovi řeka oživuje mrtvé moře. Kniha Joel tedy předpovídá záchranu Izraele, ke které dojde za těžkých podmínek. Vrací nám tak do Božích plánů opět fyzické potomky Abrahama. Apoštol Pavel nás učí, že Bůh na ně ani po odmítnutí Krista nezapomněl. Vrátí se k nim, aby splnil svůj slib, kdysi daný Abrahamovi. Budou ve své zemi, Bůh bude jejich Bohem a oni budou jeho lidem. Pavel o tom napsal. Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy, jak nepopsatelné jsou jeho cesty.

Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně a autor pořadu Bible Guide, dnes dokončil knihu Joel. Zítra v 8 ráno otevře knihu Amos.

Slyšeli jste, že bylo řečeno, nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však vám pravím, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo svého bratra znevažuje, bude vydán radě. Kdo svého bratra zatracuje, bude vydán ohnivému peklu. Slyšeli jste, že bylo řečeno, budeš milovat svého blížního a nenávidět svého nepřítele. Já však vám pravím, milujte své nepřítele.

0: Odpouštěj!
1: První pořad a první písnička dnešního večera za námi. Podívejme se na to, co nás bude čekat dále. Štafeta přináší pokračování minisérie o zakládání dětského oddílu. Po půl sedmé se zaměříme na propagaci, nábor dětí a přípravu první schůzky. Skautský vedoucí a kazatel církve bratrské Jakub Mrázek sdílí v rozhovoru se Sárou Zončovou praktické tipy, jak oslovit rodiče i děti, vytvořit dlouhodobý plán a udržet oddíl funkční. O půl sedmé štafeta. Čas pro krátkou večerní pohádku nastane ve 7:45. S Lídou Matuškovou otevřeme knížku Dany Navrátilové Pohádky do postýlky. V kanafásku nás čekají kouzelné klíče. Intimita, vášeň, oddanost. Tři komponenty lásky. V rámci relace Nejen chlebem se kazatel Jaroslav Pokorný zaměří v 19:45 na prostřední z nich, tedy vášeň. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho ke třetí kapitole knihy Genesis uslyšíte 15 minut po 8 večerní v pořadu Světem Bible. Mezi 21. a 22. pohovka, kde bude hostem Kristýny Exnerové Adam Bubik, bude mimo jiné mluvit i o vzniku alba České chvály. Ve čtení na pokračování nás dnes čeká závěr první části knihy Evy a Pavla Dolejších Plavčík Žán ve 22:15. A od 23. hodiny zní doteky. Kotva do bouří života je název dvoudílné minisérie. Dnes uslyšíme první část. Tolik nabídka k poslechu pro dnešní večer, ať už s námi strávíte jen pár chvil nebo dlouhé hodiny, ať je vám s Rádiem 7 moc dobře.

Máme 12. října a pokud byste se podívali do kalendáře, našli byste tam jméno Marcel. Svátek dnes má Marcel. Jméno Marcel pochází z latinského Marcellus, což je zdrobnělina jména Markus. Jazykovědci toto jméno překládají jako malý bojovník.

jako David tančit, jak Pavel výrobní, jak síla zpívat ze všech sil a být svobodný. Nebojím se ohně, nespálí kůži mou, mám Boha jak Šadrák, Mešak a Abednego. Jako Mojžíš projdu, hory se rozdělí, uvidím zemi zaslíbenou, konec otroctví. I když strach se

Pondělní večer se blíží k 6:30, čeká nás pořad štafeta. Jak založit skautský oddíl? Na praktický postup si posvítíme za pár minut.

0: sboru CB3 Ostrava. Kuba ve své církvi založil oddíl 8. Tomu ale nestačilo a založil pak další oddíl pro Světlušky a Vlčata Rosu. Je tedy v zakládání nových oddílů už úplně zběhlý. Ahoj, Kubo.
1: Ahoj, Sáro.
0: Na úvod se tě zeptám, abychom tě lépe poznali. Odkud čerpáš? Máš nějaké místo v přírodě nebo nějaký svůj zdroj, odkud bereš sílu a inspiraci?
1: Mám své oblíbená místa v přírodě, kam se vracím a mám pocit, že vždycky je svět pořádku, když se tam odstnu, že mám tak nějak jako v pohodě ten svůj život. A protože žiju v Ostravě, tak by si možná řekla, že kde to tak asi jako může být, ale já žiju kousek pod Landekem, takový krásný kopec se starým lesem u Odry a třeba kolem Odry mám svou oblíbenou trasu, kde když si jdu projít nebo i do toho lesa, ve kterém jsem prakticky vyrostl, tak je to pro mě vždycky takové občerstvení a dobití baterek.
0: Děkuju. A teď, když už se podíváme na to zakládání oddílu, tak jsme se bavili o tom, že je dobré s tím začít v lednu, o tom, co konkrétně byste měli dělat, se dozvíte v tom prvním díle. A teďka už jsme dorazili v našem časovém harmonogramu do, dejme tomu, června. A je zapotřebí začít nějakou propagaci, aby lidi věděli, že zakládáme úžasný klub a oddíl a že by se tam určitě měli přijít podívat. Jak správně propagovat jeho vznik?
1: To si dobře řekla, že jsme v červnu a to je opravdu ten nejvyšší čas začít s propagací, rozhodně to nenechávat na září, protože v září už rodiče a děti plánují všechny své ostatní kroužky a zušky a aktivity, takže je dobré už v tom červnu mít připravené letáčky, mít připravené webové stránky a vlastně tu informaci šířit mezi děti a rodiče, tak aby oni mohli už potom v tom září, když ten školní rok se rozbíhá, mít v hlavě to, aha, je tady nějaký nový oddíl, to určitě musíme zkusit, tak si pohlídáme, ať na to máme čas. Myslím, že taky dobré si uvědomit, že vlastně to téma není jenom pro děti, ale je dost hodně pro rodiče. Jim záleží na tom, kam vlastně děti chodí a co jim to přinese. Tak proto je dobré taky těm rodičům dostat všechny ty skvělé výhody toho, když jejich dítě bude chodit právě do tvého oddílu, protože oddíl skautský a třeba i ten neskautský může posilovat odolnost toho dítěte, jako samostatnost, spolupráci, naučí se tam děti poradit si v nejrůznějších životních situacích. A to jsou věci, které se ve škole ani na sociálních sítích úplně tak nenaučí. Takže tohle dostat těm rodičům je skvělý způsob, jak propagovat vznik takového oddílu.
0: A abychom teda tuhle informaci dostali k těm rodičům i dětem, tak jaké kanály komunikace jsou nejefektivnější?
1: Tak já myslím, že ten první kanál je ten osobní kanál. Můžeš začít ve sboru, v tom společenství, do kterého chodíš a kde chceš ten oddíl založit. A už jsme se bavili v minulém díle o tom, že je potřeba udělat nějakou analýzu, vést nějaký rozhovor s lidmi, získat je pro ně. Tak to je vlastně už první fáze, kdy získávám rodiče, aby si řekli, wow, tak tohle chci, aby moje dítě zažilo, aby bylo součástí takového nově vznikajícího se oddílu. A pokud ty rodiče tak to získáme, tak oni určitě rádi své děti pozbudí, aby byli toho součástí. A to je výborný začátek. Když získáme děti v tom našem společenství nějaké, tak je úplně přirozené, že ten další okruh jsou jejich kamarádi. Jejich kamarádi, spolužáci, mít takto otevřený oddíl si myslím, že jako velmi zdravé. Nám se třeba podařilo, že jsme měli třeba 2-3 děti z jedné třídy nebo z jedné školy, a dá se potom na takové škole udělat jako nábor a je mnohem snazší zase získat další zájemce do toho oddílu, pokud už tam jeden, dva členové toho oddílu jsou nebo ti, kteří o tom uvažují. A i když se to třeba nemusí povést hned, tak věřím tomu, že pokud ten oddíl bude fungovat dobře, tak po roce se to stejně rozkřikne a nabalí se to jako sněhová koule a ty děti přijdou.
0: Když takhle komunikujeme a oslovujeme s lidmi, tak je dobré, abychom je mohli odkázat na jedno místo, které jsou často webové stránky, kde máme nějaké informace o našem oddíle. Tak co všechno by měl takový dobrý web obsahovat?
1: Já myslím, že úplně nejdůležitější je si uvědomit, kdo je čtenářem takového webu. Určitě to nebudou vedoucí oddílu, dokonce to ani nebudou děti, ale budou to právě rodiče. Takže vžít se do kůže těch rodičů, že když se na ten web podívají, tak si řeknou, jo, tam chci, aby moje dítě chodilo.

0: A neměl by tam asi být milion různých drobností, ale to důležité by tam mělo být. Název oddílu. Jaká je vlastně činnost toho oddílu? Napsat, že jsme křesťanský oddíl. Ne drobným písmem jde na konci, ale to měla by být jedna z prvních věcí, která tam je srozumitelně a jasně napsaná. Kde se oddíl schází, adresa, mapa a kdo oddíl vede? Já se vždycky strašně rád dívám na našem webu na ty medailonky vedoucích a rádců, krásné fotky a třeba je tam i napsáno, co dělají rádi. Takže když si rodič klikne na ty webové stránky, tak vlastně má nějakou představu o tom, jak lidi potom s tím dítětem jsou v tom oddíle. Důležité je, aby tam byl kalendář akcí, ať můžou rodiče plánovat, třeba i letní prázdniny, takže hodně dopředu. Je dobré tam mít informaci, kolik to stojí chodit do oddílu. Výborné, když jsou tam nějaké fotky z akcí, dobré fotky dělají dobrou reklamu, špatné fotky špatnou reklamu, takže si dát záležet, aby to byly fotky, které opravdu vystihnou ten oddíl a tu atmosféru, kterou máme v tom oddíle. A je taky praktické tam mít nějaký odkaz na přihlášku, třeba formou Google Forms stačí.
1: Taky už jsi zmínil, že u vás v oddíle děláte nábor ve škole, že tam přijdete. Tak jak takový nábor vypadá, jak si ty děti opravdu získáte a upoutáte tu jejich pozornost?
0: My se zaměřujeme na školy, kam už nějaké děti chodí, které jsou součástí oddílu, ale možná, že ještě ten oddíl nemáte nebo nejsou takové děti, ale máte třeba ve sboru někoho, kdo učí na nějaké škole. Je to vždycky výhoda, když na té škole je někdo, kdo vlastně může jako potvrdit nebo potrhnout nějakou vaši důvěryhodnost. Takže bych úplně nechodil po školách plošně, ale vybral si to, kde to dává nějaký jako větší smysl se zaměřit na tu školu. V červnu je dobré si domluvit s vedením školy, jak by takový nábor mohl vypadat. Může se ti stát, že na té škole třeba chodí nějaký jiný oddíl na nábor, tak úplně v rámci vzájmu dobrých vztahů asi nemá smysl někde vytvářet nějakou konkurenci, ale pokud na to ta škola kývne, tak už v červnu můžeme hodit na tu školu nějak letáčky na nástěnku nebo se můžou rozdat ve třídě. Samozřejmě je potřeba být už hotový ten web s tou přihláškou. A když to škola umožní, tak nejlépe v prvním týdnu v září navštívit školu, buď vám umožní ředitel projít jednotlivé třídy, nebo třeba je svolat do tělocvičny, ale mít tam krátký, několikaminutový, zajímavý, zábavný, rychlý, dynamický program s nějakou hrou, kvízem, kde můžete představit, jak to v tom oddíle vypadá, co tam můžete zažít, co ti to může dát a vzít sebou letáčky a rozdat mezi dětmi. Ještě co je super, vzít sebou nějakého nadšeného člena oddílu. To je jako nejlepší reklama na oddíle nadšené dítě a nadšení vedoucí plodí nadšené děti, tak když tam může někdo takový být, tak to bude fungovat.
1: Tak teď už jsme si zajistili spoustu nadšených dětí do našeho oddílu nebo klubu. Samozřejmě s nima chceme dělat různé aktivity potom v dalším školním roce. A musíme se teda vytvořit nějaký plán, že jo, co nás čeká. Tak jak můžeme při takovém dlouhodobém plánování postupovat?
0: To je dobré mít plán. Kdo je připraven, není zaskočen. Je dobré mít plán aspoň na první pololetí. Ideálně na celý školní rok, protože energie většinou během školního roku nepřibývá a ubývá. A zvláště té druhé půlce ti udělá velkou radost všechno, co už máš připravené. A dobrý plán ti pomůže udržet drive a směr.
1: Jak si tedy takový dobrý plán můžeme vytvořit konkrétně?
0: Plán vždycky by měl vycházet z toho, jaké cíle si stanovila na začátku. Jo? To je na té výchozí analýze. Vždycky by měly být první cíle a potom plán, ne naopak, protože pak nevíme vlastně, čeho chceme dosáhnout. Takže je dobré si říct, co chci v tom daném pololetí nebo tom daném školním roce, aby se děti naučili, jaké principy, jaké znalosti, aby se dozvěděli, jaké dovednosti se naučili, co chci třeba, aby se stalo ve vztazích mezi těmi dětmi. A velkým pomocníkem třeba pro nás jako v rámci té skautské výchovné metody jsou nováček a stezka, kde je spousta úkolů a zajímavých podnětů, na čem se dá s dětmi pracovat. Takže vím, co chci naučit, Potom, jak k tomu použijí formu a aktivity, to znamená nějaký plán výprav, schůzek, budeme dělat tábor, nebudeme dělat tábor, chceme používat hry, divadlo, nějaké výtvarné činnosti, můžeme třeba naplánovat nějakou veřejně prospěšnou aktivitu, třeba tříkrálovou sbírku nebo uklidíme Česko, což jsou výborné jako nástroje, které se děti hodně naučí. Je dobré si taky vlastně říct, jak bude vypadat schůzka. No, co by na ní nemělo chybět. Od zahajovacího rituálu až po úklid, to je taky dobrý rituál, úklid po schůzce. A mít plán, jak se často bude setkávat rada a třeba taky to, jak vlastně se vzdělávají rádci a vedoucí. Je dobré, když ten člověk, ten plán mám hotový, tak se pak podívat zase na tu třeba skautskou výchovnou metodu a podívat se, aha, tohle mi chybí, tedy by mohl přidat, ubrat, ať to mám pěkně vyvážené.
1: To znamená, že si vlastně můžeme vytvořit takovou tabulku s jednotlivými daty a ke každému datu schůzky, co nás bude čekat, jaké máme téma na tu schůzku a kdy jsou i rady třeba.
0: Je dobré, když té tabulce je třeba to nějaká hlavní myšlenka nebo nějaký princip, který chci přidat těm dětem, protože to je vlastně jako to nejdůležitější. To je vlastně zase nějaký cíl té konkrétní schůzky a potom teda ty hry, které by měly vlastně podporovat jako dosažení toho cíle. I písničky můžou k tomu třeba sloužit.
1: Je právě fajn činou takové propojené v nějakém takovém symbolickém rámci, a i možná na nějakou delší dobu a právě občas si můžeme udělat i třeba téma, stanovit si na nějaké období nějaké téma, tak máš nějaké třeba tipy na témata, které si můžeme dát na třeba více měsíců, ve kterém duchu se potáhnou ty schůzky?
0: Když jsme začínali s oddílem prvním i tím druhým, tak nám vlastně strašně hodně pomohly ta témata, která jsou vlastně obsažena ve skautském slibu. Potažmo ve skautském zákoně. Skauti mají svůj slib, i světlušky mají svůj slib a my jsme postupně vlastně mluvili o jednotlivých těch frázích, o jednotlivých těch bodech toho slibu a to bylo samozřejmě doplněno vhodnými aktivitami a hrami a byl to pro nás takový výborný pomocník, který nás vedl v tom prvním pololetí. Hodně proto může pomoct taky nováček nebo stezka, ale dají se samozřejmě volit i témata, jako mimo tady tyhle skautské rámce. Mně přijde do začátku dobré, když chci dělat křesťanský oddíl, třeba Ježíšova podobenství, které jsou velmi krásně stvárnitelné a mají v sobě jako silnou zprávu, kterou v sobě nesou. Nebo třeba to můžou být písničky. Může každá zkuska být věnovaná nějaké písničce, která v sobě skrývá taky nějaký příběh nebo nějaké ponaučení, nějaké podobenství a to nejenom křesťanské písně, ale i sekulární. A samozřejmě, když jsou Vánoce, tak využijeme toho, že jsou Vánoce, nebo třeba když je nějaký svátek, třeba 17. listopadu, taky se dá využít jako téma a vlastně reagovat na to, co se žije tady a teď.

0: Dnes se skautským vedoucím a kazatelem Jakubem Mrázkem bavíme o tom, jak založit klub nebo oddíl od nuly. Teď už se blížíme do závěrečné fáze plánu. Jak vypadá první schůzka? Kubo, co je cílem první schůzky a jak toho můžeme dosáhnout?
1: No, první schůzka je především vždycky velmi napínavá, kdy čekáte, jestli teda vůbec někdo přijde. To už asi v tu chvíli neovlivníš, jako jestli někdo přijde nebo ne, ale ovlivníš to, jestli přijde i po druhé. Takže cílem první schůzky je, aby to dítě se tam cítilo tak dobře a bylo tak nadšené, že přijde po druhé znovu. Proto je potřeba první schůzce věnovat fakt velkou pozornost a nebát se jako fakt vytáhnout ty nejsilnější zbraně, které máte, ty nejlepší hry, nejzábavnější činnosti a písničky a vlastně udělat program, který bude mít drive, který bude mít spát a který si ty děti jako budou pamatovat, protože pravděpodobně to pro ně bude opravdu schůzka, která se jim vtiskne hodně do paměti.
0: Myslíš, že má smysl na první schůzku zvat i rodiče?
1: Já myslím, že určitě, že rodiče jsou součástí té práce jako s oddílem. A myslím, že i když toho možná ne všichni využijí, tak minimálně tím komunikujeme, že jsme otevření, že vlastně je ten oddíl transparentní a oni tam přístup mají. Takže pokud chceme být důvěryhodní, tak si myslím, že to je dobrý nápad. Jako říct, přijďte se podívat, první schůzka, ať víte, kam to vaše dítě chodí. A rodiče budou jako se koukat. Myslím, že nutné je nějak jako zapojovat do toho. To si myslím, že by je mohlo vyděsit. Oni si spíš popovídají mezi sebou a po očku budou sledovat, jak to ty děti baví a nejvíc se budou dívat na to, jaká je ta reakce, když ty děti jako pak odchází a co říkají a jak se usmívají nebo neusmívají.
0: A jak můžeme vytvořit atmosféru přijetí a nadšení?
1: Nadšení způsobí asi hry, ale myslím si, že opravdu je fakt důležité to, na co se ptala první, a to je to přijetí. Myslím, že je důležité, abych jsme opravdu vnímali, že jde o ty děti a nejde o ten program. To znamená, že ty děti vnímali, měli oni osobní zájem všimnout si třeba toho, že nějaké dítě zůstává někde bokem. Zeptat se na jméno, pamatovat si jména, oslovovat jménem, seznamovat třeba děti mezi sebou navzájem. Tomu se dají taky použít dobré hry, které jsou na seznamování, na pamatování jmén. A myslím, že jako výborné třeba zvláště tu první schůzku končit něčím, jak je takovým cliffhangerem, jo? Že ty děti vlastně na konci už se rozvíjí a příště budeme, až přijdete, tak budeme mít velkou výpravu a budeme hledat táborový odznak třeba. Jo, tak my jsme takhle měli jako velkou hru a děti hledali, nevěděli, co hledají, ale našli jsme tam naši oddílovou lucernu a oddílové šátky a já si taky na to pamatuju do teďka a děti taky, takže to je potom motivuje přijít na další schůzku.
0: A co, když se dostaneme do situace, kdy na první schůzku přijde méně dětí, než jsme čekali?
1: No tak záleží, jaké máš očekávání. Já si myslím, že třeba 6 dětí už je počet, s kterým se dá pracovat. Je taková jako malá družina, která může mít jako pěknou dynamiku společně s vedoucím, s rádcem, ale může se stát, že třeba nemám ani těch 6 dětí. A možná je dobré se jako vrátit na začátek toho procesu, jestli jsme nepřehledli nějaké důležité signály, které jsme nezohlednili a proto jsme začali něco, co třeba ještě není proto ten správný čas. Je potřeba využít ten další rok a modlit se, vyhlížet, přemýšlet, vést ty rozhovory. Myslím si, že může taky být třeba to příležitost zamyslet se, jestli nemáme oslovit mladší děti. Ono je obecně snazší získat do oddělu mladší děti než starší. Pokud začneš se světluškama a vlčatama, tak se ti asi ten oddíl relativně snadno jako naplní. A to může být cesta. A pokud to nejde ani tak, tak já jsem zažil v podstatě věci, které má akce, které si myslím, že v konečném důsledku pomohly i vzniku jako toho našeho oddílu Osma a potažmu Rosa. A jedna z nich byla to, že jsme dělali nějaké třeba jednodenní výlety nebo třeba i víkendovky jako celá rodina. A domluvili se dvě rodiny a pozvali jsme každý jeden, dvě další rodiny z našich přátel a najednou nás bylo jako 20, 25 dospělí, děti různých věkových kategorií. Ale zažili jsme spolu jako skvělý čas a vznikaly tam přátelství, kolem kterých se později dalo jako poměrně snadno nabalovat oddíl. Takže když budeme otevření nejenom pro tu naší konkrétní věkovou skupinu, ale pro všechny generace, tak můžeme získat lepší podmínky pro takový začátek.
0: Tak dejme tomu, že první schůzka byla úspěšná, máme spoustu dětí a chceme teďka nějak dlouhodobě fungovat a daří se nám to. Po nějaké době dojdeme do bodu, kdy je dobré udělat nějakou reflexi, kterou jsi i zmínil v tom vlastně návodu, jak vytvořit díl. Tak k čemu je taková reflexe dobrá?
1: My se snažíme si dělat takovou krátkou reflexi po každé schůzce, což je jako skvělé, protože je jednoduché udělat schůzku a pak se jako nepoučit z toho, co se nám povedlo. A vždycky, když se něco povede, tak je důvod to oslovit, pojmenovat, poděkovat, pochválit toho, kdo co udělal dobrého. Je to velké pozbuzení, díky kterému rostou vedoucí i rádci. Ale taky samozřejmě si třeba říct, hele, příště potřebujeme třeba do něčeho dát víc energie, nebo tohle se nám nepovedlo, proč, co byla příčina, jak ji můžeme změnit, jak si můžeme dát více podpory pro to, aby jsme v tom, jak děláme ty schůzky, v tom, jak pracujeme s dětmi, rostli a nestagnovali, protože stagnace vlastně neexistuje, to je pak vždycky úpadek. Takže reflexe nám pomáhá vlastně udržet kvalitu, drive a taky nám může jako růst.
0: Tak určitě nám pomáhají tyhle průběžné reflexe po každé schůzce, ale asi je taky fajn po nějaké době vlastně zkontrolovat, jestli jsme naplnili ty původní cíle, že jo? Tak jak může takové ohlednutí a kontrola vlastně vypadat, jak se můžeme sejít jako tým?
1: Já myslím, že pokud začínáš jako s novým oddílem, tak je dobré už třeba, začneme v září, tak třeba po Vánocích, nebo možná i před Vánocemi už si sednout, máme za sebou 3, 3,5 měsíce a vlastně položit si jako klíčové otázky a zhodnotit teda to, co se stalo za tu dobu s takovým jako určitým nadhledem, jestli ty cíle, které jsme si na začátku dali, jestli se nám je daří naplňovat, jestli se členové týmu cítí dobře v té roli, jestli jako tým fungujeme tak, jak se nám líbí, jestli není třeba někdo přetížený a naopak třeba někdo neplní své úkoly, jestli nás to baví. A je taky dobré si položit otázku, my jsme třeba v tom našem prvním oddíle rádcům řekli, hele, zkuste to do Vánoc a pak se můžete rozhodnout, aby to nebylo pro ně takové velké břemeno a tam byla ta otázka, tak chceš pokračovat, chceš prodloužit ten svůj zavázek, dokdy jako jsi ochoten nebo se můžeš zavázat, tak je dobré taky revidovat tady tyhle závazky vzájemné. Můžeme se bavit o tom dalším období, nějak upřesnit naše plány, taky je dobré získat nějakou zpětnou vazbu od dětí a od rodičů a ta nám poskytne taky jako skvělou příležitost k tomu se radovat z toho, co se povedlo a směle pokračovat dál.
0: V tenhle moment, když si takhle společně sedneme, tak jsme vlastně zjistili, že jsme úspěšně založili oddíl a že už to všechno funguje, snad teda. Tak pojďme se podívat opět na zhrnutí toho celého procesu, který nás čeká.
1: Začít je třeba v lednu, v únoru. Je potřeba si s vedením sboru ujasnit to, jestli opravdu chceme založit klub nebo skautský oddíl. A že to chceme udělat už tenhle školní rok nebo to nadcházející září. Získat si podporu, komunikovat s vedoucími ostatních služeb, které ve sboru pracují s dětmi a s mládeží. Seznámit s celou tou myšlenkou společenství, sbor, rodiče a kontaktovat Dorostovou unii, navázat spolupráci s mentorem, který nám pomůže.
0: V březnu bude zapotřebí sestavit tým a začít pracovat jako oddílová rada. Taky je dobré se rozhodnout, jestli půjdeme skautskou cestou a přihlásit vedoucí na vedoucák, což je školení pro to, jak být vedoucím, takové zážitkové.
1: No a v dubnu je první část vedoucáku, to je online, takže to je pěkně v teple z domova, ale chce to nějaký čas, že jo, 2 dny asi zhruba.
0: V květnu je potom dobré najít klubovnu a přihlásit poboční spolek u Dorostové unie.
1: No a v červnu je ta lepší část vedoucáku, praktická v přírodě. Jeden víkend tady tomu potřebujeme vyhradit. Je dobré taky už si stanovit den a čas schůzek, rozjet web, nebo mít už hotový letáček, plakát a propagovat, kde se dá.
0: V srpnu potom rádce čeká jejich zážitkové školení Rásovská, tak je dobré si stanovit cíl pro první rok a připravit konkrétní plán na první pololetí a zveřejnit data víkendových akcí a taky naplánovat případný nábor a první schůzky.
1: No a v září, hned první týden, udělat nábor na škole, pokud jsme se rozhodli, že potřebujeme takhle oslovit další děti a odstartovat činnost nového oddílu první oddílovou schůzkou.
0: V prosinci nebo lednu potom už stačí zhodnotit první pololetí, současný stav, stanovit cíle pro další pololetí a obnovit závazek vedoucích a rádců.
1: No a pokud náhodou plánujete dělat letní tábor stanovit, tak v únoru už byste měli vidět, že do toho jdete, mít termín, místo, rozjet přípravy tábora.
0: Když se na to člověk takhle dívá, je jasné, že ho na této cestě čeká spoustu dobrodružství, ale taky práce. Tak Kubo, jaký v tom vidíš ty smysl?
1: Já v tom vidím velký smysl, protože je to společná cesta a není to pro mě jenom cesta jako těch dětí, a jako my a oni, ale naše společná. Všichni v tom rosteme, i já v tom rostu. I já díky tomu rostu zažíváme zkušenosti s Bohem. Je to pro mě jako když postavím loď a vydám se na širé moře. Tohle udělá jenom člověk, který touží po dálkách, ale jenom na širém moři může člověk zažít ty zkušenosti, kdy je závislý na Pánu Bohu, kdy vidí jeho velké věci, které dělá. Jenom tam prostě můžu zažít to, co v přístavě nezažiješ. A protože skrze zkušenosti rosteme, tak mi to dává veliký smysl.
0: Děkuji za zkušenosti Jakuba Mrázka, které dneska tady s námi sdílel. A od mikrofonu se s vámi loučí Sára Zončová.
1: Mějte se pěkně, ať se vám daří.

0: Pořad Štafeta vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Ve čtvrtek v 11 hodin a 15 minut nás čeká pokračování série Jak založit skautský oddíl a čeká nás příběh Tomáše a oddílu Poutníci. Jak takové založení prožívali oni? O tom ve čtvrtek v 11.15.
1: www.radio7.cz Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, archiv pořadů ke stažení a mnoho dalšího. 3x2tv.radio7.cz

Pondělním večeru 12. října posloucháte Rádio 7. U mikrofonu je Broňa Procházková. Máme krátce po 19. hodině. Kdybych měla v rychlosti říci, co nás čeká v čase do 20., pak bych řekla, že nás čekají kouzelné klíče a vášeň. V 19.15 budeme v Kanafásku číst z knihy Dany Navrátilové pohádky do postýlky nejen dětem, a to část s názvem Kouzelné klíče. A v 19.45 se Jaroslav Pokorný v pořadu Nejen chlebem zaměří na druhou komponentu lásky, vášeň. Příjemný čas s Rádiem 7.

a vzepři se pochybám. Povstaň z prachu a věř mému slovu jako Abraham. Povstaň z prachu a věř mému slovu jako Abraham.

Není to princ nebo král, přesto v zámku často stál. Proč mi nikdo nevěří? Bydlí v zámku u dveří. Co je to? Určitě jste děti uhodli, že je to klíč. Ano, je to klíč. Klíč je zajímavá věc. Je malý a přesto dovede odemknout velké dveře a zpřístupnit prostor za nimi. Má na sobě takové zoubky a ty jasně říkají, k jakým dveřím se hodí a k jakým ne. Klíče se objeví i v dnešním večerním kanafáskovém vyprávění. Obyčejné rozhodně nebudou. Příběh napsala Dana Navrátilová, čte Lída Matušková.

Už jste někdy měli své tajné přání? Stelinka ano a mohla by vám o tom vyprávět. To bylo tak. Sluníčko se klonilo k západu a Stelinka byla se svými kamarády venku na louce a bylo jim spolu báječně. Myslím, že to byl Viktor, kdo najednou prohodil. Mít tak klíček od tajných dveří, které bych otevřel a našel tam, co bych si přál, to by byla paráda. Ostatní děti se k tomu okamžitě přidali. Olinka se při té představě jen slastně usmívala a v tom padl její pohled do trávy. Přímo před ní ležel svazek klíčů. Každý klíč byl úplně jiný. Olinka se ke klíčům sklonila a ten největší uchopila. V tom se rozpadl kroužek, který držel klíče pohromadě, děti se ke klíčům seběhly a každý si vzal jeden. Na Kamilku zůstal ten nejmenší a ještě ke všemu trošku rezavý. Smutně se podívala po ostatních. Peťka měla vždycky radost, když mohla někoho potěšit. Teď Kamilce ukázala svůj klíč a nabídla, že si ho s ní vymění. Kamilka se hned rozzářila jako sluníčko. Ale co s nimi uděláme? Ptal se vždy praktický Honza. No přece, najdeme k ním správné dveře. Určitě to budou dveře do našich tajných přání, smál se Jirka. Každý si odnesl svůj klíč domů. Jen tak z legrace. V noci se ale děly podivnosti. Každému se zdál zvláštní sen.

Viktor, který toužil vždycky být bohatý, zjistil, že jeho klíč patří k obrovské, luxusní vile. Bylo tam všechno, co si jen mohl přát. Hopnul do veliké postele, pustil si film, z ledničky donesl dortík a náramně si to užíval. Za chvíli ho to ale přestalo bavit. Proběhl celou vilou a nikde nikdo. To přece není možné. Dveře ven byly ale zamčené. Viktor zatoužil utéct z té luxusní klece. To Jirka na tom byl úplně jinak. Vždycky chtěl být policista a teď zjistil, že jeho klíč patří k poutům. Ocitnul se před velikou jachtou, ve které svítila všechna světla a majitel si vůbec nevšiml, že se právě přes zábradlí přehoupl temný stín. Naštěstí byl blízko Jirka, a než se zloděj vzpamatoval, měl na rukou pouta. Šup s ním do vězení, zaradoval se Jirka. A tak to šlo pořád dokola. Svět byl plný těch moc bohatých a na druhé straně těch, kteří jim to záviděli. Jirka byl po čase nespokojený. To přece nejde, tohle mě nebaví. Nebylo by lepší lidem nějak pomoct, aby si nemuseli závidět? No jo, ale jak? A v tom se probudil. Honza, ten zůstal v úžasu stát, když zjistil, že jeho klíček patří k naprosto fantastickému autu. Byla to závodnička, ale takovou nikdo ještě neviděl. Ta snad vyhraje všechno sama. Honza do ní naskočil a svět se proměnil v jednu velikou šmouhu, jak se tím světem Honza řítil. Už z dálky viděl vytřeštěné oči každého, koho míjel. Chvíli si to parádně užíval, ale pak zjistil, že auto přece jenom jednu chybu má. Nejde zastavit. Kamelčin klíč byl od skříně snů. Byly v ní šperky zdobené vzácnými drahokamy, šaty, halenky, plavky, kaloty, bundy, prostě dokonalá módní přehlídka. Kamelce všechno ohromně slušelo. Každý ji obdivoval. Najednou byla top modelka světových módních časopisů. Jenomže pak si vzala své oblíbené tričko a rifle a každý se jí smál. Najednou zjistila, že nechce každý den trávit spoustu hodin před zrcadlem, aby se pak na chvilku všem ukázala a aby všichni žasli nad její krásou. A jak se vedlo Olince? Ta byla ukrutánsky zvědavá a právě její klíček, ten měl zvláštní moc. Otevíral lidská srdce. Olinka se drze vloupala do každého srdce, které potkala. Za chvíli byla ale neskutečně zděšená. Ona totiž vždycky úplně dole v každém srdci uviděla to, co lidé chtějí schovat. Nebudete mi věřit, nikdy to nebylo nic pěkného. A když se pak koukla do zrcadla, otevřel se jí pohled i do jejího srdíčka. No jejda, tam byl ale nepořádek. Stelinka dlouho nevěděla, k čemu ten její klíček patří. Pak objevila dveře od veliké knihovny. Teď budu nejmoudřejší ze všech lidí na světě, pomyslela si. Určitě dostanu i Nobelovu cenu a budu slavná. Jenže čtením získala vědomosti, ale ne moudrost. Pořád jen papouškovala, co v knihách přečetla, že prostě ani neměla čas sama něco vymyslet. A tak jen seděla nad moudrými knihami a mračila se a mračila. Peťka, ta, co si vyměnila ten úplně obyčejný rezavý klíček, vůbec nečekala, že by k němu našla nějaký zámek. A přece, byla to malá truhlička. Zámek měla celý rezavý, ale otevřít šel. Tak a je to. V truhličce ležel malý kousek papíru a na něm bylo napsáno: přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. Peťka se rozesmála. To je přece dobrá rada. Když se ráno probudila, říkala si, kdo ta slova asi řekl a komu a proč, a vydala se pátrat. Poradíte jí? Peťka
Je totiž blízko tomu nejúžasnějšímu tajemství a těm nejkouzelnějším dveřím ze všech nejkouzelnějších dveří na světě.

Tak co? Víte, kdo řekl ona slova? Máme je zapsána v Lukášově evangeliu v 6. kapitole v Bibli. Řekl je Pán Ježíš. On sám se označil za dveře do nebeského království. On nám odemyká přístup k Bohu. Je jako heslo na mobilu nebo u počítače. Bez něj se tam nedostaneme. Proto bychom Ježíše ve svém životě minout neměli. Ale to určitě děti víte, že? Z knížky Dany Navrátilové Pohádky do postýlky četla Lída Matušková. Dnešní kanafásek končí, ten další je tu opět zítra v 19 hodin a 15 minut. Čeká nás část s názvem Krkavčí máma.

0: pondělním večeru se nám přiblížila polovina 7. hodiny. Ve 7:15 relace Nejen chlebem s Jaroslavem Pokorným, který se zaměří na vášeň, druhou komponentu lásky. A ve 20:15 se projdeme světem Bible, konkrétně knihou Genesis, 3. kapitolou.
1: Každý den svádíš boj,

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.
3: Jesus, you are the greatest gift, the greatest gift of all. Sing it with me.

Intimita, vášeň, oddanost. To jsou tři komponenty lásky. V pořadu Nejen chlebem se kazatel Jaroslav Pokorný zaměří za okamžik na prostřední z nich, tedy vášeň.

těchto týdnech se zabýváme třemi komponenty lásky. Minule byla řeč o intimitě či důvěrnosti, která je klíčová pro vytváření přátelského vztahu, ať už je to v manželství nebo v jiných blízkých vztazích. V příběhu, kterým jsem celé téma začínal, tuto komponentu představovala Ingrid, se kterou si princ hledající svou nevěstu mohl dlouho povídat, vzájemně se poznávat a otevírat srdce. To bylo princi velmi sympatické a příjemné. Byla tam ale i její starší sestra Vanda, která byla krásná, plná emocí a někdy bláznivých nápadů, a ta v princi probouzela cosi, co jej velmi lákalo. Tady jsme u druhé komponenty lásky, kterou je vášeň. Vášeň představuje emoční a motivační stranu lásky, její romantický rozměr. Často přináší touhu po tělesných projevech, počínaje dotykem nebo obětím. V biblické starozákonní knize Píseň písní v první kapitole 15. a 16. verši takto navzájem dva zamilovaní opěvují krásu toho druhého. Ach, jak si krásná, lásko má, ach, jak krásná, oči máš jako holubičky, ach, jak jsi krásný, milý můj, jak si líbezný. Právě krása je něčím, co Bůh vložil do svého stvoření, aby to ukazovalo na něho samotného, od něhož všechna krása pochází. A boží krása, z níž něco vidíme v milovaném člověku, nás k tomu člověku přitahuje, láká a probouzí vášeň. Ve stejné biblické knize Píseň písní ve 4. kapitole 9. verši říká dokonce Šalomoun své milé: Srdce mé zajalas, má drahá nevěsto, srdce mé zajalas jediným pohledem, řetízkem jediným na hrdle svém. Stupeň vášně, kterou Šalomoun u sebe vnímá, vyjadřuje termínem zajaté srdce, což by se dalo přiložit i slovy být připraven o rozum a smysly. Autor textu říká, že se to stalo jediným pohledem, to znamená, že to šlo přes smysly. Právě naše smysly, hlavně zrak, ale i sluch a další, jsou klíčovou branou, kterou můžeme vnímat krásu. Vášeň je tou komponentou lásky, která se v mezilidských vztazích má v plné míře projevovat jen v manželství a je spojena se sexualitou. V dnešní době je svět zaplaven erotikou a sexem, jak to vidíme v mnohých reklamách, filmech, časopisech i na internetu. To vše útočí na naši mysl, která je nakonec tím nejdůležitějším zdrojem sexu. Právě tam se rodí představy, které nás sexuálně vzrušují, ať už to zůstane v rámci naší fantazie, nebo to vede k vyhledávání dalších podnětů, či případně i k fyzické realizaci. Často všechny tyto věci, a v mnohých případech oprávněně, považujeme jako křesťané za zlé, hříšné. Připomeňme si však, že sex samotný je skvělý stvořitelův vynález, o čemž třeba svědčí i biblická kniha Píseň písní, ze které jsme citovali minule i dnes. I když v této knize můžeme vidět v duchovní rovině popis vztahu lásky mezi Bohem a člověkem, je zapotřebí neminout přirozenou rovinu výkladu, kdy jde o erotickou milostnou báseň, zachycující intenzivní vztah zamilovanosti a lásky mezi mužem a ženou. Věřím, že ten nejdůležitější rozdíl v přístupu k sexu ve světě a u Boha je tento. V dnešní západní kultuře je obvykle sex vnímán jako zdroj potěšení, který často nemá souvislost s nějakým dlouhodobým vztahem. Nějaká dvojice lidí se potká, poslouží si navzájem v úvozovkách hezkou chvilkou a každý pokračuje dříve či později svou cestou. V sexu je pak vlastně druhý člověk jen nástrojem k mému vlastnímu potěšení. Jde o sebestřednou techniku. Stvořitel Bůh však zamýšlel sex jako důležitou součást dlouhodobého jedinečného vztahu v manželství. Sex může a má rozvíjet a prohlubovat tento vztah. Známý kazatel a autor knih Timothy Keller říká, že manželé mají být zároveň přáteli, o tom byla řeč v minulém zamyšlení,
a zároveň milenci. Na základě Božího slova bych chtěl ještě zmínit dvě skutečnosti, které jsou pro tento rozměr manželské lásky významné. Za prvé, manželství slouží i vzájemnému potěšení manželů. Přečtěme si ze starozákonní biblické knihy Přísloví z 5. kapitoly verše 15 až 19. Pij vodu z vlastní nádrže, vodu příštící ze tvé studnice. Mají tvé prameny téci na ulice, mají se náměstím hřinout řeky tvé. Tobě ať patří, jen tobě jedinému, nikomu cizímu je neponech. Požehnané ať je tvé zřídlo, v manželce svého mládí potěšení měj. Ta milostná láň, ta přelíbezná srna, jejími ňadry se stále opájej, v jejím milování se věčně utápěj. Tento text povzbuzuje k radosti z manželského vztahu, k uspokojení, dokonce k opojení. Zjevný důraz je na tělesnou stránku, zde konkrétně ženy, protože výrok oslovuje muže. A ta opojná radost, ke které biblický autor vybízí, má být dlouhodobá, dokonce trvalá. Někdy se ve světských romantických filmech opakuje fráze následuj své srdce. Ale Bible nás učí, že nemáme své srdce následovat, ale vést jej. A v tomto případě jej vést k novému potěšení a zalíbení z manželského partnera. Dnešní běžný pohled v našem světě soudí, že je pouze otázkou času, kdy se fyzická přitažlivost a vzrušení v dlouhodobém vztahu vytratí. Nicméně na základě biblického poselství tvrdíme, že i na sexuálním vztahu je možné pracovat a je třeba pracovat, například snahou o zvýšení citové intimity. K tomu může posloužit více kvalitního společného času, vyčištění případných nevyřešených věcí ve vztahu a podobně. A tato práce na sexuálním vztahu opět díky Boží milosti přinese návrat fyzické přitažlivosti. Druhá důležitá skutečnost týkající se vášně a sexuality v manželství je fakt, že jde o rozměr vztahu opravdu podstatný. Sexuálními projevy a zvláště pohlavním stykem se tělesně realizuje podstata manželství. Prohlubuje se propojení jednoho těla, o kterém mluví Bible od počátku, od stvoření prvního lidského páru. Když v Novém zákoně v prvním listu do Korintu píše apoštol Pavel o manželství, zmiňuje tam také v 7. kapitole verši 3 a 4 toto. Muž ať své ženě plní manželskou povinnost, stejně jako žena svému muži. Ženino tělo už nepatří jí, ale manželovi, stejně jako mužovo tělo už nepatří jemu, ale manželce. Doslova se zde píše, že muž i žena vládnou tělem toho druhého. Pohlavní styk má být vrcholným tělesným projevem vzájemného darování se muže a ženy v manželství. Na rozdíl od sebestřednosti sexu v pojetí dnešní západní kultury, sex zamýšlený jeho tvůrcem Bohem je o dávání sebe sama, o vycházení si naproti. A to vyžaduje splnit určité podmínky. Například, aby žena mohla dát sebe samu, musí se cítit v bezpečí, milovaná, výjimečná. K tomu může výrazně přispět, když muž jí projevuje něžnost. Milí přátelé, i když byla dnes v souvislosti s vášní řeč hlavně o manželství, emoční stránku lásky můžeme a máme rozvíjet i v dalších vztazích. Přijměte pár tipů. Za prvé, učme se naplňovat emocionální potřeby toho druhého podle toho, co on zejména potřebuje a co způsobuje, že se cítí milovaný. K tomu může dobře posloužit rozpoznání jeho takzvaných jazyků lásky. Doporučuji známý bestseller Garyho Chapmana Pět jazyků lásky. Tam je řeč o pěti základních způsobech, kterými lidé vnímají lásku od druhých a také ji druhým projevují. Jde o slova uznání, promyšlené dárky, tělesné doteky, kvalitní společný čas a praktickou pomoc. Každý z lidí má různou citlivost na způsoby projevování lásky a právě ten způsob, na který je nejvíce vnímavý, to je ten jeho jazyk lásky,
který vůči němu potřebujeme používat, aby se cítil milovaný. Za druhé, uskutečňujme a rozvíjejme v našem vztahu společné projekty, ať už je to v oblasti zábavy, práce, služby, zážitků a podobně. Za třetí, a to už se týká specificky manželství, vpusťme do vztahu více romantiky, zejména tím, že budeme záměrně opouštět naše stereotypy. A konkrétní úkol v této oblasti, zkuste nějakou takovou romantickou věc, která druhého mile překvapí, vymyslet a realizovat. Slůvko závěrem, láska je velikým božím darem, ale na každém z nás spočívá spoluzodpovědnost za naše vztahy. Já i ty jsme povoláni do našich vztahů investovat a na nich pracovat. K tomu, ať nám Bůh žehná.

Bylo 20 hodin, máme pondělí 12. října. Večerem na Rádiu 7 provází Broňa Procházková. První hřích Adama a Evy přinesl následky, se kterými se lidstvo potýká dodnes. Pořad Světem Bible nám ukáže, jaká byla lidská i boží reakce na toto provinění, kde se střídá zasloužený trest s nezaslouženou milostí. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho ke 3. kapitole knihy Genesis uslyšíte za 15 minut.

Příběhy v Bibli v knize Genesis, knize o počátku, tam nejsou zapsány jen kvůli tomu, abychom se dozvěděli, jak to tehdy bylo. A možná si tak trochu mohli říci, no toto tehdy vedli špatně, my kdybychom tam byli, to by dopadlo jinak. Kdepak? Ty příběhy jsou tam napsány, abychom zažili ono, při jejich čtení ono, ale to znám uvnitř sebe, to bytostně znám. Za okamžik se obrátíme v pořadu Světem Bible do knihy Genesis.

Na dramatický přelom v dějinách lidstva nahlédneme v pořadu Světem Bible ve výkladu teologa Johna Vernona McKeeho ke třetí kapitole knihy Genesis. Získáme tak vhled do okamžiku, kdy samotný Bůh jde vstříc chybujícímu člověku. Poodhalíme první proroctví o příchodu Spasitele, který otevírá věčný zápas mezi dobrem a zlem. Čte Pavel Vopalecký.

Milí posluchači, po několik pořadů se nyní věnujeme první knize Mojžíšově a párkrát jsme už nahlédli do její třetí kapitoly. Připomenu vám verš 6. a 7. a potom postupně pokročíme dále. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči. Poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Jak jsme si už posledně ukázali, počátek všech pokušení spočíval v tom, že člověk měl zapochybovat o Bohu, o Božím slovu. Sledujme tu satanovu metodu. Eva viděla za prvé, že strom plodí dobré ovoce, za druhé, že ten strom byl na pohled příjemný, za třetí, že byl žádoucí k nabití rozumnosti, nebo že sliboval vševědoucnost. Jakoby se tu satan postupně propracovával z vnějšku dovnitř, z oblasti na povrchu až do nitra. Zcela naopak si však počíná Bůh. Ten začíná přímo v lidském srdci. Náboženství často funguje jako vnější nátěr, ale Bůh nezačíná s náboženstvím, nezačíná s naukou o tom, co se smí a nesmí, ale začíná dotekem na srdce člověka. Začíná zjevením své lásky, v jejímž světle se pak nitro člověka ukáže ve své skutečné podobě. A tím vzniká touha po spasení, či raději touha po spasiteli. Křesťanství není náboženství, prohlašuje zřetelně náš učitel. A teď vám řeknu, v čem je rozdíl. Pravé křesťanství je všechno to, co je v Kristu. Existuje spousta různých náboženství, ale Pán Ježíš šel přímo ke zdroji, když prohlásil: musíte se narodit znovu. Farizeům, kteří působili navenek velice nábožným dojmem, Pán Ježíš řekl: vyčisťte především vnitřek nádoby, nebo ještě tvrději vyjádřeno, podobáte se obíleným hrobům, zvenčí mramor a květiny, ale uvnitř mrtvolný zápach a plno kostí mrtvých lidí. Jak barvitý obraz. Adam a Eva, místo toho, aby svůj hřích vyznali, si udělali ty svoje zástěrky z fíkových listů. Dovolím si poznamenat, že vlastně žádná nová móda, dodává ostentativně Maggie. Pokud jde o fíkové listy, lidé i dnes pořád chodí do kostelů a vykonávají své náboženské úkony a dělají dobré skutky a nevím co ještě. Místo toho, aby vyznali hřích, který je v jejich srdcích, a aby prostou důvěrou přijali Boží milost v Pánu Ježíši Kristu.

Ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka: kde jsi? Tolik podle ekumenického překladu citát 8. a 9. verše ve 3. kapitole 1. knihy Mojžíšovy. Hřích každého člověka oddělí od Boha. Adam ví, že je ztracen. Adam je ztracen a přesto se schovává. Je to Bůh, kdo Adama hledá. Nikoli Adam, který by hledal Boha. Je to Bůh, který první oslovuje člověka a ptá se po něm. Není to Adam, který by volal: Bože, zhřešil jsem. Je to Bůh, kdo přichází s prvním impulzem vůbec pro další kontakt. Adam by si naopak přál, kdyby k tomu nedošlo, proto se vlastně ukryl. Před Bohem se skrýt však není tak jednoduché. Ono je to pro člověka přímo nemožné. Jediná skrýš před Bohem, před Božím hněvem, je v Boží milosti. Pro nás dnes řečeno srozumitelně, jediná skrýš před Bohem, před Božím hněvem, je v Pánu Ježíši Kristu. 10., 11. a 12. verš nám pak říkají tohle. Člověk odpověděl: uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se, protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl: kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl: žena, kterou jsi mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Takže ani na přímou výzvu žádné přiznání z Adamovy strany. Není ani tak důležité, že svaloval vinu na Evu, či, jak bychom řekli lidově, vykrucoval se, ale to, že vlastně neuznal a nevyznal svůj hřích, kterého se dopustil. 13. verš. Proto řekl Hospodin Bůh ženě: co jsi to učinila? Žena odpověděla: had mě podvedl a já jsem jedla. Jak vidíme, v Evině odpovědi je totéž vykrucování jako v odpovědi Adama, čili zbavování se osobní odpovědnosti. Bohem stvořený člověk se tedy odvrátil od Boha. Bůh s ním musí jednat a musí nad ním vynést rozsudek. Postupným dotazováním se Hospodin Bůh dostal až k hadovi a proto je tu nejdříve slovo soudu pro něj. 14. verš. I řekl Hospodin Bůh hadovi: protože jsi to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře, polezeš po břiše. Po všechny dny svého života žrát budeš prach. Had tedy zřejmě nebyl plazícím se tvorem, jak ho známe dnes. Zpočátku byl jiný, ale v této chvíli nad ním Bůh vynáší ortel. Bůh vyslovuje nad satanem rozsudek s obrovským dopadem také pro člověka. Chci vás povzbudit, abyste se následující verš naučili nazpaměť. Navrhuje nám osobní investici náš biblista. Bezesporu je veršem, který byste měli znát. Je to totiž první proroctví o příchodu Spasitele na svět. Pozoruhodné je, že toto proroctví vyslovuje sám Hospodin, a to na adresu svého odpůrce Satana. Bůh Satanovi, zde spodobněnému hadem, sděluje toto proroctví, které znamená Satanův pád. 15. verš. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství. I mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.

Není řečeno, že by to bylo símě muže. Mohlo by se o tom dlouze diskutovat, ale já věřím, že je v tom náznak Kristova narození z panny, vysvětluje své pojetí náš vykladač. Položím nepřátelství mezi tebe, čili satana, a ženu, a mezi símě tvé a símě její. Ono, to jest Kristus, tobě rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Zde je nám řečeno něco úžasného. Význačnou myšlenkou je zde nejen konečné vítězství, kterého bude jednou v Pánu Ježíši Kristu dosaženo, ale dlouhotrvající vzájemné nepřátelství, dlouhotrvající boj. Tento verš dává najevo skutečnost, že tímto okamžikem se zahajuje dlouhý zápas mezi dobrem a zlem. A s tímto zápasem se budeme setkávat ve všech následujících knihách Písem svatých. Pán Ježíš měl tento boj na mysli, když prohlásil: váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. Tolik slova Pána Ježíše zaznamenaná v Janově 8. kapitole jako 44. verš. Pán Ježíš Kristus tedy rozlišoval mezi dětmi božími a dětmi satana. A apoštol Jan tento rozpor znovu zmiňuje ve své první epištole jako 3. kapitolu, verš 10. Podle toho lze rozeznat děti boží a děti ďáblovi. Není z Boha, kdokoliv nečiní spravedlnost a nemiluje svého bratra. Uvědomili jsme si tedy skutečnost, že zde existuje tento duchovní konflikt, že zde probíhá boj, že na světě působí tohle dvojí símě. Konečné vítězství samozřejmě přijde, ale je důležité nepustit ze zřetele ten dlouhodobý boj, kterého jsme účastni i my dnes. Každý člověk musí čelit rozmanitým pokušením a měl by dělat všechno proto, aby tu svou bitvu vyhrál. Před příchodem Krista se vítězství docilovalo poslušností ve víře v Hospodinovo vítězství, které přijde. V naší době, po Kristově příchodu na tento svět, po jeho oběti, je na nás, abychom se prostřednictvím víry s Kristem stotožnili. Co znamená být spasen? Znamená to být v Kristu, skrze víru. Mimo něho totiž není spása, mimo něho není šance na přežití Božího soudu. Člověk je jednou třídou živých tvorů, vysvětluje náš McGee. Celkem jsou ty třídy tři. Andělé, lidé a zvířata. Zvířatům nebyla dána možnost volby, ale člověku a andělům ano.

každé náboženské antologii, v takovém výboru z různých literárních děl, najdete vyprávění o člověku, který hledá Boha. To však, přátelé, není boží cesta. Spasení není výsledkem lidského hledání Boha, jak jsme si už ukázali, ale naopak výsledkem božího hledání člověka. Člověk od svého milujícího Boha utekl a Bůh za ním volá své kde jsi? Dr. Griffith Thomas v knize Genesis A Devotional Commentary, Genesis komentář pro stišení, poznamenává, že je to volání božské spravedlnosti, která nemůže přehlédnout hřích. Je to volání božské lítosti, která lká nad hříšníkem. Je to volání božské lásky, nabízející vykoupení z hříchu. Tolik citát. Toto všechno obsahuje náš uvedený verš 1. Mojžíšova 3.15. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtí špatu. Je tu zaslíbení spasitele, který přijde a tomu hadovi rozdrtí hlavu. Skutečnost, že Bůh hledá člověka, nacházíme zobrazenu na stránkách celého písma. Apoštol Pavel napsal Římanům 3.11. Není, kdo by hledal Boha. Pán Ježíš podle Jana 15.16 řekl, ne vy jste vyvolili.

tu oslovení adresované ženě. 16. verš ve 3. kapitole přečtu zase dvakrát. Nejprve starou češtinou z kralického překladu a potom ekumenicky. Ženě pak řekl, velice rozmnožím bolesti tvé a počínání tvá. Z bolestí roditi budeš děti a pod mocí muže tvého bude žádost tvá a on panovati bude nad tebou. Ženě řekl, velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení. Budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. Tak zní tedy rozsudek nad ženou. Nemůže přivést na svět dítě bez utrpení. Není tahle skutečnost zajímavá? Dítě, které vnáší do života radost a je příslibem naděje pokračování rodiny, musí přijít skrze utrpení ženy. Všechno by se tu dalo dlouze rozvíjet v otázkách typu, co by se stalo, kdyby. Třeba, jak by probíhal porod dítěte, kdyby tu nebyl vysloven tento boží soud. Přátelé, nevím.

Pod mocí muže tvého bude žádost tvá a on panovati bude nad tebou. To bylo kralicky, anebo podle ekumenického překladu, budeš dychtit po svém muži, ale on bude nad tebou vládnout. Když Bůh stvořil pro Adama ženu, řekl, učiním mu pomoc jemu rovnou. To byl 18. verš ve 2. kapitole 1. knihy Mojžíšovi. Pomoc, to mluví o úloze. Jemu rovná, to mluví o její hodnotě, že neměla být nijak méně cenná. Pán Bůh si od počátku přál, aby vztah mezi mužem a ženou byl vyvážený, symetrický, aby to byl vztah dvou rovnocenných bytostí. Ale tou neposlušností, tím hříchem, který jsme pozorovali, vniká do vztahu mezi mužem a ženou obrovská nerovnováha. Hřích v nejobecnějším slova smyslu porušil především vztah člověka s Bohem. Přerušil tu otevřenou komunikaci mezi člověkem a Bohem. A to je primární problém, který se promítl pak do mnoha dalších oblastí života. Budeš dychtit po svém muži, ale on bude nad tebou vládnout. Dopad tohoto zlořečenství, které bylo důsledkem neposlušnosti Božího slova v ráji, byl dalekosáhlý. Například, že muž měl zakrátko hned několik žen, že žena byla pak pokládána bezmála za majetek muže, a dokonce, že ženy otrokyně sloužily za rodičky jeho dětí. A tak bychom mohli pokračovat dále. Moc bych si přál, abychom jako křesťané vzali na vědomí, že Pán Ježíš svým životem, svým učením, osobním příkladem, ale především svou obětí přinesl obnovení a uskutečnění celé řady původních Božích záměrů. Věřím, že mezi nimi také Božích záměrů pro vztah mezi mužem a ženou. Pán Ježíš Kristus svým dílem umožnil dokonalou nápravu vztahu člověka s Bohem. To je to primární, to je to podstatné, na čem mimořádně záleží a bez čeho v životě nelze napravovat nic jiného. Ale napravením toho vztahu člověka s Bohem umožnil Pán Ježíš Kristus mimo mnohé jiné věci také nápravu té tragické nesymetrie vztahu mezi mužem a ženou. Proto věřím, že manželství muže a ženy, kde oba jsou věrnými a poslušnými,

slušnými božími dětmi, může být harmonické a mimořádně požehnané. Může být malým rájem, kde se i další lidé mohou setkávat se živým Bohem.

Adamovi také řekl, že si uposlechl hlasu ženy své a jedl si z stromu toho, kterýž jsem zapověděl, řka nebudeš jíst z něho, zlořečená země pro tebe. Z bolestí jísti budeš z ní po všecky dny života svého. Trní a bodláčí tobě ploditi bude a budeš jísti byliny polní. V potu tváři své chléb jísti budeš, dokavač se nenavrátíš do země, poněvadž si z ní vzat, nebo prach si a v prach se navrátíš. Takový je tedy Hospodinův rozsudek pro muže. To je doprovodný jev toho, co Hospodin ve svém varování předtím nazval slovy smrtí umřeš. To je doprovodný jev toho, když se člověk svým hříchem oddělil od Boha. Vrátíme se k tomu zase příště.

Do třetí kapitoly knihy Genesis se ponoříme opět zítra ve 20 hodin a 15 minut. Pořadem Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho provázel Pavel Vopalecký.

jsi ten, který ovce hlídá, když se někam zaběhnou na kraj.

Co se stane, když člověk přestane Bohu určovat, kudy by měl jeho život vést a jednoduše řekne, pane, pošli mě, kamkoliv budeš chtít, půjdu, i tam, kam se mi nechce? Hudebník, producent Adam Bubík v Pohovce vypráví o tom, jak zaslechl Boží volání a co se změnilo ve chvíli, kdy se rozhodl na něj odpovědět. S Kristýnou Exnerovou mluví také o vzniku alba České chvály, o lidech, které k němu přizval, i o své představě, že výsledkem nemá být album jednoho člověka, ale zpívající kostel. Pohovku naladíte v 9 večer.

0: Minula 21. hodina z pondělí 12. října na Rádiu 7. Ráda s vámi Broňa Procházková. Někdy stačí jedno rozhodnutí a věci se začnou ubírat úplně jiným směrem. Co může přinést obyčejné ano Bohu a jak se takové rozhodnutí propíše do života i do hudby? O tom bude dnešní pohovka. Hostem Kristýny Exnerové je hudebník a producent Adam Bubík.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
2: Na Rádiu 7 posloucháte pohovku, kterou pro vás připravuju já, Kristýna Exnerová. Mým dnešním hostem je hudebník, zpěvák, velmi žádaný producent a taky skvělý muzikant Adam Bubík, se kterým si dnes budeme povídat především o albu České chvály, které vydal v roce 2026. Adame, vítej v pohovce.
3: Ahoj, vítám vás, jenom se směju nad tím velmi žádaný, jinak teda už je snad super. Nevím, jestli si přidala, že manžel, otec dvou dětí.
2: Manžel, otec dvou dětí, k tomu se určitě dostaneme. Ještě mi nech úvod, prosím tě.
3: Dobře.
2: Adame, než se ponoříme do alba a jednotlivých skladeb, chtěla bych začít trochu jinde. Já tě samozřejmě sleduju na sociálních sítích a mám pocit, že se u tebe během posledních, řekněme, 2 let možná, něco docela zásadního změnilo. Neumím to asi úplně přesně pojmenovat, protože zase tak blízko k sobě nemáme. Já tě poznala jako producenta, produkoval si křesťanskou i nekřesťanskou hudbu, různé žánry, různé jazyky, doma si vybudoval profesionální studio a byla to velká část tvého života i živobytí. A pak najednou sleduju docela velké změny. Prodej domu, misie, mnohem víc chval. Takže co se vlastně stalo?
3: Tak to je otázka, na kterou bych musel odpovídat velmi dlouho, ale zkusím úplně krátce. Já jsem teda v zimě uslyšel takové silné volání Adame, vrať se ke chválám. A po více jak 10 letech plus minus jsem se vrátil ke chválám a to vlastně takovým způsobem, kde jsem opravdu vzal kytaru na ramena a obcestoval jsem pár různých míst kostelů po České republice, kde náplní právě bylo hraní chvál, sdílení svědectví, společná modlitba. Takže vzal jsem to tak úplně jednoduše od základů. Ačkoliv jsem teda měl nebo pořád mám přístup k různým třeba i pokročilejším možnostem. Znám spoustu muzikantů, mohl bych vytvořit třeba novou kapelu a podobně. Tak jsem to vzal úplně takhle základně, jenom prostě Adam s kytarou. A takhle to začalo. Taky jsem teda vnímal, že bych chtěl udělat CD celé chválové, tak jsem dost dlouho přemýšlel, jak to vlastně udělat, koho do toho zapojit, koho naopak třeba nezapojit. A vlastně nakonec to, co teď uslyšíte, tak je ta forma, ke které jsem nějak dospěl. A nebudu asi jako říkat, co by se třeba dalo udělat třeba hudebně jinak, nebo třeba textově. Je to prostě tak jako jednoduše, velmi worshipově, velmi modlitevně, jak jsem to vlastně chtěl udělat a tak jsem to nějak vnímal a cítil, že by to CDčko mělo takové být. Takže snažil jsem se oprostit od všech třeba i těch možností, které mám a šel jsem vyloženě tou jednoduchou, čistě modlitevní worshipovou cestou.
2: A ty změny?
3: Ty změny už byly teda hodně dlouho. Já jsem velmi dlouho vnímal takový hlas pane, pošli mě, jo, nebo to bylo něco, co volalo ve mně. Možná takový hlas pane, pošli mě. A tohle už trvalo pár let. Já jsem buď s nikým o tom nemluvil, nebo když jsem mluvil, tak jsem si spíš připadal jako schizofrénní trochu a možná mi to ani nikdo nedokázal vysvětlit. Ani já sám sobě jsem si to nedokázal vysvětlit, ale bylo to něco, co hodně sílilo a vlastně postupně nějak znova propracovalo moje nitro, až to vlastně dospělo do bodu, když jsem se rozhodl, hele, tak teď prostě zase chci dělat ty chvály, chci dělat misi. Je to vlastně pořád cesta, ve které se tak trochu hledáme, protože my jsme vykročili i s rodinou, i s manželkou, dvěma dětma, kteří se do toho zapojili také, a není to jako úplně hotová věc, my to spíš jdeme hodně po kručcích a říkali jsme si, že je lepší vyrazit aspoň nějak, než nevyrazit vůbec. Každopádně ta forma pořád ještě asi do dnešního dne není úplně jasná, máme tam nějaké jako věci takové, které jsme si jako logicky řekli, že bychom asi třeba mohli dělat takhle nebo jo, nějak jinak, ale není to nějaká velká struktura nebo nějaké velké těleso, kde by všechno bylo jako jasné, co kdo dělá a jakým způsobem to dělá. Takže pro nás bylo důležité vykročit, udělat nějaký krok vpřed, a to nám vlastně otevřelo potom i ty další kroky. Co bylo velkým průlomem, tak když jsme 2 roky zpátky odjeli na Sicílii do Itálie s rodinou, my jsme tehdy prožívali obrovskou krizi, takovou zdravotní, vztahovou a tak dál, a byla to vyloženě pro nás záchrana, kde jsme 2 měsíce strávili na ostrově necelé, a byl to takový restart. Říkám tomu, že i restart mě jako otce, když jsem si já asi až ty 2 roky zpátky tak trochu všiml, že jsem vlastně jako táta a že bych chtěl mít i živější vztah s mýma dětma, že bych chtěl mít ještě lepší, hlubší vztah s mojí manželkou. Takže to byl nějaký restart. Pak následovala i cesta různých terapií, manželských terapií, a hodně takové, myslím, i budování našeho vztahu, toho vnitřního týmu jako rodiny. My jako manželé, teď my jako rodiče s dětma, já jako táta s dětma a tak. Takže to byl nějaký takový proces, který trval velmi dlouho, a mně se to velmi líbilo, protože já jsem poprvé v životě zakusil, co je to, co to znamená prožívat hluboké štěstí, opravdu takový vibe jako štěstí v rodině. Já jsem si vždycky myslel, že je to jenom v nějakých filmech, nebo že to někdo jako přehání, a já třeba nejsem typ člověka, který by se teď jako viděl doma a jenom vychovával děti a tak, takže pro mě to bylo velmi cizí a myslel jsem, že to nejde. Každopádně teď jsem zjistil v té praxi, že to jde, a vlastně mě to i začalo bavit a začal jsem vyhledávat vlastně způsoby, jak můžeme vlastně setrvávat v tom pocitu dlouhodobého štěstí. Jako rodina, jako manželé, jako vlastně ten tým. Já to beru jako prostě tým a tohle mě na tom baví. Druhá taková situace, velmi průlomová, byla na moje 33. narozeniny, kde jsem se večer, nevím proč a nevím jak, ale modlil jsem se modlitbou: Pane, veď mě tam, kam nechci. A bylo to na základě modlitby vlastně Petra, nebo povolání Petra apoštola, kde Ježíš se ho ptá: miluješ mě, Petře, a tak dál. A pak pás beránky: moje, když jsi byl mladý, chodil si kam si chtěl, a když budeš starý, budeš chodit kam nechceš. A mě to nějak hodně jako oslovilo a takhle jsem se tím modlil. A když jsem to ráno řekl Pauli, mojí ženě, tak ona se chytla za hlavu a říká: co jsi to udělal? A já nevím, jako nevnímám to jako nějaké zakletí, nebo to jako vůbec, jo, to není jako magie, ale myslím, že tam byla nějaké takové zvolení Bohu, že...
2: Opravdový rozhodnutí.
3: Ano, ano, a že nás může vést i cestama, které nebudou úplně příjemné, a největší sranda na tom je ta, že se to potom opravdu stalo, a vlastně od té doby toho pane veď mě, kam nechci, od té doby té modlitby, tak se nám spoustu věcí v životě začalo vyloženě sypat, což se týče vůbec jako zdraví, financí, životních plánů, bydlení, a my jsme opravdu půl roku se toulali vyloženě po světě. Jo. Bylo to spoustukrát až velmi jako nepříjemné a bylo to velmi těžké, velmi takové až jako kritické. Dodnes vlastně spoustu situací nechápem, ale šli jsme do toho s vírou, že to byla nějaká boží pozvánka, kterou třeba dodnes jako nechápem v mnoha věcech, ale vždycky, když přišlo nějaký nový krok, nějaké vnuknutí, tak jsme do toho zkrátka šli. Víc se o tom asi můžete dozvědět na našem YouTube, kde vlastně spoustu těch situací jsme popisovali, některé jsme naopak si nechali pro sebe, protože už byly třeba natolik interní, že jsme to nechtěli nějak jakoby komunikovat dál, nebo by to třeba mohlo poškodit nějakou třeba třetí stranu, což jsme taky nechtěli jako ho nějak jako poškozovat. Takže co se dalo, to jsme nějak jako dali na ten YouTube. O dalších věcech ještě píšu v knížce, kniha zázraků.
2: To píšeš?
3: Ano, ano. Knihu? Píšu knihu, kterou jsem vlastně s tím naším odjezdem přerušil. Ale plánuju i teďka dopsat, možná i trochu z nového úhlu, a jsou to krátké příběhy, kde popisuju různé jako nevysvětlitelné věci, které se nám v životě děly, které my osobně vnímáme úplně subjektivně jako boží zázrak, a vlastně je to čistě naše zkušenost, naše zkušenosti, které sdílíme úplně prakticky krátce v různých jako kapitolách. Takže není to nějaká prostě knížka, se kterou by se mělo nějak jako argumentovat nebo logicky vysvětlovat. Je to prostě osobní výpověď. Vyjde, no to nevím.
2: To ještě nevíš, tak
3: to právě nevím. A protože vlastně těma našima tou lankama cestama po Evropě se to celé vlastně zastavilo a teď bych chtěl se tomu zase jako pověnovat a dopsat to. Chtěl bych udělat i druhou část, protože vlastně těch situací a těch příběhů je tolik, že bych chtěl vydat potom ještě i druhou část, tak asi.
2: A byla ta krize, kterou, jak jsi říkal, že jste měli, byla to i chvíle, kdy jste teda vodili na tu Sicílii, tam jste si dali nějaký restart, ale byla to i chvíle, kdy jste se opravdu přiblížili k Bohu víc?
3: Víš co, my jsme pořád byli s Bohem. My jsme začínali v takovém evangelizačním společenství, kde jsme se s mojí ženou Pauli poznali. My jsme byli takový velmi, bych řekl, jako zapálení do těch věcí. My jsme už i spoustu takových různých božích zázraků už i tehdy vlastně viděli na svoje vlastní oči, takže my jsme viděli, že to je nějaká duchovní realita, která je tady mezi náma a která zkrátka v určitých okolnostech funguje. A taky samozřejmě v mnoha okolnostech třeba vůbec nefunguje a nedá se na to najít vysvětlení. Takže my jsme pořád s Bohem byli, žili, ale například ve mně osobně bylo strašně moc i takového žalu a takových jako těžkých vzpomínek na to období, kdy jsme vlastně v tom začali, pak se to najednou utnulo, skončilo. Myslím si, že jsme byli hodně, nejen já, ale i další lidi, ukřivděni jako různýma i třeba duchovníma osobama, církvema a tak. A vlastně sehrálo se tam strašně spoustu věcí, které vlastně v nás vyvolaly jako špatné vzpomínky, možná až třeba u mě trochu jako traumatické, bylo tam spoustu takového žalu. Nevím, jestli neodpuštění, ale spíš to byla taková zahořklost. Jo? A já jsem si tehdy řekl, hele, tak bože, jestli tohle všechno je pravda, co jsme se tady naučili a co jsme poznali v tom duchovním světě, tak já to chci teďka vidět i v tom praktickém životě. A my jsme opravdu vlastně zázračným způsobem přišli například, jo, k tomu domu, k tomu studiu, ve kterém teď sedíme. Bylo tam samozřejmě spoustu i práce a tak, spoustu dřiny, ale byly i různé okolnosti, které byly čistě jako nadpřirozené. A kdyby se nestali, tak třeba tady dneska, teď nesedíme. A takových věcí se nám dělo i v průběhu těch let, jakoby v uvozovkách bez Boha, spoustu. A my jsme pořád jakoby někde věděli, jo, bože, prostě ty jsi, ty nějakým způsobem jako působíš v našem životě, nějakým způsobem ta duchovní realita funguje i u nás, ale nebyla to žádná jakoby živá prostě služba nebo tak. Naopak jsem si třeba dělal spoustu krát i takové černé prostě vtipy, já nevím, prostě o křesťaného, kněžích a tak. A to všechno pramenilo vlastně z toho, že jsem měl hodně té bolesti v sobě a vlastně jsem to i po celých těch letech nedokázal vlastně zpracovat, protože jsem byl z toho velmi zklamaný. A potom, jakmile se to začalo znova otvírat, já jsem znova začal vůbec otvírat na tu službu, na misi a tak i vlastně do mého srdce přicházel pokoj, taková vyrovnanost, odpuštění. Teď už to máme jakoby hodně zpracované i to, co se vlastně stalo, a jako nechovám nějakou třeba zášť nebo tak něco, ale bylo to pro mě vlastně velmi těžké a těch vlastně pár let, kdy vlastně ani nevím, co se pořádně dělo, krom toho, že jsme měli malé děti a furt se stavil barák a tak, tak vlastně krom toho v tom duchovním životě se toho až tolik nedělo. Jo, to až jakoby teď. I když se třeba podívám na ty situace zpětně, tak oni všechny logicky do sebe zapadají a vypadá to, jakoby nás to připravovalo vlastně na něco, co Ani nemožná děláme teď, ale co ještě třeba budeme dělat. Protože já to, co je teď, vnímám jako velký mezistupeň. Možná proto mě to ještě tak jako úplně nenaplňuje, protože cítím, že je to nějaká mezipasáž, kterou si asi zkrátka musíme projít, aby se otevřelo ještě něco dalšího.
2: Já se to ještě tříbí prostě, že možná ještě nevíte úplně přesně, kterou cestou. Ale viděla jsem i, že jste se semknula jako rodina, že jste byli na různých místech v kostelech a v církvích a vedli jste chvály jako i s dětma.
3: My jsme vedli chvály i s dětma. Moje představa teda byla trochu jiná, protože já jsem chtěl vytvořit přímo rodinnou kapelu, třeba jako Kelly Family a tak, což se zatím moc nepodařilo. Tak děti většinou buď se zapojili do dětského programu, když tam byly děti, a nebo potom si šli hrát, nebo nevím, zaspívali jednu písničku a tam je to takové, že se jim chce, tak se připojí a nechce, tak se nepřipojí a taky jsme na ně nechtěli vlastně tlačit, aby se nezavřeli úplně, ale vedli jsme například takové koledování pro chudé děti s maminkami a tam se děti zapojili celou dobu, kde vlastně hráli, zpívali, takže to bylo fajn. No a jinak teda ty vystoupení nebo ty modlitevní setkání jsou spíš víc o mně, případně když může, tak se připojí i Pauli, moje žena, a vlastně takhle ve dvojku to vedeme, modlíme se.
2: Vy jste v jednu chvíli uvažovali i nad prodejem domu, teď je jedno, jak to dopadlo nebo jak to dopadne, ale spíš to musí být hrozně těžký, když máš dvě malé děti. Ten dům máte nádherný, úplně podle svých představ, protože tvoje manželka je i velká umělkyně, že jo, strašně šikovná a schopná, tak ta představa, že se jako rozhodnete to opustit a půjdete někam, nevím kam, jak na tohle třeba pohlížela ona nebo děti?
3: To by se jí musela zeptat.
2: Tak to musíš vědět, je to tvoje žena.
3: Ne, tak tohle... My ten dům vlastně prodáváme od okamžiku, když jsme odjeli na tu Sicílii, což je 2,5 roku zpátky. Byly tam různé prodeje, různé prohlídky a měli jsme ten dům dokonce i v Airbnb, kde jsme vlastně pronajímali například misionářům z Ameriky, kteří tady třeba teď v letě přijali a tak dál.
2: A promiň jenom, a kde jste v tu chvíli, když tady někdo je?
3: My jsme se v té chvíli toulali po světě, kde jsme si vlastně mysleli, že to budou takové naše misijní cesty. A nakonec to byla vyložená toulačka, že jsme se opravdu balili, přejížděli z místa na místo. Do toho jsme nějak v pauzách se snažili učit vlastně děti, které máme v domácí škole. A k tomu jsem ještě připravoval to CD chvál a tak. Takže je to všechno takové, bych řekl, obklopené takovou jako tíhou. Jo. My jsme vlastně v zimě, když jsme se rozhodli, hele, odejdem, tak to bylo opravdu jako opravdově. To znamená, balíme všechny věci, dáváme to do krabic tady vedle do toho menšího studia, uklízíme celý barák od našich osobních věcí. Já jsem pořád jenom vyvážel a prostě tím přívěsným vozíkem jako na sběrný dvůr nějaké věci a krámy, které se tady za těch x let nahromadily. Bylo toho vlastně strašně moc. Že my třeba hodně i pracujeme s těma staršíma věcma, jo? Nějak to prostě obnovujeme a tak. Takže já jsem fakt všechno, co bylo zbytečné, jsem vyvážel. My jsme to fakt 2 nebo 3 týdny prostě balili, furt dokola, jo? To nemělo prostě konce. A vlastně jsme si uvědomili, co to znamená opravdu ztratit jakoby tu půdu pod nohama, ten domov. Protože když jedeš třeba na týden někde prostě do Řecka k moři, tak nebo já nevím, dáme si do obět nějakou, máš se kam vrátit. A my jsme se teďka neměli kam vrátit. Museli jsme si vzít vlastně osobní věci, věci pro práci, věci pro učení. Tak a zbytek jsme nechali všechno tady v těch krabicích. Takže tohle bylo vlastně najednou strašně náročné a my jsme si uvědomili, teď to vůbec není sranda, jo. A takhle jako vzít a nechat jako fakt všechno a jít třeba, já nevím, třeba do jiného státu nebo přes půl země někde, prostě přes oceán odletět pryč fakt opravdu s tím jedním, dvěma kuframa, jo. Takže my jsme taky zvažovali třeba, jestli si vzít všechny třeba jako nástroje, mikrofony nebo jenom nějakou zmenšenou sestavu, jo, a takových těch otázek bylo najednou strašně moc a zjistili jsme, jak vlastně máme jakoby moc těch věcí a že když se chceme přestěhovat a vůbec jako nechat to nejdůležitější, jak moc to je těžké. Takže My jsme si opravdu vyzkoušeli, co to znamená, jak říkal Ježíš v Biblii, hele, pokud mě chcete následovat, prostě opustěte všechno, nechte za sebou i třeba ty své rodiny a tak a běžte za mnou. A my jsme si to opravdu v praxi vyzkoušeli. Vyzkoušeli jsme si v praxi, co to znamená, říká Ježíš, že ten syn člověka nemá kam by hlavu složil, tak my jsme si to opravdu mockrát vyzkoušeli. Vyzkoušeli jsme si, co to znamená, že se stará o polní lílie, jo, aby všechno měli, nebo o ty ptáky nebeské a tak. A tohle jsou věci, které velmi nám byly blízké a které tam v Biblii jsou, ale já jsem je třeba vždycky tak jako opomíjel a říkal si, jsem si, hele, tak jako fajn, ale tohle nechci.
2: Ale nechte mi dům,
3: asi tady radši přečtu o těch denárech, jak to násobím. Takže to byly věci, které opravdu fungovaly. Dokonce tam je potom dál, že kdo opustí, tak dostane mnohonásobně víc domů, sester, bratří, ale během pronásledování, a tohle jsme si taky zažili, kde jsme vlastně opakovaně na různých jako místech, v různých třeba i divných situacích jsme procházeli takovým naším malým pronásledováním, kde jsme fakt vnímali, že třeba nás někdo v nějaké situaci na nějakém místě třeba jako nechce vyloženě, jo, už nás jako vyháněli třeba dál a tohle bylo pro nás velmi těžké, tohle vlastně nějakým způsobem vstřebat, ale ono to tam všechno je. Takže dalo by se říct, že jako Bible se nám vyplnila v našem životě nejenom jako takové ty hezké, dobré věci, které bychom si každý chtěli vytáhnout teďka, jo, prostě z toho šuplíku s těmi biblickými verši, ale zakusili jsme i hodně toho negativu, jo, že to tak řeknu, který taky si myslím, že k tomu patří. Takže asi tak, no.
2: Ty jsi vlastně chválama začínal, vej? Ty jsi už dělal nějaký chvály.
3: Jo, já jsem to dělal úplně na začátku. Já jsem se obrátil v 18 letech, když jsem poznal Ježíše jako živou osobu a tohle pro mě bylo velmi důležité rozhodnutí, důležitá situace v mém životě. To bylo zase, já nevím, jestli nějak možná 3 dny kolem mých narozenin, takže já jsem se rozhodoval v životě, hele, už mi je 18, co teď budu dál dělat a tohle byla velmi taková rozhodující situace, kdy jsem potom vlastně skočil do těch chvál, jo, vlastně z rockové nebo pobrokové hudby jsem skočil do chvál.
2: Jo, takhle, a ještě předtím, protože no. My máme na Rádiu 7 i pár tvých chvál.
3: Jo.
2: Pak vím, že jsi měl nějakou kapelu rockovou.
3: To bylo předtím.
2: To bylo předtím.
3: To bylo všechno předtím a my jsme měli jenom na střední takovou rockovou kapelu. Jakmile jsem uvěřil, tak jsem začal dělat chvály.
2: A pak teda nic? Pak si produkoval hudbu, byl si produkce?
3: Ne. Pak bylo toho strašně moc, protože jsem dělal ještě hudbu s křesťanskou tematikou, ale spíš pop v Polsku, kde to vlastně to polské srdéčko bylo velmi úspěšné. My jsme tam jezdili po různých jako rádích, větších akcích. Dokonce jsme jednou předskakovali na jednom festivalu kapele Forking and Country z Austrálie, což já jsem tehdy vlastně vůbec nevěděl, jaké mají zázemí, až když jsme se vlastně teďka přednedávnem podívali na film, na jejich biografii, která je mimochodem neskutečná. On je na Netflixu dokonce, možná znáš. A takže mi to tak jako až postupně potom docvaklo, z jakého prostředí vlastně pochází a je to něco neskutečného. No a potom jsem dělal zase nějaké vystoupení po České republice, dokonce jsme obnovili tu rockovější sestavu, kde jsme dělali punk rock vlastně, jo, spojený s popem, nějaké klavírní věci, akustické vystoupení. Občas jsem byl zván na ty křesťanské akce, například, já nevím, na United a podobně, kde vždycky k tomu repertoáru takovému běžnému jsem přidal i třeba pár chvál. Jo? A i třeba ty písničky nechválové, tak oni byly taky s křesťanskou tématikou, ale bylo to spíš jako více schované. Já to asi ve svém životě neumím oddělit. Všechno, co dělám, tak tam vždycky Bůh byl,
2: se promítal
3: takovým různým způsobem a vlastně se mi možná líbí to, že jsem v tom vždycky byl upřímný, takže když jsem byl zrovna jako naštvaný, nebo jsem chtěl dělat teďka punk a proti něčemu se bouřit, tak jsem to opravdu dělal a i jsem to takhle zpíval. Tak jsem to i lidem říkal prostě, takže to se mi na tom líbí. Každopádně teď to nějak vyevolovalo, nějak to vyvrcholilo vlast v to, co dělám teď. Mm-hmm. Jsem zvědav, jak to teda bude pokračovat. Spoustu věcí vlastně nevím. Když by se mě zeptala na nějaké plány do budoucna, tak vlastně jako nemám. Mám samozřejmě různé svoje touhy, mám nějaké vize, ale nám se už toho minimálně za ten poslední rok tolikrát se nám tolik toho změnilo, že že se vlastně neopovažuji jakoby říct, co třeba opravdu bude za ten týden. Takže takhle na tom jsme teď. Jak to bude dál, uvidíme, když se třeba potkáme příště.
2: Je to dobrodružství, těším se na příště, možná bude velká změna. Každopádně pojďme se dostat ještě k tomu albu České chvály. To jsi dělal sám, nebo jsi měl k tomu nějakou spolupráci ještě s někým jiným?
3: Já jsem to dělal sám a vlastně produkovat mi to ještě pomáhal Mirek Stempin, který je v našem studiu. Toho vlastně jediného z našeho širokého týmu jsem proto využil, a kde mi vlastně pomohl doprodukovat bicí, které jako jediné jsou programované v počítači. Všechno jiné jsou živé nástroje, nebo aspoň zahrané. To jsem si dělal sám. Které jsou zahrané člověkem. Jako. Vlastně cíleně jsem tam nechtěl zvát další muzikanty, protože jsem měl pocit, že by to vlastně narostlo hodně na té hudební jakoby části a já jsem vnímal, že to má být hodně jednoduché modlitební. Takže potom v určitém okamžiku jsem dal výzvu na sociální sítě, hele, prostě pojďte se připojit do CDčka a budeme se společně modlit. Chci vytvořit živý modlící se kostel a plánoval jsem tam mít 30 lidí, ale nakonec opravdu dojelo reálně 7 lidí, což je zase jako symbolická sedmička pro mě. Takže jsme nahráli to tak, jak to je a vlastně ty hlasy, které slyšíte na tom CDčku, tak jsou to opravdu reálných 7, ani ne tak možná moc zpěváků jako modlitebníků, někteří samozřejmě jako zpívají, ale nebylo cílem vytvořit nějaké super gospelové album, ale opravdu modlící se kostel. Jo? Takže my jsme to nahrávali naživo a tohle je živá modlitba. Mým cílem bylo vlastně tím CDčkem ukázat vlastně živou modlitbu, živý modlící se kostel jako takové živé těleso. A co teda doufám se podařilo.
2: Já jsem to poslouchala celé a přijde mi hodně radostné. Je tam taková veselá, živá muzika. Kromě snad jedné, myslím Vzívej, nebo nějak tak, ta je taková klidnější, pomalá, ale jinak mi to hodně přijde radostný, veselý, rytmický, živý. Byl to plán? Nebo to přijde jenom mně?
3: Nevím, tam jsou nové písničky, je tam 6 nových písniček, 5 jsou staré, ještě z původního CDčka těch 10 let zpátky.
2: Ale předělané.
3: Jsou předělané, protože nějak jsem si říkal, hele, to jsou jako dobré songy a chtěl bych tomu dát ještě nějaký jiný náboj. Takže tam 6 nových, 5 těch starých, ale předělaných a jedna je cover, což je jako Zde jsem, jo? Here I Am to Worship. Jedna z mých oblíbených těch jako coverů, které jsem si tak trochu jakoby přivlastnil. Takže asi nějakým způsobem mě to tak vedlo, jestli vnímáš, že radostné, tak super. Si myslím, že těch smutných věcí jsem už vytvořil právě dost melancholických i třeba v minulosti. Mně se vlastně velmi líbí ty nové songy, ale ze starých songů se mi třeba strašně moc líbí píseň Emmanuel, která, to, což je asi jako nejvíc možná rocková, až trochu jako s hardrockovým nádechem, ale přitom jsou to pořád chvály, jo, které prostě zní jako chvály. A líbí se mi vlastně to místo na konci, kde měl jsem to fakt víckrát, že i mě samotného z toho tak jakoby zamrazilo v tom okamžiku. A já si říkám, že to je právě jako super, že možná ta píseň si to konečně zasloužila ji udělat právě trochu jinak než těch 10 let zpátky. Ne, že by to předtím jako bylo blbé, ale nějak jsem vnímal, hele, chtělo by to ještě trochu jakoby pojmout prostě jinak.
2: Já udělám tu pohovku s tebou trošku jinou. My ukončíme rozhovor a nechám posluchače, aby se zaposlouchali do celého alba a nebudeme to přerušovat vůbec žádným mluvením.
3: To bude rozumnější.
2: Myslím si, že to bude rozumnější, ale ještě než se úplně rozloučíme, chceš něco vzkázat našim posluchačům? A nebo co chceš, aby když si poslechnou celé to album, aby se stalo?
3: To už bych nechal asi na Bohu. My jsme založili neziskovku God's Miracles, Boží zázraky, tak teďka bych chtěl takhle žehnat všem, kteří to posloucháte, aby se vám stal nějaký malý nebo velký zázrak ve vašem životě a nechám to na Bohu, na Duchu Svatém, jak se to povede.
2: Takže posluchači, pouštím České chvály, album od Adama Bubíka a užijte si to, nechte se naplnit Duchem Svatým. A Adame, já ti moc děkuju, že jsi přijal pozvání a strávil se mnou chvilku.
3: Děkuju moc.

Krátce po 22. hodině vás v pondělním večeru 12. října z Rádia 7 zdraví Broňa Procházková. Další chod večerního menu bude čtení na pokračování. Ve čtení na pokračování nás dnes čeká závěr první části knihy Evy a Pavla Dolejších Plavčík Žán. Plavba lodí Jitřenka končí tragicky. Poslouchejte ve 22 hodin a 15 minut.

a doufat, že se vzájemně unesou, když vrazí do sebe jako dva cizí světy s neuchopitelnou adresou. Přesto je říkej ještě chvíli a snad tu tíseň spolu nějak přežije, když vítr spouště povážlivě sílí a z kostela zní

těžké udělat dva kroky, když přímo pod nohama propadá se zem a pohled hvězd mrazivě je jasnooký, jako by varoval, že k cíli nedojde. Někdy je krutý každý ohyb cesty, zavátý sněhem dávných neskončených zim, ale kdo jiný by tady měl pomoct než ty, když vím jistě, že sám sebe nespasím. A tak pojď se mnou aspoň chvíli a snad tu tíseň spolu nějak přežije.

věřit, že může nebe být už tady na zemi. Pokud je člověk člověku vlkem, nebo přinejmenším vězením, řekla, ač netuším, co pro nás Pán Bůh chystá.

Ladíme si do tváří, celý svět se rozzáří, jenom když jsem tady s tebou. Jak dlouho tady budem stát, to bych taky věděl rád.

0: Kolik nocí, kolik dní, myslel jsem jenom na ní.
1: Stále věřím v lepší zítřky.
0: Neumím si představit, že bych musel zastavit,
1: zavřít tě za těmi dvěmi.

Ve večerním vysílání nastává čas pro čtení na pokračování z knihy Evy a Pavla Dolejších Plavčík Žán. 15. kapitola uzavírá první část této knihy. Líčí tragické ztroskotání lodí Jitřenka. Přes veškeré úsilí Jitřenka v plné rychlosti naráží na podmořské skalisko. Padající stěžeň zasáhne kapitána Bikarata a způsobí mu smrtelné zranění. Umírající kapitán v hlubokém rozhovoru s Žánem přiznává, že je s osudem smířen. Děkuje Žánovi za to, že mu pomohl najít cestu k Bohu a vyjadřuje úlevu, že loď se zbraněmi pro piráty skončí na dně moře. Čte Pavel Hromádka.

0: 31, oznámil Mario věcně prvnímu důstojníkovi. A to samozřejmě nepočítám ty, co spadli přes palubu. Živejch nás zbylo 27, ale Felipe tvrdí, že nejméně 4 se dnešního večera nedočkají. Co s nimi uděláme? Přelétl de la Salle nejistým pohledem řadu ležících těl s přikrytými obličeji. Bejt váma, pokrčil Mario rameny. Poslechnu Bikarata. Přece je tady nenecháme jen tak. Jordan tvrdí, že nebude trvat dlouho a loď se rozpůlí, podotkl uvážlivě Žán. Ta zdvižená, ve vzduchu trčící příď vypadá skutečně hrůzostrašně. Dalším důvodem k co nejrychlejšímu odplutí jsou ranění, kteří potřebují dostatek sladké vody. Popoháněl prvního důstojníka Mario. Ta, kterou máme v sudech, už není k použití. Stejně bych nejradši. Můžeme nechat odplout člun s raněnými a sami se postarat o ostatní. Pokusil se navrhnout Žán, ale přerušil jej řezavý mužský hlas.
1: Víte, co bych vám poradil, pane de Conti? Nechte mrtvé, ať pohřbívají mrtvé své. Nebo snad citují písmo špatně?
0: Flaubert, otočil se překvapeně de la Salle. Nebudete mi to věřit, ale úplně jsem na vás zapomněl.
1: Neměl jsem to štěstí, aby mi spadl na hlavu stožár.
0: Ušklíbl se na šlechtice bývalý důstojník.
1: A pokud se jedná o váš problém, měl byste dát na neboštíka Bikarata. Kdyby už ničemu jinému, svému řemeslu rozuměl dobře. Pochopitelně nechci rušivě zasahovat do vaší kompetence.
0: Zvedl proti la Sallemu své dlaně.
1: Přišel jsem pouze požádat, abyste mi jako současný velitel lodi dovolil prohodit pár slov za hrabětem de Contim mezi čtyřma očima. Pokud o to bude stát, je to velice důležité.
0: Obrátil se Flaubert na Žána. Skutečně, pane?
1: Ano, alespoň pro mne.
0: Dobrá, ale opravdu jen na chvíli, rozhodl Žán váhavě. Ve Flaubertově kajutě vládl tak jako všude na lodi nepopsatelný nepořádek a chaos. Snad žádná z věcí nezůstala na svém místě. Po zemi se mezi rozházenými listinami válelo rozbité nádobí i jednotlivé kusy oblečení.
1: Omlouvám se za ten nepořádek, vzal Flaubert do ruky tlustou zapečetěnou obálku. Upřímně řečeno, myslel jsem, že udeřila moje poslední hodinka. Ale teď k věci, protože čas spěchá. Zanedlouho budeme oba na pevné zemi a naše cesty se rozdělí. Vy, jak usuzují, zůstanete, zatímco já budu deportován do Quebecu. Dlouho jsem přemýšlel o tom, jak se ze své strany vypořádat s minulostí. Nakonec mě napadlo, že nejjednodušším řešením by mohl být dopis.
0: Jenomže já o žádné připomínání minulosti už nestojím. Nesouhlasně a zbytečně hlasitě reagoval Žán. Tu jsem již jednou provždy vyřešil a nemám chuť se k ní vracet.
1: V té obálce jsou informace, které by vás mohly zajímat a možná vám i určitým způsobem pomoci. Popsal jsem v něm podrobně a pravdivě všechny události.
0: Děkuji, odtušil Žán chladně.
1: Takže vy si ten dopis nevezmete?
0: Uhodl jste.
1: Myslel jsem.
0: V té chvíli ale Žána zaskočila bleskurychlá proměna Flaubertova kamenného výrazu. V jeho tváři se zračilo zklamání, hraničící až s určitým zármutkem. Byla to pouze vteřina, ale stačila k tomu, aby mladík natáhl ruku. Vlastně, proč ne? Vzal dopis
1: a strčil jej za košili. Možná je v tom z mé strany i kus zvědavosti. Takže tím je vše vyřízeno. Povolilo ve Flaubertově tváři napětí. Myslím, že vás pan de la Salle bude naléhavě potřebovat při naloďování. Mladík se bez pozdravu otočil k odchodu, zatímco ve svých zádech cítil upřený pohled muže, který tolik ovlivnil jeho život.

Žán se ještě jednou a naposledy rozhlédl po tom, co zbylo z paluby lodi, nesoucí jméno po hvězdě, která od nepaměti ukazovala směr všem odvážným plavcům mířícím přes oceán. Jitřenka, teď už na ní nebylo zhola nic hezkého. Stal se z ní politování hodný vrak, trčící naprosto bezmocně na samém vrcholku, kdo ví jak vysoké podmořské skály. Ještě před několika okamžiky se Žán nemohl dočkat, až tuhle k ničemu se už nehodící změť dřeva a třísek opustí. Ale teď, když ta chvíle přišla, stáhlo se mu hrdlo prudkým dojetím. Nezapomene. Vlastně, jak by mohl? Hlavou mu prolétla vzpomínka na jeho první výstup ke strážnímu koši za hlučného plácání větrem se nadouvajících plachet. Několikrát zamrkal, aby se zbavil nepříjemného vlhka a otočil se. Pod ním se pohupovaly tři čluny. V jednom z nich seděla dívka se záplavou mahagonově hnědých vlasů kolem hlavy a držela mu vedle sebe volné místo. S Bohem! Stiskl zuby a začal sestupovat dolů do bezpečí, odkud lehký vánek přinášel příjemně zemitou vůni. Vůni nového světa. A teď vy, Flaubere, pokynul bývalému důstojníkovi de La Salle, který jako Bikaratův nástupce měl povinnost opustit loď až poslední. Promiňte, pane, omluvil se Flaubert. Zapomněl jsem si v kajutě ještě jedno zavazadlo, které bych zde velice nerad nechával. Mrzí mě, že zdržuji. Na nějaké té sekundě už nesejde, svolil šlechtic. Ale pospěšte si. Když se Flaubert během několika vteřin objevil znovu na palubě, nesl v ruce černý kufřík, jaký se obvykle používá na ceniny a dokumenty. Mám v něm nějaké osobní věci, vysvětloval čekajícímu La Sallemu a přitom kontroloval rukou obsah zavazadla. Jsem zvědav, jestli najdu to, co hledám. Mám takový pocit, že mi právě to nejdůležitější chybí, ale ne, tady je. Flaubert vytáhl ruku a de La Salle zjistil, že se dívá přímo do černého ústí dvouhlavňové pistole. Je nabitá, upozornil voják překvapením stuhlého šlechtice svým obvyklým studeným hlasem. To víte, člověk by měl vždycky myslet na otevřená zadní vrátka. A byla by neodpustitelná nedbalost nevyužít k jejich otevření ten blázinec minulých hodin. Usmíval se ironicky. Vy jste se zřejmě pomátl. Vzpamatoval se konečně de La Salle s překvapení. To je ovšem pouze váš názor, pane. Flaubert měl opět ve tváři svůj starý neproniknutelný výraz a jeho chvilková zdvořilost byla ta tam. La Salle pochopil. Stačí, když je donutí, aby odpluli bez něho. Pak si vezme jeden ze zbývajících malých člunů a zmizí beze stopy. Nesmírně jednoduché, a šlechtic nepochyboval, že tatáž finta by se stejným úspěchem zabrala i tehdy, kdyby se měl nalodit mezi prvními. Prostě se nechali ukolébat jeho zdánlivou flegmatičností.

Vy jste vlastně geniální, Flaubere. Rozesmál se de la Salle a jakoby mimochodem přitom zajel rukou do kapsy. Ven s tou rukou! Napřáhl Flaubert zbraň a slabě se pousmál, když viděl, jak šlechtic odtáhl polekaně ruce od těla. Nepleťte si mě laskavě s pitomcem Laprém. Domníváte se, že vám tohle všechno bude něco platné? Král na vás vydá zatykač. Celý život budete žít ve strachu, že vás někdo pozná. Opravdu vám tolik záleží na tom, abych zemřel? Vlastně máte pravdu, pokrčil de la Salle rameny. Jste mi dokonale lhostejný. V tom případě se rychle otočte a spěchejte za ostatními. Jistě, jste mi lhostejný, pokračoval de la Salle. Ale do každého z nás byl vložen určitý smysl pro povinnost. Někdo ho vlastní méně, jiný více. Pak vás tento smysl bude stát život. Uvědomte si, že nežertuji, a jestli ihned nezmizíte, prostřelím vám hlavu. Asi bych měl říct něco jako do horoucích pekel s vámi, ale jsem potomkem starého šlechtického rodu, který po generace sloužil králům na vojenském poli. Z tohoto důvodu dovedu lecos ocenit a tak vám místo proklínání patří můj upřímný obdiv. Jsem si dokonce jist, že bych se od vás mohl v bojové taktice leda s čemu přiučit. Věřte ostatním, že nestojím o žádné prolévání krve. Pokud se však pokusíte dostat mě z lodi, budu se bránit. Sledoval Flaubert napřaženou pistolí de la Salleho, který překročil palubní zábradlí. Sotva první důstojník pustil z ruky poslední příčku, přiskočil Flaubert k žebříku a vytáhl jej několika prudkými pohyby k sobě nahoru. Ten mizera, pochopil jeden z námořníků a sáhl po mušketě. Hned na to se mu však zařízl do uší Flaubertův posměšný hlas. Právě se mi podařilo nabít dělo a připravuji další. Radím vám dobře. Nechte si zajít chuť, pánové. Máš u mě vroubek, zamával námořník mušketou. Kvůli Claudemu. Nejradši bych tě odstřelil, jako ty jeho. Posluš si, třeskl výstřel a těsně vedle člunu, kde námořník seděl, vyrazila kulka gejzír vody. Nezahrávejte si s ním, je schopnej všeho, vyskočil nervózně muž na přídi jednoho z člunů. Mám všeho pokrk a nezůstanu tady ani o vteřinu díl. Jeho nůž se několikrát zaleskl a lana, jimiž byly čluny připoutány k boku jitřenky, povolila. Osvobozené čluny se rázem ocitly několik desítek metrů od lodního trupu, jak je prudce uchopil proud směřující k pobřeží. Pak už o lehce zvlněnou hladinu začala v pravidelném rytmu pleskat vesla. Flaubert stál opřený o zbytky zdemolovaného zábradlí a sledoval rychle se vzdalující plavidla, na nichž byly dosud patrné jednotlivé postavy. Obklopilo jej náhlé ticho, rušené pouze křikem stále drzejších racků, tušících bohatou hostinu. Bývalý důstojník však, jak se zdálo, své okolí vůbec nevnímal. Jeho oči se upíraly do místa, kde v jednom ze člunů seděl muž v bílé košili. Zbohem, pane de Conti, pronesl nahlas. Pak otevřel ústa, jako by měl v úmyslu ještě něco dodat, ale místo toho mávl pouze rukou. Ať mrtví pochovávají své mrtvé. Pomalu se otočil a se dvěma nabitými pistolemi v rukou začal sestupovat do černého podpalubí.

Ten pocit. Jeho srdce prudce tlouklo a jednu chvíli měl dokonce chuť zakřičet vraťme se. Já jsem podle vás také člověk? Jsem člověk, Conti? Tak odpovězte ano nebo ne. Křik šíleného se postupně měnil v prosbu zoufalého. Jean cítil, jak mu na čele vyvstávají krůpěje potu, hledající si v malých pramencích cestičku po tváři. Teď jeho postava zmizela. Několikrát těžce polkl a dál upřeně sledoval nezadržitelně se vzdalující vrak. Je pozdě. Na všechno. A v tom to přišlo. Náhle se celá ta nevzhledná hromada dřeva otřásla a v zápětí na to k nebi vyrazil vysoký sloup ohně a dýmu. O chvíli později jej do uší uhodila mohutná detonace následovaná tlakovou vlnou. Vzal si ho ďábel, pronesl kdosi otřeseně. Ne, vzpomněl si de la Salle na Flaubertova slova. Mrtvý pohřbil své mrtvé, vyhodil do povětří prachárnu. Krátce na to narazili tupé přídě člunů na písčitý břeh malé pláže, ohraničené vysokými skalisky.

Žán přeřízl nedočkavě konopný motous, jímž byla plochá obálka převázána, a rozlomil tři velké pečetě. Z balíčku vypadl do teplého písku další, pečlivě zapečetěný svazek listů. Sklonil se, aby jej zdvihl, a přitom si všiml několika řádků napsaných na růbu obalu, který držel v ruce. Posadil se a četl. Vážený pane, dopis, který jste otevřel, je určen především pro vás. Nechávám zcela na vašem uvážení, zda jej dáte k nahlédnutí ještě někomu jinému. Pod tímto věcným sdělením bylo drobným písmem připsáno. Okolnosti, za nichž jsme se my dva poznali, mne k tomu sice neopravňují, ale přesto se odvažuji napsat, buďte s Bohem, příteli. Žán držel papír v ruce a pohled upíral do prázdna. Jeho nitro se zmítalo spoustou nejrůznějších protichůdných pocitů, z nichž asi nejsilnějším byla lítost. Lítost, jakou prožíváme ve chvíli, kdy se dozvíme, že navždy odešel někdo, komu jsme zůstali cosi dlužni. Byl to také člověk, splynulo tiše z jeho rtů. Nepohnul se až do chvíle, kdy na svém rameni ucítil dotek čísi ruky. Zvedl hlavu a setkal se se soucitným pohledem lorda Gosnoulda. Už na to nemyslete, žádné. Angličan se odmlčel, usmál a pak se před mladíkem lehce uklonil. Jako vyslanec anglického krále vás, pane hrabě de Conti, vítám jménem Karla II. Co nejsrdečněji na území Nové Anglie. Udělám vše, co bude v mých silách, abyste se zde cítil co nejlépe.

0: Líbí se vám tu, Žáne?
1: Patricie obtočila ruku kolem hrubého kmene zakrslé borovice a pokukovala přitom po svém ohromeně mlčícím společníkovi. Téměř 2 hodiny se společníkovi

Spolu škrábali strmými, sotva znatelnými stezkami, vyšlapanými stepními zajíci a svišti, na vrcholek kopce, zdvihajícího se nad samou hladinou moře. Z jedné strany spadaly příkré srázy skalní stěny hlubokou propastí až k vodám Atlantiku, zatímco druhá strana nabízela široký rozhled do okolní krajiny. Pod nohama jim ležely střechy Salemu a dál se táhly již jen nekonečné lesy až někam k Apalačskému pohoří, které se slabě rýsovalo v modravém oparu. Měla jste pravdu, rozhlížel se okouzleně Jean. Je tady nádherně. Když jsem zde stála před lety sama, měla jsem trochu strach. Měřila očima Patricie hloubku skalní strže pod svýma nohama. To mě doopravdy těší, posadil se chlapec do spousty drobně kvetoucího vřesu. Na lodi jsem totiž nabyl dojmu, že se nebojíte ničeho. Vadilo by vám to hodně? Ovšem. Takže můžete být klidný. Vážně? Bojím se třeba, vzpomínala dívka, třeba pavouků. Dobrá, budu vás chránit před pavouky. Slíbil jí s vážnou tváří Jean, ale hned na to se rozesmál. U nás v Montreji se nesmělo pavoukům v žádném případě ublížit. Jenom počkejte, až potkáte ty zdejší. Jsou velcí jako stříbrňák a mají odporně dlouhatánské chlupaté nohy. Chvíli se oba mlčky těšili dalekými výhledy, přičemž Jean nezapomněl vrhnout občasný pohled na dívčin profil. Cítila, že se na ní dívá, ale neotočila se. Patricie zůstala sedět dál s očima upřenýma před sebe a tváří plnou očekávání. Patricie vyslovil opět něžně její jméno a sáhl přitom do kapsy. Není toho mnoho, co vám mohu dát, ale otevřel dlaň, na níž se blištěl prsten s nádherně vybroušeným diamantem. Neviděla ho od chvíle, kdy jej Flaubert stáhl ze svého prstu. Ozdobil tímto skvostným šperkem její prostředník. Je to pro mě příliš velký dar, zavřela oči. Tak jako ty pro mě, uslyšela zašeptání a pak něco měkkého a teplého přikrylo její rty.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavla Dolejší. Vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka. Hudební doprovod Tomáš Najbrt. Zítra otevřeme druhý díl, který nese titul Sůl země.

Dospívala Terezie Šterc. Pomalu se v pondělním večeru blížíme ke 23. hodině. S ní začíná pořad Doteky. Kotva do bouří života, to je název dvoudílné minisérie. První část uslyšíme s 23. hodinou.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

Poslední hodina zbývá z pondělí 12. října a poslední hodina zbývá i z večerního vysílání Rádia 7, kterým provází Broňa Procházková. Před námi pořad Doteky.

Dotýkat se lidských životů Božím slovem, to je biblické vyučování Charlesa Stanleyho. Mluvíme-li o bouřích života, máme na mysli například finanční těžkosti, ztrátu blízkého člověka, nečekanou nemoc či rozpadlý vztah. To, jak takovou bouři přežijeme, závisí na tom, v čem jsme zakotveni. Charles Stanley v dnešním pořadu Doteky představí Ježíše Krista jako jedinou pevnou kotvu, na kterou se můžeme spolehnout. Čte Pavel Hromádka.

Když vám do života vtrhne životní bouře, jak na ně reagujete? Ke komu se obracíte? Čemu v takové chvíli věříte? Kdo vám pomáhá, když vám vzedmuté vlny bičují život? Když všechny mraky kolem vás stemní a stěžknou? Když se spustí hustý liják a vy ztrácíte odvahu a nevíte kudy kam? Jak reagujete na bouře života? Otázka není, jestli bouře vůbec přijdou nebo nepřijdou. Otázka je, kdy přijdou. A také jde o to, jaké bouře, jejich spousta druhů, vám do života vpadnou. Někdy zaútočí fyzicky, někdy emocionálně, jindy duchovně a zas jindy finančně. Ať už se jedná o jakoukoliv bouři, všichni na ně nějak reagujeme. Když lodí zmítají a pohazují vlny, jestli je zakotvená, dobře zakotvená, může vzdorovat i velkému vlnobití. Když ale zakotvená není, bouře s ní bude zmítat sem a tam a nakonec ji může vrhnout proti pobřeží, kde ztroskotá, rozbije se a rozpadne. Pro náš život ale kotva existuje. Je to kotva, která nás udrží, takže nás to neodnese, ani to s námi nebude cloumat a zmítat. Neodčerpá všechny naše síly, aby nakonec náš život skončil v troskách. Mnozí svůj život vnímají tak, že za všemi praktickými cíly se neskrývá skutečný a konečný smysl a cíl. Nemají žádný pocit směru a život berou tak, jako kdyby to byl jen jeden velký úprk kamsi do neurčita. Jak si se v tom všem ztrácí a jak se doba mění, stejně jako oni, nejistota v nich ještě víc narůstá. Nedostatek bezpečí je stále evidentnější, takže život je stále méně stabilní a stále rozkývanější. A navíc se nějak vytrácí síla. Takže se nakonec našeho života zmocní strach a starosti a ty ho paralyzují. Proto vám dnes chci nabídnout kotvu, na kterou se můžete plně spolehnout. Vždycky jí můžete věřit. Nikdy se nemusíte bát, jestli náhodou neselže a nebude třeba nespolehlivá. Ale vždycky vás dokonale ukotví bez ohledu na sílu a typ bouře. Najdeme ji ve 13. kapitole knihy Židům. Než si to najdete, řeknu vám k tomu několik věcí, abyste měli základní představu. Většinou, když lidé na tuto knihu vzpomenou, vytane jim kapitola o víře. Ale v této poslední kapitole autor uzavírá svoje nádherné poselství. Poslechněme si, jak to říká, od prvního verše. Bratrská láska, ať trvá. S láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinut. Tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděli. Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi. Pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Manželství, ať mají všichni v úctě, a manželé, ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Nedejte se vést láskou k penězům, buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Proto smíme říkat s důvěrou, Pán při mně stojí, nebudu se bát, co mi může udělat člověk. Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život a následujte je ve víře. Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. Nedejte se strhnout všelijakými cizími naukami. Je dobré spolehnout se na milost a nikoli na předpisy o pokrmech. Kdo je dodržoval, nic tím nezískal. Mluví tady i o lidech, kteří vás v minulosti vedli. Hlásali vám pravdu a šli příkladem i svým vlastním jednáním. Nabádá tady, abychom je napodobovali a následovali. Dobře vás vedli a odvedli kus dobré práce, ale už tu nejsou. Věci se mění a oni už tu nejsou. Ale jedno máte pořád. Ježíše Krista, který je stejný včera i dnes a který říká, že to tak bude navždycky. To znamená, že i když ti, kteří vás vedli, učili a uváděli do Božího slova, kteří vás postavili na pravdu a vbudovali ji do vás, když už tady s vámi nejsou, máte je následovat v tom, co vás učili a co vám svým životem ukázali. A tak přesto, že už tu nejsou, zůstává vám ten jeden Ježíš Kristus, který je stejný včera
dnes i v budoucnu. Co nám slíbil? Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Proto můžeme s plnou důvěrou prohlásit: Pán při mně stojí, nebudu se bát. To je ta kotva, přátelé, která vás vším provede, která vás stabilizuje a zabezpečí ve všech bouřích, žalu, těžkostech, trápení, problémech a zkouškách. V každé formě pronásledování, v každém zklamání a deziluzi, ve všem, co nás potkává a co je těžké, toto je kotva, kterou nám Bůh ve svém slově dal. Tady ji máme. Je to vědomí, že náš Spasitel je nepohnutelná skála věků, že je vždy týž, stejný včera, dnes a už napořád. Na celém světě neexistuje nic, co by vás v těžkých dobách tak ukotvilo, stabilizovalo a zabezpečilo, jako plně si uvědomovat, že můj Spasitel, který je ve mně uvnitř a který mě vnitřně zakotvil, ne nějak zvenku, kde bych se mohl vysmeknout z kotviště nebo utrhnout, ale zevnitř. On říká, že jsem ukotvený ke skále věků, k neproměnému Kristu, který je vždycky stejný, včera, dnes i na věky. Když toto prohlásil, všimněte si, co tím vyjádřil. Říká, že Kristus je stejný, nepodobný, ani přibližný, ani odstín, žádná varianta, ale Ježíš Kristus je stále týž. To znamená, že dnes je přesně to, co byl tehdy, když chodil po Palestině, a že stejný bude i zítra, pozítří, popozítří a všechny další dny. Takhle to bude navždy. Ježíš Kristus se nikdy nemění. Všechno ostatní se mění. Měníte se vy i vaše okolí. Je jen to jediné, co bude vždycky stejné a nikdy se nezmění. A to je živý Ježíš Kristus, který ve vás bydlí. To je široko daleko to, co se nikdy neměnilo, nemění, nebude měnit, ani nemůže změnit za žádných okolností. Všechno ostatní se mění a bude měnit. Takže se vás zeptám, v čem jste zakotveni vy? Jestli v penězích, tak na ně zapomeňte. Přátelé, o peníze můžete přijít rychleji, než byste řekli švec. Ono je to tak, že mezi stvořenými věcmi není nic, v čem byste mohli najít jistotu a bezpečí. Protože všechno stvořené se stále mění. Jediné, co se nemění, je Pán Ježíš Kristus. Protože on stvořen nebyl. Poněvadž je to věčný Boží syn. Mění se všechno, co se týká nás. Měníme se i my. A tak, když se zakotvíte v něčem, co se mění, nevíte, jak skončíte. Nemáte tušení, kam vás to dovede, ani jaký bude výsledek. Ale Bůh ve svém slově říká, Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i na věky. Co byl včera, to je i dnes. A bude to i zítra. Nic se na něm nezmění, protože ho nezmění ani chvála, tu si zaslouží. Nezmění ho ani kritika, protože je nad ní. Nemůže ho změnit čas, protože mu vládne. Neexistuje nic, co by mohlo Pána Ježíše změnit. On je nade vším. Možná namítnete, co pak nepřišel jako malé dítě. To ano, ale on se nezměnil. Nic se na něm nezměnilo. Co udělal? Na tu dobu jen odložil částečku své vševědoucnosti. Vzpomínáte si, co tehdy řekl? Že dokonce ani andělé neví, kdy se zase vrátí. To věděl jedině Otec. V té době by si byl mohl ponechat všechnu vševědoucnost, ale rozhodl se jinak. Přestože to byl Boží syn a stvořil všechno, co existuje, přestože měl v ruce klíče od života a smrti a dopustil to, že položil život a zemřel, přesto se nikdy nezměnil. On se nikdy nezměnil. Jeho fyzické tělo, které na sebe vzal jen proto, aby mohl přijít na tento svět a ukázat nám, kdo je to Bůh, to zahynulo, ale on se nezměnil. Odložil to. Vždycky byl, je a bude stejný Ježíš. On je ten jediný, kdo se nikdy nemění. On je ta jediná kotva, na kterou můžeme vsadit svou přítomnost i budoucnost. Všechno, co řekl, říká a bude říkat, nic z toho se nikdy nezmění. Když člověk není zakotvený v Pánu Ježíši Kristu, jedno se nevyhnutelně stane.
A můžete to kolem sebe na všech stranách vidět. Máme člověka, který prochází obdobím velkých těžkostí. Když se dostane do stavu emocionálního, duchovního a tělesného vypětí, pokud není zakotven v osobě Pána Ježíše Krista, to znamená, pokud si neuvědomuje, že Pán Ježíš si ho k sobě zakotvil a že on na všechno stačí, bude v pokušení začít se rozhlížet po něčem, co vypadá jako nové. Nějaká nová nabídka. Něco, co může být velmi klamné a plné bludu. Ale přichází to ve chvíli, kdy jsme právě náchylní naslouchat všemu, co by nás mohlo vytáhnout ze zmatku a utišit tu hroznou bouři, která, jak se zdá, tvrdě doléhá na naši duši, na samotné hlubiny naší bytosti. A to je přesně to, proč tolik lidí sejde ze správného kurzu a zavede je to do všech možných bludů a biblických omylů, protože se s nimi srazil někdo právě ve chvíli životní krize. Protože nechápou, že Ježíš Kristus na všechno stačí a že je to tak vždycky ve všech situacích a naprosto bez výjimek. Že to, na co se mohu spolehnout, je moje uvědomění, kdo on je a co řekl sám o sobě. Že je stejný včera, dnes i navždy. Na chvilku se zadívejme na neproměnného Krista. Nejlepší způsob, jak se na něj zadívat, je v první řadě vidět celou jeho osobnost. To znamená, jaký byl, když tu před 2000 lety chodil po zemi. Jsou lidé, kteří říkají, nemám tušení, jaký je dnes, ale Bible nám vypráví o tom, jaký byl tehdy. Ale on je dnes přesně stejný, jako byl tehdy. A jaký je dnes, takový bude vždycky. Protože jeho osobnost se nemění. Například, když tu po tváři země chodil, byl to Kristus lásky a měl rád každého, s kým se setkal. A to se nezměnilo. Byl to Pán Ježíš, Kristus, ochotný odpustit každému, kdo k němu přišel. Ani to se nezměnilo. Byl to Kristus milosrdenství, vždycky ochotný soustrasně podat pomocnou ruku a pomoci každému, kdo to potřeboval. To se ani trošku nezměnilo. Byl to Kristus, který byl připravený konfrontovat lidi žijící v hříchu. I to zůstalo stejné. Byl to Kristus, který takové lidi k sobě volal. To se také nezměnilo. Byl to Kristus, který znal lidi. I to je dnes pravda. Všechno, co o Pánu Ježíši Kristu platilo tehdy, platí i dnes. Jeho charakter, osobnost i vlastnosti zůstávají stejné. Nic se nezměnilo. Představte si to. Kristus, který dnes žije ve vašem životě, je tentýž Kristus, kterého popisuje Boží slovo. Nic se na něm nezměnilo. Jediný rozdíl je v tom, že na vás nemluví řecky, hebrejsky nebo aramejsky, ale mluví s námi jazykem, kterému rozumíme. Je to stejný Kristus. On totiž vždycky v sobě měl schopnost mluvit s každým člověkem právě jeho jazykem a oslovit srdce každého člověka. Je tentýž pro Rusy, Brazilce, Němce, Asiaty nebo Američany. Je vždycky stejný. Nic se na jeho osobnosti nezměnilo a právě proto se může stát, že se setkáme s cizincem, který zná Pána Ježíše, a to je zajímavá situace, protože si okamžitě rozumíme a skamarádíme se. Známe stejného Krista, který není něco jiného pro Rusy a něco jiného pro Američany, něco jiného pro Australana a něco jiného pro Brita, ale pro všechny je to stejný Kristus. Je stejný v každém národě. Byl stejný ve všech minulých stoletích, nic se na něm nezměnilo. I jeho cíl zůstává stejný. Proč přišel? On sám řekl, že přišel dát svůj život jako výkupné za mnohé. Copak to není to, co stále kážeme? Že Ježíš Kristus přišel položit život jako výkupné za mnohé? Copak nepřišel umřít na kříž za vaše i moje hříchy? Ani to se nezměnilo. Důvod jeho tehdejšího příchodu také zůstává stejný. Ani se nezměnil důvod, proč oslovuje dnešní lidi a zasahuje jim do života. On řekl, že přišel položit svůj život jako výkupné za mnohé, aby zachraňoval. Aby lidé mohli mít život a mohli ho mít v plnosti. Pořád nabízí spasení a záchranu. Pořád nabízí odpuštění. Pořád nabízí plný život. Ani jeho nabídka se nezměnila. Léta a staletí.
ani změny dobové a kulturní. Nic z toho nezměnilo Kristovu nabídku. Víte proč? Protože Ježíšova první nabídka byla postarat se o potřeby lidstva. A je pravda, že se lidské potřeby nikdy doopravdy nezměnily. Duchovní potřeby člověka, jeho emocionální potřeby, tělesné potřeby, to všechno je v podstatě pořád stejné. Prostředí kolem nás se mění. Situace, ve které žijeme, to se také mění. Ale Ježíš Kristus člověku nabídl řešení jeho základních potřeb. Tehdy, a ty potřeby tu pořád jsou, proto i nabídka zůstává beze změny. O 20 století později na ní nezměnil ani puntík. Ta nabídka nezastarala. Není to žádná vykopávka. Víte, většina věcí, které vypadají pořád stejně, je nudná. Ale na Pánu Ježíši Kristu něco je. Skutečnost, že on je stále stejný, že se nemění, že je neproměný, že je to stále stejný, starý a nový i čerstvý Ježíš Kristus, jako byl před 2000 lety. To je to, z čeho se vždycky znovu radujeme. Když se vám narodí děti, chcete vidět, jak rostou a jak se mění. To je v pořádku. Ale přátelé, skutečnost, že se Ježíš Kristus nikdy nemění, je přesně to místo, kde nacházíme svoje bezpečí. Můžeme se na něj spolehnout dnes, i zítra, i pozítří. On je vždycky stejný. Musíme se nořit do Bible, abychom zjistili, co Bůh udělá a jak se změní. Nebo jestli budu schopen držet krok s neustálými novelami Božích zákonů. Představte si, že by Bůh byl jako vláda. To bychom to prostě vzdali. Nešlo by to. Každý den nové metody a postupy, nové zákony, všechno v pohybu. Přátelé, Boží cíl se nikdy nemění. On řekl, že přišel proto, aby lidé mohli mít život a mohli ho prožívat v plnosti. Od samého začátku mluvil pravdu. Říkal věčnou pravdu a na tom není nic, co by se měnilo. Dokonalou pravdu nemůžete změnit. To je slovo živého Boha v celé své dokonalosti, slávě a cti. On je neměnný Kristus. Přišel, aby si nás zakotvil sám v sobě. Abychom v každé bouři života, v každé zkoušce, v každém soužení a trápení i pod každým břemenem věděli, že existuje někdo, o kom víme, že se nikdy nemění. Nikdy si nemusíme lámat hlavu a trápit se otázkami. Vím přesně, co říká. Říká, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Nikdy. Nikdy, nikdy tě nezavrhnu, nikdy tě neodmítnu, nikdy tě neopustím, nikdy tě nenechám v nouzi. Já jsem Kristus, který na všechno stačí. Já jsem ten, který si tě v sobě zakotvil a nikdy se nezměním. Všechno v tobě a kolem tebe se mění, ale já se neměním. On nás má nepředstavitelně rád. Takže si nás v sobě zakotvil tím, že v nás žije. Žádná bouře nemůže vytlačit Pána Ježíše Krista. Nic nemůže pošramotit Božího Syna. Ten, který si nás v sobě zakotvil, je sám Pán, Ježíš Kristus. To, co vám nabízím, je nabídka samého Boha. Můžete mít Pána Ježíše Krista, jestli jste ochotní vyznat mu svoje hříchy a dělat z nich pokání. To znamená, že jste ochotní poprosit Boha, aby vám odpustil. Že jste ochotní přijmout svědectví té staré knihy, která je současně svým obsahem nejaktuálnější ze všech, které kdy vyšly tiskem. Bible říká, že Pán Ježíš Kristus šel na kříž, aby odpykal a usmířil svou smrtí náš hřích. A ve chvíli, kdy budete ochotni ho požádat o odpuštění a přijmout ho za svého zachránce a spasitele, kdy budete ochotni uvěřit, že ho Bůh poslal, že on je jediný Boží syn, kdy budete ochotni odevzdat mu svůj život, v tu chvíli, přátelé, vám budou hříchy odpuštěny.
Bible říká, že vám Ježíš Kristus vstupuje do života, aby si vás v sobě zakotvil už navždycky. Aby vás vysvobodil k tomu, že z vás bude takový člověk, jakého si Bůh z vás přeje mít a pro co si vás stvořil. Ale do té doby, než tohle uděláte, nemáte nic. V tom případě vás čeká příšerně prázdná budoucnost. Někteří ale věříte. Chtěl bych, abyste popřemýšleli. Už jste se rozhodli, že chcete křesťansky žít, ale také jste si řekli, že k tomu musíte ještě něco přidat a něco zase ubrat. Takže jste se vlastně rozhodli, že si budete žít podle svého. Přátelé, když budete ignorovat kotvu, vezměte to teď jako bratrské varování, když budete ignorovat kotvu Pána Ježíše Krista, který je stejný včera, dnes i navždy, mohu vám zaručit, že vás bouře důkladně překvapí a zaskočí. Rychlost větru, síla vlnobití, stížená viditelnost pod stemnělou oblohou. To všechno si dnes neumíte představit, ale žene se to k vám. A až udeří, odnese vás to a bude si to s vámi pohazovat sem a tam. Protože jste si nevšímali toho jediného, kdo vás může ve chvílích velkých bouří života udržet jako kotva.

Bouře života jsou nevyhnutelné, ale můžeme se na ně připravit. Dnes v pořadu Doteky Charles Stanley ústy Pavla Hromádky osvětlil, že náš první krok pro přežití takových bouří je zakotvení v Ježíši Kristu. Bez ohledu na to, co prožíváte, Ježíš Kristus je vždycky s vámi, nikdy nesklame. Stojí o blízký osobní vztah s každým z nás. Tím si můžeme být jisti.

Je tu láska, která je nevyčerpatelná. Nikdy nezavrhne, nikdy neodejde, zpívala Lucy Grimble. Vystřídá ji kapela Late Mayday.

0: Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké. Kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Lukášovo evangelium, 16. kapitola, 10. verš.
1: Ty s ptákům křídla dál, díky nim se můžou vznést a my tu zemskou tím.

pondělí 12. října zbývá už jen posledních pár minut. Večerním vysíláním provázela Broňa Procházková. Přeji vám příjemný poslech nočního programu.

Minula půlnoc, máme úterý 13. října. Dalšími nočními programy Rádia 7 vás bude provázet Daniel Zeman. A hned si také řekneme, jaké to budou. První hřích Adama a Evy přinesl následky, se kterými se lidstvo potýká dodnes. Pořad Světem Bible nám ukáže, jaká byla lidská i boží reakce na toto provinění, kde se střídá zasloužený trest s nezaslouženou milostí. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho ke třetí kapitole knihy Genesis uslyšíte od 12:15. Je fascinující, že svět ve 21. století objevuje právě Čecha, co by jednoho z nejvýznamnějších skladatelů evropské barokní hudby, říká dirigent a umělecký vedoucí ensemble Inegal Adam Viktora. Řeč je o Janu Dismasi Zelenkovi a jeho Mise Paschalis, kterou přinese koncertino po jedné hodině. I v poslední kapitole Joelova proroctví pokračuje předpověď budoucích událostí. Připojte se k výkladu Jiřího Zdráhala v Bible Guide ve 14:00. Každý člověk, který přijal Ježíše do svého srdce, může ve své víře čelit různým zkouškám, třeba odmítnutí, tlaku nebo pronásledování. Právě pronásledovaným křesťanům se věnuje organizace Open Doors. Součástí jejího týmu je i Jana Trávníčková, která v dalším dílu Hlásky přibližuje jejich situaci a příběhy. Poslouchejte od 14:30. Ve čtení na pokračování nás dnes čeká závěr první části knihy Evy a Pavla Dolejších Plavčík Žán. Plavba lodí Jitřenka končí tragicky. Poslouchejte od 15:45. Večery pod lampou na Rádiu 7 jsou pozvánkou ke čtení nesnad zrovna jednoduchých, za to důležitých knih. V současné době se postupně probíráme titulem Davida Nováka Víra ve vírech otazníků. Dnes jste zváni k poslechu části s názvem Proč zrovna křesťanství, když je tolik jiných náboženství? Poslouchejte po 14:15. Jméno je to, co si neseme sebou celý život. O jménech bude další anglická konverzace Life Plus, se kterou přijde rozhlasová lektorka Elza v 17:00. Povzbuzování je dnes trochu věda. Mluví se o poměru pochval oproti kritice, o formě, jak je vyjadřovat a v poslední době i o tom, že moc pochval taky působí nejistotu, respektive sebejistotu podmíněnou. Jak se tedy ke chválení postavit a co je skutečným povzbuzením, o tom bude řeč v další relaci Klika. Petr Hůšť dostane slovo po 17:30.

0: Na dramatický přelom v dějinách lidstva nahlédneme v pořadu Světem Bible na Rádio 7 ve výkladu teologa Johna Vernona McGeeho ke třetí kapitole knihy Genesis. Získáme tak vhled do okamžiku, kdy samotný Bůh jde vstříc chybujícímu člověku. Poodhalíme první proroctví o příchodu Spasitele, které otevírá věčný zápas mezi dobrem a zlem. Provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, po několik pořadů se nyní věnujeme první knize Mojžíšově a párkrát jsme už nahlédli do její třetí kapitoly. Připomenu vám verš 6. a 7. a potom postupně pokročíme dále. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči. Poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Jak jsme si už posledně ukázali, počátek všech pokušení spočíval v tom, že člověk měl zapochybovat o Bohu, o Božím slovu. Sledujme tu satanovu metodu. Eva viděla za prvé, že strom plodí dobré ovoce, za druhé, že ten strom byl na pohled příjemný, za třetí, že byl žádoucí k nabití rozumnosti, nebo že sliboval vševědoucnost. Jakoby se tu satan postupně propracovával z vnějšku dovnitř, z oblasti na povrchu až do nitra. Zcela naopak si však počíná Bůh. Ten začíná přímo v lidském srdci. Náboženství často funguje jako vnější nátěr, ale Bůh nezačíná s náboženstvím, nezačíná s naukou o tom, co se smí a nesmí, ale začíná dotekem na srdce člověka. Začíná zjevením své lásky, v jejímž světle se pak nitro člověka ukáže ve své skutečné podobě. A tím vzniká touha po spasení, či raději touha po spasiteli. Křesťanství není náboženství, prohlašuje zřetelně náš učitel. A teď vám řeknu, v čem je rozdíl. Pravé křesťanství je všechno to, co je v Kristu. Existuje spousta různých náboženství, ale Pán Ježíš šel přímo ke zdroji, když prohlásil, musíte se narodit znovu. Farizeům, kteří působili navenek velice nábožným dojmem, Pán Ježíš řekl, vyčistěte především vnitřek nádoby, nebo ještě tvrději vyjádřeno, podobáte se obíleným hrobům, zvenčí mramor a květiny, ale uvnitř mrtvolný zápach a plno kostí mrtvých lidí. Jak barvitý obraz. Adam a Eva, místo toho, aby svůj hřích vyznali, si udělali ty svoje zástěrky z fíkových listů. Dovolím si poznamenat, že vlastně žádná nová móda, dodává ostentativně McGee. Pokud jde o fíkové listy, lidé i dnes pořád chodí do kostelů a vykonávají své náboženské úkony a dělají dobré skutky a nevím co ještě. Místo toho, aby vyznali hřích, který je v jejich srdcích a aby prostou důvěrou přijali Boží milost v Pánu Ježíši Kristu.

Ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka: kde jsi? Tolik podle ekumenického překladu citát 8. a 9. verše ve 3. kapitole 1. knihy Mojžíšovi. Hřích každého člověka oddělí od Boha. Adam ví, že je ztracen. Adam je ztracen a přesto se schovává. Je to Bůh, kdo Adama hledá. Nikoli Adam, který by hledal Boha. Je to Bůh, který první oslovuje člověka a ptá se po něm. Není to Adam, který by volal: Bože, zhřešil jsem. Je to Bůh, kdo přichází s prvním impulzem vůbec pro další kontakt. Adam by si naopak přál, kdyby k tomu nedošlo, proto se vlastně ukryl. Před Bohem se skrýt však není tak jednoduché. Ono je to pro člověka přímo nemožné. Jediná skrýš před Bohem, před Božím hněvem, je v Boží milosti. Pro nás dnes řečeno srozumitelně, jediná skrýš před Bohem, před Božím hněvem, je v Pánu Ježíši Kristu. 10., 11. a 12. verš nám pak říkají tohle. Člověk odpověděl: uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se, protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl: kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl: žena, kterou jsi mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Takže ani na přímou výzvu žádné přiznání z Adamovy strany. Není ani tak důležité, že svaloval vinu na Evu, či, jak bychom řekli lidově, vykrucoval se, ale to, že vlastně neuznal a nevyznal svůj hřích, kterého se dopustil. 13. verš. Proto řekl Hospodin Bůh ženě: co jsi to učinila? Žena odpověděla: had mě podvedl a já jsem jedla. Jak vidíme, v Evině odpovědi je totéž vykrucování jako v odpovědi Adama, čili zbavování se osobní odpovědnosti. Bohem stvořený člověk se tedy odvrátil od Boha. Bůh s ním musí jednat a musí nad ním vynést rozsudek. Postupným dotazováním se Hospodin Bůh dostal až k hadovi a proto je tu nejdříve slovo soudu pro něj. 14. verš. I řekl Hospodin Bůh hadovi: protože jsi to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře, polezeš po břiše. Po všechny dny svého života žrát budeš prach. Had tedy zřejmě nebyl plazícím se tvorem, jak ho známe dnes. Zpočátku byl jiný, ale v této chvíli nad ním Bůh vynáší ortel. Bůh vyslovuje nad satanem rozsudek s obrovským dopadem také pro člověka. Chci vás povzbudit, abyste se následující verš naučili nazpaměť. Navrhuje nám osobní investici náš biblista. Bezesporu je veršem, který byste měli znát. Je to totiž první proroctví o příchodu Spasitele na svět. Pozoruhodné je, že toto proroctví vyslovuje sám Hospodin, a to na adresu svého odpůrce Satana. Bůh Satanovi, zde spodobněnému hadem, sděluje toto proroctví, které znamená Satanův pád. 15. verš. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství. I mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtí špatu.

Není řečeno, že by to bylo símě muže. Mohlo by se o tom dlouze diskutovat, ale já věřím, že je v tom náznak Kristova narození z panny, vysvětluje své pojetí náš vykladač. Položím nepřátelství mezi tebe, čili satana, a ženu, a mezi símě tvé a símě její. Ono, to jest Kristus, tobě rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Zde je nám řečeno něco úžasného. Význačnou myšlenkou je zde nejen konečné vítězství, kterého bude jednou v Pánu Ježíši Kristu dosaženo, ale dlouhotrvající vzájemné nepřátelství, dlouhotrvající boj. Tento verš dává najevo skutečnost, že tímto okamžikem se zahajuje dlouhý zápas mezi dobrem a zlem. A s tímto zápasem se budeme setkávat ve všech následujících knihách písem svatých. Pán Ježíš měl tento boj na mysli, když prohlásil: váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. Tolik slova Pána Ježíše zaznamenaná v Janově 8. kapitole jako 44. verš. Pán Ježíš Kristus tedy rozlišoval mezi dětmi božími a dětmi satana. A apoštol Jan tento rozpor znovu zmiňuje ve své první epištole jako 3. kapitolu, verš 10. Podle toho lze rozeznat děti boží a děti ďáblovi. Není z Boha, kdokoliv nečiní spravedlnost a nemiluje svého bratra. Uvědomili jsme si tedy skutečnost, že zde existuje tento duchovní konflikt, že zde probíhá boj, že na světě působí tohle dvojí símě. Konečné vítězství samozřejmě přijde, ale je důležité nepustit ze zřetele ten dlouhodobý boj, kterého jsme účastni i my dnes. Každý člověk musí čelit rozmanitým pokušením a měl by dělat všechno proto, aby tu svou bitvu vyhrál. Před příchodem Krista se vítězství docilovalo poslušností ve víře v Hospodinovo vítězství, které přijde. V naší době, po Kristově příchodu na tento svět, po jeho oběti, je na nás, abychom se prostřednictvím víry s Kristem ztotožnili. Co znamená být spasen? Znamená to být v Kristu, skrze víru. Mimo něho totiž není spása, mimo něho není šance na přežití Božího soudu. Člověk je jednou třídou živých tvorů, vysvětluje náš McGee. Celkem jsou ty třídy tři. Andělé, lidé a zvířata. Zvířatům nebyla dána možnost volby, ale člověku a andělům ano.

každé náboženské antologii, v takovém výboru z různých literárních děl, najdete vyprávění o člověku, který hledá Boha. To však, přátelé, není boží cesta. Spasení není výsledkem lidského hledání Boha, jak jsme si už ukázali, ale naopak výsledkem božího hledání člověka. Člověk od svého milujícího Boha utekl a Bůh za ním volá své kde jsi? Doktor Griffith Thomas v knize Genesis – A Devotional Commentary – Genesis – Komentář pro stišení – poznamenává, že je to volání božské spravedlnosti, která nemůže přehlédnout hřích. Je to volání božské lítosti, která lká nad hříšníkem. Je to volání božské lásky, nabízející vykoupení z hříchu. Tolik citát. Toto všechno obsahuje náš uvedený verš 1. Mojžíšova 3.15. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Je tu zaslíbení spasitele, který přijde a tomu hadovi rozdrtí hlavu. Skutečnost, že Bůh hledá člověka, nacházíme zobrazenu na stránkách celého písma. Apoštol Pavel napsal Římanům 3.11. Není, kdo by hledal Boha. Pán Ježíš podle Jana 15.16 řekl, ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás. A my můžeme říci s apoštolem Janem 1. Janova 4.19 podle Kralického překladu, my milujeme jej, nebo on prvé miloval nás. Bůh tedy hledá člověka a nabízí mu své dokonalé spasení. Pojďme ale číst náš příběh z knihy Genesis ze 3. kapitoly zase kousek dál. Pokračuje zde Hospodinovo slovo soudu. První soud, který jsme četli, zněl na adresu hada. Nyní je tu oslovení adresované ženě. 16. verš ve 3. kapitole přečtu zase dvakrát. Nejprve starou češtinou z kralického překladu a potom ekumenicky. Ženě pak řekl, velice rozmnožím bolesti tvé a počínání tvá. S bolestí roditi budeš děti a pod mocí muže tvého bude žádost tvá a on panovati bude nad tebou. Ženě řekl, velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení. Budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. Tak zní tedy rozsudek nad ženou. Nemůže přivést na svět dítě bez utrpení. Není tahle skutečnost zajímavá? Dítě, které vnáší do života radost a je příslibem naděje pokračování rodiny, musí přijít skrze utrpení ženy. Všechno by se tu dalo dlouze rozvíjet v otázkách typu, co by se stalo, kdyby. Třeba, jak by probíhal porod dítěte, kdyby tu nebyl vysloven tento boží soud. Přátelé, nevím.

pod mocí muže tvého bude žádost tvá a on panovati bude nad tebou. To bylo kralicky, anebo podle ekumenického překladu, budeš dychtit po svém muži, ale on bude nad tebou vládnout. Když Bůh stvořil pro Adama ženu, řekl, učiním mu pomoc jemu rovnou. To byl 18. verš ve 2. kapitole 1. knihy Mojžíšovi. Pomoc, to mluví o úloze. Jemu rovná, to mluví o její hodnotě, že neměla být nijak méně cenná. Pán Bůh si od počátku přál, aby vztah mezi mužem a ženou byl vyvážený, symetrický, aby to byl vztah dvou rovnocenných bytostí. Ale tou neposlušností, tím hříchem, který jsme pozorovali, vniká do vztahu mezi mužem a ženou obrovská nerovnováha. Hřích v nejobecnějším slova smyslu porušil především vztah člověka s Bohem. Přerušil tu otevřenou komunikaci mezi člověkem a Bohem. A to je primární problém, který se promítl pak do mnoha dalších oblastí života. Budeš dychtit po svém muži, ale on bude nad tebou vládnout. Dopad tohoto zlořečenství, které bylo důsledkem neposlušnosti Božího slova v ráji, byl dalekosáhlý. Například, že muž měl zakrátko hned několik žen, že žena byla pak pokládána bezmála za majetek.

vztahu člověka s Bohem. To je to primární, to je to podstatné, na čem mimořádně záleží a bez čeho v životě nelze napravovat nic jiného. Ale napravením toho vztahu člověka s Bohem umožnil Pán Ježíš Kristus mimo mnohé jiné věci také nápravu té tragické nesymetrie vztahu mezi mužem a ženou. Proto věřím, že manželství muže a ženy, kde oba jsou věrnými a poslušnými Božími dětmi, může být harmonické a mimořádně požehnané. Může být malým rájem, kde se i další lidé mohou setkávat se živým Bohem.

0: Adamovi také řekl, že si uposlechl hlasu ženy své a jedl si z stromu toho, kterýž jsem zapověděl, řka nebudeš jísti z něho, zlořečená země pro tebe. Z bolestí jísti budeš z ní po všecky dny života svého. Trní a bodláčí tobě ploditi bude a budeš jísti byliny polní. V potu tváři své chléb jísti budeš, dokavač se nenavrátíš do země, poněvadž si z ní vzat, nebo prach si a v prach se navrátíš. Takový je tedy Hospodinův rozsudek pro muže. To je doprovodný jev toho, co Hospodin ve svém varování předtím nazval slovy smrtí umřeš. To je doprovodný jev toho, když se člověk svým hříchem oddělil od Boha. Vrátíme se k tomu zase příště.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině a dalších jazycích najdete i na webu na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, tak budeme vděční za vaše ohlasy a také za finanční podporu, aby tento pořad mohl být vysílán i nadále. Ohlasy můžete psát na mail radio7@radio7.cz nebo na sociálních sítích na profilech radio7.cz. A o možnostech finanční podpory se více dozvíte na webu radio7.cz v sekci Zapoj se. Děkujeme a ve studiu budeme pokračovat, ve studiu Bible tedy, v pořadu Světem Bible budeme na Rádiu 7 pokračovat dnes večer ve 8:45.

Posloucháte Rádio 7, blíží se 1 hodina a s ní i pořad Concertino, který dnes přinese hudbu Jana Dismase Zelenky, konkrétně jeho misu Paschalis.

0: úterý 13. října posloucháte Rádio 7, je 13:01. Teď si můžeme poslechnout jednoho z nejvýznamnějších skladatelů evropské barokní hudby Jana Dismase Zelenku a jeho misu Paschalis v pořadu Concertino, ke kterému vám dobrý poslech přeje Daniel Zeman.
1: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
2: Vítám vás u poslechu pořadu, který nabízí zastavení u krásné hudby. Český hudebník Jan Dismase Zelenka žil v letech 1679 až 1745 a právě s ním se v dnešním pořadu vrátíme proti proudu času do první poloviny 18. století, konkrétně do Drážďan, kde u tamního dvora sloužil za vlády saských kurfiřtů a polských králů Augusta II. A Augusta III. Zbožná manželka druhého jmenovaného, Marie Josefa Habsburská, měla velký vliv na tvorbu a provozování hudby v drážďanském dvorním katolickém kostele. Od duchovní hudby a jejího provozování očekávala povznesení některých obřadů. Při mnohých příležitostech Marie Josefa vyžadovala, aby za jejich hudební složku převzal zodpovědnost právě Zelenka. Rozsáhlou kompozici Misa Paschalis, kterou si dnes poslechneme, napsal Zelenka v rozhodujícím období svého života. Vznikla v roce 1726, kdy se u drážďanského dvora začal ucházet o místo skladatele. Toho lákalo víc než dosavadní postavení hudebníka. Nicméně rok vzniku této mše nebyl pokojný jako léta předchozí. Přišel černý rok neblahých zvratů, píše v začátku dopisu každoročně posílaného do Říma představený drážďanských jezuitů Hartmann. Organizační problémy, které jezuité zažívali počátkem toho roku, nebyly ničím ve srovnání s brutální vraždou diákona drážďanského luteránského kostela svatého kříže, spáchanou v Drážďanech 21. května jedním pomateným členem královské stráže. Tento zločin, údajně vyvolaný samotnými jezuity, vedl k výtržnostem, razím na katolíky, útokům na jejich domy, na jezuitské sídlo i na samotnou královskou kapli. Na tyto náhlé nepokoje a násilnosti reagoval Zelenka minimálně dvěma nešporními žalmy. Současně také pracoval na mise Paschalis, která byla provedena na velikonoční pondělí 22. dubna téhož roku. Toto dílo je v Zelenkově tvorbě příkladem ucelené slavnostní mše. Je poplatná modelu, který se vyvinul v Neapoli a napodoboval v Benátkách, stejně jako v habsburských zemích a na německy mluvících dvorech. V tomto typu číslované mše se mísí starý a nový hudební styl. Rozsáhlé sbory, proti kterým jsou nezřídka postavena koncertantní pěvecká sóla. Ale současně mše obsahovala i sbory komponované a kapela. Různě vkládané sólové vokální árie, mnohdy s obligátním doprovodem, tvořily kýžený kontrast. Během 18. století byla misa Paschalis široko daleko jednou ze Zelenkových nejčastěji provozovaných mší. V České republice jsou opisy z 19. a 20. století, ale také jeden dřívější, přibližně z roku 1750, pořízený Sebastianem Bémem z Mělníka. Tento exemplář s neúplnou partiturou a bez Benedictus a Agnus Dei je dnes uložen v hudebně historickém oddělení Národního muzea Českého muzea hudby v Praze. My si tuto mši poslechneme v podání čtveřice zpěváků Terry Way alt, Cyril Ovity tenor, Marián Krejčík bas, Gabriela Ajbenová soprán. Doprovázejí Asable Inegal a Prague Baroque Soloist. Řídí Adam Viktora.

Misu Paschalis Jana Dismase Zelenky můžete slyšet ještě v repríze Koncertína na Rádiu 7, a to v sobotu krátce popoledni. V příští premiéře v neděli v 21 hodin to pro změnu bude hudba Felixe Mendelssohna Bartholdyho, konkrétně

vyznáváme. Vyznáváme, že ve tvé jménu je život. Ve tvé jménu je náš život. Ve tvé jménu je každé vítězství. Ať už ho vidím, nebo ho očekávám.

Po druhé hodině noční v úterý 13. října posloucháte Rádio 7 s Danielem Zemanem u mikrofonu. Před námi je teď biblický průvodce, tedy Bible Guide s pastorem Jiřím Zdráhalem a posledním nahlédnutím do knihy proroka Joele. A poté od 14:30 přijde na řadu hláska s tématem pronásledování křesťanů.